Ve čtení na pokračování z knihy Jak život šel sledujeme příběh baptistického kazatele a tenisty Miloše Šolce. Minule jsme došli do doby, kdy se z něj stal vyhledávaný trenér. Miloš zažil tři světy. Mezi spodinou a v bídě, mezi bohatými lidmi, kteří žili ve velké přetvářce, a sportovní svět. V roce 1929 prožil odpuštění svých hříchů a stal se nejšťastnějším člověkem na světě. Později onemocněla leukémií jeho maminka a zemřela. Musel se smířit se skutečností, že svou maminku už nikdy na tomto světě neuvidí a že už je v nebi se svým pánem, kterého nade vše milovala. Maminka hluboce ovlivnila životy svých dětí tím nejlepším způsobem. Na stole na čistém ubrusu měla vždy položenou Bibli, ze které často a ráda četla. Byla světlem pro mnohé. A Miloš Šolc také díky ní začal žít nový život. Další kapitolu otevírá Pavel Hromádka.

Ve dnech 20. až 26. září 1932 se v Berlíně v Rot-Weiss klubu konalo mezinárodní mistrovství Německa profesionálů, které bylo prohlášeno za mistrovství světa. Toto mistrovství světa bylo významné nejen proto, že se hrálo poprvé v Berlíně, ale protože ho hrálo 59 hráčů, což byl dosud největší počet účastníků. Bylo však mimořádné i proto, že ho měl hrát poprvé nejslavnější amatérský hráč světa William Tatum Tilden, který o rok předtím přestoupil k profesionálům. Bylo mu sice již 39 let, ale tenis hrál v plné síle a čekalo se na to, jak uspěje v bojích s nejlepšími profesionály, především s Karlem Koželuhem. I v tomto mém druhém mezinárodním turnaji mě los padl na favorita, a to právě na zmíněného W.T. Tildena. Tentokrát to již nebylo bez výhry jediného gemu. Ale opět jsem prohrál v prvním kole, a sice 6-0, 6-1, 6-2. A protože se útěcha nehrála, další možnost zápasu ve dvouhře nebyla. Ještě, že jsem hrál alespoň čtyřhru. Hrál jsem ji s brněnským kolegou Minaříkem, ale i zde jsme neměli snadné vylosování a prohráli jsme s výbornou dvojicí Messerschmidt-Bartelt 6-2, 6-1, 6-0. Své první profesionální mistrovství Tilden nevyhrál a skončil dokonce až na třetím místě za Francouzem Plá a Irem Barkem. Karel Koželuch turnaj ve dvouhře nehrál a proslýchalo se, že se šetřil na exhibici s Tildenem, ke které mělo dojít v Praze hned po turnaji v Berlíně. Hrál pouze čtyřhru, kterou s Irem Barkem vyhrál. K zápasu Koželuch-Tilden v Praze opravdu došlo a přes veliké úsilí o vítězství před domácím publikem Karel Koželuch prohrál ve čtyřech setech. Zápas se hrál na fotbalovém stadionu Sparty na Letné na zvlášť k tomu vybudovaném kurtě. Zápas byl zcela vyprodán a sledovalo ho 15 000 diváků. V tomtéž roce později na profesionálním mistrovství

0: Ameriky, však Koželuch Tyldnovi porážku oplatil, když ho porazil také ve čtyřech setech v semifinále. Ve finále Koželuch zdolal Němce Nüßlaina ve třech setech a tím se stal profesionálním mistrem Ameriky. Zatímco do roku 1931 Tylden proti Koželuhovi nikdy nevyhrál, od roku 1932 se tito borci ve svých vítězstvích střídali.
1: Významný americký žurnalista a televizní komentátor Bud Collins napsal ve své encyklopedii tenisu z roku 1980 o Tyldenovi toto. Měříme-li velikost hráče podle jeho dominance a vlivu na určitý sport, pak William Tatum Tilden je největším hráčem tenisové historie. Narodil se roku 1893 ve Filadelfii v americké Pensylvánii v zámožné a vážené rodině. Byl tedy o 3 roky starší než Karel Koželuch. Na vrchol tenisového umění se dostával velice pozvolna. Ještě ve svých 22 letech byl pouze na 70. místě amerického tenisového žebříčku. O 3 roky později sice vyhrál již mistrovství Ameriky, ale to pouze proto, že byl turnaj v souvislosti s první světovou válkou slabě obsazen. On do války nemusel kvůli svým plochým nohám. V roce 1919 však turnaj hráli všichni nejlepší a on se dostal do finále s Billem Johnstonem. Prohrál s tímto vynikajícím hráčem pro svůj slabší řezaný backhand a tak se celou zimu věnoval tlučenému backhandu, který zlepšil do takové míry, že vyhrál následující rok jako první Američan slavný Wimbledon. Po několik let byl Bill Johnston Tyldenovým největším soupeřem, ale i Davis Cupovým partnerem. Billu Johnstonovi říkali malý Bill. Měřil necelých 170 cm, Tyldenovi velký byl, pro jeho 185 cm výšky. Wimbledon se hrál tehdy tak, že vítěz turnaje se utkal s vítězem předchozího ročníku ve vyzývacím kole. Protože v roce 1919 vyhrál turnaj Australan Patterson, který platil za nejlepšího hráče světa, Tilden se jako vyzývatel utkal s ním. Tilden sice prohrál první set, ale pak se pustil do hry a vyhrál 3 další sety. Své vítězství zopakoval o rok později, ale pak do Wimbledonu přestal jezdit, protože necítil sebemenší potřebu ztrácet každé léto spoustu času a cestovat do Anglie a zpět, jen aby dokazoval nesporný fakt, že je nejlepší hráč světa. 6 let neprohrál žádný významnější zápas kdekoliv na světě. Wimbledon vyhrál pak znovu po 9 letech v roce 1930. Mezitím vyhrál 7x mistrovství Ameriky a za Spojené státy 7x Davis Cup. Když v roce 1931 přestoupil k profesionálům, okamžitě byl jedním z nejlepších. Jeho zápasy s Karlem Koželuhem byly vždy největší možnou sportovní atrakcí a jejich celková bilance byla vyrovnaná. Ještě v roce 1945, kdy mu bylo 52 let, byl stále důstojným soupeřem nejlepších světových hráčů. Vynikal dělovým podáním a velikou variabilitou úderů. Napsal několik knih o tenise. On jako první udělal z tenisu vědu, zdokonalil každý úder, vymyslel každý taktický plán. Spojoval v sobě obrovský talent a genialitu. Chápal tenis jako hru, která mu umožňovala provádět úžasné kousky. Napsal: hráč toho dluží tribunám tolik, co herec divákům. Uměl například vzít do své obrovské levačky 5 míčků, postupně odservírovat, 4 nechytatelné servisy, game skončil a on znechuceně odhodil 5. míček. Na druhé straně uměl i pochválit soupeře výkřikem bravo, když ten zahrál nechytatelný úder. Vyzýval: hrajte tenis beze strachu z porážky, protože je to zábava, nebo ho radši nehrajte vůbec. Jeden z tenisových odborníků o něm napsal: je větší umělec než 9/10 umělců, které znám. Tilden miluje krásu té hry, jde mu vždycky spíše o štvanici než o kořist. Byl uhlazený, sečtělý, skvělý hráč bridge, znalec vážné hudby a kromě tenisu měl spisovatelské a herecké ambice. Zemřel v osamocení, téměř bez prostředků, v Los Angeles na srdeční záchvat 5. června 1953 ve věku 60 let, připraven se zapakovanými zavazadly znovu vyrazit na tenisový turnaj.

V letech 1932 až 1938 jsem byl za Karlem Koželuhem druhým tenisovým profesionálem v Československu. S raketou jsem cvičil, s raketou jsem běhal, chodil. Raketu jsem držel celý den, ba i v noci. Najednou jsem zjistil, že prsty na pravé ruce jsem nemohl dobře narovnat, že zůstávaly skrčené, nabírali formu obvodu držadla rakety. Prostě raketa se stala doslova mou prodlouženou rukou. Už to nebyla raketa, ale moje prodloužená paže a míč mě poslouchal doslova, jako kdybych z dlaně házel a trefoval lajny. My, učitelé tenisu, jsme mívali takový cit na míč, že když jsme si zavázali oči a pohrávali si s míčem, tak jsme poznali míče zahraničních firem a míče domácí. Míče Schlesinger byly již tehdy dokonale lepené a ještě nití přichycené, takže míč k strunám přilnul tak dokonale, že se dal s naprostou přesností zahrát z lajny na lajnu. Aut jsme cítili téměř na centimetr. Měl jsem tehdy honorář 150 korun za hodinu, což představovalo obnos, za který mohla rodina žít obstojně celý týden. V Československu byl podle honorářů první Karel Koželuch, který měl dokonce 500 korun za hodinu. Na Moravě byl nejvýše honorován trenér Rudolf Minařík, který měl 250 korun za hodinu. Takové částky byli ochotni platit jenom Židé a Němci, kteří na to měli. Všichni takoví boháči se mezi sebou často chlubili tím, kolik za hodinu platí. Tenis byl do druhé světové války sportem šlechty, boháčů a vyvolenců. Byl to vlastně sport jen dvou tříd. Milionáři měli peníze a čas, sběrači měli holé zadečky, čas a chuť rvát se životem a vůli dokázat, že šlechtické tituly, panství a miliony nejsou věčným dědictvím. Kdo chce nahoru, ten musí šlapat, poctivě pracovat a vytrvat.

V roce 1933 se hrálo profesionální mistrovství světa v Berlíně v Blauweiss klubu. Tentokrát jsem se dostal mezi posledních 16 hráčů světa a od té doby tomu tak bylo až do konce mé profesionální kariéry. V boji o postup mezi posledních 8 hráčů mě porazil výborný Američan Bruce Barnes 6-3, 6-4, 8-6. Barnes sice později prohrál s vítězem celého turnaje Němcem Nüsslainem, ale vyhrál s Tildenem celý turnaj ve čtyřhře. Nüsslein pak ve finále porazil W.T. Tildena, Koželuch skončil třetí. Právě o posledních 8 hráčů býval největší zájem sportovních svazů k obsazení nejvýznamnějších trenérských míst. Mně tedy tato možnost unikla. Američan Barnes patřil k nejlepším profesionálním tenistům. O rok dříve doprovázel Billa Tildena jako partner na cestě po Evropě a mimo jiné se v roce 1937 dostal dokonce do finále profesionálního mistrovství Ameriky, ve kterém prohrál až s Karlem Koželuhem. Od Billa Tildena jsem dostal nabídku, abych se stal členem jeho cirkusu, jenže Tildenova nabídka byla spojena s jeho homosexuálními choutkami, které Bible zakazuje dokonce pod hrozbou trestu smrti. Při takovém pomyšlení mne pojala přímo hrůza, že bych raději přestal vyučovat a hrát tenis, než podlehnout za takovou cenu satanskému svodu. Po smrti matinky jsem nejčastěji působil jako trenér na zámcích. Jedněmi z nich byly zámky ve Zborovicích a v Ježkách na Kroměřížsku, které patřily spřízněným šlechtickým rodům Redlichů a Frýzů. Jednalo se o zámožné šlechtice, kterým vedle velkostatku patřil cukrovar a cihelna. Na obou zámcích byly tenisové kurty a zvláště baron Frýz byl velký milovník bílého sportu. Ve 30. letech se na těchto zámcích vystřídali mnozí tenisoví mistři, včetně Karla Koželuha a Henri Cocheta. Dokonce se na zámku objevila i nejslavnější tenistka meziválečného období, francouzka Susan Ne Leglénová. Baron Frýz mě od roku 1932 čas od času angažoval, a to až do roku 1938, kdy jako Žid opustil Československo a už se nikdy nevrátil. Byl jsem tam ze všech mistrů nejdéle, že prý nejoblíbenější, možná i proto, že nejlevnější a z respektu, že jsem tam byl v době soukromých teologických studií. Nastoupil jsem tam s podmínkou, že v neděli nehraji, protože podle Božího slova je neděle dnem Páně, dnem vzkříšení, dnem odpočinku od práce, tedy pro znovu zrozeného člověka, dnem svatého klidu. Tato podmínka byla tehdy pro šlechtu nepřijatelná. Rakouská šlechta, takzvaně bigotně katolická, se s podobnou podmínkou nesetkala, proto bylo nemyslitelné, aby s ní souhlasila. Baron Frýz však souhlasil a stal se mi vzácným a dobrým přítelem. V očích všech návštěv a letních hostů jsem svým vážným postojem k životu dokonce velice získal. Samozřejmě však i pro své tenisové umění, které jsem dokazoval vítězstvími nad nejlepšími hráči Rakouska, Maďarska a Německa, kteří tam přijížděli jako hosté barona Frýze. Ve svých nejstarších zápiscích nacházím z tohoto působení ve Zborovicích a v Ježkách modlitbu, ze které uvádím tuto úvodní část. Vím, co jsem učinil, když jsem se tobě, Otče Stvořiteli, Synu Spasiteli a Duchu Svatý, Posvětiteli, zasvětil. Teprve 7 let tebe znám a miluji. Poznal jsem, že jen v tobě je časné i věčné nebe. Nyní však po zkušenostech, které jsem s tebou učinil a v nich poznal, jak jsi dobrý, ty, Pane, věčná pravdo, věčná lásko, věčná věrnosti a spáso, chci se tobě znovu, ty zdroji všelikého života, ty příčino všelikého dání dobrého, oddati. Oddávám se tobě, Bohu svému, a kladu se do tvých rukou, abys se mnou naložil podle své milosti. O Pane, přijmiš mě.

Vzpomínám, jak jsem se jednou v Brně setkal se synem ředitele panství barona Fríze. Několikrát jsem s ním trávil prázdniny na zámku ve Věškách. Poutala nás k sobě čistota mládí a hluboká touha nějak sloužit blahu vlasti a lidstva vůbec. Šli jsme spolu ulicemi Brna. Přítel končil studia medicíny a nadšeně naslouchal svému příteli, který měl 3 třídy obecné školy, ale 6 let soukromého studia Bible a krásné literatury. Když tak spolu šli, tu se přítel zastavil a řekl slova, nad nimiž Miloš žasnul a která pro něho zněla jako zjevení. Pane Scholz, vy byste měl přednášet na univerzitě. Toto by měli slyšet všichni studenti na našich vysokých školách. Náš národ snad nikdy nepotřeboval slyšet více o našich velikánech jako dnes. O mistru Janu Husovi, Petru Chelčickém, bratru Řehořovi, Lukáši Pražském, Janu Blahoslavovi a mnoha dalších. V našich dějinách je tolik velikánů, kteří nesli slovo Boží, že lze hovořit přímo o jakémsi oblaku svědků, jak je to vyjádřeno v Bibli. A přitom mají dnes tito velikáni tak málo následovníků. To byl rozhovor 2 mladých mužů, kteří byli neseni vlnou ideálů. Miloš šel dále šlépějemi Pána Ježíše Krista jako evangelista a tenisový fenomén. Přítele smetla fašistická zvůle, tak jako tisíce lidí mladé inteligence v letech okupace. Miloš dodnes žasne, co pro život znamená, když mladý člověk učiní Pána Ježíše Krista svým pánem. A to vše je jen Boží milost. Milost, milost. V té době jsem byl v takové tělesné síle a duševní pohodě, že jsem si připadal jako rytíř bez hany a strachu. Vedle svého zaměstnání jsem věrně četl Bibli a přemýšlel o Božím zákoně dnem i nocí. V souvislosti s tímto obdobím bych měl alespoň na okraji jmenovitě zmínit své působení na zámku v Lednici na Jižní Moravě, sídle rodu Lichtensteinů, a dále své působení v Poděbradech. Za zmínku stojí i má účast na profesionálním mistrovství Maďarska v Budapešti, kde jsem se dostal do semifinále.

Po jednom mém osobním svědectví na Smetanově ulici za mnou přišel jeden z posluchačů, kapitán armády Spásy. Bratře, vaše svědectví musí slyšet ulice, prohlásil. A já velkodušně odpověděl, dejte mi příležitost a já své svědectví vydám kdekoliv. Pak mě tento bratr řekl, ať přijdu kdykoliv na jejich pouliční shromáždění na Novou ulici u Lužánek a že ke svědectví o Boží milosti ve svém životě dostanu příležitost. Příští neděli jsem vyrazil ke zmíněnému místu a postavil se do zástupu asi 50 posluchačů. Najednou na mne však padl takový strach, že jsem se ze zástupu vytratil dříve, než mne kapitán uviděl. Ale běda, nikdy v životě jsem neprožil taková muka. Démoni si na mne zasedli a mučili mne výsměchem, jaký jsem zrádce, lhář, že se při malé zkoušce neodvážím veřejně na ulici před lidmi přiznat k Pánu Ježíši Kristu jako svému spasiteli a zachránci. Tyto ďábelské nájezdy mi nedali pokoj. Kudy jsem šel, kde jsem si sedl, lehl, všude mne týrali výsměchem, co to je za lásku, sebezapření a následování šlépějí Pána slávy, Pána Ježíše Krista, když při první příležitosti k vyznání mlčí a tím zapírá svého Pána. Nemohl jsem se dočkat příští neděle, abych se postavil do kruhu armádníků a písněmi, veřejnou modlitbou na pouličním shromáždění vyznával svou příslušnost k Božím svědkům. Toto veřejné svědectví na pouličním shromáždění ve mně zlomilo poslední pozůstatky mého já. Stal jsem se v Pánu Ježíši Kristu svobodným od svého já. Už ne já, ale Pán Ježíš Kristus byl můj život. Spolupráce s armádou Spásy byla mým největším životním vítězstvím a také radostí. Byla to radost větší než radost z mých největších tenisových vítězství. Veřejné přiznání se k Pánu a králi, Pánu Ježíši Kristu, je nejvyšším stupněm svaté služebnosti na poli služby evangelia. V této souvislosti si vybavuji zvláštní zkušenost. Když jsem se často vracel pozdě v noci domů, po službě na pouličním shromáždění, nepociťoval jsem nikdy hlad. Vlastní zkušeností jsem přišel k poznání, že člověk není živ jen ve zdejším chlebem, ale každým slovem vycházejícím z úst Božích.

Tenis byl náplní mého života. Obrazně se tedy dá říci, že se od mého mládí staly tenisové lajny smyslem mého života. Mohl jsem je lajnovat bez provazu i bez dřevěných latí. Uměl jsem je přímo nazpaměť. A byl to tenis, který mne později přivedl až k nohám Pána Ježíše Krista, a ten se mi stal mým životem. Obraz Pána Ježíše Krista se mi stotožnil s tenisem. V praxi to pro mne znamenalo Pán Ježíš, tenis z Boží milosti. Pána Ježíše Krista jsem oblékal, když jsem na sebe oblékal bílé tenisové prádlo, ponožky, boty, nebo bral do rukou bílé míče. Všecko bílé, čisté, jako svaté, čisté Boží království, Boží svatý lid, královské kněžstvo, lid vydobitý. Oslavuji jméno, které je nad každé jméno. Jméno Pána Ježíše Krista. Když jsem ve jménu Pána Ježíše Krista bojoval, pak jsem vítězství přijímal stejně jako porážku, a porážku právě tak jako vítězství. Ovšem vždy jsem bojoval o vítězství s vypětím sil až do konce. Po vítězství se vždy člověk cítí lépe, než když musí odejít z jeviště jako poražený. Na druhé straně poražený odchází a přemýšlí, proč vlastně prohrál, což je předpokladem pokroku. Vítěz odchází a ani moc nepřemýšlí, proč vyhrál. Přece hrál, aby vyhrál. Prostě to vyšlo, jak očekával. Nač tedy ještě přemýšlet nad tím, proč vyhrál. V mém životě mě šlo o oslavení jména Pána Ježíše Krista. Šlo mě zaprvé o vydělání peněz na postavení starobince pro nemajetné, za druhé mi šlo o postavení sirotčince pro děti bez rodičů, pro děti odložené nebo opuštěné. O to jsem se modlil od roku 1929 a modlím se o to dodnes. To je 64 let a stále čekám, věřím a jenom smrt může umlčet má ústa. Věřím svému Pánu Bohu, že modlitby slyší a vyslýchá. Věřím, že hledání Božího království a jeho spravedlnosti na prvním místě je to, co se Pánu Bohu líbí, čemu on vždycky žehnal, žehná a žehnat bude.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

Mateřská dokáže překopat život od základu. Přináší probdělé noci, ale i objevování skrytého potenciálu, o kterém jsme neměli ani tušení. Jak touto neuvěřitelnou jízdou procházela Denisa Vampolová a co v sobě díky mateřství objevila? O tom si bude povídat v repríze pořadu Rozmarína s moderátorkou Lídou Pohankovou po třetí hodině raní.

0: Byly 3 hodiny, máme pondělí 24. srpna. Nočním vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Čas do čtvrté bude patřit repríze pořadu Rozmarína. Téma dnešní rozhodně zaujme. Titulek zní Já a psycholog? To snad na mateřské nebude nutné.
1: Dnes vás v Rozmaríně v Rádiu 7 vítá Lída Pohanková. A téma našeho dnešního povídání bude právě trošku oprávě o té rodině, tak, jak je ten náš pořad vlastně zaměřený. Budeme si povídat o tom, co všechno se může stát na mateřské dovolené. A k tomuhle tématu jsem si pozvala svého dnešního hosta Denisu Vampolovou. Vítám tě tady u nás.
2: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Já hned na začátku prozradím, že my se s Denisou, jako jsme se poznali hodně dávno už, v době, kdy byla tak zhruba na střední škole a začala chodit k nám do sboru, a dokonce jsme jednu dobu spolu i spolupracovali, obě jsme pracovali v církvi, ve sboru v Zábřehu. No nicméně, poté, co se vdala, odstěhovala do Havířova, následně nastoupila na mateřskou dovolenou se 2 dětmi, tak už vlastně jsme moc v kontaktu nebyli a já jsem se někdy spíš jenom z Facebooku dozvídala, co třeba prožíváš. A tam se mi právě líbila taková ta tvoje otevřenost, že mluvíš i o věcech, o kterých se někdy ani v církvi až tak moc nemluví. Nicméně začala bych trošku pozitivně. Já vidím mateřskou dovolenou, já myslím, že teda slovo dovolená, nad tím se někteří asi pozastaví, jak každopádně jako nějaké období zastavení. Nějaké období, kdy se v člověku může odehrát nějaká proměna, může v sobě najít věci, o kterých dřív ani nevěděl, a já vím, že ty jsi v sobě taky některé takové věci objevila. Zkus nám říct, jaký byl ten tvůj nástup na mateřskou dovolenou a co se tam odehrávalo?
2: Můj nástup na mateřskou dovolenou byl asi jako pro většinu maminek šok, protože najednou ze dne na den se musíš o někoho starat, najednou ze dne na den jakoby umřeš sama sobě, prostě nemáš jako kapacitu, energii, myšlenky řešit cokoliv ohledně sebe. Jsi ráda, když si odpoledne vyčistíš zuby poprvé za ten den.
1: Myslím, že mnohé maminky znají.
2: Jo, já si to myslím taky, no. Někdy třeba spíš a se ani nepřevlečíš prostě, protože nenikdy. Takže takový byl můj nástup na mateřskou. Jak ty se ptala, co tak jako člověk jako rozvine na té mateřské, asi narážíš na to šití, je to tak?
1: Určitě.
2: Vlastně, co se mi narodil syn, tak manžel ten rok mi na Vánoce pořídil šicí stroj. S tím úmyslem, že budu jako doma spravovat nějaké prostě oblečení, nebo když bude potřeba, tak závěsy zahnu a tak. No jenom, že když mi ho kupoval, tak jako netušil, do čeho se pouští, protože jsem si říkala, když už ten stroj doma mám, tak jako si zjistím, že co a jak a co by se dalo všechno ušit. No a chytlo mě to. Tak na mateřské jsem si, ne, že bych si krátila čas, to ne, ale to šití bylo takovým oživením těch všedních dní. No, byl to takový, řekněme, trochu útěk vlastně z toho, kdy žena neřeší sama sebe, ale přece jenom jako ze dne na den prostě je to změna. A najednou mi chybělo něco dělat jako pro sebe, trošku něco, co by mě bavilo. Uhum. A to šití, to bylo ono, no.
1: Já jsem právě přemýšlela nad tím, jak jsi vlastně říkala na tom začátku, že najednou nemáš vůbec na nic čas. A je to tak, že pro některé maminky je to obdobím, ve kterém by asi vůbec nepřemýšleli, jestli mohou rozvíjet ještě nějaké svoje talenty, ale přemýšlí, jestli ještě někdy vůbec přijde období, kdy něco ze sebe budou moc dát, protože teď se všechno bude točit jenom kolem dětí. Bylo to nějaké takové období, kdy si vlastně nic nebyla schopná rozvíjet?
2: Jo, určitě. Jako to šití, to přišlo až nějak, až syn měl, já nevím, 2 roky. Mm-hmm. No, tak potom jsem začala nějak jako více šít. No a pak se mi zase narodila dcera. Ale i tak to šití, jako vždycky jsem si našla chvilku, aspoň prostě aspoň něco, jako trochu mít pocit, že dělám i něco jiného, než že furt jenom přebaluju a prostě běhám doma.
1: Já právě jsem nad tím taky takhle přemýšlela, že vlastně jak to působí na ty děti, když ta maminka se stará jenom o děti, a jestli je to pro ně přínosem, že maminka má vlastně něco ještě svojeho, a nebo jestli si měla někdy pocit, že to je na úkor dětí.
2: No, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela takhle. Neměla bych ten pocit, že to je na úkor dětí, to ne. Ale vlastně, když tak jako nad tím přemýšlím, tak je asi fajn, že viděli, že máma je schopná jako dělat něco, co jí těší. Uh-huh. I přesto, že těch povinností prostě kolem je spousta. Asi si to nedokážu takhle jakoby sformulovat, že jo, pro sebe pořád jsou jako dost malí. Ale podvědomě nějak jakoby to určitě budou vnímat asi.
1: Přijde mi, že někdy právě, když ta maminka dá do toho úplně všechno, tak se taky může stát, že z dětí vyrůstají lidé, kteří mají pocit, že pořád jim všichni budou kolem nich skákat a dělat všechno. A že vlastně možná to není úplně to, co chceme ty děti naučit.
2: Jo, je to tak. No, jako vyrůstají v tom pocitu, že svět se točí kolem nich a pak to budou mít v životě jako dost těžké, no.
1: Ty jsi samozřejmě začala šít nějak pro sebe, ale ono se to, myslím, trošku rozvinulo dále.
2: Já bych skoro až řekla zvrtlo, jako, ale... No. Je pravda, že mě začali oslovovat přátelé, jestli bych jim něco neušila, což jsem jako ušila dle možnosti. A když už se mě pak začali ptat, jako jsem tam někdo cizí, tak jsem říkala, no, že se omlouvám, ale že to jako, to už bych nesvládla. A jsem ráda, že se to podařilo celkem udržet jako v té rovině toho koníčku, že to prostě už, to šití je pro mě, ne já pro to šití, takže můžu dělat tak, aby mě to furt bavilo, ale nemusím se prostě honit, abych něco, jako...
1: Někdy si myslím, že když to takhle na té mateřské dovolené člověk v sobě nalezne, tak se třeba chce potom i nasměrovat, že by tímhle směrem šel a třeba si založil firmu nebo něco takového. Takhle si nad tím úplně nepřemýšlela.
2: No, tak jako trochu přemýšlela, ale je pravda, že ty ženy, které takhle začínají na mateřské, tak mají ty myšlenky, že by to jako rozjeli potom ve velkém to šití. Ale není to jako úplně jednoduché, jednak být živnostník v dnešní době, už to samo o sobě, ale co se týče toho šití, já jsem přemýšlela zleva zprava, jestli by to bylo reálné, i s odstupem času, jako jo, takhle jsem přemýšlela znovu, a vždycky jsem si to vyhodnotila, že to není úplně jako reálná věc. Jednak bych musela mít velkou klientelu, jednak bych musela šít za tolik peněz, abych tu klientelu měla vůbec, no ale to by znamenalo, že bych musela šít od nevidím do nevidím. A to už by mě ani nebavilo.
1: Asi trošku ten komerční přístup by mohl zničit právě toho koníčka a zničit právě to, jak jako to vyjadruje, že je to pro tebe vlastně relax.
2: Je.
1: Asi člověk přijde na nějakou hranici, kdy přesně nad tímhle musí přemýšlet, že jestli si chce udržet radost z toho tvoření, anebo jestli to chce vzít jako způsob obživy.
2: Určitě, jo.
1: No tak já myslím, že stejně je dobré vědět, že se na mateřské dovolené v nás může objevit něco, co jsme ani nevěděli, že tam máme. Nebo byly nějaké náznaky před mateřskou dovolenou, že něco takového v tobě dříve?
2: Tak jako já jsem byla vždycky šikovná, tak manuálně, ručně. Takže já jsem pletla, háčkovala. Jako tyhle ty věci mě, asi to jako ve mně vždycky bylo nějak. Jo, nějak i co se týče grafiky třeba, nějaká ta jakoby něco tvůrčího jako ve mně vždycky bylo. Bavilo mě to.
1: Je pravda, že vlastně ta mateřská dovolená, tedy tohleto období, kdy je žena doma s dětmi, jak si evokuje to, že potřebujeme najít něco, co můžeme dělat a zároveň zůstávat doma. Že, a co si myslím, že na to ale jako jindy nebylo tolik prostoru, protože jak jsme i společenští, tak vždycky nacházíme hodně věcí, které děláme mimo domov. A najednou musí člověk najít něco, co dělá doma. Možná taky může začít vařit, péct, cokoliv. To jsou asi věci, které se rozvíjejí právě tím, že najednou žena je doma a začne vidět jiné věci.
2: Jo, jako přirozeně to tak i vyplývá, no.
1: Jo, já si to uvědomuji, že asi jsou různá období, možná je dobré se k tomu období právě tak nějak postavit, že tohle to je toto období a že nemusíme být nešťastní z toho, že najednou jsme uvázaní na jednom místě a nemáme ten rozlet, co jsme měli možná dřív. Vždycky se tam dá najít, co zrovna teď se dá rozvíjet.
2: Dá, ale je to kumšt teda. A jako dneska, já jsem nikdy moc jako nechápala, když jsem ještě byla bezdětná, jako, že matky, které jsou doma během mateřské, tak mají potřebu, já nevím, kariérně prostě nějak jakoby minimálně pokračovat, ne že rozvíjet, ale minimálně jako něco pokračovat v té svoji práci. Jako moc jsem tomu nechápala, vždycky jsem si říkala, jeda, tak 3 roky doma, jako to musí být tak super. No a pak, když jsem se dostala do té situace, tak jako člověk zjistí, že jako je to hezky, ale tak úplně super to taky není. A jako není jednoduchý se v tom zorientovat a jako najít si něco, co by se dalo propojit.
1: Je to prostě dobré období, ale musí se taky dobře uchopit, protože ho můžeme buď to ztratit, přesně jak říkáš, a jenom se starat o kariéru, anebo naopak se v něm někde uhnízdit a vlastně nerozvíjet vůbec nic a taky asi by to nebylo to pravé ani pro tu maminku, ani pro ty děti.
2: Ve finále jo, no.
1: Tak o tom, že na mateřské dovolené, ale v sobě člověk objeví nejenom ty pozitivní nějaké vlohy, které bude rozvíjet, ale že se objeví i věci, které nás mohou trochu zaskočit, ale taky nově nasměrovat, tak o tom si zase řekneme po písničce.

0: Dnes si v Rozmaríně povídáme s Denisou Vampolovou, u mikrofonu je Lída Pohanková. A naším tématem je, co všechno se dá prožít na mateřské dovolené, nebo jak nás může mateřská dovolená nasměrovat. Tak zatím jsme si povídali o takovém rozvoji hezkého koníčku. Člověk se naučí šít a má víc času právě na ty ruční práce třeba. Ale já právě vím o tobě, že to nebylo jenom o tom, že se rozvinul nějaký koníček, ale že si právě na té mateřské narazila taky na nějaké věci, které si taky pravděpodobně měla v sobě, stejně jak ten talent třeba na ruční práce. A právě na té mateřské dovolené to nějak vybublávalo, začalo vybublávat na povrch. Tak kde pak to asi tak začalo? Nebo jak, co se dělo?
1: Občas mi někdo z okolí řekl, že mu přijde, že jsem moc úzkostná na děti, což já, když jsem si to jako srovnala třeba s jinýma maminama, tak jsem vždycky jako říkala, no ale jsou na tom maminy jako hůř, než to tak řeknu, že jsou takové, které jsou i více úzkostnější. Tak to byly takové jako vlaštovky a vždycky se mě to jako dotklo, že se jako mi to nelíbí tady to. A snažila jsem se to jako neřešit, ale pak postupně jsem si začala všímat toho, že přemýšlím nad sebou, nad svým životem jako takovým, že možná se i víc pozoruju a ono to šlo jako postupně, ale přišla chvíle, kdy jsem si uvědomila, že vlastně mám strach ze smrti, ale ne ze smrti jako takové, nebo z toho, co jako bude, ale z toho, že když se mi něco stane, tak děti budou bez mámy. A tady tohle bylo dost náročné období, kdy jsem si musela sama v sobě zpracovat, jak to vlastně mám, i já s Bohem, i vlastně celkově, no.
0: To je právě asi přece jenom ten přechod do mateřství je opravdu změna. Mm-hmm. Do té doby člověk přemýšlel jenom o sobě, byl zodpovědný za sebe, ale najednou tam asi je daleko větší zodpovědnost za to, že někdo na mém životě závisí. Uh-huh. A myslím, že to všichni víme, že matka je pro děti důležitá a chceme pro svoje děti to nejlepší, tak chceme, aby měli matku, že? Máš pocit, že právě

0: To začalo tím vstupem do mateřství, že najednou tam něco se takového objevilo, co tě začalo trochu trápit.
1: Jestli jsem nějaké jakoby geny, nebo jak to říct, jako v tomhle ohledu měla, nevím, ale projevovat se to začalo rozhodně až v mateřství. Mm-hmm. Když jsem se stala matkou, tak postupně tyhle ty věci se začaly projevovat.
0: Mm-hmm. Možná i na tohle to je to, ta mateřská dovolená, důležité období, aby si člověk uvědomil, že co tam vlastně v sobě má a jakým způsobem se k tomu staví. Mm-hmm. Co to pro tebe znamenalo, když jsi zjistila, že opravdu asi možná to není úplně jenom zdravý přístup, nebo jak rozeznat, že to je zdravý přístup vlastně, že to je naprosto zdravá péče a starost o děti, a nebo je to už něco trošku, jakože už je to nějaká taková možná úzkostná porucha, nevím, jak se to dá pojmenovat.
1: No, jak už jsem říkala, tak občas se objevil někdo, kdo se odvážil mi říct, to, jak mě vnímá, ve vztahu k dětem. Ale stejně to furt bylo takové, to prostě člověk nechce jako slyšet, jo. Takže já jsem prostě na to měla svůj názor. To, kdy už to nebyla únosná míra, tak to se vlastně projevilo tehdy, když jsem prožívala nějaké stavy, které jsem si potom následně dobře definovala jako panické ataky. Tak to už byly chvíle, kdy... Ale já jsem nevěděla, proč to přišlo. Prostě najednou jsem se ocitla jako v těch stavech a říkala jsem si, aha, tak jako něco je špatně. Nevím co. Jako jestli to mělo souvislost prostě s nějakou úzkostí ohledně dětí, ohledně mojeho života. Asi jo, jako někde se to muselo vzít, někde to prostě má kořen. A já nevím, jestli ten kořen je tady tohle, ta moje obava, anebo jestli to má kořen ještě někde jinde a tohle už je jenom projev. Nicméně se to projevilo těma atakama.
0: Já si spíš říkám, že možná právě to mateřství může být spíš takovým katalyzátorem, který to asi trošku uspíší, a na jednu stranu asi je lepší, když člověk zjistí, že je něco, s čím má jednat, než kdyby to neustále jenom potlačoval, a protože z mých zkušeností věci, které v sobě potlačujeme, nás stejně ovlivňují, jenom to nevíme.
1: Je to tak, no.
0: Takže když to víme, tak je to možná první krok k tomu, abychom s tím něco udělali. Takže ty jsi najednou něco takového zjistila, takže to byl první krok, kdy už jsi to musela přiznat. A teď co s tím ale? Protože možná nejsi jediná, kdo něco takového zjistí, ale najít dobré řešení je možná ještě cesta.
1: No, ono právě, vlastně já jsem měla první ataky minulý rok na jaře. A tehdy mě napadla myšlenka, jestli by nebylo fajn obrátit se na nějakého odborníka, na nějakého psychologa, psychoterapeuta nebo něco. Byla to jenom myšlenka. Zůstala jsem jenom u myšlenky, protože nakonec ty stavy, ty ataky mě provázely asi jenom týden, takže pak nějak jsem to vypustila. Přestala jsem jako řešit otázku nějaké odborné pomoci. Až pak vlastně v loni, v prosinci, před Vánocema to udeřilo znovu, ale v takové míře, že jsem se z toho jako poskládala úplně i zdravotně, prostě měla jsem kolapsové stavy a nebyla jsem schopná vůbec ničeho. A tehdy jsem si říkala, že teď už je pomoc opravdu na místě, no. Takže ptala jsem se přátel, jestli mají nějakou zkušenost s nějakým poradcem nebo s nějakým terapeutem. A moje kamarádka ze sboru zareagovala úžasně. Ona mi okamžitě domluvila svoji terapeutku, ke které kdysi chodila před lety. A tam pak už to šlo jako rychle, jo. A ta pomoc přišla, myslím si, tak akorát, no.
0: No, když to tak vyhodnocuješ, je lépe začít dříve než později, asi, že?
1: No, jako napadlo mě samozřejmě, kdybych tehdy na tom jaře nezůstala jenom u té myšlenky, ale skutečně si našla nějakého terapeuta, jako mě by zajímalo, jestli, nebo asi bych se jako psychicky tak nerozsypala na konci roku, ale jako zajímalo by mě to, jak, kam by to vedlo, nebo jak by to všechno jako se vyvíjelo. Nicméně tady tímhle jsem si potvrdila to, co už jsem kdysi slyšela, takovou myšlenku, že pokud někoho jenom napadne vzdáleně, prostě proletí myšlenka na nějakou odbornou pomoc v oblasti psychologie, takže by to měl člověk minimálně vyzkoušet. Mm-hmm. Takže jako z tohohle, řekněme, je takové ponaučení třeba pro diváky.
0: Určitě, určitě je dobré nad tím takhle přemýšlet, možná tím spíš, že ty jsi vlastně se pohybovala především v církevním prostředí, nějakým způsobem si i pracovala v církvi a možná člověka spíš napadne jenom, mělo by mi stačit se za to pomodlit, ne?
1: No, jako je pravda, že tenhle ten názor jsem slýchávala, ne teda vzhledem k mojí osobě a k těm problémům, co já jsem řešila, ale obecně jako vím i z okolí, kdy člověku byla poskytnuta tato cenná rada, však přece se stačí pomodlit. No, nestačí.
0: Určitě, tohle to je myšlenka, kterou ještě asi budeme rozvíjet dál. Můžeme si možná pustit písničku a po písničce určitě budeme přemýšlet právě ještě tady nad tím, co jsou ty dobré cenné rady a jak vlastně i církev může pomoct, protože věřím tomu, že to křesťanské prostředí, víra, vztah k Bohu jsou velmi důležité hodnoty a devizy, určitě, které i v takovéhle situaci pomáhají, stejně jako ve všech ostatních, jenom se asi musí dobře uchopit a dobře zakomponovat do té naší cesty.
1: Je to tak.

se bude snažit padat. My tě chceme chválit. Když vyhráme a budeme tě chválit, jak když prehráme. Abo ty jsi hoden chválit.

0: Tak nám doznívá píseň Já verím od skupiny SP a my jsme si právě tady s Denisou povídali o tom, jak právě v tom období, kdy člověk zažívá na krásné, v krásném čase mateřské dovolené, kdy má radostné mateřské povinnosti, zároveň i období nějaké temnoty a útoku, jak právě i pro ní bylo důležité právě třeba tady tahle ta píseň. Chceš nám k tomu něco víc říct?
1: Tahle píseň, když bych o ní měla něco říct, tak jako mě rozhodně tahala z toho dna, na kterým já jsem se jako pohybovala v tu dobu. Já když jsem se vlastně, já tomu říkám, psychicky vysypala, jo, nevím, jak jinak to jako lépe nazvat, před těmi Vánoci, tahle píseň se tak jako ke mně nějak dostala. A já když jsem ji slyšela prvně, tak já jsem, prostě se mi celou probrečila, protože tak se dotýkala mojeho srdce, ona v podstatě byla voláním mojeho srdce. Já jsem se rozhodla, že tu píseň se naučím nazpaměť, protože když bývaly chvíle, já jsem nejhorší chvíle zažívala, když jsem byla sama doma. A sama doma s dětma to bylo ještě horší, protože když prostě se mi něco stane, že jo, tak co s těma dětma bude a tak. No a když přicházely už takové, cítila jsem, že už mi ataka tak jako ho klepe na rameno, tak já jsem si vybavila tu píseň, začala jsem ji zpívat jako vyznání a vždycky přišla prostě úleva. Fakt jsem cítila, jak ta píseň mě pozvedá. Jo.
0: Tak jak jsi zmiňovala, když člověk cítí, že na něho přicházejí nějaké takovéhle problémy, tak vyhledá odborníka, ale zároveň zmínili jsme, že pravděpodobně nestačí říct, tak se pomodlíme a bude všechno v pořádku. Mm-hmm. Přesto si myslím, že právě víra v Boha a církev má v sobě veliký potenciál, aby mohla i v takovýchhle situacích být pomocí. Mm-hmm. V čem tobě pomáhala právě církev, přátelé, důvěra v Boha?
1: Pro mě byly významnou pomocí. A to tak, že když byly chvíle, kdy mi bylo zlé, a potřebovala jsem, vlastně když to celé začalo, když se to rozběhlo, tak pro mě bylo nepředstavitelné být sama doma. Takže já jsem napsala do skupiny, kterou máme v rámci církve, psala jsem, jestli by byl někdo ochotný si mě vzít k ním domů s dětma, protože bylo před Vánocema. A jedna rodina si nás vzala na 2-3 dny. Jsme tam chodili každý den, na celý den a to bylo super. To byla veliká pomoc před Vánocema, jako jo, kdy už každý prostě chystá a tak. A tak to jsem moc vděčná. Pak byly chvíle, kdy mi nebylo dobře, byla jsem sama doma a věděla jsem, že musím být sama doma, abych se nějak jako mohla posouvat, tak jsem psala, prosím vás, modlete se za mě, teď mi fakt není dobře. A vím, že se za mě modlili, a pár přátel mi i volalo, že byli jako prostě přítel na telefonu, že jsem byla sama, ale nebyla sama. A ta podpora byla hodně cítit. Cítila jsem, jako kdyby cítila jsem to jako kdyby takový štít, jako kdyby byli mojím štítem a hnacím motorem. No, byla to velká pomoc v nich.
0: Já myslím, že je právě dobré si uvědomit, že my máme úžasné možnosti právě jako křesťané, kteří se mohou obracet k Bohu. A je dobré vědět, že je můžeme použít. Zároveň možná se člověk učí v takových chvílích i takové té pokoře, že ale nemáme úplně všechno, nebo nemůžeme si myslet, že jenom tím, že použijeme třeba jednu oblast, takže se vyřeší všechno. Myslím, že se musíme učit tak, jak si brát možná trochu víc komplexně ten život a nebát se použít i vlastně nástroje, které máme pocit, že nevíme, jestli jako křesťané bychom je vůbec měli používat. Třeba právě tu psychologii nebo psychoterapii.
1: No. Je pravda, že v církevním prostředí pořád ještě trochu vnímám takovou, jako, jak to říct, nedůvěru. Možná, nebo
0: Možná obavy?
1: Možná
0: nás to může,
1: obavy.
0: Jestli nás to může nějak odvést od Boha?
1: Možná, jo, možná, že jo, no. Takže to nějak jako, trošku to jakoby vnímám na pozadí, ale osobně jsem tohle neřešila. Prostě pro mě odborná pomoc je odborná pomoc, tak jako když mi fyzicky není dobře, tak jdu k doktorovi, a když mi psychicky není dobře, tak jdu taky k doktorovi, jenom se jinak jmenuje.
0: Jo, v čem konkrétně třeba vidíš přínos právě toho, že člověk začne docházet k nějakému psychologovi nebo psychoterapeuti, nebo spíš v čem konkrétně tobě to pomohlo, protože asi každý případ je trošku jinačí.
1: To asi bude, no. Mě ta sezení otevřela oči. Tak, jak jsem si myslela, že jsem sama se sebou v pohodě, jako taková ta krize, nějaká identity, jako jo, tak jak každý asi jako někdy má, tak jsem si myslela, že už jako to mám vyřešené, ale na těch sezeních jsem najednou začala poznávat sama sebe. Měla jsem zrcadlo v podobě té terapeutky, která prostě otázkami jako mi nastavovala zrcadlo. A já jsem se v něm viděla a říkám si, tyjo, to jsem já. A najednou jsem stála před tím, jestli chci taková být, anebo ne. Ale už to nebylo jakoby automatické, jo? Už jsem se prostě mohla rozhodnout, protože jsem to viděla. A kolikrát jsou chvíle, kdy to není jednoduché tomu čelit, ale já jsem z toho nadšená vždycky. I když to jsou těžké chvíle, já jsem nadšená, protože vidím něco, co mě může posunout zas dál.
0: Mm-hmm. I když něco, co se o sobě dozvíš, mm-hmm. není úplně příjemná mm-hmm. věc, kterou by si o sobě chtěla vědět, mm-hmm. tak to může mít dobrý dopad.
1: Jo, a navíc i díky tomu jsem pochopila, proč se chovám tak, jak se chovám v určitých jako chvílích. Jo, mm-hmm. najednou už mi to prostě zapadá a dává mi to smysl. A pro mě prostě ty návštěvy té terapeutky jsou jako obohacením velkým.
0: Mm-hmm. Myslím, že ty obavy, jak jsme trošku zmínili, křesťanů někdy z psychologie nebo z psychoterapie mohou být, že aby nám to nějak nevzalo víru v Boha. Narazila jsi na nějaký takový moment, nebo narazili jste spolu na nějaký takový moment třeba ohledně víry, protože ne každá psycholožka, na kterou narazíme, je křesťanka.
1: No spíš naopak, no.
0: A právě, myslím, že tam může být taková ta obava dát se do rukou člověka, který Boha nezná a vlastně teď nám může se snažit radit způsobem, který zpochybní naši víru.
1: Je pravda, že na začátku jsem možná měla vlastně tady ty obavy. Nebo obavy. Jako přemýšlela jsem nad tím, jestli mi to nemůže nějak jako uškodit v oblasti víry. Ale říkala jsem si, tak já jako přece vím, komu jsem uvěřila, jako mám za sebou leta křesťanského života, tak jakoby vím, co a jak. Tak nakonec ukáže se, jestli jsem pevná nebo ne, že jo, nebo nakolik. Tak jsem do toho šla a je pravda, že jsme se, ta moje terapeutka, ona teda nějakým způsobem věřící je. A víry jsme se samozřejmě dotkli, protože prostě to je součást mojeho života. A někdy mi dávala takové otázky neúplně příjemné, ale vím, že to nedělala proto, aby mě zpochybnila, nebo moji víru, ale byla to, nevím, jak to říct, v podstatě taková jakoby moje osobní výzva, jestli to, čemu věřím, tomu skutečně věřím. Jo, dávala ty otázky prostě tak, že mohla bych se znejistit a chvíle jako byly takové, jsem si říkala, aha, tak jak to vlastně je? Ale nutilo mě to, možná to, co jsem, čemu jsem do té doby věřila, jako podívat se na to trošku z jiného úhlu.
0: Já myslím, že to je důležitá věc a člověk by předpokládám, věřím, během života měl taky se dobírat hlubších otázek, než když uvěřil možná nějakým jednoduchým věcem na začátku. Oni ty jednoduché věci jsou vlastně velmi hluboké a přesně tak, jak říká, začínají se dotýkat každé oblasti našeho života a my si musíme znovu a znovu říkat, jestli opravdu i v téhle oblasti věřím tomu, co říká Bůh, co říká Boží slovo. A neměli bychom se takových otázek bát.
1: No, určitě je to tak. A je pravda, že já, co jsem začala řešit ty svoje problémy, tak najednou jsem byla postavená jako před to, že jestli to, čemu jsem do té doby věřila, o čem jsem tak jako i slyšela, jako různá svědectví a prostě to, čemu člověk věří, jestli jako jsem schopná jakoby se tím řídit, jo? Že najednou to, co jsem věděla rozumově, tak najednou jakoby přišel čas praxe.
0: Určitě. Mně ještě napadá právě taková otázka vlastně, jestli pro tebe bylo výhodou, že je to člověk mimo církev, ve které jsi měla přátelé, ve které jsi třeba nějakým způsobem sloužila nebo sloužíš doteď, jestli je to právě třeba trošku výhodou takový ten odstup a to, že je to někdo vlastně odjinut?
1: Má to svoje výhody, určitě. Jo, jednak není, jak to říct, zatížená tím jakoby prostředím, jako zní to blbě, jo, ale má, díky tomu má ten nadhled. Jo, takže určitě je to fajn a i přesto, že nemá takové zkušenosti z tohohle prostředí nebo tak, tak v tom je prostě výhoda. Určitá, jo.
0: Asi je to, přijde mi, že se člověk může cítit trošku bezpečněji, protože vlastně, když jsme příliš spojeni s tou službou a s tou církví, tak vlastně můžeme mít právě obavy říct všechno. Aby se na nás nějak nezačali ti lidé dívat, aby nám nepřestali třeba důvěřovat, aby si o nás nezačali něco myslet, že nemáme dobrou víru nebo něco, zatímco když to je člověk mimo církev, přijde mi, že by to mohlo být vlastně opravdu spíš výhodou a nemuseli bychom se toho bát.
1: No, já si taky myslím, že není čeho se bát.
0: Možná právě někdy, když se vlastně pastoři, pracovníci v církvi snaží příliš vlastně lidem mluvit do života, tak je to může zbytečně vyčerpat a někdy pokazit vztahy. Zatímco když by někdy poslali k odborníkovi, tak to možná může naopak uvolnit vlastně celkově tu další spolupráci lepším způsobem. Aspoň tak to na mě trošku působí.
1: Může. A navíc ti terapeuté, oni na to mají školy, oni jsou na to trénovaní, když to pastor jako má velkou váhu, když se za mě modlí, ale pokud nemá ty zkušenosti s těmi problémy, tak já myslím, že moc není co řešit. Jako.
0: A hlavně má spoustu další jiné práce, která ho rozptiluje a nemůže se vlastně na to tolik soustředit. Takže já myslím, že závěrem nebojíme se svěřit se i do rukou odborníků.

0: Dostáváme se k závěru našeho dnešního povídání s Denisou Vampovolovou a stejně tak, jako se na mateřské dovolené objeví skryté talenty a rozvinou v nějakém podnikání, tak se mohou objevit skryté problémy, které by zatěžovaly náš život a když s nimi začneme jednat, tak nás naopak mohou velmi posunout. Když tak nad tím přemýšlíš, vlastně co ti tohleto období dalo, nebo co by se z toho chtěla jakoby vytěžit? Jestli se to dá právě použít i dál a třeba pro další lidi?
1: Vytěžit. Pro mě osobně, já jsem nadšená z toho, že se můžu posouvat. Že jsou prostě oblasti, ve kterých se měním. Je to dobře, jsem za to ráda. A jsem strašně zvědavá, co ještě přede mnou. směrem k ostatním. Bylo by fajn, nebo myslím si, že je důležité, aby si lidi uměli říkat o pomoc, což já jsem se taky učila, pořád se to učím, říkat si o pomoc. A když má člověk pocit, že toho už je na něho moc, tak prostě zajít za někým, komu by svěřil svoje problémy.
0: Já se musím přiznat, že mě právě trochu i překvapilo, že jsi byla ochotná i takovéhle věci sdílet veřejně v tom online prostoru. Přece jenom jsem asi ještě trochu stará škola, úplně to neumím takhle, nebo není to pro mě tak přirozené. Ale právě by mě zajímalo, jestli tím, že člověk takhle vlastně nese tu kůži na trh, tak co to vypůsobí? Ozvali se ti třeba nějací další lidé, že třeba s nějakými takovými problémy bojují, nebo máš pocit, že ti to otevřelo třeba nějaké možnosti i druhým trošku pomoct je nějak nasměrovávat nebo pozvedat?
1: Nějaká příležitost už byla. Myslím si, že tak je to jako krátká doba, jo. Teprve od ledna prostě řeším ty svoje problémy. Myslím si, že Bůh si to ještě použije v budoucnu. Nevím jak, ale určitě jo. Nějaké možnosti už byly. Člověka povzbudit třeba k té terapii, aby se toho nebál. Jsem ztratila niť.
0: Niť. Možná. Jo. Takže to jsme zase toho šikli. Ale spíš mě napadá, že prostě...
1: Jo, ten online prostor, už vím. Lidi se mi ozývali soukromně do zprávy, na to reagujou. Přesně jako s tím, že prožívají i třeba to stejné, co já, když jsem tehdy psala ty svoje myšlenky ohledně strachu kvůli dětem. Ne ohledně dětí, ale kvůli dětem, že mně se něco stane. My pak jako maminy psali do zpráv, že prožívají úplně to stejné. A těch lidí jako je dost. Pak když jsem nadhodila to, že potřebuju odbornou pomoc v oblasti psychologie kvůli těm atakám, tak potom mi taky pár lidí psalo, že třeba svoje zkušenosti, jaký oni mají zkušenosti. Takže těch lidí s těmihle problémy je hodně, jenom se o tom ještě tak moc nemluví. A to je ten důvod, proč já se nebojím to otvírat na těch sociálních sítích, no, protože bych ráda to odtabuizovala.
0: Určitě možná právě to, že někdo uslyší, že to, že najednou mě začínají napadat na mateřské dovolené, strachy, kterých jsem si nebyla vědoma, tak je dobré vědět, že opravdu v tom nejsou maminky sami, že? A A možná právě je to takový nějaký hlubší rozměr, do kterého člověk vstupuje, když najednou má děti a potřebuje se o ně starat a asi začne daleko víc přemýšlet o tom, co vlastně chce těm dětem předat, co do nich chce vkládat. Někdy v tom, jak máme opravdu teď hodně možností a prostoru svůj život nějak rozvíjet, tak někdy může pádit takovou rychlostí, že si třeba někdy ty důležité otázky života vlastně nepoložíme. Mm-hmm. Ani nevíme, kam pádíme. A já z tohoto hlediska třeba vidím mateřskou dovolenou jako dobrý čas zastavení. Takže určitě je to nějaké povzbuzení i pro druhé.
1: Určitě, dá se z toho vytěžit dost. Jako no.
0: Já si sama uvědomuju, že vlastně na mateřské dovolené to byl přesně ten čas, kdy já jsem začala hledat Boha a možná z trošku podobného důvodu, že jsem začala potřebovat mít smysl života. Do té doby jsem ho asi nepotřebovala tolik, nebo jsem si ho tak neuvědomovala a možná by bylo dobré povzbudit se navzájem v tom, aby jsme se právě těm možná hlubším a někdy nepříjemným a těžším otázkám nebránili. Ani na té mateřské dovolené. Dá se to i na té mateřské dovolené spíš tak něčím jenom tak potlačovat, odsouvat ty hlubší otázky?
1: No tak těma povinnostma, že jo? Praktickýma. To, co člověk jako musí dělat, protože jak je prostě žena zavřená doma, tak jako vidí kolem sebe, co je všechno potřeba udělat. Takže jako dá se to potlačit velice dobře, když člověk chce. A proto já říkám, že pokud se chce člověk v něčem posunout, tak první zásadní věc je být upřímný a otevřený sám k sobě. Mm-hmm. Pokud tohle není, tak to jako těžko.
0: Je pravda, že někdy potkám i právě takové maminky, které bych řekla, že se za ty děti vlastně zase spíš schovávají. Že jim jakoby děti umožňují neřešit důležité otázky života, protože pořád je někde potřeba někomu utřít nos, dát najíst nebo zvednout ze země a podobně. Co s tím, když se začne někdo spíš schovávat za děti a vlastně se s ním nedá zabrousit do něčeho hlubšího?
1: No, jako člověka nedonutíš.
0: Ano, máš pravdu.
1: Bude to o tom, že prostě buď chce být otevřený, upřímný a hledat, nebo nechce.
0: Vlastně jsme mluvili o tom, že nás ta mateřská dovolená tak jak si uváže doma. Ale přesto, asi je důležité udržovat nějaké kontakty. Jakým způsobem udržovat kontakty? Protože taky se někdy můžeme schovat jenom právě za ten online prostor, že? Je důležité mít i konkrétní lidi, kteří, vlastně jak jsi říkala, ti dokázali říct, že vidí na tobě nějakou úzkostlivost. Asi by to neuviděli, kdyby jsi jim psala jenom, co jsme měli dneska dobrého na svačinku.
1: Jo, tak to bylo, určitě tak to pramení z nějakých jako osobních jako setkání a zkušeností. Akorát doba covidu, co je za náma, snad pomalu, tak jako tak tomu jako moc nenahrávala, že jo. Tam jako jsem zažívala taky jedny z nejhorších momentů, já, která jsem spíš jako založením extrovert a mám ráda lidi, tak prostě ta doba byla šílená tady pro tohle a já si myslím, že tam se umocňovaly ty problémy, na které jsem měla založeno, tak ono postupně prostě se to umocňovalo a vylízalo na povrch. Ale i přesto, díky Bohu za online prostor, že i když to bylo omezené, tak jsme měli příležitosti, jak se potkávat jinak, jinde. A využívala jsem toho taky, když mi nebylo dobře. Pamatuju si moment, kdy jsem byla prostě tak těžce psychicky na tom špatně. A normálně měla jsem pocit, že já už jako nevím, co by. Já bych, jako cukalo to se mnou, jako zažila jsem si pár silných momentů během té doby. Jedna z těch věcí byla, kdy myslím si, že vím, co zažívají lidé, těsně předtím, než třeba spáchají sebevraždu. Mm-hmm. Ty pocity nebo ty myšlenky nejsou úplně přenositelné. Je to hrozné. Člověk prostě chce utéct ze svojí hlavy, ale nejde to. A ty zkušenosti, které mám, jsou těžké hrozně, ale jsem za ně moc vděčná. A jeden další silný moment byl, kdy už toho bylo nějak na mě moc a já jsem cítila, jak chci strašně utéct. Chci prostě utéct, ale nemůžu, když jsem matka, Jejda. Já nemůžu jen tak prostě někde utéct. A tak jsem psala, měla jsem kamarádku, která často mi psala, no ta, co mi domluvila i tu terapeutku, tak ona mi byla taky velkou pomocí a furt na drátě, tak jsem mi psala, říkám, teď prostě mám fakt jako blbou chvíli. A vím, že se za mě modlila, i psala mi pozbudivé prostě věci. Takže mít někoho blízkého, aspoň jednoho člověka v církvi, je moc důležité.
0: Mm-hmm. A správně jsi zmínila, díky Bohu za online prostor. Protože když jsme uvázaní doma a opravdu nemůžeme kdykoliv někam zaběhnout, tak, jak říkáš, i ta SMS-ka, mm-hmm. i to zavolání mm-hmm. a v současné době nějaký Zoom, prostě kdy se můžeme i vidět, tak pravděpodobně může člověka vytrhnout z těch mm-hmm. nejhorších pocitů.
1: Mm-hmm. Jo, je to tak, no.
0: No, rozhodně bychom chtěli všechny, kdo nás dnes poslouchají, povzbudit v tom, že mateřská dovolená je dobrý čas. Můžete na mateřské dovolené najít svoje talenty, rozvinout je tím, že najednou se porozhlednete doma, zjistíte, co všechno se dá udělat, uvařit, upéct, ušít, uplést a podobně. Ale zároveň nebraňme se právě i těm hlubším otázkám, které nás tam mohou napadat a které, věřím, že přicházejí i od Boha a ukazují nové věci, do kterých můžeme vstupovat. S tím se dnes z Rozmaríny rozloučíme. Od mikrofonu se loučí Lída Pohanková a můj dnešní host
1: Denisa Vampolová.
0: Mějte se hezky.

Čtvrtá hodina za námi, a to z pondělí 24. srpna. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Ve čtvrt na pět nás štafeta vtáhne do atmosféry skautských rituálů. Sára Zončová a Helen Mrázková se opět sejdou u tématu významu symbolů a rituálů a zaměří se na to, jak je přirozeně zapojit do oddílového života. Za čtvrt hodiny štafeta.

Pořad Štafeta se zaměřuje na výchovu dětí, na to, jak vést dětský křesťanský klub nebo oddíl. Za okamžik je tu další díl, ve kterém se zaměříme na skautské rituály.

0: Jak do každodenního života klubu nebo oddílu autenticky zabudovat skautské rituály a symboly? Možná se tyto zdají jako drobnosti, ale ve skutečnosti dokážou stmelit kolektiv, předat hodnoty a vytvořit pocit sounáležitosti. Mnoho křesťanských klubů prošlo v posledních letech proměnou ve skautské oddíly a k tomu patří právě i ty symboly a rituály. Jak s nimi pracovat, nám dnes poví Helen Mrázková, zkušená skautka a vedoucí oddílu, která jej vedla zprvu se svým mužem a nyní už i se svými dětmi. Je taky nadaná fotografka, která má cit pro detail a také přesně ví, jak takový krásný rituál s tou pravou atmosférou připravit. Ahoj Helen.
1: Ahoj Sáro.
0: Na úvod jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaký rituál, který podporuje tvoje vztahy, ať už s kamarády, nebo s manželem, nebo v rodině, který bys nám mohla takhle doporučit.
1: V široké rodině nám pomáhá, že se tradičně scházíme několikrát ročně, abychom hromadně oslavili vícero narozenin, případně Vánoce. A je to vždycky příležitost se setkat. A možná bychom těžko bez tohoto rituálu, kdy už víme, aha, přichází březen, přichází čas celorodinného setkání, těžko by se nám hledal čas na společné setkání.
0: Proč myslíš, že takové symboly a rituály můžou být užitečné i třeba ve skautu nebo v jiném společenství? Co nám to může dát?
1: Já myslím, že rituály mají dvojí základní význam. Jednak ten, že se z principu věci opakují, takže se nám dostanou pod kůži a nemusíme si neustále připomínat, že to a to chceme dělat, ale prostě to máme zažité jako nějakou opakující se tradici. To je i příklad toho rodinného setkání, anebo třeba v křesťanském kontextu to může být příklad večeře Páně nebo modlitby před jídlem. Další důvod, proč se rituály zabývat, je ten, že rituál může dané události nebo věci dodat mimořádné důležitosti a mimořádnému významu tím, jaký průběh té události připíšeme.
0: Je nějaký rituál, který jsi zažila, který se ti vryl do paměti a má pro tebe specifický význam?
1: Nemůžu nezmínit můj vlastní skautský slib, který proběhl, když jsem měla 11 roků. Neměla jsem ani páru o nějaké teorii rituálu, ale naše tehdejší skautská vedoucí dokázala připravit nezapomenutelné odpoledne, díky kterému jsem to, co jsem tehdy slíbila, brala velmi vážně. Vnímala jsem, že to je něco důležitého na celý život a pamatuju si to vlastně dodnes do nejmenších detailů.
0: Jak tě formovalo právě to, že ve skautu je kladen důraz na symboliku a rituály a jak to pozoruješ potom i na dětech v oddíle?
1: To formování je, myslím, právě v tom, že si věci, které mi byly předány pomocí nějakého rituálu, pamatuju velmi silně a vryly se mi hluboko do paměti. Nedávno jsme na skautské výpravě prožili rituál jmenování nových rádců, v podstatě takový přechodový rituál, kdy dítě se zhruba v 15 letech, pokud chce a pokud na to má, stává z řadového skauta nebo skautky rádcem nebo rádkyní. To znamená, že přebírá zodpovědnost za nějakou menší skupinku dětí. Rozhoduje se, že chce ne už jenom přijímat v tom oddíle, ale i dávat, sloužit. A tady tento přechod se neděje nějakým oznámením, jen tak někde na poradě, že bychom si řekli, tak od teďka tito dva budou rádci, ale děje se to při slavnostním večeru pomocí takového rituálu, který má svá přesná pravidla. A

0: je tak snáze zapamatovatelný. Johanka, která nedávno právě takovýmto rituálem prošla, tak mi připomínala, ať nezapomenu zmínit ten náramek se čtyřmi korálky, který dostala při té příležitosti a který teďka bude nosit půl roku ve zkušební době, jako jestli jí ta role rádkyně bude vyhovovat a jestli se v ní osvědčí. Na tom náramku má čtyři korálky, protože je už to čtvrtá generace rádců v našem oddílu. Jsou to takové drobnosti, na první pohled bezvýznamné, které ale dohromady střípek ke střípku skládají ten význam rituálu.
1: Skautská symbolika je opravdu obsáhlá a promyšlená a často jde i v ruku v ruce v to, v co věříme jako křesťani. Máme věci, jako je skautský znak, pozdrav, podání levé ruky, skautské zákony nebo heslo. Máš nějaký symbol, který má pro tebe speciální význam? A můžeš nám ten význam i nějak přiblížit?
0: Pokud bych měla zůstat u té skautské symboliky, protože to dnešní povídání je teda o skautských rituálech a symbolech, tak mám hodně ráda skautskou lilii. To je takový ten základní znak, který má asi každý se skautingem spojený. Mně se líbí, že ta symbolika, která je do tohoto znaku vetkaná, je vlastně i velmi křesťanská. Tři cípy skautské lilie symbolizují to, že jako skauti slibujeme, že chceme usilovat o lásku a zodpovědnost vůči Bohu. To je ta největší střelka toho kompasu lilie, která ukazuje vpřed a která nás vede a potom taky druhým a k sobě. To jsou ty tři stěžejní principy skautingu a v podstatě i křesťanství. A nebo spíš možná naopak, křesťanství a v podstatě i skautingu.
1: Skautský zákon obsahuje 10 bodů, které vedou děti k hodnotám, jako je pravdivost, pomoc druhým nebo ochrana přírody. Jak s těmito zákony pracujete na schůzce?
0: Skautské zákony nejsou jenom nějaké mantinely, které mohou dodat bezpečí tomu oddílu tím, že dávají nějaký rámec chování, na který se můžeme odkázat, když by někdo se choval tak, že to není vhodné. Ale ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tak je to i velmi vhodný odrazový můstek pro duchovní program, protože skautské zákony v mnohem korespondují s prvky desatera, vlastně s křesťanskou etikou a je to skvělý způsob, jak vlastně dětem připomínat principy z Bible i skrze to, že to vlastně jsou i skautské zákony.
1: Vzpomínám si i na situace, kdy jsme měli nějaké zamyšlení a potom zpětně jsme se odvolali ještě na jeden ze skautských zákonů, protože občas pro děti je ten skauting prostě to bližší než pro nás to křesťanství, tak je fajn i to takhle pro ty děti propojovat, ano.
0: Zejména pro děti, které jsou z necírkevního prostředí, takových máme vlastně v našem skautském oddíle většinu. Nemusí to tak v každém klubu být, ale u nás to tak je a proto hodně pracujeme na tom, aby to, co dětem říkáme, bylo srozumitelné.
1: Mám takový dojem, že věci jako skautský pozdrav nebo skautské heslo se děti často učí při nástupu do oddílu, ale pak se to už vlastně nepoužívá a nějak se na to zapomíná. Jak můžeme tyto věci stále připomínat? Nebo jako vadí vůbec, že na to zapomínáme?
0: Skautský pozdrav pravou rukou, kdy jsou styčené tři prsty a palec překrývá malíček, což symbolizuje, že silnější chrání slabšího, tak tento pozdrav se opravdu nevyužije až tak moc často. Ale někdy přece při slavnostních nástupech, když jsme v krojích, tak zdravíme tímto pozdravem třeba při vyvěšování státní vlajky. A když jako český občan stojím v podstatě v pozoru nebo klidně při státní hymně, tak pokud budu mít na sobě skautský kroj, tak také budu zdravit tímto skautským pozdravem. Musím říct, že když jsme každý rok na kopci jménem Ivančena, kde se sejde několik tisíc skautů, kteří si připomínají hrdinství skautů za druhé světové války, kteří byli zapojeni v odboji a vlastně symbolickým způsobem tak projevují i vděčnost za svobodu, kterou máme, tak při této příležitosti, při tomto setkání skautů na Ivančeně, když zní státní hymna a stovky a tisíce skautů v krojích zdraví tím skautským pozdravem, tak potom je to opravdu silné koření, kterého není moc, ale když je použité ve správnou chvíli, na správném místě, ve správném kontextu, tak má velmi silnou symboliku.
1: Co bys doporučila vedoucím, kteří chtějí zavést rituály, ale nemají zkušenost se skautskou tradicí? Jak začít tak, aby to bylo přirozené?
0: Doporučila bych, aby se zúčastnili našeho zážitkového kurzu vedoucák, kde mnohé z rituálů skautských i neskautských zažijí na vlastní kůži. A tím pádem to pro ně bude představitelnější, než když jenom něco slyší nebo si přečtou v knížce, případně vidí na fotkách. A pak bych doporučila začít tím, co je nejjednodušší. Znak lilie může být na nástěnce, může být někde vyvěšený. Potom poměrně jednoduché a přijatelné je začít nosit skautský šátek. Záležitost, jako je skautský kroj, klidně můžete nechat až na později, až si všichni tak nějak zvyknou a budou to chtít.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Dnes se bavíme o skautských symbolech a rituálech v našich křesťanských oddílech. Už jsme zmínili nějaké základní symboly a význam rituálu. Pojďme se teď podívat, které skautské rituály dítě může v oddílu zažít a jaký význam to pro něj může mít. Rituály se vyznačují tím, že se opakují, že jo? Ale když k nám přijde nějaké nové dítě, tak vlastně vůbec neví, o co jde. Jak teda u vás oddíle probíhá práce s nováčky?
0: Když přijde nové dítě do oddílu nebo do klubu, tak opravdu hrozí, že nebude rozumět, nebude se cítit tím pádem přijato a víckrát nepřijde. To hrozí, když používáme nějakou specifickou mluvu. Myslím, že typicky v našem církevním prostředí, zvláště pokud nejsme zvyklí mít v oddíle nebo v klubu děti mimo církev, tak hrozí, že používáme slang, výrazy, fráze, které třeba ani nemyslíme jako fráze, ale prostě nejsou srozumitelné pro to dítě. Totéž se může stát s nějakými interními vtípky, nebo to, že máme systém družin, to, že máme nějaký pokřik, nováček přijde a neví vlastně vůbec nic. V našem oddíle zkoušíme pracovat s takzvanými patrony. Pořád se to ještě učíme, neumíme to úplně dobře, ale snažíme se o to, aby nové dítě, které přijde, mělo někoho ze svých vrstevníků, ideálně, když je to nejbližší kamarád, kdo má na starosti, že ho takzvaně dostane k nám na palubu. Že mu všechno vysvětlí, ukáže mu, co a jak se dělá, co a jak je zvykem. Pomáhá k tomu taky brožura Nováček. Ve chvíli, kdy slyšíte toto povídání, tak už si můžete i objednat na webu Dorostové unie brožuru Nováčka, která je přizpůsobená přímo pro křesťanské kluby a oddíly. A je to vlastně takový průvodce prvními týdny a měsíci pro nové dítě. Má tam různé doplňování a různé otázky a vysvětlování, které má na pomoci tomu, aby se co nejdříve začalo cítit mezi námi jako doma.
1: Po nějaké době v oddíle dochází k šátkování. Co to znamená a kdy by mělo probíhat a jak moc slavnostně?
0: Šátkování je rituál, při kterém zveme dítě na naši společnou skautskou cestu. Probíhá třeba po několika týdnech, když už nováček ví, že tady chce být doma, do toho oddílu chce patřit, na schůzky chce chodit. Není to ještě skautský slib, ten přichází mnohem později. Při šátkování nováček dostane kolem krku šátek, odpovídající barvy a turbánek. Vítáme ho mezi sebou s tím, že ho vítáme na té cestě a stává se jedním z nás. Je to takové vyjádření toho, že patří k nám, posílení toho pocitu sounáležitosti. Jak moc slavnostní tuto událost udělat, záleží na vás, moc bych to nepřeháněla, všechen důraz a důvtip a schopnosti vytvořit rituál bych radši soustředila na skautský slib.
1: Jak už jsi řekla, skautský slib má velkou váhu. A jak děti teda připravujete na jeho složení, co se musí naučit a pochopit, než k němu dojde?
0: O skautském slibu jsme natočili celý díl, který si můžete poslechnout, byl natočen už před nějakou dobou. Skautský slib je opravdu velká událost v životě člověka. Může to být dítě, ale skautský slib může klidně skládat i dospělý. Každý samozřejmě s tou úrovní zodpovědnosti, jaké je schopen. Víme, že 10leté, 12leté dítě bude asi chápat a vnímat ten závazek jinak, než člověk, který se rozhodne ke skautskému slibu třeba ve 30. Ale to je úplně v pořádku. Ve skautském slibu je přímo formulace, že slibuji se nějakým způsobem chovat a mít nějaké postoje, jak dovedu nejlépe. A to se mi moc líbí, že tam je ponechám ten prostor proto, že jsme všichni jenom lidi a nemusíme se bičovat za to, když nezvládneme nějakou dokonalost. S dětmi předem o obsahu skautského slibu mluvíme a je to zase výborné východisko pro několik duchovních programů, protože myšlenky, které jsou obsažené ve skautském slibu, jsou veskrze křesťanské. Takže je to vlastně způsob, jak dětem vysvětlit, že se na jednu stranu máme snažit, máme usilovat o to, abychom byli dobrými lidmi, tak jak se o tom mluví ve skautském slibu, ale zároveň s nimi už předem mluvit o možnosti selhání. Každý dříve či později selžeme a co následuje potom. Díky Bohu za odpuštění, které máme v Ježíši Kristu, a to je to, kam by až vysvětlování toho slibu mělo zajít.
1: Jaká je atmosféra při skládání slibu?
0: Atmosféra je vždycky velmi slavnostní. Snažíme se předem vlastně připravit účastníky na to, že to bude něco výjimečného, co stojí za to si pamatovat celý život. Takže tomu přizpůsobíme i ty okolnosti. Krásné je, když skautský slib může probíhat v nějakém úžasném prostředí, třeba na táboře, u řeky, za úplňku, během krásného letního večera. Ne vždycky jsou ty podmínky ale takové.
1: A co můžeme dělat v takové situaci, když nemáme to dané prostředí a možná ani příležitost udělat oheň? Jak můžeme tu atmosféru navodit, aby se to dítě opravdu pamatovalo celý ten život?
0: Můj vlastní skautský slib, který jsem skládala kdysi a pamatuju si ho dodnes, probíhal úplně v obyčejné klubovně. Ale naše vedoucí to tehdy přizpůsobila tak, abychom tu událost vnímali všemi smysly. Takže jsme nesvítili obyčejně zářivkami, ale byly tam rozmístěné svíčky. Nespívali jsme jako obvykle s kytarou, ale jenom a kapela. A to jsou prvky, které mohou posílit tu slavnostní chvíli, i když nemáme ty úžasné přírodní kulisy. Velký pomocník pro nás může být obyčejné ticho. To, když třeba necháme celý oddíl chvíli mlčet, uděláme takzvanou dramatickou odmlku, tak už tím se vlastně zvýší jakási slavnostnost. Ano, uznávám, že takové chvíle bývají vlastně trochu patetické, ale proč ne? To je to koření, to je ten prvek, sem se to hodí. Někdy jindy to může vyznít trapně, ale u nějakého významného rituálu to je na místě. Je dobré využít přítmí, tmy, světla svíček. To, že všechny předem instruujeme, jakým způsobem je vhodné se chovat, že mají všichni mlčet a předem, jakým způsobem třeba se mají postavit do kruhu, abychom už při samotném rituálu minimalizovali nějaké pokyny a požduchování a upřesňování toho, jak to má vypadat. Slavnostnost může zvýšit exkluzivní účast, a to buď, že pozveme nějakého vzácného hosta, který s námi obvykle nebývá, anebo taky to, že se může zúčastnit jenom někdo. U skautského slibu typicky mohou být jenom ti, kteří budou slibovat, anebo ti, kteří v minulosti už skautský slib slibovali. To znamená, že já, když jdu slibovat skautský slib, tak ta situace je pro mě nová, je pro mě poprvé. A nikdy předtím jsem to nezažila, jenom jsem o tom hodně slyšela. Je to obestřeno tajemstvím, protože u skautského slibu se ani nepořizují fotky z toho důvodu, aby to stále zůstalo tak trochu za závojem a aby ten účastník, který je poprvé přítomen, měl o to silnější ten zážitek. To, abych si ten rituál pamatovala, tomu může napomoci nějaká památka, kterou si odnesu. U skautského slibu je to kovový odznak, který se potom nosí na skautské košily. A nebo třeba uhlík z toho ohně. V mém případě, když jsme měli v klubovně jenom ty svíčky, tak jsem si uloupla kousek vosku z té svíčky a několik let jsem to potom nosila na krku v nějakém koženém sáčku, jako na památku. Pokud je možnost zapojit všechny smysly, tak to taky zvýrazní ten zážitek. Můžeme jít kus cesty boso, nebo můžeme přidat nějakou zajímavou vůni. Třeba vůni borovice v aromalampě, když zrovna nemůžeme být v tom lese. U každého rituálu jde o to mu věnovat péči. Myslím si, že když to odbydu, takže to jde poznat. Myslím si, že když se předem zamyslíme, takže to za to stojí. A nabízí se otázka, jestli připravovat rituál není teda pracné. Můžu potvrdit, že ano. Když jsme v našem oddíle měli první rituál, kdy z rádců se stávali vedoucí, a ty jsi byla jedna z nich, Sáro, tak jsme dost času věnovali tomu, že jsme seděli a vymýšleli, jak ten rituál bude vypadat, aby tam byly zajímavé prvky, které nikde jinde nejsou. Vymysleli jsme třeba truhličku, do které každý z vás vložil nějaký symbolický předmět a povyprávěl o něm, proč zrovna tento předmět zvolil. A každá další generace vedoucích zase bude přidávat své předměty. Stálo nás to nějaké úsilí, ale tím, že v budoucnu už budeme ten rituál opakovat, tak jsme vlastně ušetřili práci všem budoucím generacím. Takže ano, je to pracné, ale poprvé nejvíc. Potom už je to jednodušší a jednodušší.
1: Které další momenty v oddíle vyžadují takový rituál?
0: Řekla bych, že všechny momenty, které jsou nějakým způsobem vzácné a které chceme okořenit a dodat jim význam. Ale napadá mě teď, že svůj rituál si zaslouží i některé úplně všední situace a typicky skautský rituál nebo možná tradice je ten, že když odcházíme z nějakého tábořiště, tak ho zanecháme vždycky v lepším stavu, než jsme ho nalezli. Takže když si někde opečeme buřty, tak tam taky vyzbíráme odpadky a když tam žádné nebyly, tak tam zanecháme hraničku nalámaných klacků. Zakladatel skautingu Baden Powell pronesl slavný citát, že podstatou skautingu je zanechat svět trochu lepší, než jsme do něho přišli. Tak to je vlastně naplněním tady toho jeho přání.
1: Stalo se ti někdy, že by se nějaký rituál nepovedl? Jak můžeme pracovat s tím, když se děti nebo možná i rádci začnou smát?
0: To, že se rituál nepovedl, se nám stává opakovaně. Náš oddíl je expertní na to, že si připravíme úžasný, slibový, slavnostní oheň, ke kterému potom přijde z pochodní pověřený člověk, který ho chce zapálit a oheň hořet nezačne. A teďka tam stojíme kolem a stojíme a čekáme, vítr fouká, je zima, jsme třeba uprostřed ledna jenom ve skautských košilích, protože ty bundy by nebyly pěkné u toho rituálu a čekáme, čekáme. No, co v takovou chvíli dělat? Stalo se nám i to, že se někdo začal hýhňat, ale pomáhá tomu, když vlastně děti a účastníky dobře připravíme, když jim řekneme předem, možná trochu pateticky, že ta chvíle bude vážná a ať zkusí zachovat důstojnost. A moc se mi líbí, jakým způsobem v podobné situaci na kurzu vedoucák reagoval takový nestor křesťanského skautingu David Kubíček, který využil ten moment toho čekání na ten oheň, který nechtěl hořet, vlastně velmi pedagogicky a pronesl pár vět o tom, jak je to velmi lidské být nedokonalý a jak se musíme učit pracovat s chybou a jak Kristus vlastně nás povolává do služby, i když ví, že jsme nedokonalí a chyby se dějí. Takže to nakonec byl docela silný moment celého toho rituálu a šlo vlastně o to ho využít ve svůj prospěch.
1: Zmiňovala si skautské košile, které máme na sobě právě při skautském slibu a často se setkáváme s tím, že začínající oddíly mají problém se právě s tímto prvkem stotožnit. Tak máš pro ně nějakou radu?
0: Asi se tím zpočátku vůbec netrápit. Začala bych fakt tím, co je mnohem jednodušší a začala bych se symboly, na které se jenom díváme a neoblékáme je na sebe. Skautský kroj je nějaká tradice, kterou jsme si nevymysleli ani v dorostové unii, ale která je tady už po desetiletí a vlastně tím, že se k ní hlásíme, tak se připojujeme k předchozím generacím a navazujeme na nějakou tradici, která už tady byla. Jak povzbudit děti, aby chtěli nosit kroje? Úplně jednoduše. Tím, že je začnou nosit vedoucí. A když si je vedoucí vezmou poprvé na sebe, myslím ty košile, tak jim to může připadat nepatřičně, ale když v tom přijdou už na pátou schůzku, tak jim to najednou přijde přirozenější. A když pak udělají ten coming out a pojedou vlakem a lidi na ně budou moc hezky reagovat a nějaká babička jim poděkuje za to, že se věnujou dětem a vzpomene na to, jak v 68. taky skautovala, tak se třeba něco zlomí. Tím vlastním příkladem a tou vlastní přirozeností se to potom jako nákaza rozšíří na děti. Máme tu zkušenost taky, že zpočátku byly trochu rozpaky, ale nakonec to vlastně berou děti poměrně hrdě. Jsou ty, které to nosí rády na každou schůzku a pak jsou děti, které si vezmou kroj jenom na tu slavnostní příležitost. Ale u té slavnostní příležitosti je to potom pěkné, protože to dodává ten prvek sounáležitosti. Jsme všichni nějakým způsobem sjednoceni, v něčem jsme stejní. A slavnostní oheň vždycky zakončujeme dalším skautským rituálem, takzvaným gilvelským kruhem. To je takové specifické spojení, při kterém všichni stojíc v kruhu těsně u sebe překříží ruce a chytnou za ruku souseda. Vytvoří se takové těsné spojení, při kterém zpíváme písničku Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás poutem svým. A musím říct, že to je opravdu chvíle, ve které všichni cítíme silně to, že patříme jeden k druhému a skautský kroj tomu napomáhá.
1: Dnes jsme si s Helenou Mrázkovou povídali o skautských rituálech, symbolech a hodnotách, které ukazují, jak je důležité budovat pevné základy pro děti i mladé lidi. Skrze skautský slib, šátkování, nováčkovské zkoušky nebo skautský zákon můžeme vidět, jak se děti učí zodpovědnosti, spolupráci, úctě k tradicím a duchovnímu růstu. Co dali tobě osobně skautské symboly nebo rituály do života?
0: Dali mi pocit, že patřím k nějakému velkému celosvětovému společenství lidí, kteří sdílí stejné hodnoty. Dali mi příležitost zapamatovat si na dosmrti některé významné okamžiky a dali mi krásné zážitky, které krásně vypadají nejenom na fotkách.
1: Děkuji za tvoji perspektivu na závěr, která nám může být pozbuzením. A od mikrofonu se loučí Sára Zončová.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. I v příštím vydání v premiéře ve čtvrtek v 11.15 se zaměříme na symboly a rituály. Tentokrát nás čeká konkrétní příběh Marka a oddílu Hlubina.

Misie je v první řadě šířením Božího slova mezi konkrétní lidi, ke kterým jsme posláni. Výzvu nezapomínat na tento základ zprostředkuje v relaci nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný. Připojte se k poslechu po páté hodině.

0: přijít, pak se s nimi rozdělit.
1: Letní ráno s Rádiem 7.

Pondělí 24. srpna překročilo práh 5. hodiny. Snívám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková a s ní začíná i relace Nejen chlebem.

Už jste někdy potkali člověka, který vás ohromil svým strategickým myšlením, svým nadhledem, svými propracovanými vizemi a akčními plány, jak ty vize naplnit? Všechno to může znít úžasně a být to opravdu dobré a přínosné. Ale někdy takové osobě hrozí určité nebezpečí, že přes ty veliké vize už nevidí konkrétní lidi, konkrétního člověka, který je vedle něho. Podobné nebezpečí hrozí, když přemýšlíme o misii, o evangelizaci. Můžeme rozvíjet velké misijní a učednické projekty, můžeme se pyšnit počty pokřtěných či těch, kteří reagovali na výzvu odevzdat svůj život Ježíši. Můžeme propracovávat a prohlubovat poselství, které nám Ježíš svěřil. A přitom je tak snadné trochu zapomenout, že misie je v první řadě šířením života, Božího života mezi konkrétní lidi, ke kterým jsme posláni. Dnes se právě na toto téma zaměříme a jako základ použijeme biblický text, který je předobrazem misie církve. Budeme číst z Matoušova evangelia v momentu, kdy Ježíš vyvoluje svých 12 nejbližších učedníků a zmocňuje je k vyhánění zlých duchů a k uzdravování. Tento text najdeme v 10. kapitole Matouše ve verších 5 až 16. Těchto 12 Ježíš vyslal s těmito pokyny. Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte, nebeské království je blízko. Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze, ani mošnu, ani náhradní košile, ani obuv, ani hůl. Dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si s nohou jeho prach. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Ježíš zde dává svým učedníkům úkol. Posílá je k lidem a ve svých pokynech jim určuje těchto 5 věcí. Cílovou skupinu, podstatu úkolu, co mají dělat, jejich vybavení a jak to mají dělat. Projdeme si nyní těchto 5 skutečností a budeme uvažovat, jak to můžeme aplikovat pro svou aktuální realitu. Cílová skupina. Ježíš začíná své pokyny vyjasněním, ke komu v tom konkrétním čase a okolnostech mají učedníci jít. Přesněji řečeno, jim nejprve říká, ke komu nemají jít, a to k pohanům a Samaritánům. Jejich cílovou skupinou mají být ztracené ovce z lidu Izraele, tedy víceméně všichni Židé. Naší cílovou skupinou jako křesťanů mají být lidé všech národů, jak jsme to slyšeli v předešlých zamyšleních ve velkém poslání. Více to Ježíš svým učedníkům konkretizuje těsně před svým odchodem k nebeskému Otci. Najdeme to v knize Skutků, 1. kapitole 8. verši, když jim říká, že poté, co přijmou moc Ducha Svatého, budou Ježíšovými svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří a až na konec světa. Jakoby tady Ježíš vyznačoval 4 oblasti cílové skupiny, kterým v našem dnešním kontextu můžeme rozumět takto. Jeruzalém, to bylo aktuální místo jejich přebývání. Pro nás to mohou být ti nejbližší, rodina, spolupracovníci, spolužáci, sousedé a podobně. Nebo prostě ti,
na kterých nám nejvíce záleží. Judsko to byl celý etnický a kulturní region, jehož byl Jeruzalém součástí. Pro nás to může znamenat lidi, kteří jsou nám podobní, možná ze stejného města či národa, ale neznáme je osobně a jsou nám do určité míry lhostejní. Samaří, to byl region nepříliš geograficky vzdálený, ale z historických a etnických důvodů pro Židy velmi nesympatický. My si pod tím můžeme představit lidi, kteří jsou jiní než my, ať už sociálním zařazením, politickými názory, národností, barvou pleti, náboženstvím. Lidé, kteří v nás vzbuzují nelibost, odpor, pohrdání či strach. Konec světa, tedy celý zbývající svět, zahrnující nejvzdálenější destinace a nejrozdílnější národy a národnostní skupiny. Druhá věc, kterou Ježíš posílaným určuje, je podstata jejich úkolu. Učedníci mají ohlašovat blízkost nebeského, tedy Božího království. To je to, o co jde. O Boží věci, o Boží vládu v lidských životech. Nejde v první řadě o růst a slávu lidských organizací a ideologií, nýbrž o Boží dílo. A proto je to Bůh, který zmocnil Ježíšovi učedníky tehdy při jejich vyslání, tak jako i dnes chce zmocňovat nás, abychom byli nástroji růstu jeho království. Třetí otázka, na kterou Ježíš ve svých pokynech odpovídá, je, co mají poslaní dělat. Když se vedle našeho dnešního textu z Evangelia Matoušova podíváme i na paralelní texty v Markově a Lukášově evangeliu, přičemž u Lukáše najdeme hned dvě podobná vyslání učedníku Ježíšem, tak zjistíme, že poslání mají především uzdravovat nemocné, to se objevuje 4x, vyhánět démony 3x a dále probouzet mrtvé a očišťovat malomocné, to má jen Matouš. Důležitou složkou poslání Ježíšových učedníků, tak jako to bylo u veřejné služby samotného Ježíše, tedy bylo, a věřím, že stále je, přinášení uzdravení lidem na těle i na duchu. Uzdravení, které není z jejich moci a schopností, ale z Božího daru. Za čtvrté, vybavení posílaných. Učedníci s sebou nemají brát peníze, zavazadlo na zhromažďování věcí, ani rezervní oblečení či boty. Nemají se omezovat materiálními věcmi, protože důvěřují v Boží zaopatření. Bůh je vyslal a on se o ně a jejich potřeby postará. Jak silně toto zní dnes, když se nám zdá, že i misie je hlavně záležitostí finančního a technologického zázemí. Na závěr svého vyslání učedníků jim Ježíš dává určité praktické pokyny, jak to mají dělat. V první řadě mají hledat a zůstat u toho, kdo je hodný. V Lukášově paralele se mluví o synu pokoje. Pak mají přinášet pokoj a být připraveni na různé reakce lidí a oddělit se od těch, kteří nejsou ochotni naslouchat. Myslím, že to jsou rady, které můžeme dobře využít i dnes. Je důležité hledat základnu pro naše misijní působení, jednoho člověka či několik lidí, o které se budeme moci opřít a kteří pomohou s pronikáním evangelia do místní komunity. Hezké vyjádření, co znamená být nositeli pokoje, přináší tento příběh. Starý židovský rabín vybírá svého nástupce mezi 3 kandidáty. Každého z nich poslal za nějakým člověkem s odlišnými názory. Po nějaké době se ti 3 muži vrátili k rabínovi a hodnotili úspěšnost svého počínání. První řekl, já jsem zvítězil nad oním protivníkem silou svých slov a argumentů. Nakonec musel protivník kapitulovat. Druhý také radostně ohlašoval, a já jsem protivníka přesvědčil, tak se připojil k mému názoru. Jen 3. mladík sklíčeně oznámil, mně se to nepovedlo. Já toho 2. člověka s jiným názorem jenom pochopil. Na to se rabín obrátil k 3. muži a řekl,
ty jsi správně pochopil Tóru. To je 5 knih Mojžíšových, základ židovského starého zákona. Jdi a učí dále. Být nositelem pokoje znamená v první řadě lidem naslouchat. Zároveň nám ale Ježíš radí, abychom byli moudří v tom, kam své úsilí zaměřit a přímočaře řečeno, nervali se do zavřených dveří. Milí přátelé, Ježíš i nás, kteří jsme mu uvěřili, posílá ke konkrétním lidem, abychom jím zmocněni byli nástroji příchodu Božího království do jejich životů. Aby to mé dnešní poselství mělo pro vás nějaký praktický dopad, zkuste přemýšlet a modlit se nad otázkou, kdo je tvou cílovou skupinou. Zkuste vybrat jednoho člověka z okruhu těch nejbližších, dále jednoho člověka z okruhu těch, které často či občas potkáváte, ale jinak o nich skoro nic nevíte, a modlete se pak pravidelně za ně a hledejte, jak si vás Pán chce v jejich životech použít. A ještě bonus navíc, pokud nemáte, najděte si nějakého člověka nebo projekt přinášející Boží království někam daleko, ať už někde v zahraničí nebo i u nás, třeba mezi nějakou skupinou lidí, kterou vy sami osobně nemáte šanci zasáhnout. A podporujte systematicky takové dílo. Dnešní zamyšlení uzavřu povzbuzením z Bible, z 1. listu do Korintu, 15. kapitoly, 58. verše. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Začíná další séla, rozhovor o nedělních čteních z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, pěkně vítejte.
0: Nyní se už stišme, abychom byli připraveni slyšet Boží slovo.
1: Modleme se.
0: Bože, ty nás všechny vedeš k sobě. Nauč nás milovat tě celým srdcem a bližního jako sebe sama, ať poznáme pravou svobodu a radost a žijeme v nich navěky. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Čtení z knihy Exodus z 1. a 2. kapitoly. S vládou nového krále nastává útisk Hebrejů usazených v Egyptě.
0: V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady, Pitom a Ramzes. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí.
1: Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí, zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili: Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal: každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu.
0: Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou a položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu sestoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: je z hebrejských dětí. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala: mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla: jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila: odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla: vždyť jsem ho vytáhla z vody. Amen.
1: Amen. Následuje modlitba žalmu 124.
0: Poutní píseň Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne.
1: Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé.
0: Zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.
1: Tehdy by nás zatopili vody, dravý prout by se přes nás valil.
0: Tehdy by se přes nás převalily vzduté vody.
1: Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům.
0: Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
0: Amen.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla do Říma.
0: Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
1: Amen. Čtení evangelia podle Matouše z 16. kapitoly.
0: Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli: jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim: a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduj svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Amen.
1: Amen. Minule jsme dočetli Josefův příběh.
0: Jak to dobře dopadlo, bratři se smířili. Celý Jákobův klan se přestěhoval do Egypta, kde přežili zlý čas hladomoru.
1: No a teď začala nová kapitola. Bohužel už ne tak šťastná.
0: Je to možné, že se tak rychle zapomnělo na Josefa?
1: Jak vidíš, je to možné. Je to smutné, ale možné. Tak to chodí. Snadno zapomínáme. Je to nesmyslné, nevděčné, ale bohužel děje se to.
0: A proč se tak změnil pohled faraona na Hebreje?
1: Prostě začali se jich bát. Bylo jich příliš mnoho a jsou pohromadě, kdyby proti nám se postavili, mohli by rozvrátit celý náš stát. V egyptské kolektivní paměti zůstává jakési trauma z cizích vládců.
0: Myslíš tím ty Hyksosy?
1: Přesně. Egyptská říše za ta tisíciletí své existence prožila několik vážných krizí a možná tou největší bylo období plus minus nějakých 100-150 let, kdy Egypt ovládli cizinci. Ano, a ty to potvrzuje také. Nejspíš to nebyl jeden národ, ale zástupci různých národů. A to slovo Hyksosové, to je vlastně egyptské a znamená to vládcově cizích zemí, cizinci, ne Egypťané.
0: Byli to Semité?
1: Nejspíš ano.
0: A odkud vlastně přišli?
1: Asi z Kenaánu, ale to byla vlastně celá ta velká oblast východního Středomoří, čili dnešní Izrael, Libanon, Sýrie, tak zhruba.
0: Myslím, že se jí taky říká Levanta.
1: Správně myslíš. Levanta, neboli země vycházejícího slunce, Soleil Levant, francouzsky. Byli to prostě Kenaánci, tedy členové nějaké té západosemické jazykové skupiny.
0: A kdy se to vlastně stalo?
1: No, tak to je kapánek složitější.
0: Jak jinak, že?
1: Ne, ale fakt, ona to totiž nebyla jednorázová událost. Pokusím se vysvětlit.
0: Fajn, nezapomeň na čas. Č a s.
1: Jasně. Tak na severovýchodě Egypta se od 13. dynastie tu a tam usazovaly semické skupiny, jinak vypadali ti semité, jinak se oblékali, jinak se živili, prostě byli jiní.
0: Jak jinak?
1: No, odlišovali se od těch Egypťanů přece. Nestříhali si vlasy, neholili se, nosili těžké barevné suknice, které ve srovnání s tím lehkým, elegantním egyptským oděvem působily tak nějak těžkopádně a hlavně živili se chovem fuj, ovcí a koz.
0: Proč fuj?
1: Inu, pro Egypťany to prostě bylo fuj. Neslučovalo se to s egyptskými hodnotami, by asi dneska mohl někdo říct.
0: A přicházeli pokojně?
1: Ano, přicházeli pokojně. Vlastně Egypt představoval takovou blahobytnou zemi, bohatou. A ono bohatství a hojnost vždycky přitahovali ty, kdo se neměli dobře a chtěli zkusit štěstí.
0: A Egypt byl otevřený?
1: Dá se říct, dlouho v tom Egypťané neviděli problém. Prostě ti cizinci přicházeli, usazovali se tam, proč ne? Ale přibývalo jich a přibývalo.
0: A přibývalo, až nakonec převzali vládu nad dolním Egyptem.
1: Tak jest. Stalo se to v období, historici to dávají do let, zhruba 1650 až 1550 před Kristem. Vytvořili dynastii, tedy ti semičtí vládcové, která v tom dnešním tradičním počítání egyptských dynastií je 15. A sice neovládli celý Egypt, ale vlastně jenom ten dolní. Egypty totiž vždycky byly dva, dolní a horní. Dolní na severu, horní na jihu. No a taky si vybudovali ti semité nové hlavní město. Stalo se jim město Avaris. A v době největšího rozkvětu zahrnovalo plochu, říká se 4 km čtvereční, žil tam asi snad takových přes 20 tisíc lidí. Bylo obehráno moudnými hradbami, mělo předměstí, prostě bylo to opravdu jako velké sídlo a bylo to takové, dneska bychom řekli, multikulturní centrum s vysokým podílem cizinců, semického obyvatelstva, ale nejen. No a to město stálo až do té doby, než ho dobil a zničil farao Ahmose I., zakladatel 18. dynastie, a tím vlastně definitivně ukončil hyksoské období egyptských dějin.
0: No, nic ve zlém, ale bojím se, aby se posluchači nezačali nudit.
1: Nudit? Vždyť je to docela vzrušující.
0: No, jak pro koho?
1: No, víš, třeba z 18. dynastie vzešli takový ti známí faraonové, jako Amenhotep, Achnaton, Tutanchamon, no a pod ní pochopitelně nastoupila
0: 19. dynastie.
1: Logicky. A z ní asi nejslavnější král egyptských dějin vůbec, Ramzes II., zvaný Veliký.
0: Ten, jak mu v Simpsonech říkají Mňamzes?
1: To by mohl být docela dobře on. No a ten Ramzes, to místo, kde stávalo to město Avaris, Egypťané mu říkali Hatueret, tak na tom místě postavil nové velkolepé hlavní město, které bylo největším městem své doby a vyprávělo se nějaké úžasné, a bylo taky úžasné, a to město pojmenoval Pi Ramese, což má být něco jako Dům Ramzese, velikého ve vítězství.
0: A to máme v dnešním prvním čtení. Pitom a Ramses.
1: Exactement, Hastingsy. No proto jsem o tom tak obšírně mluvil. Ona je celá ta oblast té východní nilské delty zajímavá, ale pro nás to v této chvíli asi stačí.
0: A jaké poselství odtud smíme vzít?
1: No, co bys řekla?
0: No, historie je to příšerná. Zabíjet novorozeňátka. Brr.
1: Ale vystupuje tam několik postav nadějných a statečných, nemyslíš?
0: Ty porodní báby, Šifra a Pua, dokonce zůstala jejich jména.
1: Tak, což je pozoruhodné, protože farao nemá jméno, tedy v tom našem vyprávění, ale ty dvě ženy ano. Neposlechli zlý příkaz, riskovali, nebáli se faraona.
0: Nebo se báli víc někoho jiného než faraona.
1: Tak, pro jistotu připomínám, že bát se ve Starém zákoně neznamená strach, ale nábožnou úctu. Tedy řídili se ty ženy někým vyšším, než je farao a jeho bohové.
0: Přijde mi zvláštní, že farao jednal přímo s těmi porodními asistentkami. Jak si to mám představit?
1: Třeba, že byly předvolány na nějaký úřad. Prostě farao, to je jednak ta osoba, pak to je Egypt, egyptská moc, úřady, třeba policie, no prostě celá ta státní mašinerie.
0: A skutečně rodili Hebrejky tak rychle, že báby dorazily, až bylo dítě na světě?
1: No vím já, neexistují data, ani nemůžou. Prostě v té odpovědi máme takovou dobrou vytáčku. My za to nemůžeme, prostě to nemáme ve své moci. A zároveň je v tom takový trošku posměšný osten. Prostě ty hebrejské ženy nejsou jako ty egyptianky. Jsou plné života.
0: Ty hebrejky?
1: No ovšem, že kdo jiný. To je něco podobného, jako byla Sáraj v nějakých těch 80+, pro krále Egypta přitažlivější než egyptské krasavice. Tak takhle podobně ty hebrejky prostě rodí děti mnohem snadněji než ty chuděry neduživé egyptianky. Prostě to tak je. No a Bůh takovému jednání těch báb, těm, kdo takto jednají, tak jim žehná. I když nejsou výslovně zmíněny ty báby v listu Židům 11. kapitole, patří do té galerie svědků starozákonní víry. A zase připomenu, biblická víra znamená orientaci na budoucnost, přicházející přímo od Boha. Tedy žít víru znamená žít s ohledem na příchod Mesiáše, na příchod velikého vysvobození, na příchod nebeského království.
0: A to je de facto i případ u něch rodičů Mojžíšových, že jo?
1: Přesně. Víra může mít nejrůznější podobu. Třeba mít dítě a chránit ho pro budoucnost jeho, ale konec konců i nás všech.
0: A kde je víra a vůle s odvahou, dá se najít i řešení.
1: Tak jest. Byl to tedy krásný chlapeček, to má řadu významů.
0: Byl roztomilý, jak děti bývají.
1: Ano, klidně. Měl takové krásné tvářičky a takové prstíčky a očička, ale kromě toho měl ještě něco víc.
0: A co jako víc?
1: No přece požehnání, přízeň boží, milost. Víš, milost jako jakýsi šarm boží vložený do toho dítěte. Prostě takové dítě nemůžeš hodit do vody.
0: Ale to přece platí o každém dítěti, nebo ne? To by přece bylo obludné, kdyby to platilo jen o někom.
1: Opět máš pravdu. Ano, milá Markéto, platí to o každém. Je třeba chránit každé dítě, prostě něco udělat, něco vymyslet k jeho záchraně.
0: A tak udělali plaváčka.
1: Skutečně plaváčka. Dali ho do Nilu, ale tak, aby to dítě mohlo přežít. Dali ho do ošatky, vlastně do archy, hebrejský text tam má takové slovo, a tu archu dali tam, kde ji někdo najde. A pro jistotu ještě poblíž hlídala jeho sestřička.
0: A dítě nenašel nějaký rybář, ale sama princezna egyptská a vzala to dítě za své. Adoptovala ho.
1: A překročila tím faraonský příkaz. Budoucí vůdce Hebrejů vyroste v paláci strůjce genocidy. Pod svícnem je místo, kde se nejlépe skryješ ve stínu.
0: Není v tom takový ten boží humor?
1: Ovšem, že je. Takové kousky umí jenom Bůh. Ten příběh ostatně obsahuje nádhernou teologii, která nepostrádá humor.
0: Povídej.
1: No, bude to takové hodně obyčejné. Prostě jak Bůh vstupuje tiše a nenápadně do těch lidských plánů, třeba i na zničení božího lidu, a způsobí, že ono to dopadne úplně naopak. Jo, boží lid jakoby dost často, skoro pořád, vlastně ani neměl být. jako potomek neplodného starce a stařenky, jako ten, kdo nemá žádnou budoucnost. Víš, jak je ta nejstarší zmínka o Izraeli na té marn ptahově stéle?
0: Jo, jakože Izrael už není a nemá potomstvo.
1: Přesně tak. A přece Izrael je a bude a má potomstvo, poněvadž Bůh je s ním a jeho prostřednictvím je tady i pro ty ostatní.
0: Jasně, o tom si mluvil, myslím, minule a taky teď v neděli. Ne?
1: Tak, ale ještě nám toho moc zbývá. Stihneme to?
0: Nedělej si starosti. Uvolni se. Co stihneme, to stihneme. Žádný stres.
1: Máš pravdu, nač se stresovat. Don't worry, be happy. Tak ve čtení z listu Římanům jde o správné uctívání Boha, řecky latreia, kteréž to nespočívá
0: obřadech, ceremoniích, ale v sebeobětování.
1: Báječně. Proto Pavel píše doslova o logické nebo rozumné bohopoctě. Myslí se tedy duchovní, myšlenková, neceremoniální, ale to ještě stejně potřebujeme vyložit. My totiž slovo oběť máme většinou spojenou pochopitelně právě s rituálem, a to často s takovým tvrdým se zabitím obětního zvířete, s krví, masem a podobně. A tady jde o něco úplně opačného. Boha nejlépe uctí úplně jiná oběť, když dáš svůj život do služby božím plánům. Abychom zůstali živí a stali se živou chválou boží. Aby to, co jsme a co děláme a co kolem sebe šíříme, aby se stalo chválou boží.
0: Což není fantazie, ale realita.
1: Tak, bratr Roger Steze ve své poslední knize, co vyšla krátce před jeho smrtí, vlastně zdůrazňuje jednu myšlenku, stručně řečeno zní takto, štěstí spočívá v sebedarování. Největší štěstí pramení z toho, když můžeme žít pro druhé a být jim užiteční, když jsme služebníky a nikoli pány, protože tím se podobáme Ježíšovi.
0: Evangelium dneska je takové zásadní, přelomové, nemyslíš?
1: Přesně. Poprvé to tam zazní přímo. Kdo je ten Ježíš? Všimni si, otázka zní, za koho je pokládán lidmi a hlavně pak učedníky. Kým jsem pro vás?
0: Posluchač, tedy čtenář, je do rozhovoru vtažen taky, ne?
1: Jistěže. I jemu platí. A co si myslíš ty? A odpověď je velmi jednoduchá. Mesiáš, syn Boží. A v tom najdeš všecko. Ty, Ježíši, jsi nejdůležitější. Ty jsi ta zaslíbená budoucnost, protože tebe poslal sám Bůh tak, jako nikoho předtím.
0: To znamená taky přemýšlet o těch slovech ve vztahu k nám, našemu životnímu plahočení, našim osobním strachům a nadějím.
1: Tak k tomu připojují své amen. To je skutečně základní vyznání rodící se církve. Ježíši, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Na tomto základě lze odolávat náporu sil smrti a zmaru. A ten nápor je tedy opravdu nepředstavitelný.
0: Žádná legrace.
1: To ani náhodou. Zdá se to prostě neuvěřitelné, že by vůbec mohl být v tom všem nějaký pevný, neotřesitelný bod, a přece je.
0: Stojí církev na tomto vyznání nebo osobně na Petrovi?
1: Dobrá otázka, zároveň velice delikátní. Odpovím proti otázku. Lze oddělit vyznání od vyznávajícího a víru od věřícího? Nechci se tu pouštět do otázek Petrova úřadu, primátu, ale řekl bych právě v úctě k Petrovi a všemu, co se od něj odvozuje, se domnívám, že církev stojí a trvá s vírou, kterou v tom klíčovém momentu vyslovil nejenom za sebe, ale vlastně za nás, za všechny, apoštol Šimon Petros, kterému aramejsky říkali Kefa.
0: No, dík za šalamounsky mazanou odpověď, neodpověď, monsignore.
1: Madam je příliš laskavá.
0: A ty klíče a svazování a rozvazování?
1: Tak, klíč to je pravomoc otevírat, případně zavírat. Je otázka, jestli tuto pravomoc dostal výslovně Petr, nebo osobně, anebo je svěřena jemu jako reprezentantu učeníků, tedy zárodečné církve. No a svazovat a rozvazovat znamená pravomoc a autoritu vykládat a aplikovat slova Tóry, písma a evangelia. Svazovat znamená říkat, toto se neslučuje s královstvím božím. Rozvazovat to je opak. Tato moc byla v Izraeli svěřena rabínům. Ježíš ji svěřuje Petrovi a jeho apoštolským druhům.
0: A potažmo celé církvi, nebo?
1: Ovšemže potažmo celé církvi, naslouchající a žijící podle apoštolského svědectví.
0: A něco k posílení naděje?
1: Brány pekel nebo podsvětí ji nepřemohou. A pak dále, třeba má smysl žít pro boží budoucnost a nebát se faraonů ani žádné nepříznivé okolnosti. Boží království jistě přijde.
0: Boží pravda a láska jistě zvítězí nad lží a nenávistí světa.
1: Amen.
0: Amen.
1: A ještě Otčenáš. Otčenáš,
2: který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Pro dnešek to bylo všechno, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Děkujeme za vaši pozornost a trpělivost, za váš zájem o boží věci.
1: Bůh vám žehnej a provázej vás.
0: Přejeme pokojnou neděli a celý týden.
1: A už teď se těšíme za týden naslyšenou.

S Markétou a Petrem Šanderovými se můžete ve vysílání Rádia 7 potkat opět v neděli od 16. hodiny. No a za chvíli se potkáme se 6. hodinou raní. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková. Přeji vám dobré ráno.

Bylo 6 hodin v pondělním ránu s datem 24. srpna. Vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Budu vaším průvodcem až do 11. hodiny. Je přáním a modlitbou týmu Rádia 7, aby se dobrá zpráva o Pánu Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem. A to různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději mohla přinášet do našich životů světlo a dávala nám sílu jít dál. Programovou náplň ranních hodin prozradí přehled pořadů. Tichý čas, prostor vstoupit do nového dne s modlitbou a biblickým textem nabízíme ve 6:45. Marta a Marie, známé biblické postavy vykreslující dva charaktery. Starající se a naslouchající. Každý se občas nacházíme v jednom z nich. Ať už si připadáme podobní té či oné, důležité pro nás je Ježíšovo slovo z tohoto příběhu. Připomeňme si ho od 6 hodin 45 minut s Věrou Peliovou. Dnešní ranní telefonát pozve k šíření dobré zprávy o Ježíši. Přidejte se v 7:30. Přenáší svůj trůn z nebe na zem, blíž k lidem. Když je hřích odstraněn, Bůh se lidem přibližuje. Přibližme se i my k němu díky další části pořadu Bible Guide, který naladíte po 8. hodině. Došla až na dno svých fyzických i psychických sil, když se léta předtím starala o nemocného syna a celou rodinu. A právě v té nejtěžší chvíli jí nabídli pomoc křesťané z okolí a situace se začala pomalu, ale jistě měnit. Helena Jetmarová vypráví svůj příběh v pořadu Stopy po 8:30. Asi každý z nás se občas rád ukryje v davu, kde je bezpečno a klid. Jenže cesta životem je pro každého člověka jiná. Sice na ní nacházíme spoustu podobností, ale ve výsledku řešíme odlišné křižovatky, jiná úskalí a každý z nás zkrátka šlape po vlastní ose. O tom, jak na této naší osobní cestě obstát, bude řeč v třetí části archivního seriálu Lukáše Tarkoše v pořadu Překročit hranice. Vysíláme v 9:30. V prázdninových fortepiánech se vracíme k pořadům, které byly odvysílány před lety a stojí za poslech. Další z nich je rozhovor s právníkem Janem Luhanem o právu a spravedlnosti. Ten naladíte v 10 hodin. Takové bude vysílání v následujících hodinách. Přeji dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

V rámci dnešního tichého času se budeme společně dívat do Starého zákona, do knihy Žalmů. Budu číst 26. žalm, který je nadepsán slovy Žalm Davidův.

Suď mě, Hospodine, vždy ti žiji poctivě. V Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej mě, Hospodine, zkoušej mě. Prověř mé srdce i mé svědomí.

Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky. Já ale chci žít poctivě. Smiluj se nade mnou. Vykup mě. Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím.

Hospodine, Bože, děkuji za nové ráno, za dar nového dne i za novou příležitost otevřít Tvé slovo a přijímat Tvé povzbuzení do života. Děkuji za přímost a otevřenost žalmisty Davida. Za to, že dává nahlédnout do svého srdce i do svého vztahu s tebou. On sám toužil potom, aby si jej prozkoumal, prověřil. A to může být i naší ranní prosbou, aby ty sám si zkoumal to naše nitro, to naše srdce. David vyznával, že tvou lásku stále před sebou vidí a že tvá věrnost jej všude provází. Kéž je i to touha našeho srdce, abychom před sebou viděli tvou lásku, ty tvé skutky, i to, jak nás tvá věrnost provází. David se radoval z té možnosti být ti blízko a vyznával, že miluje dům, kde ty přebýváš, to místo, kde zůstává sláva tvá. Tak kéž ty sám, Bože, přebýváš v našich životech a kéž naše životy můžou být slávou tobě. Slávou, která ti patří i dnes. Amen.

Pouze v Kristu je má naděje. On je mé světlo, má síla, má píseň, úhelný kámen, pevná půda, pevná i přes nejdivočejší sucho a bouři. Můj utěšitel, moje vše ve všem, zde v lásce Kristově stojím, zpíval Christian Stanfill v písni In Christ Alone. Tou další bude skladba Jiřiny Ginny Čunkové Až se vrátíš.

Věra Peliová zpracovala sedmidílný seriál úvah s názvem Pro uštvané křesťany. Třetí díl této série nabídneme v biblické úvaze v 6:45, ještě předtím dvě skladby, ta první nese název Neopuštěn.

Stojím v příběhu, starém, přeznámém, a rozhlížím se. Vidím dvě dospělé ženy, které porodila jedna matka. Jsou svobodné a sdílejí sestersky společnou domácnost. Vědí, co od sebe mohou čekat, už kolikrát narazili na to, že se od sebe neskutečně liší, nesou si vlastní nedorozumění, zranění i zvláštní nadhled, že všechno mohou odložit a že smíření je možné. Jsem v Bibli. Stojím v příběhu a rozhlížím se, kde se nacházím já. Jinak to v Bibli ani nejde. Buď se najdete a budete přicházet znovu, nebo zde pro vás není místo. A pak proč byste sem chodili? Já sem chodím, protože to je o mně. Vždy. Nesetkávám se jen s cizím příběhem, setkávám se sama se sebou. Ale občas se musím nějaký čas hledat. Tedy ještě jednou. Dvě sestry z doby Ježíšovy. Marta. My dvě si bytostně rozumíme. Dýcháme stejným smyslem pro povinnost. Vždyť my dvě víme, jak to chodí. Je potřeba dát druhým najíst, každý ať je na svém místě. K pohodě patří úklid a věci rozstříděné do škatulek, myšlenky běží dopředu a plánují, představují si a podnikají kroky. A pak to chce zakousnout se a nedívat se nalevo a napravo, prostě vydržet a dotáhnout to do detailů a do konce. Jak prosté. A Marie? Pochopili jsme se až blíž u dna sil. Ve chvíli, kdy se mě a Martě ztratilo řešení. Nic z toho, co jsem si naplánovala, nevyšlo. Přestala jsem rozumět lidem kolem a prožívala úzkost. A tak ustaly i mé neustálé aktivity. Sedla jsem si vedle Marie a začala poslouchat. A bylo to fakt to nejlepší, co jsem mohla udělat. Slyšela jsem důležité věci. Jednoho je třeba. Zvolit si to, o co nepřijdu, ať už v aktivitě pro druhé, nebo v tichém naslouchání. To podstatné je společenství lásky a pokoje. Jsem Marie i Marta. Obě jsou měněny Ježíšovým slovem a to je to nejpodstatnější. Ať už jsem v konkrétních okamžicích blíž Marii nebo Martě, v tom slovu je moje naděje, radost a vítězství. Boží promluvení, jakkoliv pronesené, mění lidský život. Prochází mým příběhem a já už před stovkami let směla projít příběhem onoho slova. Protože na počátku bylo slovo a to slovo se stalo tělem, to slovo se spojilo s mým životem a s mou vinou a bolestí prošlo až na Golgotu a za mě řeklo, dokonáno jest. Díky Bohu, že jsem se mohla najít.

Úvahu Věry Pelijové nabídneme k poslechu ještě odpoledne v 15 hodin na 15 minut. Čtvrtý díl z jejího sedmidílného seriálu, pak zítra v 6.45.

Doznívá skladba Jany Zibalové a než překročíme hranici 7 hodiny, mám připravenou ještě kapelu Land of Color s písní Again and Again. Znovu mě nacházíš, znovu mě tvá milost táhne k tobě blíž.

Je pondělí 24. srpna, krátce po 7. hodině se z brněnského studia Rádia 7 hlásí ranní moderátor Kuba Lofítek. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát, který představí projekt Zasáhnout svět. V úvodu nové 60-minutovky dáme prostor kapele Spotlight.

Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web m.radio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Aplikaci můžete stahovat na Google Play i App Store. QR kódy ke stažení najdete například na našem webu www.radio7.cz.

Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Filipským 1. kapitola 27. až 28. verš.

sobotu 29. srpna od 18 hodin proběhne v modlitebně Českobratrské církve evangelické ve Slavkově u Brna koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála ze skupiny Oboroch. Tento meditativní koncert nabídne duchovní příběh na křižovatce folku a klasiky, ve kterém zaznějí starší i novější skladby v komorní úpravě pro piano, kytaru a dva charakteristické hlasy. Budete-li chtít navštívit koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála, tak termín je sobota 29. srpna od 18 hodin modlitebna Českobratrské církve evangelické Slavkov u Brna.

Toto byla skladba Hlavu hore v podání rapera Geborach. Následující píseň bude česká a bude to skladba Tvá láska nezradí, což je český cover Lubomíra Honka.

Z češtiny přeskočíme znovu na slovenštinu. Závěrečnou skladbou aktuální 60-minutovky bude píseň Nad hladinou v podání Janice.

0: Společně se Znělkou jsme ve 24. srpnovém dni překročili práh 8. hodiny. Z Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno Kuba Lofítek. Stručný přehled jednotlivých kapitol a příběhů Bible. To je relace Bible Guide. Slovo předávám Jiřímu Zdráhalovi, pastoru církve ICF Brno.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 43. kapitola. Vnímat posledních 8 kapitol knihy Ezechiel jako symbolický text je velmi lákavé. Vysvětlovalo by to tolik otázek. Prostě na každou odpovíme, je to jen symbol. Také se tím vyhneme obskurním vykladačům všech proroctví. Existují totiž vykladači písma, kteří jsou přesvědčeni, že nám již nyní bylo vše zjeveno a lze z předpovědí budoucnosti vytvořit jasný a přehledný scénář a plán. Těchto scénářů a plánů je nicméně skoro tolik, co těchto vykladačů. Výklad tohoto Ezechielova textu nám může trochu připadat jako spor ohledně způsobu stvoření světa. Někteří tvrdí, že Bůh vše stvořil za našich 6 pozemských dní. Jiní věří, že to bylo 6 dlouhých období. A ještě jiní, že to Bůh udělal pomocí jím řízené evoluce. Když to sledujeme z odstupu, tak si můžeme všimnout dvou věcí. Za prvé, dokážeme si představit, že Bůh je schopen použít jakoukoliv z těchto možností. A za druhé, zjistíme, že můžeme být všichni křesťané, i když tuto věc vidíme každý jinak. Podobné je to s výkladem Ezechielova vidění. Za prvé, můžeme ho číst jako popis budoucího zázračného světa, anebo jako symbol velkých duchovních pravd. A za druhé, všichni můžeme být křesťané. Víra ve správný výklad Ezechielova proroctví spásu nepřináší, ani ji nebere. Neměli bychom se tedy tímto nechat zneklidňovat a rozdělovat. V jedné církvi mohou být ti, kteří věří ve stvoření v 6 dnech, a také ti, kteří věří v Boha jako původce evoluce. Tak stejně můžeme mít v církvi jak toho, kdo věří, že Ezechielův chrám bude jednou na Blízkém východě stát, tak i toho, který tomu nevěří. Toto pravidlo bychom měli použít ve všech podobných otázkách týkajících se budoucnosti. Apoštol Pavel nás varuje, abychom svou jistotu v přesvědčení neobrátili proti své duchovní rodině. Jako příklad používá víru v dodržování židovských svátků. Někdo si cení jednoho dne nad jiné. Pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o svém názoru. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. V této 43. kapitole čteme o tom, že boží zjevení, které měl Ezechiel v první kapitole své knihy, se mu znovu ukázalo a Bůh dokonce vstoupil do chrámu. Čteme. Poté mě přivedl k východní bráně a hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář, Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Ezechiel viděl na počátku své knihy, jak boží sláva odchází z Izraele, nejprve z chrámu a pak z města. Tato vidění byla spojena s obviněním Izraele z hříchů a porušováním smlouvy a předpovědí zničení Judska a Jeruzaléma. Tady, na konci své knihy, Ezechiel vidí, jak Bůh vstupuje do chrámu, a nejen to. Uslyšel jsem, jak ke mně kdo si promlouvá z chrámu. Synu člověčí, řekl mi, zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou, zde budu uprostřed synů izraelských přebývat na věky. V knize Izajáš zase čteme, toto praví Hospodin, nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde má být místo, kde bych spočinul? Bůh z nebe bere svůj trůn na zem, blíž lidem. Když je odstraněn hřích, Bůh se přiblíží lidem. O tom zde také čteme. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. ať si uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchali. Když vidíme Boží velikost a dokonalost, vzbuzuje to v nás ten správný druh úcty. A úcta k Bohu je dveřmi do jeho blízkosti. Čteme. Hospodinovo poučení, synu nebo dcero, neodmítej. Když tě napravuje, nezoufej. Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě. Soudnost a prozíravost, ať nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To oni darují tvé duši život.

Poznávat poselství Bible můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu na webu Rádia 7 v sekci Audioarchiv, nebo pořad můžete vyhledat na podcastových platformách.

0: na křídlech mě neseš.
1: Prostor mezi 8 a 9 hodinou vyplní na Rádiu 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém přineseme vyprávění Heleny Jetmarové. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude spojovat hudba.

Mejské jméno znělo Bartalmaj, čili syn Talmajův, přičemž Talmaj souvisí s hebrejským slovem telem, což znamená brázda. Jeho otec byl totiž oráčem. Bartoloměj byl tedy oráč, anebo také bojovný syn. Alespoň tak toto jméno vykládají současní jazykovědci.

0: kalendárium.
1: Pojďme se ohlednout do historie a připomenout si, co je spojeno s 24. srpnovým dnem.

Psal se rok 1572. 24. srpna vypukla v Paříži takzvaná Bartolomějská noc, při které došlo k vraždění Huguenotů, francouzských protestantů. Ve druhé polovině 16. století měla za sebou země několik desítek let bojů v nejrůznějších náboženských válkách. Situaci měl uklidnit sňatek napříč náboženstvími. Manželství Huguenota Jindřicha Bourbonského se sestrou francouzského krále, princeznou Markétou z Valois. Sňatek však nebyl dobrovolný a byl pouze zástěrkou pro akci proti nekatolíkům. Vraždění, které započalo v Paříži, se rozšířilo do dalších měst a na venkov a během dalších týdnů si vyžádalo tisíce obětí. Václav Solín, český duchovní, kněz Jednoty bratrské, se narodil 24. srpna 1527. Patřil do okruhu vydavatelů Šamotulského a později Ivančického kancionálu. Do roku 1564 působil jako správce tiskárny v Ivančicích, pak až do své smrti působil v bratrském sboru v Třebíči. Je autorem několika písní a spisu Muzika. Anglický poslanec, bojovník za zrušení otroctví William Wilberforce

se narodil 24. srpna 1759. Na sklonku 18. století bylo z Afriky do Evropy a Severní Ameriky každý rok přepraveno více než 100 000 černých otroků. Boj za zrušení otroctví byl tedy v mnohém bojem s větrnými mlýny. Do čela této snahy se ve Velké Británii postavil právě William Wilberforce. S hluboce prožívanou vírou se potkal už v dětství. Díky tetě, která patřila k ranému metodistickému hnutí. Poslancem se stává už ve svých 21 letech, tedy na anglické poměry velmi mladý. Po přečtení knihy Philipa Doddridge se rozhodl ke změně života, do té doby nepříliš spořádaného, a vyznal osobní víru v Krista. Vysokou politiku chtěl opustit, ale na radu několika přátel se rozhodl své další působení v politice brát jako službu Bohu. Většinu své politické kariéry následně věnuje boji za zrušení otroctví a obchodu s lidmi. Návrh zákona na zrušení otroctví pak na půdě parlamentu předkládal rok co rok, celých 18 let. Přijat byl nakonec v roce 1807. Až 3 dny před Wilberforceovou smrtí pak byl přijat zákon na osvobození otroků ve všech britských državách. Jeden z životopisců později o největším evropském bojovníkovi za zrušení otroctví napsal: v úsilí o spravedlnost byl trpělivý a vytrvalý. Podal důkaz o tom, že jeden člověk může změnit svou dobu, třeba že tak nemůže učinit sám. Pokud byste se chtěli o životě tohoto zajímavého muže dozvědět více, zkuste najít film Nezlomná vůle, Amazing Grace, který se právě Williamu Wilberforceovi věnuje. Stojí za vidění. 24. srpna 1683 umírá John Owen, anglický protestantský teolog. Mnoho jeho děl dodnes vychází knižně. Používán je jeho katechismus, sbírka kázání nebo komentáře k listu židům. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: S 8:30 přichází čas pro další ze našich pořadů.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
0: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archívu a dnes uslyšíme příběh Heleny Jetmarové, které se doptával Dan Zeman. Přejeme vám hezký poslech.
9: Dobrý den, já se jmenuji Helena Jetmarová, jsem z Vysokého Mýta a chtěla bych se teda podělit o své svědectví, jak jsem vlastně našla cestu k Bohu. Tak vlastně můj příběh začíná v roce 2006, kdy se nám narodil syn, třetí teda v pořadí, máme dvě ještě dcery a vlastně když mu bylo 6 týdnů, tak jsme se dozvěděli, že je velmi vážně nemocný a začal takový náš životní příběh, kdy vlastně do té naší rodiny vstoupil strach, velmi jako velký starosti a tak nějako se ten život začal upínat prostě směrem k té chorobě a začalo nám to brát ten takovej normální lidský život, že jsme opravdu se zmítali v té bezmocnosti a tak jsme začali přežívat ze dne na den a začalo se to vlastně podepisovat na celé té rodině. A tak jsme tak nějako do té doby vlastně jsme byli taková obyčejná rodina, ale tady to nás začalo tak nějako jako by stahovat do nějakého toho smutku a tmy. A tak jsme žili ze dne na den a vlastně začali nám ubývat síly, jak fyzický, tak psychický. A když bylo synovi rok a půl, tak nám velmi vážně onemocněla nejstarší dcera, což byla další veliká rána a bylo to další věc, která zase působila na tu rodinu, že ten strach se vlastně stupňoval a tak jakoby ten život začal být takový o přežívání, kdy já jsem opravdu byla už úplně vyčerpaná a už jsem si každý den ráno musela říkat, prostě musíš stát, musíš dělat, musíš se postarat o děti, ale chtělo se mi spíš umřít, musím říct pravdu, že už prostě jsem si říkala, co budeme dělat, prostě takhle přece nemůžeme existovat. A když vlastně jsme takhle přežívali den ze dne, tak pak se nějaká ta situace trošku jakoby vyřešila v tom, že se to sklidnilo, protože jsme se prostě museli naučit s těma nemocema žít. Ale v momentě, kdy já jsem mohla jakoby trochu vypnout, tak jsem se vlastně nejvíce sypala. Když člověk prostě musí, tak jede, že jo. Ale když přijde taková ta chvíle, kdy si může jakoby říct, tak teďka vypnu, tak se vám to najednou všechno nažene do té hlavy a říkáte si, ale co to je za život. A tak jsem... Náš Petřík začal pak chodit teda do školky, on chodil až rok před školou ze zdravotních důvodů a ve třídě měl paní učitelku, která byla věřící, což bylo asi naše velké štěstí. A já jsem v té době byla taková opravdu už unavená a pořád jsem prosila, ať se stane něco, co nám prostě pomůže. Aby prostě přišel někdo, kdo nás toho nějak dostane a snad jsem prosila nějaký zázrak, nevím. No načež mě oslovila ta paní učitelka v té školce a nejdřív mi povídá, víš, já jsem se tě chtěla zeptat, že my jsme se teda znali už dřív, jestli jsem věřící. A pak povídá, ne, já jsem se tě takhle zeptat nechtěla, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli bychom se za tebe nemohli modlit, že jo. A já jsem si v tu chvíli říkala, ale tak proč ne, že jo, proč by se za nás nemohli modlit. My už jsme zkoušeli všechno možné, že léčitele a prostě všechno a jediné, co nás to stalo, koupu peněz a většinou nám z toho bylo akorát špatně všem. Vůbec nám to nic dobrýho nepřinášelo. A ona mě pak řekla, že u nich na návštěvě je jeden člověk, který má dar uzdravování a jestli bych se s ním nechtěla sejít. Tak jsem si říkala, že jo, že prostě to zkusím. Proč bych to neskusila? A tak jsme se ještě ten den sešli a vlastně ten člověk přišel do té školky. Zrovna, když byly děti venku, pobíhali po té zahradě a náš Petřík byl takový, že on k nikomu nešel. On nebyl typ dítěte, který by jako za někým šel a komunikoval. On byl spíš takový, který utíkají od lidí. A už jak ten člověk přicházel, tak ve mně se něco hnulo, nevím. A já jsem se strašně rozbrečela tenkrát a cítila jsem nějaký hrozný pocit úlevy. Neumím to popsat. Strašná úleva prostě. A teď on vůbec toho Petříka nějak násilím nevyhledával, jenom tam tak s těma dětma hrál, až nakonec ten Petřík za ním přišel sám. Dokonce mu vlez na záda a hráli si tam spolu, že jo, honili se a tenhle ten člověk se s náma pak opravdu 2 hodiny tam modlil a povídal si s náma a opravdu nám věnoval spoustu času a mě to strašně jako zasáhlo, oslovilo. A měla jsem prostě najednou takový pocit, jo, prostě je mi dobře, je, něco se stalo, prostě bude to nějak lepší. No a tak jsem nevěděla, jak tomu člověku jako mám poděkovat za to, že se nám tak věnoval, ale věděla jsem, že bude kázat tady ve sboru Mítě, tak jsem si říkala, jak jediné, co můžu udělat, je, že prostě půjdu jakoby a ze slušnosti si půjdu poslechnout jeho kázání, že. Tak jsem přišla tady do jednoho sboru a tak jsem tam tak vlastně jakoby byla, ani jsem nevěděla vlastně, co mám dělat, nemám dělat, tak jsem jenom tak poslouchala, ale cítila jsem, že je mi tam dobře. Že prostě mě to nějak uklidňovalo, že prostě jsem cítila, že chci chodit mezi tyhle ty lidi. A tak jsem nakonec vlastně začala do toho sboru chodit pravidelně, když nejdřív jsem vůbec ničemu nerozuměla, vůbec jsem to nechápala, vůbec jsem nevěděla, jestli mám zpívat, nemám zpívat, nebo co mám dělat. Ale postupně vlastně mě to začalo tak strašně oslovovat, že jsem začala strašně moc toužit číst Biblii, že jsem prostě opravdu byla, jak se říká, hladová po tom Božím slovu, že jsem začala číst. Začala jsem chválit, chvály považuji za úplně nejúžasnější hudbu, jakou znám. A nějak jsem prostě se zapojila do činnosti toho sboru a ty společné modlitby a pomoc těch vlastně přátel v tom sboru mi dalo tolik, že se ten můj život srovnal. Protože tím, že vlastně já jsem se srovnala sama za přispěním jakoby toho sboru, ale hlavně teda samozřejmě Boha, ale k tomu dojdu, takže vlastně to vneslo i klid do té rodiny. Protože když je ta máma vyrovnaná, že jo, tak pak jsou vyrovnaný i ti ostatní. Takže to nás začalo jakoby uzdravovat doma. Že se začal znášet klid doma a vlastně pak k nám přišli i, že jo, ti křesťané, požehnali nám ten dům, jo, modlili se za to světlo Pana Ježíše v našem době. Bylo to prostě úplně úžasné, takže mě to vedlo dál a dál, že jsem se zapojila do kurzu Alfa. Prostě jsem takhle po kručku postupovala v té církvi, až jsem nakonec završila teda tím křtem, kdy jsem teda přijala Pána Ježíše do svého života. To znamená, že jsem se rozhodla vlastně naslouchat Božímu slovu, že prostě jsem se dala teda pokřtít, což bylo pro mě úžasný, byl to prožitek, na který nikdy nezapomenu, protože se říká, že tím křtem vlastně člověk jakoby pohřbí to svoje já a vlastně stane, že jo, do toho nového života, do toho duchovního a pro mě to bylo něco úžasného. A vlastně ten náš život je takový mnohem veselější. Jediné, co mě teda trápí, je, že v té rodině vlastně chodíme do sboru jenom já a ten můj malý syn a vlastně ty moje starší děti, protože máme větší věkový rozdíl mezi dětmi, tak zatím nechodí, ale věřím pevně, že Bůh tu cestu pro ně najde a že ty modlitby budou vyslyšeny a že jednou se v tom sboru sejdeme všichni a já vím, že prostě bez toho Boha bych tady možná už ani nebyla.
10: V
5: Mluvila jste o tom, jak Bůh přinesl uzdravení a pokoj do vaší rodiny a ještě se ptám, a co věčný život?
9: Tak určitě bych řekla, že člověk řeší, co vlastně je potom, že když tady odsaď odejde. A asi si myslím, že se lidi bojí smrti, protože nevědí, že jo, co vlastně je. A vlastně díky mé víře vím, že tady to je pro mě taková přestupní stanice, že prostě jsem teď tady, protože mě sem Bůh dal, ale jednou se vrátím domů. A k tomu potřebuji prostě jakoby přejít po té cestě za Panem Ježíšem a dojít k tomu věčnému životu v tom nebeském království.

Po letech trápení poznala Helena Jetmarová Boha, který do jejího života přinesl uzdravení a pokoj. Bůh k sobě zve každého z nás, abychom u něj odložili všechno, co nás tíží, protože mu na nás záleží. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně křesťanské víry, pište prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k dnešní nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

Životní příběh Heleny Jetmarové nabídneme ještě zítra, tedy v úterý v 19.45. Za týden bude hostem pořadu Stopy Tomáš Sisel. Další příběhy o životě s Bohem přináší relace Život víry. V pátek v 11.15 odvysíláme vyprávění Karly Daňové. Chcete-li se podělit se svým příběhem o setkání s Bohem, o proměně, o novém začátku, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

Kapela Adonai natočila nové album autorských chvál s názvem Vytrváme. Z tohoto alba pochází také skladba Ty jsi s námi, která právě dozněla. K tomuto albu vydali videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanále kapely. Pokud hrajete na akustickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se jednotlivé skladby naučit pomocí videí. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com.

Bylo 9 hodin. V pondělí 24. srpna ladíte Rádio 7, rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 záviselé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně Ježíše Kristu. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a třetí díl seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Cesta. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

0: tichom.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

International Leadership Institute stojí za akcí History Makers, která probíhá na mnoha místech světa. Je to konference zejména pro mladé vedoucí. Organizátoři připojují, v mnohém nás Bůh obdaroval, ale v řadě věcí je naší odpovědností učit se a hledat cesty ke zlepšení. Konference History Makers dává příležitost hledat Boha a soustředit se na klíčové oblasti, které v naší službě vedoucích nesmí chybět. Další ročník této české variace proběhne od 5. do 11. září v Milovicích v penzionu Lesní. Podrobnosti o této události najdete na webu www.historymakers.cz.

9. září od 19 hodin proběhne online webinář pořádaný Českou kanceláří kurzu Alfa. Bude to webinář s praktickými radami o tom, jak začít a vést Alfu pro mládež. Více informací hledejte na webu www.kursyalfa.cz. Online webinář Alfa pro mládež 9. září od 19 hodin.

0: Jesus loves you and I love you too.
1: Iniciativa Refresh Marriage pořádá Outback 2026 víkend pro manželské páry nebo pro páry dítě, rodič. A to od 11. do 13. září v polských Kyčicích. Zažijte nezapomenutelný víkend se svou milovanou osobou v prostředí, kde se můžete plně soustředit na váš vztah. Osvědčený zábavný program nabízí zážitky a dobrodružství, na které nezapomenete. Tyto informace směřují k zájemcům od organizátorů tohoto setkání. Více informací o něm můžete hledat na webu www.outback-česko.cz. Víkend pro manželské páry nebo páry dítě-rodič Outback 2026 11. až 13. září, polské Kyčice.

S 9:30 se o slovo přihlásí relace Překročit hranice, ve které pastor Lukáš Targoš pokročí ve svém čtyřdílném seriálu Cesta. Ještě předtím Martendom Worship s písní Přišli jsme ti chválu zdať.

Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme v sérii Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto 4 týdnech si povídáme o tom, jak si naši cestu můžeme užít. Dnešní část má název Pěšinky k Bohu. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Je-li náš vztah s Bohem cestou a ne jednotlivou událostí, pak to zcela jistě mění naše očekávání o spojení s Bohem. Takovému spojení my říkáme modlitba a jedná se o dvoucestnou komunikaci, kdy my mluvíme k Bohu a On mluví zase k nám. Minulý týden jsme si řekli, že život není jedna velká událost, ale spíše je to cesta skládající se z různých okamžiků. Každý z nás je někde na své cestě životem a dokonce se vědomně nebo nevědomně vymezuje vůči Bohu. Zdá se, jako by Bůh byl v centru každého života a každý člověk se vůči němu vymezuje, ať už pro něj nebo proti němu. A svým způsobem nezáleží tolik na tom, kde se právě na své cestě k Bohu nacházíme. Mnohem více záleží na tom, kam směřujeme, zda k Bohu nebo od něj. Starozákonní proroci předvídali, že jednoho dne se lidé vrátí ke svému Bohu a Bůh se vrátí k ním. Jedna z takových pasáží je popsaná u proroka Izajáše, kde on napsal v 35. kapitole. Dodejte síly ochabým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, Bůh přijde spasit. Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek a tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro boží lid. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby byl pošetilec. Izajáš tady slibuje, že kdo půjde na boží cestě, nemůže zabloudit. My jsme si ale minulý týden řekli něco o tom, co znamená zabloudit, když nedáváme pozor na naší cestě. O čem tedy tady ten prorok mluví? Mluví o vztahu s Bohem. Jsme-li na jeho cestě, nemůžeme zabloudit, a to dokonce i kdybychom byli hloupí. Máme-li vztah s Bohem, pak z jeho cesty nezabloudíme. Pokud z boží cesty nemůžeme zbloudit, proč se zdá, že někdy je tak těžké Boha nalézt a spojit se s ním? Mnoho křesťanů vám řekne, že se necítí Bohu blízko, ale daleko, a to častěji, než by si přáli. Je to, jako by Bůh nás nechával žít samotné a ukázal se zcela nečekaně. Je-li Bůh blízko, proč ho více necítíme? Co když nevíme o hříchu v našem životě? Co když po Bohu doopravdy toužíme? Co když na něj děláme čas a přesto ho nevnímáme a necítíme? Možná je to proto, že jsme zatím nenašli svou pěšinku k Bohu. Pěšinka k Bohu, co to znamená? Možná jste to nikdy neslyšeli. Vždyť Ježíš přece jasně říká, že on je ta cesta. Jak by tedy mohla být ještě nějaká jiná pěšinka k Bohu? Ale já dnes nemluvím o tom, že k Bohu vedou různé cesty. Ano, jako křesťané věříme, že Ježíš je jediná cesta k Bohu a on je jediným způsobem, jak se s Bohem spojit. Ale také víme, že všichni jsme různorodé osobnosti. Někteří z nás jsou cholerici, jiní melancholici, někteří z nás jsou orientovaní na výkon, jiní na vztahy. Někteří z nás jsou samotáři, jiní zase typičtí týmoví hráči. A ještě jiní jsou konzervativně a lineárně založení, kdežto jiní progresivně a postmoderně. Zkrátka jsme jiní a máme různé způsoby, jak se učíme a jak vnímáme svět okolo sebe. A proto se také budeme lišit v tom, jak vnímáme Boží přítomnost a blízkost v našem životě. A tento náš způsob vnímání Boha se pro nás stává naší pěšinkou k Bohu. A my si dneska ukážeme několik typických pěšinek k Bohu, jak se můžeme s ním spojit. První pěšinka je pěšinka vztahu.
Na stahové pěšince jdou lidé, pro které je téměř nemožné jít za Bohem sami nebo o samotě. Tito lidé se cítí blízko Bohu tehdy, když můžou objevovat Boha společně s jinými lidmi, můžou se s nimi sdílet o svých objevech. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu s dalšími lidmi, jsou opravdovými lidmi pro lidi a jako takoví jsou mnohdy pojítkem vztahu v církvi. Jsou to mnohdy vedoucí skupinek, a to ať už formálních nebo neformálních. Biblickým příkladem člověka, který se spojoval s Bohem spolu s jinými lidmi, byl apoštol Barnabáš, který kdekoliv přišel, pozbuzoval jiné křesťany ve své víře Boha. Druhou pěšinkou může být pěšinka intelektu. Na intelektuální pěšince jdou lidé, kteří předtím, než učiní jakýkoliv duchovní progres, musí do toho zapojit svoji mysl. Tito lidé rádi čtou knihy, studují a psaném slově se setkávají s Bohem. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu ve svém intelektu, jsou jako tank. V okamžiku, kdy pochopí nějakou pravdu, nic je nemůže zastavit. Jsou to mnohdy učitelé v církvi a pilíře ochrany a stability. Byl to například apoštol Pavel, který pronásledoval křesťany, ale v okamžiku, kdy poznal pravdu, už ho nic pro tu pravdu nezastavilo. Další pěšinka může být pěšinka služby. Na pěšince služby jdou lidé, kteří se Bohu cítí nejblíže tehdy, kdy aktivně pomáhají jiným lidem. Nic se k Bohu nepřiblíží tolik, jako když vidí, že někomu v něčem pomohli. Zodpovězená modlitba, přivedení člověka ke Kristu, praktická radost a pomoc. Někteří, kteří se cítí blízko Bohu ve své službě, jsou nepostradatelnými lidmi v církvi. Jsou to ti, kteří dělají mnoho služeb, které nejsou vidět. Jsou motory služby. Byl by to byl například Timoteus. Další pěšinkou je pěšinka stišení. Na pěšince stišení jdou lidé, kteří se s Bohem spojí jak jinak než v tichu. Jsou jako zvláštní boží kmen křesťanů. Hodiny dokáží rozjímat nad nějakým tématem. Nevadí jim samota, lidé jsou spíš pro ně překážkou. Často jsou to modlitebníci, kteří ve skrytu a rozjímání jsou spojeni s Bohem. Lidé blízko Bohu skrze stišení jsou stělesněním svědomí církve. Jsou to lidé, kteří se modlí ve skrytu. Byli to byl třeba Simeon a Anna, kteří v chrámu očekávali na příchod Mesiáše. Další pěšinka je pěšinka aktivismu. Na aktivistické pěšince jdou lidé, kteří jsou nejblíže k Bohu tehdy, když stojí na hraně workoholismu. Nevydrží ani na chvíli posedět, jsou to opaky lidi ve stišení. Vidíte ten konflikt? Aktivisté budou lidi ve stišení považovat za líné, ale lidé ve stišení budou opovrhovat aktivisty jako nebezpečnými workoholiky. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu tehdy, když uvádějí věci do varu a chodu, jsou velkými inspirujícími motivátory. Tlačí věci kupředu. Bibli to byl třeba apoštol Petr. Další pěšinkou je pěšinka stvoření. Na pěšince stvoření jdou lidé, kteří se nejlépe dokáží spojit s Bohem v přírodě. Nikde se necítí Bohu tak blízko, jako když jsou obklopeni jeho stvořením. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu k přírodě, dávají církvi větší obraz. Zvedají naše oči ze zaneprázdněnosti života na perspektivu věčnosti. Bibli takovým příkladem byl třeba Agur z Přísloví 30. kapitoly. A poslední pěšinku, kterou dneska chci zmínit, je pěšinka uctívání. Na pěšince uctívání jdou lidé, kteří jsou nejblíže k Bohu v čase uctívání a chval. Moc rádi zpívají Bohu písně, a to jak o samotě, tak v církvi. Ví, že Bůh přebývá na chvalách svého lidu. Lidé, kteří se cítí Bohu blízko skrze chválu, dávají církvi dimenzi nadpřirozeného božího působení. Vždy budou směřovat více nahoru než do strany, ale to je v pořádku. Díky tomu totiž vybudují závislost na Bohu. Biblickým příkladem byl například král David. Jak se ovšem můžeme spojit s Bohem skrze naši vlastní pěšinku? Dám vám několikrát na závěr. Za prvé, identifikuj svou pěšinku. Odmítni pokušení poměřovat se s jinými lidmi a jejich cestami. Odmítni pokušení vybírat si pěšinku, která by se tobě líbila nejvíce. Zjisti to, co tě přibližuje nejvíce k Bohu. Je to četba knihy? Je to uctívání? Je to příroda? Je to samota?
co tě nejvíce přivádí k Bohu. Za druhé, praktikuj svoji pěšinku. Jakmile identifikuješ svoji primární cestu k Bohu, praktikuj jak nejvíce jen můžeš a rozvíjej se v ní. Najdi si na ní čas, oddělej si k ní místo, plánuj svůj čas a své aktivity podle toho. Za třetí, měj respekt ostatním pěšinkám k Bohu. Čas od času experimentuj i s jinými pěšinkami. Proč? Protože ti to dá možnost objevení něčeho nového a dá ti to možnost k osobnímu růstu. Jinými slovy, aby ses k Bohu přiblížil co nejvíce, praktikuj svou nejpřirozenější pěšinku, ale pak experimentuj s dalšími pěšinkami. A za čtvrté, pomoz ostatním najít jejich pěšinku. Přestan vyučovat svoji pěšinku setkání s Bohem jako jedinou cestu k němu a místo toho pomoz lidem objevit jejich způsob komunikace a uctívání Boha, ve které se oni dokáží nejvíce přiblížit k němu. Příští týden zakončíme naši sérii Cesta a povíme si něco o cestování na lehko. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

Tolik aktuální díl pořadu Překročit hranice. V reprízách ho nabídneme v úterý v 16 hodin a ve středu v 5.30. V pondělí v 9.30 se seriál s názvem Cesta uzavře.

Celý svět je v jeho rukou. V temnotě a zkouškách je věrný a pravdivý. Celý svět je v jeho rukou, vše bude v pořádku, zní v písni Be All Right, na které spolupracovali Evan Craft, KB a Sam Rivera.

prázdninových fortepiánech se vracíme k pořadům, které byly odvysílány před lety a stojí za poslech. Další z nich je rozhovor s právníkem Janem Luhanem o právu a spravedlnosti, který naladíte v 10 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí ranní moderátor Kuba Lofítek. Štafetu pro další hodiny vysílání převezme Pavel Kohl. Díky za vaši přízeň, přeji vám boží blízkost a dobré dny. Rozloučím se skladbou Jana Knížka s názvem Hlásám Hospodinovo jméno.

0: Vítám vás při poslechu pravidelného pořadu Fortepiano. Otevřeme téma obsáhlé a nadmíru důležité. Proto jsem si k rozhovoru pozvala odborníka. Budeme totiž mluvit o právu a spravedlnosti. A k mikrofonu usedl právník Jan Luhan spolu se mnou, s Lenkou Malinovou. Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Vítám posluchače a vítám také tebe, Honzo. A možná bychom mohli představit nejprve tebe. Řekla jsem, že jsi právník, řekni něco trošku víc o své osobě. Odkud jsi přijel?
1: Tak, přijel jsem z Čelákovic, kde bydlím posledních 40 let a jinak pracuju jako advokát, taky už celých těch 40 let, advokátní kanceláři v Lysé nad Labem, což je městečko na okrese Nymburk.
0: Něco o své rodině maličko?
1: Pocházím vlastně z rodem z židovské rodiny a během svých studií jsem uvěřil v Pána Ježíše a takže od té doby také se vlastně počítám mezi křesťany a přitom židovství není s tím v rozporu, takže se vlastně hlásím k obojímu.
0: Tak to máš tu výsadu, že máš ty kořeny hodně hluboko spojené v křesťanství, v zemi Izrael. Moc takových lidí tady nemýváme jako hostinu, tak to je opravdu vzácný host dnes. Už jsi říkal tedy, kde žiješ, co děláš a ještě si neřekl, kolik dětí máte.
1: Měli jsme 6 dětí, ale jenom 4 z nich žijí, jo. Takže v současné době máme 4 děti a navíc 11 vnoučat.
0: No to je nadílka, to je požehnaná nadílka. Ty už jsi na začátku řekl, že během studií si uvěřil. Já se nespokojím jenom s takovou odpovědí nebo s takovou větou jednoduchou. Já budu po tobě chtít, abys to trošku rozvedl. Měla jsem tady připravenou otázku, jestli jsi byl dřív křesťan nebo právník, tak tím se všechno vysvětluje.
1: Šlo to dost současně.
0: Šlo to dost současně. Proč ses vůbec rozhodl pro tu právnickou dráhu?
1: No to vysvětlím rád, to je vysloveně omyl.
0: Omyl?
1: Omyl, protože já od svých klukovských let mám celoživotního takového koníčka, sbírám staré mince a bralo mě to natolik, že jsem chtěl studovat archeologii. A protože archeologii ten rok neotvírali, tak jsem musel strávit jeden rok, než to otevřou, někde jinde. A to byla, tak jsem se nakonec rozhodnul pro právnickou fakultu. A to bylo v roce 1966. Mým ročníkovým učitelem byl Petr Pithart. Na pražské fakultě už to pražské jaro začínalo o 2 roky dřív, jako vůbec na vysokých školách, takže mě to ohromně strhlo a velice rychle jsem se rozhodnul, že ty mince a tu archeologii, to, že si nechám jako koníčka, ale že bych opravdu chtěl spíš ten život strávit jako právník.
0: Ty máš velmi zvučný hlas, je vidět, že se opravdu hlasivkami živíš, tak já tě poprosím, abys trošku od toho mikrofonu odstoupil. Ručička nám tady lítá, že už nemá kam. Právo je velmi široký pojem a na právnická studia se lidé hlásí z různých pohnutek. Někdo chce prostě pomáhat třeba lidem, druhý zase chce měnit zákony. Jaká byla ta tvoje pohnutka?
1: No, myslím si, že právě ta pomoc lidem nebo nějakým způsobem napomáhání té spravedlnosti, to byla ta pohnutka rozhodující, protože právě doba toho mého rozhodnutí zůstat na těch právech se časově skoro kryje s tím obdobím, kdy jsem právě uvěřil. Jedná se tak o ten podzim roku 68, takže v té době jsem hodně přemýšlel právě o těch otázkách té spravedlnosti a podobně i v souvislosti třeba s tou sovětskou okupací tehdy.
0: Tak ti to všechno tak zapadalo do sebe.
1: Určitě.
0: My si dneska budeme povídat trošku víc o tvém životě a dostaneme se také k těm pojmům právo a spravedlnost, které tě provázejí celý život i díky tvé profesi. Každopádně být křesťanem v této době nebylo úplně snadné. Možná ten rok 68. přinesl na chviličku takovou větší svobodu, ale být křesťanem a právníkem není a nebylo úplně takové běžné. S čím se setkával ty ve svém životě, když jsi se přiznal k tomu, že jsi křesťan?
1: Tak já musím říct, já jsem nezažil už taková ta nejhroznější léta 50., respektive zažil jsem je ještě jako kluk, kdy ještě jsem nebyl křesťanem a s tímhle s tím jsem se nesetkával. A v době těch 60. let nemohu už mluvit o tom, že bych sám zažil nějaké pronásledování, výsměch nebo něco takového. Samozřejmě, tak jako dneska, ty názory byly třeba někdy různé a byly situace, kdy jsem i třeba v té své profesi se setkal s některými tedy třeba takovými velice zaťatými komunisty, kteří mě to dávali nějak zbaštit, to, jak těžce nesou, že teda někdo může být v takové té respektované pozici právníka a přitom být tedy tmář náboženský. S tím jsem se samozřejmě setkal.
0: Ty máš židovské kořeny, už jsi říkal, ano. Tvoje rodina praktikovala židovství?
1: Ne, s rodiči to bylo tak, že oni vlastně byli takový spíš liberální a humanisticky zaměření židé, kteří to židovství moc nepraktikovali. Dokonce táta byl těsně před válkou, ještě jako student, i křesťansky pokřtěn, ale ne vlastně z víry, ale spíš to bylo takové bezpečnostní opatření, protože bylo na spadnutí ta německá okupace a tak si tehdy ta rodina bláhově myslela, že pokud se formálně nechají pokřtít, takže tím vlastně zmizí z hledáčku těch nacistů, což se pak ukázalo jako naprosto omyl.
0: A jak jsi teda došel k tomu, že jsi začal hledat Boha nebo zajímat se o Boha?
1: Tak tohle to souvisí s mým pozváním vlastně do mládeže Církve bratrské, což bylo právě někdy v době počátku těch mých studií. A bylo to tak, že já v té době jsem studoval, měl jsem tedy úžasné ideály, tedy jak by měl život vypadat, jak by měly vztahy vypadat a tak dále, ale nebyl jsem moc spokojený s tím, jak to pojímali třeba moji spolužáci, kteří byli velice tedy hrdí na to, že oni jsou studenti Univerzity Karlovy, že na dně teda není. Mně se tohle to moc nelíbilo. A v té mládeži, kam jsem přišel, tak tam jsem viděl, že jsou úžasně hezké mezilidské vztahy. A že tam bez ohledu na to, že jeden má vysoké vzdělání, druhý ani není vyučený a přesto spolu jednali jako rovný s rovným, měli moc pěkné vztahy, tak to mě tam velice upoutalo. Kromě toho jsem se tam cítil dobře, protože to, co jsem předtím nesl jako určité trauma, to svoje židovství, kvůli kterému se mě třeba spolužáci někdy smáli, tak tady to naopak ohromně oceňovali a měli z toho radost. Takže to byl taky jeden moment, který mě vlastně přivedl do takového hlubšího vztahu k té křesťanské mládeži. Ale ještě to nebyl vlastně vztah přímo k Pánu Bohu.
0: Čím tě Bůh oslovil?
1: To je takový paradox. Bůh mě oslovil vstupem sovětských vojsk na naše území.
0: Tak to je dost zvláštní.
1: V té době totiž moji rodiče po zkušenosti z těch svých rodin velice trvali na tom, abych se rozhodnul a že budeme všichni emigrovat, protože jsme měli příbuzné na západě. Dneska si to už těžko někdo umí představit, už se znalostí toho, jak ta historie šla, ale tehdy opravdu nikdo nevěděl, jak to tady bude vypadat, co bude, jestli nás třeba neodvezou všechny na Sibiř, nebo speciálně ty Židy, jestli neodvezou na Sibiř, protože antisionismus byl tehdy velice v módě. Takže ti naši měli velkou obavu z toho, aby zkrátka neopakovali tu chybu, kterou udělali jejich rodiče a na kterou vlastně celé ty rodiny doplatili. Takže na mě dost naléhali, že by bylo moudřejší emigrovat. Říkali taky, že i kdybychom to přežili, takže určitě mě nedovolí doštudovat třeba. Kdežto na západě, kde jsme měli nějaké i zázemí příbuzné a tak dále, tak tam, že bych určitě dostudovat mohl. Pro mě tohle to bylo velice těžké rozhodování, protože do té doby jsem si žil jak šiška v másle a neměl jsem žádnou potřebu něco sám rozhodovat a teď najednou přišla situace, kdy jsem musel se rozhodnout a to byla chvíle, kdy jsem začal opravdu intenzivně hledat Boha a díky i takové modlitevní chvíli s těmi mými přáteli z mládeže jsem našel odpověď. Bylo to takové zvláštní, že se sice nestal žádný nějaký zjevný zázrak, ale já jsem po té hodince modliteb byl naprosto naplněn takovým vnitřním pokojem, že teda mám zůstat tady. Takže jsem to potom sdělil i rodičům a to byla chvíle, kdy jsem jasně věděl, že tohle rozhodnutí, že není ze mě, že to je opravdu dar od toho Boha, o jehož existenci jsem do té doby jako pochyboval a tak od té doby datuju i tu svoji cestu.
0: To bylo takové první dotknutí, první dotek Boží, který si prožil při těch modlitbách.
1: Těch doteků bylo už předtím víc, protože právě už třeba i ty prožitky v té mládeži, tak ty mě opravdu velice vedly k tomu, že jsem se o tom musel zamýšlet. Ale možná tomu překáželo to, že jsem si do té doby myslel až moc o sobě, že jsem až moc hezky viděl sám sebe, kdežto tady jsem byl vlastně v situaci, kdy jsem byl ztracený a kdy jsem věděl, že tu pomoc můžu dostat zkrátka vnějšku, ne sám ze sebe. Nebyl to sice první dotek, ale byl to, řekl bych, první dotek, který zapadnul na úrodnou půdu.
0: A zásadní pro tvůj život?
1: Určitě zásadní. I když samozřejmě potom následovalo spoustu nejrůznějších kopanců v životě, tak přesto tohle to byl moment, který považuji za jednoznačně nejdůležitější.
0: Nepřišel potom po čase nějaký takový ten moment vystřízlivění nebo zklamání nebo otázek, pro co ses vlastně rozhodl, jestli to bylo správně? Myslím tím nejen zůstat tady v naší zemi, ale vydat třeba svůj život Pánu Ježíši Kristu, prostě nastoupit tu cestu křesťanskou za ním.
1: Tak musím říct, že jeden takovýhle moment přišel, neprojevilo se to asi nijak na venek, ale zhruba po roce jsem si dělal takové otázky právě i díky tomu, že jsem strávil úžasné prázdniny s partou spolužáků a byli jsme v Izraeli tehdy a pro mě to byl zase velice silný zážitek a tehdy jsem si říkal, jestli teda vůbec je to správné, ta cesta, po které jsem se vydal. Říkal jsem si, no až přijedu domů, tak to budu nějak revidovat, ale ta revize skončila s tím, že jsem nějaké tyhle ty pochybnosti mohl potom zahnat a od té doby jsem toho nikdy nezalitoval.

0: Písnička Oty Pinknera v podání Jany Peřtové nás vrací zpátky do fortepiána a k našemu tématu právo a spravedlnost. U mikrofonu sedí Lenka Malinová a můj host právník Jan Luhan. Jak se to říká správně? Právník je asi obecnější označení.
1: Ano, speciální a potom advokát, to už je jedna konkrétní sorta z těch právníků.
0: Ano, a tak možná bychom si mohli vysvětlit trošku ty pojmy, protože potom ještě soudce, já nevím co všechno, tak nám to trošku vysvětlí.
1: Dobře. Tak obecně právník je každý, kdo vystudoval právnickou fakultu. A z té potom je celá řada možností, jak se dále uplatnit. Jedna z těch důležitých možností je právě v takzvaně justičních oborech. Tam potom člověk se může stát soudcem, nebo státním zástupcem, dřív se říkalo prokurátor, nebo advokátem. Ta advokacie se liší od těch ostatních dvou tím, že je vlastně volně přístupná, že nemá žádný limitovaný počet a že kdokoliv splní podmínky, tak se tam může přihlásit a když vykoná tu zkoušku, složí slib, má tu požadovanou praxi, tak se může stát tím advokátem. Proto taky advokátů je dnes v naší zemi přes 10 tisíc, což je zcela nebývalé. Já v době, když jsem do té advokacie vstupoval v polovině 70. let, tak v celém Československu nás bylo 700.
0: Tak to je velký rozdíl, tak děkujeme trošku za osvětu, já aspoň jsem ji potřebovala. No a potom samozřejmě se zase liší, jakému odvětví se třeba ten advokát nebo ten právník věnuje. Tak jakému odvětví se věnuješ ty?
1: No, u mě to bylo dáno tím, že od samého počátku až do současné doby vykonávám tu advokaci.

0: máme čas si toho co nejvíc říct. Právo, spravedlnost, spravedlnost, právo, to už je jedno, co řekneme první a co druhé. Liší se to lidské od toho božího. Dá se to vůbec nějakým způsobem srovnat?
1: No, tohle to mě vždycky velice zajímalo, i když jsem si četl nebo studoval Bibli, tak právě na tyhle ty pojmy jsem se vždycky docela rád zaměřoval, protože to souviselo i s tou mojí profesí nebo možná i posláním. Takže v každém případě ta spravedlnost v první řadě je jednou vlastně z božích vlastností. Když mluvíme o Pánu Bohu a z toho, co můžeme poznat, jaký je, tak jsou tam vlastnosti, které tedy patří právě jenom jemu. A jsou tam vlastnosti, které vlastně chce sdílet s člověkem. A mezi ty sdílené vlastnosti patří právě ta spravedlnost. Ta spravedlnost má takový širší obsah. Je to vlastně, dalo by se říct, stav, kdy skáka věci jsou takové, jak mají být.
0: Ano, ano. Když se řekne o někom, že je spravedlivý, nebo že je něco spravedlivého, tak je to ta nejvyšší meta, nejvyšší kvalita.
1: Je to, přitom musíme si uvědomit, že je to taky velice relativní záležitost, ta naše spravedlnost, protože je samozřejmě, když se teď vracíme zase k lidem, tak mnozí lidé, možná většina, je spravedlivá ve svých vlastních očích. Že zkrátka, tak jak si člověk nastaví ty hodnoty, tak většinou mu z toho vyjde, že on sám patří právě k těm spravedlivým. V Bibli je tohleto velice zrelativizované. Na jedné straně my se velice rádi poměřujeme s druhými lidmi a to nám umožňuje, že z toho vycházíme jako spravedliví. Samozřejmě, když se...
0: Záleží, s kým se měříme.
1: Ano, jasně. Ale právě člověk, protože se rád cítí dobře, rád se cítí spravedlivý, tak se většinou měří právě s těmi spíš horšími. Ale myslím, že Bible naprosto správně tedy to porovnává s tou boží spravedlností. A tam už ani ten sebe lepší, sebe spravedlivější nemůže obstát. Není spravedlivého ani jednoho. A čili spravedlnost je, když to porovnáme s tou boží spravedlností, tak je to cíl nedosažitelný, ale přesto cíl, ke kterému pořád máme směřovat.
0: To znamená, že samozřejmě potřebujeme mít měřítko.
1: Ano.
0: A tím nejvyšším měřítkem je Bůh a jeho spravedlnost.
1: Ano. A myslím si, že aby to nebylo až příliš teoretické, tak proto právě Bůh vlastně poslal svého syna, poslal Pána Ježíše, na kterém to můžeme vidět jakožto na člověku. Co to znamená, když vlastně ta boží spravedlnost naplňovaná a plně naplněná v lidském životě.
0: Když se podíváme do Bible, tak tam je mnoho a mnoho míst, kde se mluví o spravedlnosti a také o právu, o těchto dvou pojmech. Je toho tam moc a moc. Já jsem si tady vypíchla několik veršů, možná některé zmíníme, ale každopádně je to téma, které se line celou Biblií a celou historii lidstva, dá se říct. Takže je to velmi aktuální věc, protože stále znova a znova se lidé dovolávali spravedlnosti, když byli třeba utlačováni.
1: Ano.
0: Stále znova a znova volali po právu. Takže tato disciplína, bych řekla, je tady asi skoro od počátku lidstva.
1: Docela určitě. Já si myslím, že to právě souvisí i s tím, že člověk, ať už si to uvědomuje nebo ne, tak ta touha po té spravedlnosti je mu nějakým způsobem vlastní právě už i podle toho, jak byl stvořen, jak vypadá, tak to zkrátka dalo by se možná říct, že spravedlnost je velikánskou potřebou člověka.
0: Já teď přečtu aspoň několik těch veršů, ať si připomeneme alespoň některé ty výroky, které jsou v Bibli. Začnu starým zákonem. Tam už hned v Mojžíšových knihách Izraeli je

0: Řečeno, budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Takže tady je úplně jasně podmíněnost, jasná, to je ten starý zákon, desatero pravidla, která byla dána izraelskému lidu. V žalmech třeba David říká, Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonal jsi veliké věci, kdo je tobě roven. No a známé místo, setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. No a nebo třeba spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. No a ještě aspoň několik míst z Nového zákona. Tak z epištoly Římanům, tady mám několik míst, tak alespoň několik veršů. Vždyť se v něm, to znamená v Pánu Ježíši Kristu, zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A nebo svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. To znamená, že my můžeme mít tu spravedlnost darovanou.
1: Přesně.
0: Že ji nemůžeme mít v sobě sami od sebe. Že je to prostě nemožné, aby člověk sám od sebe měl tu boží kvalitu té spravedlnosti. Tady je to jasně vyjádřeno. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. To bylo v té písni, kterou jsme si pouštěli.
1: Ano. Mimochodem, to si mě udělal velkou radost, protože tohle to je písnička, kterou mám moc rád.
0: Tak to jsem nevěděla a jsem ráda, že jsem se strefila do tvého vkusu. Dáme teď další píseň schválně, ano. Jestli se zase strefíme. Mm-hmm.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano, který spěje do své druhé poloviny. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Mým hostem je právník Jan Luhan a tak také téma se týká práva a také spravedlnosti. Nahlížíme na toto velmi obšírné téma očima Bible. Snažíme se trošku vysvětlit a vymezit, jak se Bible dívá na tyto dva pojmy. Zatím jsme hovořili o spravedlnosti a je pravda, že každý touží po spravedlnosti, to už jsme si řekli, a každý se dovolává spravedlnosti a často slyšíme, že tady na zemi prostě se spravedlnosti nemůžeme dovolat. A potom se nabízí myšlenka, když takový advokát dostane nějaký případ a má zastupovat třeba člověka, má obhajovat někoho, kdo v očích druhých lidí třeba teda neudělal nic moc hezkého.
1: No, na tohle to jsem už byl mnohokrát dotazován. Říkají, když jsi věřící člověk, když máš rád spravedlnost, jak můžeš takovýho lotra vůbec obhajovat? No, já na to musím říct, to, že věřím, že jsem křesťan, je pro mě obrovský ulehčení. Já si neumím dost dobře představit, jak bych to dělal, kdybych nebyl křesťan. Protože já si můžu totiž uvědomit, podle toho, co jsme si i předtím říkali, že v té principiální rovině, že mezi mnou a tím nejhorším lotrem není zase až tak obrovský rozdíl. Že ten obrovský rozdíl je tedy mezi námi oběma a tou boží spravedlností. Ale jenom díky tomu, že tedy jsem mohl mít jiné poznání, jinak jsem vyrostl, tak jsem někde jinde. Ale klidně si člověk umí představit, že by mohl být zrovna na místě toho, kdo třeba opravdu udělal něco velice špatného. A jestliže bereme vážně to, že vlastně jsme odsouzenci k smrti, kteří byli omilostněni, no tak by pro nás mělo být daleko snadnější vidět nějakým způsobem milostivě i toho druhého člověka. Ne se smiřovat s tím zlým, co udělat, ale pořád zůstává milovaným božím stvořením, i když je to pro lidi těžko přijatelné.
0: No je pravda, že být nestranný, což je jeden ze základních předpokladů pro takovou práci, kterou děláš, není vždy snadné a možná, že i ta víra v Boha ti v tom pomáhá.
1: No, já musím trošku opravit. V tu profesi, kterou dělám já, tak tam není ta nestrannost, řekl bych, pilířem. To je třeba u profese soudce. Soudce je tady od toho, aby byl naprosto nestranný. Já naopak musím být dost stranný a musím zastávat samozřejmě legálně zájmy toho svého klienta. Někdy je to dost těžké, protože ne vždycky se s tím člověk může ztotožnit s tím, co on pokládá za svůj zájem. Proto taky se už mě několikrát stalo, že jsem se zkrátka s některými lidmi musel rozejít, s některými těmi klienty, některou tu záležitost jsem musel opustit, protože jednoduše ode mě chtěli něco, co se s mým svědomím nesrovnávalo a co jsem tedy dělat nechtěl. Naštěstí v té mé profesi to možné je daleko těžší, to mají třeba ti soudci, kteří nemůžou jen tak ten případ odmítnout nebo vzdát se ho.
0: Spravedlnost, říká Wikipedie, je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů. Regulativní idea pro uspořádání společnosti, a zejména právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější ctností, protože se vztahuje ke druhému a nazývá se také dobro pro druhé. To je docela pěkná definice.
1: To je hezká definice.
0: No a samozřejmě člověk jako takový si může představovat spravedlnost různým způsobem. Co člověk, to názor. Proto je potřeba mít nějaká pravidla, že? Žijeme ovšem ve společnosti, kde žijí lidé hříšní, když použijeme biblický termín, i my jsme takoví, a dějí se tady bezpráví, dějí se tady špatné věci, které jsou proti tomu právnímu řádu, který nějakým způsobem má vymezovat ta pravidla, že? Takže je možné najít spravedlnost nebo ne?
1: No, já bych řekl po několika desetiletích té své praxe, není možné ji stoprocentně najít, ale je nutné o to pořád přesto usilovat. A výhodou, velkou výhodou věřících lidí je to, že i tam, kde se nepodaří tu spravedlnost najít úplně, že si stejně můžeme být jistí, že ta spravedlnost existuje a že se jednou naplní. Já tohle to musel dost často prožívat, teď zrovna v poslední době to prožívám, kdy jsem zastupoval nějakého člověka, dokonce člověka, který nemá plnou svéprávnost a byl takovým nějakým podvodem, připraven o nějaký svůj majetek. A my jsme proti tomu několik let bojovali, ale protože ty kličky byly velice dobře promyšlené a velice dobře a šikovně udělané, tak se nám to nakonec nepodařilo přes všechnu snahu obhájit. Takže v takovéhle situaci si člověk musí říct, tak naštěstí je tady ještě ta vyšší spravedlnost, která tedy tady určitě je, na kterou mohu spolehnout. A o tomhle tom svědčím i všem lidem, kteří mají taky zájem třeba na tom, jak ta záležitost dopadne. Někdy člověk si musí přiznat porážku, ale u těch, kdo spoléhají na Pána Boha, tak můžeme si být jistí tím, že ani ta porážka není definitivní.
0: Někdy nám opravdu nezbývá nic jiného, než dovolat se té boží spravedlnosti, protože tady na zemi toho dovolání není. Děje se to neustále, ty případy jsou. Potom, když člověk nemá tu oporu v Bohu a nezná ho, tak to má mnohem těžší, než člověk, který věří v tu boží spravedlnost, že mu to může odevzdat, že... Tak v tom máme my křesťané výhodu, že v to věříme.
1: Docela určitě. Já někdy jsem si říkal, že je to až směšné. Vzpomínám si na jednoho člověka, nějaký bývalý předseda JZD, když jsem se s ním bavil o tom, že právě já věřím, tak na mě začal hřímat, kdyby existoval Bůh, tak on první musí být na té soudné stolici za to, co se tady na světě děje. A teď začal mluvit o všech těch věcech, které si tady lidé navzájem způsobují. Tak já jsem mu hnedka říkal, poslechněte to, jste vedle. Tohle to přece nic z toho nespůsobuje Bůh. To způsobují lidé jeden druhému.
0: Pojďme ještě chviličku se zabývat tím právem. Ono to jde ruku v ruce, spravedlnost a právo. Asi se to nedá oddělit, aspoň mně se to tak zdá.
1: Já to vidím asi tak, že to právo je spíš určitý nástroj k prosazování spravedlnosti. Někdy, kde se mezi tím dělá moc velký rozdíl, tak je to chyba. Já si vzpomínám, nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale slyšel jsem o nějakém soudci, který při jednání tam vyslýchal nějakého člověka, který tam chtěl říct něco na tu svoji obhajobu a oslovil ho slavná spravedlnosti. A soudce na něj zabručel. Hleďte, tady není žádná spravedlnost, tady je soud. Takže...
0: Takže tak to je.
1: Takže ano, a to právo si myslím, že to jsou ta konkrétní pravidla už, která nějakým způsobem mají vyhovovat těm požadavkům spravedlnosti a mají ji naplňovat. Jakmile se to od sebe odtrhne, tak to není dobře. A bohužel to někdy vidíme, že třeba... I někteří ti soudci jsou natolik v zajetí toho formálního práva, těch pravidel, že zkrátka pro samá pravidla nevidí dost dobře to, k čemu jsou ta pravidla určena. Já třeba v tomhletom směru se docela těším a doufám, že i ten nový občanský zákoník, který od začátku letošního roku tady máme, že do určité míry uvolní právě těm soudcům ruce, že nebudou tolik striktně už vázáni jenom těmi formálními pravidly a že to všechno budou muset posuzovat i k tomu, jestli to souvisí se smyslem toho práva.
0: Tak stejně tak jako spravedlnost, tak právo je v Bibli zmiňováno mnohokrát a mnohokrát. A v různých kontextech jsme vybízeni, abychom dodržovali právo, abychom zachovávali právo, abychom dopřáli právo sirotkům a vdovám. Je toho tam skutečně hodně. Mám tady zase množství veršů, jenom některé uvedu. Ze žalmů: Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. A nebo Bůh nás vybízí, to říká Izajáš prorok, toto praví Hospodin: dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Jak tomu rozumíš?
1: No, právě to, že ta boží spravedlnost má to konečné slovo, tak to je vlastně takovým bodem, takovou výzvou všem lidem, aby na tu spravedlnost dbali, aby to právo také dodržovali. A pořád si říkám, že hlavně tady jde o to právo právě ve smyslu spravedlnosti, nejenom o formální nějaké dodržování nějakých konkrétních psaných norem.
0: Potom je tady ještě slovo právo v kontextu, že máme na něco právo. To je zase další kategorie. A já jsem četla zajímavý článek, kde ten autor polemizoval s Biblí a mluvil o tom, že se tam nedočteme nic, že by člověk měl nějaká práva. Že prý všechna přikázání a zákony diktují jen samé povinnosti. A teď tady říká: nikoli právo na život, nýbrž nezavraždíš. Nikoli právo na majetek, nýbrž nepokradeš. Nikoli právo na dobrou pověst, nýbrž nepromluvíš křivého svědectví a tak dále.
1: No, já musím říct, že s tímhletím kritickým názorem naprosto souhlasím. Skutečně Bible sama o sobě staví tu rovinu nároků člověka na tu reálnou úroveň. Člověk nemá sám od sebe právo na nic. Ničím se o to nezasloužil a to jeho právo vlastně a všechno, co dostává, to je darované. Je to podle mého názoru tak, je to sice paradox, ale de facto, jakožto hříšníci, máme opravdu právo jenom na trest, na smrt. To je naše jediné právo. A pokud tedy tohle to bylo překonáno, pokud to Pán Bůh tedy se rozhodnul nějakým způsobem proměnit, tak nám to dává ne proto, že bychom na to měli právo, ale protože je naprosto svrchovaně dobrý.
0: Takže nemáme právo.
1: Já jsem přesvědčen, že nemáme slyšíme. Právo. Neradi to slyšíme. Pravda je, že všechna ta lidská práva, všechno to, o čem mluvíme jako o lidských právech, tak se vlastně ale zrodilo právě z toho, že nás Bůh nějakým způsobem obdaroval. Z toho právě vyrostla ta lidská práva ve smyslu spravedlivého uspořádání společnosti. Ta tím samozřejmě nezavrhuju.
0: Takže když hovoříme o tom, že máme na něco právo, možná si tím víc můžeme uvědomit, že v dnešní době, kdy se o tom hodně mluví a mluví se o tom, že každý má právo na svůj názor, každý má právo na to a na ono, že je to poněkud posunuté.
1: Ano, určitě. Dokonce já si v téhle souvislosti vzpomínám na úryvek jedné vánoční písničky, která říká: vždyť se Bůh vzdal svých práv.
0: A když se Bůh vzdal svých práv, to už je něco.
1: To ano.

0: Rádio 7, pořad Fortepiano, které se chýlí ke svému závěru. U mikrofonu Lenka Malinová a právník Jan Lučan. To je to, co právě teď posloucháte. Právo a spravedlnost, kdybychom chtěli probrat nějak zevrubně, tak by nám možná nestačil ani týden, souhlasíš?
1: Docela určitě.
0: Dotkli jsme se jenom takových nejzákladnějších věcí, které jsou spojené s naším dnešním tématem, a to věcí zcela zásadních, při kterých jsme vycházeli z Bible. A zbývá tedy samotný závěr, ve kterém bychom chtěli povzbudit. Ještě si řekněme, že existuje občanské sdružení, dnes již Spolek křesťanských právníků. To je možná také důležitá informace pro ty, kteří by potřebovali nějak pomoc poradit, tak se tam mohou obrátit, je to tak?
1: No, ne tak úplně. Aha. Protože na to nejsme přímo vybaveni, abychom mohli kompletně pomoci. Některé lidi nasměrujeme tam, kde se jim pomoci
0: a to je důležité
1: může
0: také
1: dostat, to určitě. Jinak my jsme se začali scházet, nebo to sdružení vzniklo proto, aby se více poznávali křesťanští právníci z různých církví, z různých denominací a také z těch různých právnických profesí.
0: Co je tedy hlavním záměrem tady této iniciativy?
1: Hlavním záměrem, proč to vzniklo, je právě to vzájemné povzbuzování, informování a do určité míry příprava právě na to, abychom alespoň v některých věcech mohli třeba sloužit nějakému směřování třeba křesťanů navzájem rozhádaných nebo problémů třeba i mezi církvemi nebo uvnitř církví. A abychom také mohli nějakým způsobem právě i nasměrovat pomoci třeba aspoň nějakou tou základní radou těm, kteří ji hledají.
0: Vy také pořádáte nějaká setkání, která jsou otevřena snad veřejnosti, nebo nejsou?
1: Ano, takhle. My to nikde nezveřejňujeme, ale určitě nikoho nějak neodmítáme. Pokud se o tom lidi nějakým způsobem dozví, tak až do možností, které je dáno kapacitou těch setkání, tak to umožňujeme. Sami si zveme právě nějaké zajímavé hosty. Teď právě chystáme do Prahy setkání, kam jsme pozvali profesora Jana Sokola, tak se na to už také všichni těšíme.
0: Tak to je jenom taková jedna zmínka, protože tady toto sdružení, dnes již Spolek, je také spojeno s tvým jménem, že jsi stál u zrodu, že?
1: Ano, ano.
0: Tak to jenom, aby byly ty informace ohledně tvého jména úplné. No a co říci na závěr, nějaké povzbuzení?
1: No, v každém případě bych rád povzbudil všechny, kdo i uprostřed všelijak pokroucené spravedlnosti, pokrouceného práva, kdo nadále usilují o spravedlnost nejenom pro sebe, ale právě i pro své bližní. Přeju k tomu všem, aby nepřestávali, aby se nenechávali odradit, a tam, kde mají pocit, že té spravedlnosti opravdu se nedostává, tak aby ji hledali přímo u zdroje. A tím jediným skutečným zdrojem vší spravedlnosti a také tím, kdo může nějakým způsobem ovázat a vyléčit ty naše rány utrpěné v tom boji o spravedlnost, tak to je právě živý Bůh, tak to určitě stojí za to tam hledat jako u zdroje vší spravedlnosti.
0: A to je tečka za dnešním Fortepianem. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová a můj host
1: Jan Luhan.

pořadem Fortepiano a Lenkou Malinovou a jejím hostem Janem Luhanem se můžete setkat ve vysílání Rádia 7 ještě v úterý ve 13 hodin a v sobotu po 11. hodině. A poslední prázdninové setkání Fortepiana uzavře rozhovor Lenky Malinové s Františkem Kameníkem opět v pondělí po 10. hodině. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který vás bude provázet těmi následujícími hodinami. Do konce této hodinky posílám ještě Michaelu Kadlecovou. Dobrý poslech.

11. hodina v pondělí 24. srpna na Rádiu 7 nám pomalu ukazuje, jak se blíží prázdniny ke konci, a tak tento poslední prázdninový celý týden je tu s vámi ještě prázdninově laděné vysílání Rádia 7 a s ním aktuálně Pavel Kol. Pojďme nahlédnout do pořadů, které nás budou provázet dnešní den. V příběhu Mojžíše bylo několik žen, které uměly říct ne a zvolit život. Pohled do Bible i zkušenosti třech žen a matek přinese další letní repríza talk show No Filtru, kterou vysíláme od 11:45. Do roku 1932 nás dovedly vzpomínky baptistického kazatele Miloše Šolce, kterými se probíráme v rámci četby na pokračování. Měl dva životní směry, tenis jako zdroj peněz a kazatelskou dráhu, která se začala rozvíjet. Obojí bral vážně a zodpovědně. Ve 12:45 jeho příběh líčí kniha Jak život šel. Kdyby mohly hory vyprávět, a víte, že vypráví, pojďme společně naslouchat příběhu spásy z horské perspektivy. Hory, kam lid vystupuje, aby se setkal s Bohem, a Bůh sestupuje, aby se setkal se svým lidem. Hory, kde lidé obětují modlám a kde Bůh obětuje svého syna. Ale tam to nekončí, co bylo a bude dál. Do dalšího prostředí Bible zve Dana Kenningová v pořadu Kudikam od 13 hodin. Mezi 2. a 3. hodinou je prostor pro vaše písničková přání. Stačí zapsat SMS-kou nebo e-mailem, jakou písničku bychom vás potěšili. Marie a Marta, známé biblické postavy, vykreslují dva charaktery, starající se a naslouchající. Každý se občas nacházíme v jednom z nich. Ať už si připadáme podobní té či té, důležité pro nás je Ježíšovo slovo z tohoto příběhu. Připomeneme si ho v 15 hodin 15 minut s Věrou Peliovou. Chce někdo prožít šťastný život? Chce někdo okusit dobré dny? Co nabízí jako odpověď apoštol Petr, se dočteme v 15:45. Po hladině je možné klouzat i důstojně kráčet, nebo se na ní dívat ze spodu. Za hmyzem, který pozorujeme u vodní plochy, se vydáme další setkání s entomologem Petrem Rausem. Zajímavosti i ponaučení zní vysíláním po 16:00 odpolední. Dnešní ranní telefonát zve k šíření dobré zprávy o Ježíši. Reprízu naladíte v 16:30. V letním cestovatelském jazzovém klubu tentokrát nabídneme mimořádně působivou atmosféru hudby tuniského mistra ve hře na arabskou loutnu. V 5 hodin bude už s prvními tóny vát horký dech pouště. Bůh přenáší svůj trůn z nebe na zem blíž k lidem. Když je hřích odstraněn, Bůh se lidem přibližuje. Přibližujme se i my k němu díky další části Bible Guideu, kterou naladíte v 18 hodin. Obavy ze smrti i hledání své identity zakouší mnozí, nejen mladí lidé. Když navíc ztratíte blízkého člověka, určitě to ve vašem životě zanechá hlubokou ránu. Tomáš Mikuš přestal i tyto nepříjemné okolnosti a dnes je z něj muž víry, který čerpá ze vztahu s Bohem a pomáhá druhým lidem. O své proměně hovoří v relaci Život víry od 6:30. Po 7. hodině nás čeká kanafásek pro nejmenší posluchače Rádia 7. Uši k duši nabídnou téma emocí v 19:45 a do knihy Zjevení nás vezme pořad Světem Bible po 8. večerní. Tolik výhled na ty nejbližší hodiny. Užívejte, čerpejte sílu. Třeba i z písní od Kamis.

0: příběhu Mojžíše bylo několik žen, které uměly říct ne a zvolit život. Tento biblický příběh i zkušenosti třech žen a matek přináší následující pořad.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Ze statistik našeho podcastu No Filteru vyšlo, že jsme se tím trošku probírali s klukama a byla tam taková jedna zajímavé specifikum podcastů, které byly nejposlouchanější, a to byly podcasty, kde byly hostky, kde byly ženy. Tak jsme se rozhodli, že tady nebudu tentokrát já, jenom sám Tomáš Michalko a můj táta Milan Michalko, se kterýma normálně trávíte čas na podcastech, ale že vám dáme trojitou dávku hostek, speciálních žen, a je tady moje manželka Klára.
3: Ahoj, já jsem hrozně ráda, jsem tady i mimo znělku, dobrý den.
2: Tak ano, mimo jiné teda, vy tady vlastně slyšíte nejčastěji úplně, protože je autorem znělky, nebo autorem hlasu znělky. Pak je tady moje maminka Zdenka.
4: Taky zdravím.
2: A je tady Milča Kryšková.
5: Já taky moc zdravím.
2: Od Milči znáte manžela Lukáše, který tady občas povídá s náma. Takže jsme ho pro jistotu propustili a vzali si Milču, protože to zvedne statistiky. Ne, protože chceme trošku jiný obsah, méně strojený, méně formální, možná tu bude méně bodů, které můžete aplikovat, jak to občas někteří pastoři mají rádi.
3: Ale jste vlastně losovali, kdo tady s námi bude, z vás tří.
2: Ano, los padl na mě. Ne, dopadlo to tak, že já jsem se toho ujal, protože jednak jsem vyrůstal s třema sestrama, takže vím, jaké to je být s ženama.
4: Takže se cítíš jako
2: cítím
4: doma,
2: se jako doma,
4: teď žiješ také
2: s třema. A žiju s třema ženama, protože mám dvě dcery a manželku. Tak přece jenom asi v tom mám nejvíc zkušenosti. Ne, to ne, to nemůžu říct. No, ale abych tu nemluvil jenom já, tak bych se chtěl zeptat, jak se dneska máte?
3: Jo, tak já na tady tu otázku přesně neumím odpovídat.
2: Jo,
3: ale ne, máme se hezky. Máme hezký den, načela dne tady na vzduchu, já jsem měla moc hezkou procházku právě s Milčou, takže za to jsem moc vděčná, to je moc hezký den, naše holky si tady se sestřenkou hrají a se Zdeničkou je tady vždycky prostě moc dobře, takže krásný den vlastně.
4: Bylo nádherné sluníčko, modrá obloha, prostě neuvěřitelný den, tak já jsem sice trošičku tak jako rozpolcená, protože nevím, jestli mám být radši babička, nebo mám se kamarádit s kamarádkama, nebo co mám vlastně dělat. Ale je to krásný, hezký den to byl.
5: Jo, já jsem měla taky krásný den, protože se mě od rána furt někdo stará, takže nemusím vůbec nic dělat, vařit, prostě pohoda. A navíc bylo krásné počasí a opravdu to vyšlo moc hezky.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky CityChurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: My se tady během dneška tak trošku naťukli téma, vy už jste to tady naťukli někteří už včera, ale myslím si, že to je něco, co bychom mohli rozebrat. Možná by se to dalo tak trošku zaobalit nebo zhrnout do umění říct ne. A vzhledem tomu, že jsme v podcastu No Filter, kde se snažíme vytáhnout některé biblické příběhy a dát jim nějaký čerstvý pohled, tak je tady jedna myšlenka, kterou bychom vám společně chtěli předat, ale každý trošku možná jinak, každý nějaký jiný pohled, ale myslím si, že mami, kdybys mohla k tomu říct malinký úvod, tak by to bylo fajn.
4: Jo, já jsem, ráda poslouchám podcasty, všechny, i tyhle, ale poslouchala jsem podcast Davida Nováka a ten mě inspiroval k přemýšlení, protože on mluvil o příběhu Mojžíše s tím, že příběh Mojžíše nezačal u hořícího keře, chtěla jsem říct krbu.
2: Keře. A hoří tady oheň.
4: No, ale začal mnohem dřív. A to je prostě neuvěřitelný příběh. Začal neposlušností dvou žen, porodních, jak se to skloňuje, bab. No, začal...
2: Duly. A dneska by to bylo možná něco jako dula?
4: Aha, nevím, možná. Ale oni byli přímo porodní báby, ale...
2: Tím jsme možná tady naštvali nějaké naše posluchačky, které jsou duly a my jim teďka říkáme porodní báby, ale ano.

0: Takže to byla první, možná, jak jsi řekl, že řekli ne.
1: Ne. Uh-huh.
0: A vyvolili život, nebo postavili se za život. A další žena, která v tom příběhu hraje roli, je samozřejmě Mojžíšova maminka, uh-huh, která se rozhodla neposlechnout opět. A toho kluka, ke kterým ty babky nestihly dojít, prostě schovávala 3 měsíce a potom už to nešlo, tak se rozhodla udělat nějakou, vložit ho možná do rukou božích. Tak ho donesla na řeku v košíčku a tam posadila další ženu v pořadí a to je jeho sestra starší, která ho tam hlídala. No a k té řece opět přišla parta ženských a jedna z nich byla dcera faraonova. Slyšeli plakat děťátko, prostě se na něho podívali, samozřejmě, že pochopili, že to bylo hebrejské dítě, syn. A vlastně jejich úkolem bylo ho zabít, zničit, ale oni spolu, jak se říká, drželi basu a prostě se rozhodli pro život. To je pro mě neuvěřitelné. Tolik žen, které porušily nějaký příkaz a rozhodly se buď poslouchat, nevím, jestli Boha bych řekla všechny, asi ne, ale no, neuvěřitelný příběh. Tak mě to vedlo k přemýšlení, jak žít, abych se rozhodovala pro život.
1: No, mě na tom přijde, nebo nechci hned dávat moudra, já jsem tady, abych se ptal, takže. Jako já si to nedokážu představit, se vžít do těch rolí, samozřejmě jiný historický kontext, hodnota života se dá srovnat s tím, co se žilo tehdy a co se žije teďka, nebo co my tady zažíváme v tom našem západním, no, střední Evropě a západní Evropě, medicína, tohle. To všechno nasvědčuje, že ta hodnota života někde výš. A tady čteme během pár řádků, to není dlouhé ten text, že tady usiluje někdo dětem o život, to je první věc, co pro mě nepředstavitelné v dnešní době. Další věc, že teda je tam i nějaká vzpoura vůči té autoritě, což pravděpodobně ty porodní báby taky mohlo stát život. Tam hrozně moc napětí v podstatě. Do toho je tam matka, která odkládá své dítě. To je nepředstavitelné. V podstatě jasně, jako snaží se mu zachránit život, dát mu nějakou naději, ale furt je to srdcervoucí záležitost. Ale je to v tom kontrastu té boží poslušnosti. Tak já nevím, co to v vás vzbuzuje, tyhle ty pocity, nebo tenhle to napětí na začátku Mojžíšova příběhu. Ale rád bych trošku slyšel, proč pro mě je to nepředstavitelné, ale zároveň taky nejsem žena, nejsem matka. Jak to vnímáte z tohohle pohledu třeba?
2: To je těžké, ale já přemýšlím v podstatě teďkom tak nahlas, jenom si kladu otázku, jestli jako, jo, to určitě pravda, co říkáš, jako, že ta hodnota života je vnímána asi jinak teďkom, než to bývalo, ale moje otázka právě je, jestli to tak bylo u těch žen. Jako, já mám pocit, že u těch, že to je neměné už, jo, nehledě na kontext určitě historický nebo jakýkoliv, že právě to je to, co nám Pán Bůh dal, pro co jsme cenné, že jsme nositelky života. Že ho volíme a že to si myslím, že v tom jsou vlastně obrovské příběhy žen napříč jakoukoliv historií, protože tohle si myslím, že u žen neměnné, že ta hodnota života vždycky byla jako obrovská pro ženy. A proto volili věci, které dneska zpětně jsou vlastně velké příběhy. Protože prostě myslím si, že ženy jsou v tomhle výjimečné, že ten kontext je vlastně jedno, že ženy jsou nositelkami života a proto je Pán Bůh takhle jedinečně stvořil a jo, že ten život jako volí a to je ta obrovská věc, protože s tím souvisí strašně moc dalších věcí, bolest, odvaha a dalších můžeme tady jmenovat ještě dlouho. No.
3: Mě jenom k tomu vlastně, jak to Zdenka říkala, tak mě napadl příběh, který asi určitě spousta lidí bude znát, o který je ten Bum, kdy jsem četla, jakým způsobem ona, aby vlastně zachránila Židy, tak jakým způsobem to dělala, jo? Že opravdu musela být odvážná, bylo to samozřejmě za cenu

0: smrti. A bylo to o tom, že oni se i v noci se učila říkat, že tam vlastně, kdyby někdo probudil, že tam nikoho nemá.
1: Jasně.
0: Ona se vlastně fakt jako učila lhát, jo. To mně přijde tak jako neuvěřitelná odvaha vlastně tam někoho mít a ještě vlastně pro něj jako fakt, jo, učit se prostě vědomě lhát, aby mu mohla zachránit život, jo. To se váží ještě i k té sestře, která vlastně také zachraňovala Židy. A tam bylo zase zajímavé to, že ta její sestra neuměla lhát a když tam přišlo tam gestapo s tím, že prostě tam určitě má někde Židy, tak ona jim řekla ano, mám tedy Židy, mám je pod stolem. Pod stolem tam ti Židé byli, protože tam měli díru do sklepa, ale měli tam na tom samozřejmě koberec a ono to vlastně vyznělo pro tu gestapo tak strašně nevěrohodně. Jo, vlastně mě fascinovalo na tady tomhle, že Pán Bůh si používá tvoje srdce, jo? Že se nepoužívá to, co ty řekneš, i když Korý jako lhala a vlastně jí sestra mluvila pravdu, tak přesto to byla odvaha, kdy bojovali za život druhých. Jo? Tak mě to prostě přišlo vlastně vždycky strašně silný, jako což mě přijde, že to koresponduje s tím Mojžíšem a s těma ženama, kteří vlastně taky v podstatě jako měli život ve svých rukou, ale zároveň ten život jim mohl být tím, co udělali vlastně kdykoliv odňat. Jo. Takže jim to prostě přijde fakt silný, jak říkala Klárka, že jsou ty ženy silný, no, v tomhle ohledu.
1: Ještě by mě zajímalo, každá z vás v trošku jiné etapě života. Máme tady mámu relativně malých dětí, už ne úplně jako mimin, ale malých dětí, pak mamku dospělých dětí nebo na cestě k dospělosti, ale stále poblíž domova a stále je tam ta lednička, kterou jako
0: ano,
1: mají k dispozici. A pak je tu máma dospělých dětí, které už mají svoje děti,
2: mají svoji
1: které vyžírají ledničku. A pro každou z vás to může znamenat něco jiného, ta odvaha říct ne nebo postavit se něčemu. Můžete třeba se nad tím trošku zamyslet nebo popřemýšlet, co to znamená pro vás jako v té etapě, kde teďka jste?
2: Já jdem slovo dál tady, já si to učím.
1: Říct ne, ale ve smyslu třeba tak jako, jo, jakože vzepřít se něčemu. Jo, jakože to může být i v tomhletom smyslu pro nějaké větší dobro, no pro život, jo, pro život. Moc hezká myšlenka, to jako rozhodnout, když nevíš co, rozhodni se pro život.
3: Život, to je, já nevím, jestli teď budu mluvit ve vztahu k dětem.
1: To nemusí být nutně, protože, jo. Já bych řekl, že pojďme to zobecnit spíš na tu etapu, kde se teďka nacházíte.
3: No je to něco, co jsem prožila, když začala válka na Ukrajině, teď, nebo tam v 22. roce. Po měsíci jsem... Teď jsme tady v našem obýváku, ale já jsem tady ležela v noci, nemohla jsem spát a prostě plakala jsem, protože jsem si neuměla představit, co to vlastně znamená, co bude dál a připadala jsem si bezmocná. Křičela jsem na Pána Boha a neuměla jsem si představit, jak toto je možné vůbec zvládnout. Byla jsem unavená, protože za ten měsíc se stalo věcí jako za 3 roky možná. Ale mělo to svůj důvod, proč jsem to tak prožívala. A do toho mého křiku a pláče a bezmoci jsem začala sama nahlas opakovat 2 slova. A to byl život a pokoj. A tak dlouho jsem to opakovala, až jsem se začala sama sebe slyšet. Jsem se neslyšela. Najednou jsem se slyšela, jak říkám pořád dokola, život a pokoj. A pak mi došlo po chvíli, když jsem to furt opakovala, že se sklidňuju, že začínám normálně dýchat. A tak jsem říkala, tak dobře, Pane Bože, jestli mám přinášet život a pokoj, tak jo, to jo, to rozhodně chci. A vlastně jsem si vůbec, ale vůbec neuměla představit, co to znamená. A doteďka to přesně jako neumím určit. Ale to, co vím, že jednak tenhle příběh ke mně znova mluvil slovem život, A no, to, co vím, je to, že jestli to bude možné, tak budu ráda nějakým způsobem přinášet život a pokoj komukoliv. Je to jedno komu. A jakým způsobem, jestli to v té duchovní oblasti, nebo v tělesné, nebo prostě něco, no prostě toto je jako můj příběh a proto to možná bylo pro mě tak silné. Nevím, jestli jsem odpověděla.
1: Jo, já myslím, že určitě. Pokud to nechceš rozvést ještě nějaké do té osobnější roviny, jakože pro tvůj životní styl aktuální, mně přijdeš, že žiješ takový jako v podstatě svobodný život, nebo mně to přijde, jo, možná se pletu, ale z mého pozorování, mně přijdeš, že vlastně žiješ to, co chceš. Samozřejmě, když opominu jako věci, co se dějou a tak dále, v tom kontextu, ve kterém pracuješ, z uprchlíky a tak dále, že to není vůbec jednoduché, tak vlastně žiješ šťastný život, nebo svobodný život, nevím, jestli šťastný je správné slovo.
3: Život.
1: Život. Život. Žiješ život. Je to život.
3: Jo, jak to pojmout. No, život. Život je asi strašně silné slovo pro mě. A až mě to překvapuje samotnou. A to, že žiju ještě pořád, je strašně fajn, protože můžu vidět svoje děti, jejich rodiny, moje vnoučky, jak se posunujou a tak. A za každého z vás jako něco prožívám, co není vždycky jednoduché, protože už vím, že už na to nemám žádný vliv. Tak to je trošičku někdy jako frustrující.
1: OK, to je pravda. A to je přesně ten vhled, co potřebujeme slyšet tady.
3: No, že by se spoustu věcí poradil a tak a udělal za někoho, ale vlastně nebo nechceš, protože víš, že oni vlastně vy všichni musíte projít tím obdobím, které jsem já kdysi prošla a že vlastně to nikdo za nikoho neodžije. Prostě si to každý musí odžít sám. Všelijaké nemoci, všelijaké nespravedlnosti, všelijaké, já nevím, prostě i ty radosti a všechno. Jakože pro mě je strašně takové, jako mě to vždycky cuká rukama, jo, že třeba příběh s Emilkou, jo, vaší. Měla ve školce pasování na prvňáčka. Já jsem tam byla účastná. Ona celou dobu Bobík se tam kroutila. Mně se zdálo, že se jí chce čůrat, že potřebuji na záchod a pořád. Furt jsem chodila za váma, abyste jí jako odvedli. A pak jsem už měla, prostě už jsem tam vyběhla, že ji odvedu. A ona, ne, nechce, ale furt se kroutila. Ale pro mě to byly takové nervy, že vlastně si říkáš, proč ti rodiče jí neudělají? Že oni ji znají víc než já, jo. Tak jsou taková jako jedna taková situace.
1: Jo, ale to je taky jakési umění říct ne, protože ty bys to mohla udělat na sílu, a říct, to není možné, to neběž tam, prosím tě, jako nás tam počurá. A ano, samozřejmě, prostě známe ji asi, nebo já nevím, těžko říct, jako mateřské nějaké zkušenosti se nedají jen tak jako nahradit pár roky, když tady mám dcery, ale zrovna Emilku, už jsme se jí ptali a viděli jsme, že prostě to fakt bylo z toho nadšení, to přešlapování a ne z toho, že se jí chce čurat. A vlastně to bylo jakési umění říct ne a postavit se něčemu, co by vlastně nepřineslo ten život.
3: Ne, no. Vlastně bych tu atmosféru zabila, já bych ji odnesla z něčeho, kde ona prostě byla tak nadšená, že vlastně nevydržela stát rovně.
1: Milču, jaký je to pro tebe teďka ve tvojí etapě?
0: Já jsem teď jakoby přemýšlela, já mám vlastně takovou osobní věc, kdy mně přijde, že se vlastně učím v tom období, kdy děti jako dorůstají, jo, jakože už jim je těch 20. A teď samozřejmě ne úplně se všema věcma souhlasím to, co dělají. A vlastně se učím nějakým způsobem s nima mít ten vztah a vlastně neříkat jim, hele, to, co děláš, je úplně špatně. Jo. I když mě to samozřejmě mrzí, bolí a s některýma věcma se hodně jako těžko vyrovnávám. A tak nějak jako se učím vlastně i v tom důvěřovat jako Bohu, jo? Že prostě jako jo, já s tím nic neudělám, ale Pán Bůh s tím může něco dělat. A mě tak jako strašně osvobodilo, když se jako podívám na Bibli a teď co čtu ty příběhy, kdy Ježíš mluví s kýmkoliv, tak on vždycky za někým přijde a vlastně se zajímá o ten jeho život, ale nikomu neříká, hele, tohle, co děláš, to je prostě hřích, to je špatně. Jo, prostě on první jako vždycky má takovou tu lidskost. Jo, nikomu neříká na první dobrou i té ženě, která tam přišla k té studně, hele, ty jsi úplně strašně hříšná, jsi úplně mimo, jako chodíš sem ještě, že jo, aby tě nikdo neviděl, prostě tak jako okamžitě prostě přestaň s tím životem, co vedeš a naprav se. A to Ježíš právě neudělal, jo. On prostě jí ukázal, že i přesto on o ní ví a on ji má rád. Jo, že prostě každému ukáže tu lásku, i když ten člověk není zrovna na té nejlepší cestě. A to mě prostě strašně jako pomohlo i k těm mým vlastním dětem nějakým způsobem ukázat jim vždycky na toho Ježíše a neříkat jim, že dělají ty chyby, jo. Protože ono tak jako svádí, že jo, když prostě člověk to vidí. A pak mám ještě takovou jednu, kdy vlastně jsme tak bojovali s tím nejstarším synem, kdy vlastně on dělal nějaké věci, které mě se fakt jako osobně nelíbily. A měla jsem takovou tendenci prostě jít do jeho pokoje a úplně tam vyházet některé věci z jeho pokojíčku. A nevěděla jsem, tak jsem se tak jako modlila, říkám, ty Pane Bože, mě tohle štve, já prostě to vyhážu, tohle prostě tady nebude. A tak jsem ale volala ještě jednomu kamarádovi, který právě, ke kterému mám docela takový jako respekt, úctu, on opravdu takový jako, že s Bohem a tak. A právě jako prošel si některýma taky jako obdobím těžkým a tak. Tak mi říkal, hele, když mu to vyházíš, tak ale ztratíš s ním ten vztah. A vlastně jsem si uvědomila, jako jo, že má pravdu, že prostě já mu to můžu vyhodit, ale vlastně to udělám ze vzteku a nic mi to nepomůže a jemu to taky nepomůže. Jo. Takže jsem to tak nechala, modlila jsem se ty věci a pak přišel půl roku na to, jsem už teda on to vyklidil mezi tím, protože jsem ho poprosila, aby si tam fakt uklidil, aby tam ty věci neměl, že mě to prostě vadí. A on to fakt jako udělal, uklidil a říkám, hele, já jsem ti to chtěla vyhodit. A on říkal, no mami, to je dobře, že jsi to neudělal, já si to udělám sám. Jo, takže vlastně mě to přišlo jako takový hezký, že Pán Bůh mě zastavil v tom vyklízení.
1: To je to je dobré. Jo, díky moc za otevřenost.
2: Jde, tak já zkusím rychlý vhled teda do... nedělám si stranu. Já bych chtěla říct, Zdeničko, ty máš pocit, že už jako nemáš vliv na věci, jak si říká, ale máš. To je právě to, za co si myslím, že mnohdy jsme vděční. Jo, není to tak, jako když člověk vychovává svoje vlastní děti, tak to je potom nějaké ještě větší. To je takový přesah, si myslím. A ty ho tam máš, ty ten vliv máš. A je to dobrý vliv a právě proto, že je provázaný tím pokojem. Jak říkáš, no. Tak mě napadá, no, jo, co se týče menších dětí, že tam si myslím, že rizikovat se samozřejmě taky pořád učím. Je taková ta ženská volba toho života v tom, která si myslím, že sama v tom jádru není špatná, ale pokud tam chybí ten Kristův pokoj v tom, který by to měl asi provázet, určitě ne asi, ale určitě, tak je to něco, co může nahlodávat nebo zraňovat ten manželský vztah. Protože máme takové tendence volit ten život, protože máme pocit, že to ne v tu chvíli je pro tu rodinu, že to je pro ty děti, že to je pro nás prostě, ať jsme spolu různě. A častokrát věřím tomu, že máme pravdu, ale taky se mnohokrát stane, že to není na místě, anebo by to minimálně mělo provázet ten pokoj Pána Ježíše, který tam není a pak to nedělá dobrotu, tak jenom to mi teď tak vyvstalo, že jo, že myslím, v tom jsem nasekala i z věcí a no, v tom se učím. Tak možná, jo, možná i taková dobrá myšlenka pro muže opačně, že můžou v tom nějakým způsobem trošku se snažit vycházet vstříc ženám, protože ty volby pro život jsou obrovským výdajem energie. A když jsme nuceni, tlačeni, nebo nějakým způsobem okolnostmi tlačeni do toho vlastně takhle volit a jo, a volit ne, že mezi, ale jak kdyby někde napříč, jako ještě prostě tím naším manželstvím, manželem, což určitě nechceme, ale prostě nějak se to stává někdy, tak je to tak je takové sebedestruktivní dost, no. Takže, jestli nám trošku můžete chlapit, tak nám v tom jděte vstříc, protože to je někdy brutální.
1: Tak to je hezké pozbuzení, tak já si myslím, že máme kam pokračovat ve speciálu, kde se za chvíli přesuneme. A než se tam přesuneme, tak bych to chtěl jenom malinko zhrnout, protože tady padly skvělé věci dneska. Jednak k tomu ne, nebo vol život. Možná jsou některé věci, které že nevíme, co máme dělat, ale když nevíme, co máme dělat, tak vždycky můžeme volit život. A myslím si, že to může pomoct v tom rozhodovacím procesu, jak bychom to nazvali normálně v No Filtru. A samozřejmě pak se můžeme bavit dál ve speciálu o jako autoritách a bla, ale to nevadí. A pak se mi moc líbilo to s tím uměním jako opustit. V podstatě popisujete trošku to, co dělala ta maminka. Vypustila. A nebudu mu říkat, jestli má říct svoji dceři odvez jít na záchod, aby se vyčurala, nebo nebudu šahat na věci svému synovi, přestože mě to vytáčí a žije pod mojí střechou a nechci to, tak je tam volba toho života, že to vlastně nechám plynout.
3: No, nebývá to jednoduché, ano. Protože když si představím znova k tomu Mojžíši, jo, k té mamince, jako neumím si představit, že 3měsíční dítě dávám do košíku na Nil, kde jsou krokodýly, nebo co tam, aligátoři nějací, nebo co tam je. Jo, že neumím si představit, že ho tam položím. A vlastně to ani nechci vidět, protože tak tam postavím tu starší sestru, aby to tam trošku obstarala. A ta ségra, ta malá holka, prostě měla takovou odvahu, jakože v tom volbě života se schovává strašně moc věcí. Jako odvaha, síla, prostě najednou neřešíš sebe, řešíš ten život. Neřešíš sebe vůbec. Jakože tam najednou ty ženy, když se mají za své dítě postavit, přestanou řešit svoje zdraví, svoje cokoliv. Prostě se vrhají do čehokoliv, aby ten život to dítě ochránilo.
1: Takže máme kde pokračovat, to je super. My se teďka loučíme s našimi posluchači na Rádiu 7 a pokračujeme dál.
4: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
5: Máte své zkušenosti, v rámci kterých jste byli nuceni volit a volili jste život? Podělte se o ně třeba e-mailovou cestou. Své případné ohlasy pište na studio@radio7.cz. S Nofiltrem pokračujeme v úterý v 18.30 a v sobotu po 10. hodině. Příště nás čeká velký rozdíl mezi jsi a buď.

Prosba, modlitba Lucy Grimble, aby Bůh udržoval to její srdce otevřené a mohla volit život. Tak, jak jsme slyšeli v předchozím No Filtru. Pokračuje Petr Křemen, který nás vtáhne do příběhu o marnotratném synu.

Pomalu se blížíme k poledni. V poledne nás čeká krátké modlitební zastavení, ale do té doby ještě několik písní, například skupina Hillsong Worship a píseň Král králů.

0: Tuto hodinku uzavřeme tématem života se skupinou Way to Go.
1: Přestaň už snít o penězích a slávě, lásku nekoupíš, možná přátelství, co není pravé, raději začni už žít a vnímej svět kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe, tak

Polednem pokračujeme na Rádiu 7 druhou polovinou pondělí 24. srpna. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a než se začteme do knížky Jak život šel Miloše Šolce mladšího, tak nás čeká krátké modlitební zastavení. Přidejte se a zkusme volit život v tom našem životě, pozvat Boha Ježíše jako zdroj života. Přidejte se.

Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi zdroj života. Ty jsi stvořitel, pán, král. Děkuji za to, že k tobě smíme přicházet a čerpat tu živou vodu, občerstvení do našich životů v každé chvíli, když zápasíme, když jsme rozbití, bolaví, když jsme nemocní, tak ty přicházíš a naplňuješ nás životem. Prosím za ty, kteří jsou teď strápení tím životem ubití, aby měli naději, aby měli sílu, aby viděli tvým pohledem do té situace a nacházeli řešení. Děkuju, že jsi za nás zemřel, že jsi svou smrtí překonal smrt při vzkříšení z mrtvých. Tak děkujeme, chválíme tě za to. Amen.

Iveta Janecká Kuželová, krátce před čtvrt na jednu na Rádiu 7. Teď ještě Miriam Chovancová a poté už dostane prostor Michal Bumbálek a Pavel Hromádka s knížkou Jak život šel.

Do roku 1932 nás dovedly vzpomínky baptistického kazatele Miloše Šolce, kterými se probíráme v rámci četby na pokračování. V tomto roce se Miloš zúčastnil mistrovství světa v tenise v Německu. V té době byl druhým nejlepším profesionálním tenistou u nás. Vždy se snažil chovat jako opravdový křesťan a kladl si podmínku, že nebude hrát v neděli, protože jí Bůh dal jako den odpočinku. Kromě tenisu, kterému se věnoval naplno, stále studoval Bibli a všude svědčil o Bohu. Spolupráce s armádou spásy se stala jeho velkou radostí. A k tomu tenis jako služba Bohu, kde stál ve jménu Pána Ježíše Krista. Měl dva cíle, oslavit Boha a vydělat peníze na vybudování sirotčince. Čte Pavel Hromádka.

V roce 1935 jsem se na mistrovství světa profesionálů opět probojoval mezi posledních 16 hráčů. A to po výhře v prvém kole nad Bulem 6-0, 6-0, 6-0 a ve druhém kole nad Boriezem 6-1, 6-0, 6-1. Díky Hitlerovu vzestupu se v tomto roce němectví dostávalo na takové výsluní, že i německý tenis měl dokázat, že už jednou nohou stojí Německo v tisícileté obnovené říši. Ve třetím kole turnaje nám nečekal výborný Němec Messerschmitt, který byl tehdy po Nislajnovi druhým německým profesionálem. Velikášskému duchu Německa však nebylo po chuti, aby Čechoslovák porazil jejich borce, který měl obhajovat čest německých profesionálů a probojovat se mezi posledních 8 mistrů. Podle tehdejších stanov posledních 8 hráčů vytvořilo po prvním kole 2 čtveřice, takže svět znal nakonec z 1. až 4. a 5. až 8. nejlepšího hráče světa. Tito hráči tvořili i platové třídy a hlavně byli nejrůznějšími tenisovými svazy najímáni k trénování Davis Cupových družstev. Zápas s Messerschmittem byl můj největší tenisový zápas, který jsem do té doby hrál. Boj dospěl do 5. setu. Messerschmittovi síly ubývaly. Mně bojovnosti a chuti přibývalo. Vybojoval jsem stav 5-1 na gemi. Za tohoto stavu přišel pořadatel z ředitelství turnaje a požádal nás o možnost odvolat našeho rozhodčího, který prý má důležitý telefon. K žádosti jsem neměl námitek a náš soudce tedy odešel. Jeho nástupce usedl na soudcovskou stolici a začal německý cirkus. V poslední 7. hře jsem vedl 40-15. Po dlouhé výměně míčů soupeř dal míč dobrých 20 cm do autu. Míč jsem nevracel, ale radostně jsem běžel k síti, abych soupeři podal ruku. Messerschmitt šel také k síti, přendal si raketu z pravé ruky do levé, ale soudce zvolal 40-30. Lidé volali, že míč byl v autu, ale pan sudí mohutným hlasem znovu opakoval svých 40-30 a čekal na pokračování ve hře. Hráči se zastavili, dívali se po sudím, dívali se na sebe. Otočil jsem se, šel jsem na servisovou čáru a v jistotě, že poslední míč vyhraji, jsem servíroval. 7. hru jsem nakonec nevyhrál. Střídali jsme strany, začal jsem mít špatné tušení a poněkud jsem znejistěl. Vypnul jsem se však k takovému výkonu, že jsem opět dosáhl stavu 40-15. Míč šel možná 30krát přes síť a pak se opakovalo přesně to, co v předcházející hře. Soupeř zase zahrál dlouhý aut, ale v očích darebáka sudího se jednalo o dobrý míč. Nyní jsem si v duchu vybavil stav 5-1, výměnu soudců, a v soudci jsem poznal člověka, který byl vždy tam, kde se děly nějaké lumpárny. V hledišti bylo několik mých přátel. Ti měli vykulené oči z toho, co se děje, a čekali na mne, že něco podniknu. Já zase měl představu, že budou jednat oni za mne. K ničemu takovému však nedošlo. Soudcovo záměrné šizení pokračovalo. Já přestal protestovat. Zápas nakonec skončil 5-7 ve prospěch soupeře. Povzdechl jsem si, otče, proč? A šel jsem k síti vstříc svému přemožiteli. Šel jsem s úsměvem, jako bych zápas vyhrál. Byl jsem si vědom toho, že mě nepřemohl on, ale boží řízení a boží dobrá vůle. Kráčel jsem mu v ústrety, abych mu potřásl pravicí a blahopřál. Přitom jsem slyšel nebeskou hudbu, která mě povznášela k tomu, abych kráčel do dalšího života odhodlaně, navzdory překážkám a zklamáním. Byl jsem si jist, že mě můj pán nikdy neopustí. Naučím nesnášet všechny rány života a modlit se, jak se modlíval on, můj pán. Otče, odej mi tento kalich ode mne, ale ne jak já chci.

0: Čechoslovákem. Už tehdy měl Hitler všecko v Německu v rukou, včetně tenisu. Na divácích byla vidět tísnivá účast nad darebáckou nečestností. Čekali, že si vymyslím něco, co by mi nahradilo ukradený zápas. Čekali, že si najdu způsob, v čem si vylít svůj hněv a snad i zoufalství, bolest a ponížení z nezasloužené porážky. Nic se však nestalo. Nic než to, že porážka byla přijata s takovým úsměvem, jak se přijímá to největší vítězství. A naděje na titul mistra světa byla odložena na příští rok. Messerschmitt nakonec v dalším kole prohrál, ač prohrát neměl, ale já se tomu nedivil. Můj tenis byl tenisem z boží milosti. Pán Bůh mi dal právě tolik světské slávy, lásky a bohatství, kolik jsem mohl unést, aby snaha po věčném životě a božím království v mém životě nikdy nebyla posunuta na druhé místo. To, že jsem byl zneuctěn a degradován ředitelstvím turnaje, bez nejmenšího mého ohrazení vyvolalo při udílení cen na závěrečném banketu takovou odezvu, že takovou nezískal žádný Němec ani žádný světový mistr. Zazněla fanfára a já byl vyzván, abych přišel a přijal dar. Stříbrnou tabatěrku o velikosti asi 20x10 cm, ve které bylo uvnitř vyryto zavěrné přidržení se Německého svazu tenisových profesionálů. K mé lítosti došlo k tomu, že tuto tabatěrku dal můj otec jednou v mé nepřítomnosti do brněnské zastavárny, nikdy ji nevyplatil a já ji už nikdy neviděl. Když píši tyto řádky, je mi proti mysli být zahleděn na sebe sama. Mám jedinou touhu, aby vynikla boží láska a moc. Pán Ježíš Kristus mne pozvedl z prachu bídy. Dal mi nové srdce, novou mysl skrze svého ducha.
1: Možná, že si někdo položí otázku, jak se něco takového vůbec mohlo stát. K podobným událostem opravdu docházelo, jak o tom píše ve své Zlaté knize tenisu Stanislav Chvátal. Zmiňuje například finále evropského pásma Davisova poháru z roku 1928, které hrálo Československo v Itálii proti jejich tenisovému mužstvu. Tehdy byl na nátlak diváků vyměněn vrchní rozhodčí Rakušan Velic a nahradil ho Ital Balbi. Statistika naší výpravy pak říkala, že jsme byli za 3 dny úmyslně poškozeni 23krát. V zápase Davis Cupového utkání s Jugoslávií, které se hrálo v Záhřebu, byl náš František Cejnar dokonce poškozen o 57 míčů. Poškozování v Berlíně tedy nebylo ničím výjimečným.
0: Geniálním hráčem je ten, kdo je geniálním myslitelem, bojovníkem. Nemůže prohrát ten, kdo má větší vůli vyhrát. Vyhrává ten, kdo nepřipustí vůbec na mysl možnost prohry. Hraje cílevědomě svou hru, až zvítězí. Velmi záleží na přístupu k zápasu, na připravenosti duševní, na odhodlanosti, bojovnosti a jasném cíli zvítězit za každou cenu, ať zápas stojí jakoukoliv námahu. Každý nový míč je novou příležitostí k vítězství. Neprohrál zápas ten, kdo se vnitřně nevydal na milost a nemilost soupeři. Neprohrál zápas ten, kdo neprohrál poslední míč. Neprohrál zápas ten, kdo duchovně nepodlehl soupeři. Nikdo jiný nemůže závodníkovi prohrát zápas než on sám. Tenista musí vědět od prvního míče, co chce, jaký je cíl, k čemu spěje. Musí hledat a najít soupeřovu achillovu patu a z této pozice překonat úderově a hráčsky i takticky svého soupeře. Největším vítězstvím je však vítězství nad intrikami, špatnými charaktery, zlou vůlí, zlými úmysly, zákulisními machinacemi funkcionářů, vedoucích turnajů a soudců.

Počátkem roku 1937 jsem se nemohl dohodnout na své pracovní smlouvě s několika českými tenisovými kluby. Jednání se protahovala, protože kluby spekulovaly a počítali, jak by na mě co nejvíce vydělali. Já jsem se nakonec

zhodl zajet do libereckého Reichenberger Sportherein klubu a ostatní kluby nejen nevydělali, ale určitě prodělali. Liberec si v roce 1937 v ničem nezadal s lázeňskými městy, jako byly Karlovy Vary, Mariánské nebo Františkovy Lázně. Kdo tehdy znal evropská města, musel vnímat výstavnost i vysokou společenskou úroveň této severočeské metropole. Bylo 7. dubna a v Liberci právě dokončili jarní úpravu 7 nádherných antukových hřišť. Byl krásný slunný den, nebe modré bez jediného mráčku. Vzduch byl prosycen vůní stromů i vůní bystřiny tekoucí z Goldenteichu, jezírka pro projížďky na lodičkách. Jezírko omývalo vysoké stromy strmých návrší, ale i násyp, pod kterým byly položeny tenisové dvorce. Ty byly opravdovou chloubou města Liberce, Reichenbergu. Přijal jsem poledním rychlíkem. V Liberci jsem byl poprvé. Najal jsem si taxi a kolem 14. hodiny jsem vystoupil z auta v klubu. Sekretář klubu uviděl taxi a dobře oblečeného muže s několika koženými kufry a plnou náručí raket. Seběhl z prvního poschodí, kde byla kancelář, a zarazil se před mladým, sportovně vyhlížejícím, více mužným než hezkým chlapíkem. Představil jsem se, byl jsem mu známý z korespondence, na kterou jsem však nedostával odpověď. Klub by asi dával přednost trenéru z Německého svazu tenisových profesionálů. Sekretář, poněkud zaražen a překvapen, řekl, ale my jsme vás zatím nepozvali. Já na to, ano, ale sezóna už začala, tak jsem se nezávazně přišel představit a buď zůstanu, nebo odjedu. Sekretář se potom zeptal, jak dlouho chci zůstat, a po mé odpovědi, že 2, nejvíce 3 dny, odpověděl, že tedy souhlasí, ale je to bez jakýchkoliv závazků ze strany klubu. Zůstal jsem tedy v Liberci a toto město mě už nikdy nechtělo ztratit. Liberec jsem opustil až ke konci sezóny pro angažmá v Jugoslávii, kde jsem měl trénovat jugoslávské reprezentanty. Já jsem v Liberci a Jablonci nejvíce přijal a také nejvíce ztratil. Tak to v životě bývá, něco za něco. V Liberci a Jablonci jsem v letech 1937 a 1938 navždy ztratil to, co dělá z těch nejmenších ty největší. Z neznámých ty nejznámější, z neslavných ty nejslavnější. Ztratil jsem své samotářství a prosté člověčenství. Ve svých poznámkách z tohoto období stráveného v Liberci uvádím své následující vyznání. 8 let znám a miluji tebe, však poznal jsem zla a dobra moc, že stálý boj svádí ve mně. Žel, o žel, že často rmoutím tebe, neb co nechceš ty, co nechci já, to nalézá se ve mně. V Liberci se stávalo, že pršelo někdy 3x nebo 4x za den. Někdy dokonce bez přerušení den a noc. Pro mě to však bylo svátkem. Měl jsem svůj klid jen tehdy, když pršel. To se mi dodnes tak vžilo, že miluji dny, kdy vidím a slyším, jak padá déšť. A vrcholným zážitkem je pro mne, když burácí bouře a křižují se blesky. A tu se modlívám za ty, které zastihla bouře na cestě, zejména za děti a za ty, kteří jsou někde v přírodě a nemohou se před bouří ukrýt. S námi to v Liberci bylo jinak. Když začalo drobně poprchávat, tak se ke mně mládež seběhla pod mohutný strom a když začal déšť padat i ze stromu, přeběhlo se do klubovny a bylo nám hej i přes sporé tenisové oblečení. Byly to zvláštní chvíle. Tahle inteligentní sportovní mládež mě tak inspirovala, že jsem hovořil více pro své duchovní prohloubení a povznesení, než pro kohokoliv z mých posluchačů. Měl jsem hluboké přesvědčení, že jsme jakoby jednoho srdce, jedné mysli a jednoho ducha, protože Pán Ježíš Kristus byl uprostřed nás. A tam, kde je Pán Ježíš uprostřed, tam je Boží království. Mluvil jsem asi takto. Povím vám něco, co vás bude jistě zajímat, ale bude to pro vás asi nepochopitelné a překvapivé. Poslouchejte dobře.
Znám a umím málo věcí. To, čemu rozumím, co dokonce prvotřídně ovládám, jsou mé sportovní profese. Musel jsem se v životě rozhodovat mezi řecko-římským zápasem, boxem, vzpěračstvím, bruslením, výukou plavání, jízdou na kole, což bylo ve 20. letech velice vyhledávané. Brzy jsem se však specializoval na tenis, bruslení a lehkou atletiku. Dnes už hrají výlučně profesionální tenis, tréninkově fotbal a gymnastiku. A co myslíte, že dělám nejraději? Někteří se usmáli jakoby vítězně. Znali moji největší životní lásku. A to byla Bible svatá. Začali si to šuškat mezi sebou. Ano, je to Bible. Mám lásku k pravdě a pravda pro mne znamená Pán Ježíš Kristus. On je jedinou pravdou na nebi i na zemi. Pán Ježíš Kristus je ta jediná naděje celého lidstva. Satan, kníže tohoto světa, strhává svět do válečného vření. Hrozba válečné bouře nám visí nad hlavou. Křesťanství v této době je v mnohém plané a jalové. Tak, jak tomu bylo v době Pána Ježíše s tehdejšími duchovními vůdci v Izraeli. A co situace v rodinách? Rodiče jsou proti dětem, děti proti rodičům. Vy mladí potřebujete správnou orientaci, kterou najdete pouze v Bibli. Proto, moji mladí přátelé, které mám velice rád, prosím vás, nikdy nezapomeňte na to, že co člověk rozsévá, to bude i sklízet. Rozsévejte jen lásku a dobro. A pamatujte na Boží zákon, který říká, že Pán Bůh navštěvuje hříchy otců na synech do 3. i 4. pokolení, ale činí milosrdenství nad 1000 těmi, kteří se ho bojí. To je mi naprosto jasné, že pro svou budoucnost uděláte ten největší čin, když si zvolíte Písmo svaté za nejbližšího průvodce svého života. A nezapomenu na radu největšího Čecha, mistra Jana Husa. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, prav pravdu, braň pravdu až do smrti. Potom se nemusíte nikoho a ničeho bát. Naschledanou, až bude opět pršet.

Rok 1937 se pro mne stal dosud nejúspěšnějším rokem ve smyslu mých tenisových úspěchů. Jednalo se především o profesionální mistrovství světa v Berlíně, které se hrálo na dvorcích berlínského tenisového klubu Blau-Weiss. Prvé a druhé kolo v Berlíně jsem vyhrál snadno, vždy se ztrátou jednoho nebo dvou gemů. Tím jsem se dostal mezi posledních 16 hráčů turnaje. Nyní měl být mým soupeřem světoznámý W.T. Tilden, a to již po čtvrté v mé tenisové kariéře. Byl nádherný den a my jsme byli nasazeni na 15. hodinu. Vzpomínám, jak jsem před zápasem stál před velkou mohutnou tabulí a díval se na pavouka turnaje. Pročítal jsem jednotlivá jména, promítal si za nimi známé i méně známé tváře a výsledky odehraných zápasů. Přemýšlel jsem o vítězích i poražených. Nyní zůstávalo pouze 16 dosud neporažených. Mé jméno bylo ve spodní polovině, která končila číslem 2, to znamená jménem druhého nasazeného hráče, kterým byl právě Velký Bill. Byl jsem v jeho 16. Měl jsem s ním nyní hrát již po čtvrté a v duchu jsem se vracel k našemu prvnímu zápasu, ke kterému došlo v roce 1932. Tehdy on hrál své první mistrovství světa profesionálů. Již tehdy jsem k zápasu nastupoval s předsevzetím zvítězit, o co více to bylo nyní. Tehdy jsme se střetli v prvním kole, tentokrát to bylo kolo třetí. I on vyhrál své dva předchozí zápasy naprosto suverénně. Možná, že ztratil pouze jeden nebo dva gemy. Uhrát však proti Tildenovi jediný gem se pokládalo za úspěch. Nyní jsme se měli utkat spolu. Zápas nakonec skončil opět Tildenovým vítězstvím, ale tentokrát bylo skóre 6-3, 6-2, 6-3, což byl můj nejlepší výsledek ze vzájemných střetnutí. Tilden nakonec vyhrál celý turnaj před Nislainem, Ramionem a Goritschnigem. Náš zápas měl obrovský úspěch a pro mne veliký význam. Dokonce tentýž den zápas běžel ve všech premiérových kinech v celém Berlíně. Toho večera kolem půlnoci bylo bušeno na dveře mého pokoje. Měl jsem moc špatné zkušenosti s podobným tlukotem na dveře borců, kteří vypadli ze hry. Rozhodl jsem se podobně jako ve Francii, že neotevřu. Jenomže za dveřmi se ozývalo mnoho neodbitných hlasů, takže jsem nakonec otevřel. Byla to skupina asi 20 kolegů, kteří již v turnaji prohráli a kteří mi přišli gratulovat a blahopřát. Já jsem zprvu nevěděl, o co jde. Až mi konečně řekli, že mě viděli ve výborném filmovém sestřihu odpoledního zápasu. Tvrdili mi, že tak kvalitní reportáž stojí za 10 000, protože bude pro mne tou nejlepší reklamou. Filmové sestřihy z mistrovství totiž bývaly uváděny nejen v mnoha zemích Evropy, ale i za oceánem. A to se opravdu stalo. I když mě o žádnou reklamu nešlo, bez pochyby právě úspěch na tomto profesionálním mistrovství vedl Jugoslávský tenisový svaz k tomu, že se mnou navázal kontakt a já se stal trenérem jejich Davis Cupového mužstva.

Jak jsem přišel k talentu, že jsem se stal tenistou, že jsem hrál jako málo kdo? Co je pro mě talent? Nebo co je tajemství úspěšného života? Co je opravdu život? Co je život sám? Mohu tiše a pokorně říci, říkám si to vlastně ve svém nitru jen sám sobě, život je osamění. Život je vyprázdnění. Být ode všech opuštěn. Nemít nic a nikoho. Milovat Pána Boha, neboli život. Protože život, to je Pán Bůh v nás. Tedy milovat Pána Boha, milovat člověka, milovat veškeré tvorstvo, živé i pro nás jen zdánlivě neživé, vesmír, moře. Milovat vše tak hluboce, že člověk zapomene i sám na sebe. To je noření se do hlubin samého života. A z kořene života roste ten osamělý, nikým nepochopený, nikým nevyhledávaný, všemi opomenutý člověk do závratných výšin. Z ruky svého stvořitele vyšel a jen z jeho velikosti může vyrůst v opravdového velikána, myslitele, hudebníka, proroka, evangelistu, apoštola, učitele, dobrého pastýře. A teprve, až je člověk ničím, roste do hloubky. A pak teprve z něj vyroste člověk. On, Pán Ježíš Kristus, musí růst, já se menšit. To teprve začíná naplnění životního poslání, určení, které Stvořitel dal svému stvoření, člověku. Z takového osamění roste talent. To jest síla, která zvedá k nadprůměrnosti. Lidé však nemají odvahu, ani sílu, ani trpělivost být sami. Proto ta všeobecná lidská průměrnost. Ta je dána i sobeckostí, prodejností a zpupností dnešního tak chudobného člověka. Byť si sobě říká, zbohatl jsem soběstačný a nikoho nepotřebuji. Neví, že je bídný a obnažený. A proto neužitečný a nešťastný. A kdo je nešťastný, je zlý. Proto všichni potřebujeme Pána Ježíše Krista.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydal ji v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Pokračovat budeme zase zítra ve 12.15.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Nevíme, co nám zítřek přinese, ale můžeme si být jistí tím, kdo je Bůh. Zpíval Shiloh Ben-Hod a pokračují Adonai.

Bůh je dobrý pastýř, který hledá své ovce. Vypravme se za ním, například do hor. Ve 13 hodin nás čeká pořad Kudy kam, který přiblíží symboliku biblických prostředí. A právě do hor nás zavede Dana Kenningová.

Po 13. hodině v pondělí 24. srpna dostává na Rádiu 7 prostor pořad Kudy kam. Dobrý poslech pře Pavel Kol.

Vrcholový zážitek. Zkušenost, kdy po namáhavém výstupu konečně stojíme na vrcholku hory a rozhlížíme se do kraje. Vidíme hřebeny hor, údolí, pláně, města, všechno, co je pod námi. Někdy dokonce jsou i mraky pod námi a nad námi modrá obloha. Možná právě chodíte po horách, nebo jste podobné pocity nedávno zažili. Dnes se v pořadu Kudy kam podíváme na příběh spásy z vrcholové perspektivy. Necháme hory v Bibli vyprávět důležité momenty historie Božího lidu. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Dana Kenningová. Vrcholový zážitek někdy popisuje také v přeneseném významu silný prožitek naplnění, setkání s Bohem. Třeba na konferenci nebo akci pro mládež. Možná jste za mladá také žili z víkendovky k víkendovce, abyste měli pocit, že vůbec žijete, a svou víru jste sami v soukromí moc pěstovat neuměli. Intenzivní Boží blízkost jste tenkrát zažívali především ve společenství na akcích. Ponechám teď stranou, jestli je to tak dobře nebo špatně, realita je prostě taková a i Bible ji zná, je to něco přirozeného. První horou, přesněji pohořím, které je v Bibli zmíněno, je pohoří Ararat, kde zakotvila Noémova archa na konci potopy. Nejdřív ale čteme, že vody bylo tolik, že přikryla všechny vysoké hory. Po 150 dnech začala voda opadat a archa spočinula na pohoří Araratu. Bůh začíná znovu s Noém a jeho rodinou a uzavírá s nimi smlouvu, že už nezničí zemi další potopou. Ve starověku si lidé představovali, že bohové sídlí na nebesích a proto stavěli na horách oltáře, aby byli bohům blíž. Tyto představy částečně sdílel i Izrael. Není co se divit, člověk má na vrcholu hory opravdu výjimečný pocit nadhledu, volnosti. Hory působí majestátně a vzbuzují v nás úžas a bázeň. Ale hory nejsou jenom pro člověka, aby tam vystoupil a byl blíž Bohu. I biblický Bůh, Hospodin, sestupuje na hory, aby se dal lidem poznat a setkal se s nimi. Důležitým příběhem, který se odehrává na hoře, je obětování Izáka. Najdeme jej v první knize Mojžíšově 22. kapitole. Bůh vyzve Abraháma, aby mu obětoval svého jediného syna. Syna, na kterého Abraham dlouho čekal. Počal ho Božím zázrakem v době stáří a skrze něho má mít víc potomstva, než je písku na mořském dně nebo hvězd na obloze. A teď má jít nahoru v krajině Mória a tam ho obětovat na oltáři Hospodinu. Je to zkouška a zároveň je v ní i zaslíbení, že jednou Bůh na jiné hoře obětuje svého syna místo nás, beránka bez vady. Hospodin zastaví Abraháma, který už má v ruce nůž, a ukáže mu, že v trnitém keři ubízl za rohy beran a ať obětuje toho místo svého syna. Abraham nic Hospodinu neodepřel, byl ochoten mu dát to nejdražší. A Hospodin pak dává to nejdražší nám. Hory jsou někdy místem, kdy setkání s Hospodinem může pro nás znamenat zkoušku naší oddanosti, může znamenat oběť. Tou nejvýznamnější starozákonní horou setkání s Hospodinem je hora Sinaj. Přesněji pohoří Sinaj, které má různé vrcholky. Jeden z nich je hora Choreb, kde se setkává Hospodin s Mojžíšem v hořícím keři. Bůh říká, že vidí utrpení Izraelců v Egyptě, zná jejich bolesti a chce je z moci Egypta vysvobodit. A k tomu povolává Mojžíše. Tomu se moc nechce, ale Bůh mu říká, já budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě povolal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Pak Hospodin Mojžíšovi zjevuje své jméno. Jsem, který jsem. Je to zásadní okamžik. Bůh promluvil k Noému, k Abrahamovi, k Josefovi, ale zde poprvé zjevuje svoje jméno. Jméno bylo pro tehdejší kulturu něco důležitého, vypovídalo o tom, jaký je nositel toho jména. Hospodin se dává poznat Mojžíšovi jako osobní Bůh, který je nad časem, vládne světu, ale zároveň se konkrétně zjevuje a jedná v dějinách světa.
Je to Bůh smlouvy, který je vždy věrný a stálý na věky. Jeho slovo platí. Na Sinaj přichází Izraelci, když vyjdou z Egypta. Mojžíš dostává přesné instrukce. V 2. Mojžíšově 19. kapitole čteme. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně – budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj, ať si vyperou pláště a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu nahoru Sinaj. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš, střeste se vystoupit nahoru nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zastřelen, ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až se dlouze zatroubí na roh, smějí nahoru vystoupit. Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Mojžíš dostává desatero a lid uzavírá smlouvu s Hospodinem. Pak vystoupil Mojžíš, Áron, Nádab a Abíhu a 70 izraelských starších nahoru, kde viděli Boha Izraele a jedli a pili, a přestože Boha viděli, tak nezemřeli. Pak jde jen Mojžíš na samý vrchol, kde je 40 dní a 40 nocí a dostává kamenné desky desatera napsané Božím prstem. Také mu Bůh dává instrukce pro stan setkávání, svatyni, kde bude přebývat uprostřed svého lidu. Všimněme si toho zajímavého detailu. 70 starších spolu s Mojžíšem a dalšími nahoře Sinaj jí a pijí se samotným Hospodinem. A přesně tam směřuje celý příběh spásy. Bůh se chce dát poznat všem lidem. Chce, aby s ním všichni měli společenství. A také touží potom, aby všichni jednou spolu stolovali v Božím království. Hospodin dává instrukce o stanu setkávání, kde se chce setkávat s lidem. A v tom je předobraz chrámu, který bude stát na jiné svaté hoře, na hoře Sionu, a k té se dostaneme později.

pořadu Kudy kam na Rádio 7 vás Dana Kenningová provází přes vrcholky hor napříč Biblí. Zmínili jsme horu Ararat, kde kotvila Noémova archa. Horu v krajině Mória, kde měl Abraham obětovat svého milovaného syna Izáka a místo něho mu Bůh sám připravil zástupnou oběť beránka. Dalším důležitým vrcholem je pohoří Sinaj. Zde na Chorébu dává Hospodin Mojžíšovi poznat své jméno a svůj plán záchrany z otroctví. Na Sinaji Izrael přijímá zákon, uzavírá smlouvu s Hospodinem a dostává plán na stavbu svatostánku. Hospodin je Bůh dějin. Nejen, že ty dějiny naplánoval, ale také do nich aktivně sám vstupuje. A neděje se vše najednou, ale plán spásy se odvíjí postupně. Dějiny se pohybují rychlostí jednoho lidského života. Bůh povolává Abraháma a jeho rodinu a uzavírá s ním smlouvu. Pak dává Mojžíšovi poznat své jméno a uzavírá smlouvu s izraelským národem. Smlouvu, která je už od začátku kdysi s Abrahámem nevyvážená. V čem? Je garantovaná jen jednou stranou, jenom ze strany Boží. On ví, že lidé nemají na to ji dodržet. Ví, že jednou kvůli tomu bude obětovat svého syna. Problém porušování Božích nařízení souvisí i s horami. Na horách se nesetkávají Izraelci jen s Hospodinem, ale je to místo modloslužby. Staví oltáře cizím bohům tak, jak to dělají okolní pohanské národy. Izrael znovu a znovu upadá do tohoto pokušení. Možná je otázka i pro nás, jakým bohům obětujeme my na svých horách. Kde hledáme ty výjimečné vrcholové zážitky, které by nás vytrhly z všední reality? Když někdo nebo něco nasytí naši duši, zaplní nějaké prázdné místo, jsme v pokušení to začít uctívat. Proto při vstupu do zaslíbené země dal Hospodin lidu jasný příkaz. Úplně zničíte všechna místa, kde pro národy, jež si podrobíte, sloužili svým bohům na vysokých horách a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Deuteronomium 12.2. Tím se dostáváme k další významné hoře, kde se odehrál klíčový zápas mezi Hospodinem a cizími bohy. Na jakéže to bylo hoře? Ten název mi vždycky připomínal bombóny karamelky, ale ten zápas Eliáše a Bálových proroků moc sladký nebyl. A ani tu výhru si Eliáš neužil, protože královna Jezábel se mu za ponížení jejich bohů a zničení jejich proroků chtěla pomstít. Eliáš prchá do pouště, kde na něho padne pořádná deprese. I to se stává po vrcholových zážitcích. O co vyšší a silnější jsou ty vrcholy, o to hlubší jsou údolí pod nimi. Pohoří Karmel znamená Boží vinice. Dnes je to národní park v severním Izraeli, na jehož úpatí se rozkládá město Haifa. Celé pohoří je 23 kilometrů dlouhé. Na západě od něho je Středozemní moře. Nejvyšším bodem je vrch Rom Karmel, vysoký 546 metrů nad mořem. Pohoří člení četná boční údolí z potoky, které tečou jen v době dešťů, takzvané vádí. Výškový rozdíl mezi dnem údolí a vrcholky Karmelu představuje často několik set metrů. V lesním porostu se dochovaly i části původního lesa s borovicemi. Karmel je místem, kde se odehrál zápas o to, kdo je pravý Bůh a pán světa a koho budou Izraelci poslouchat. První královská, 18. kapitola. Ale nyní zařiď, ať se ke mně zhromáždí nahoru Karmel celý Izrael, i 450 bálových proroků a 400 proroků ašériných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. Achab tedy obeslal všechny Izraelce a zhromáždil proroky nahoru Karmel. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Pak mají jakousi soutěž, který Bůh sám zapálí oběť na oltáři.
Bálovi a Ašteřině proroci dělají všelijaké kotrmelce, poškozují se, aby přiměli své bohy k jednání, ale nic se neděje. Eliáš, který je tam jako Hospodinův prorok sám, ještě stíží svoje podmínky tím, že všude naleje hromadu vody, aby ho snad nepodezřívali, že se to stalo náhodou. A pak se prostě modlí. Odpověz mi, Hospodine. Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. A oheň z nebe pozřel nejen oběť, ale i kamenný oltář a všechnu vodu. Lidé viděli jasně, kdo je živý a pravý Bůh, a padli na kolena. Eliáš je vyzval, aby pochytali proroky, a všechny je zabil. To celé se odehrávalo v době dlouhého sucha, kdy Izrael už trpěl hlady a lidé umírali kvůli jejich hříchu, kvůli modloslužbě. A zanedlouho přichází i vytoužený déšť. Víte, co se mi líbí na Eliášově modlitbě? Prosba, aby Bůh sám obrátil srdce lidí zpět k sobě. Eliáš ví, že žádný zázrak to neudělá. Jen Bůh sám může skrze svého ducha proměnit srdce člověka, aby přestalo vzdorovat a hřešit. Ve Starém zákoně je Karmel symbolem krásy, například v Písni písní, a příchodu Božího království. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Izajáš 35.2. Než se dostaneme k další velmi významné hoře, kterou lze snad označit jako horu s velkým H, zastavím se ještě u jednoho božího jména. El Shaddai. Někteří vykládají význam tohoto jména jako Bůh všemohoucí. A jiní jako Bůh hor. Protože El znamená Bůh a Shaddai je údajně příbuzné s akadským výrazem Shadů, který znamená hora. Jako boha

Ale budeme-li s nimi bojovat na rovině, jistě přemůžeme my je. A ve verši 28 čteme. Tu přistoupil muž Boží a řekl izraelskému králi. Toto praví Hospodin. Protože Aramejci řekli, Hospodin je Bohem hor a nikoli Bohem dolin, dám celý tento veliký hlučící dav do tvých rukou a poznáte, že já jsem Hospodin. Náš Bůh je Bohem celého světa, hor i údolí, moře i pouště. To je hlavní poselství celé této série pořadu Kudy kam. Pohanská náboženství měla boha slunce, boha hor, boha moře, pro každou část přírody nebo přírodní jev byl jiný bůh. Ale Hospodin je jeden. Jeden bůh a pán, stvořitel vesmíru a zachránce. To je kontrast, který se Bůh snaží naučit izraelský lid. Pro nás je to povzbuzením, že Bůh s námi není jenom v dobách výjimečných. Jen když zažíváme povznesení, radost, nadšení, stojíme na vrcholku zdolané hory starostí, práce, zápasů. Ale je také Bohem nížin a údolí. I kdybych šel roklí šeré smrti, budeš se mnou, vyznává David v Žalmu 23. Není žádné místo pod nebem, které by bylo Hospodinu nepřístupné, skryté, kde by neměl moc. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí. Žalm 139.

Bůh všemohoucí, Bůh hor i údolí, Bůh celého světa. O něm si dnes povídáme v pořadu Kurikam na Rádio 7. Tentokrát se na příběh spásy díváme z vrcholků biblických hor. Hory, kam lid vystupoval, aby se setkal s Bohem. Bůh sestupoval, aby se dal poznávat svému lidu. Hory, kde Izraelci upadali do pokušení pohanských národů a obětovali cizím bohům. Dostáváme se k té nejdůležitější biblické hoře, k hoře Sion. Hora Sion byl původně jeden z vrchů, kde byla starobylá pevnost Jebus, kterou dobyl král David a přejmenoval na město Davidovo, Jeruzalém. Sem přenesl z chránu smlouvy, takže se Sion stal posvátnou horou. Král Šalomón zde vybudoval chrám. Proto je někdy hora Sion označována jako chrámová hora. Podle jedné tradice se údajně jedná o stejnou horu v krajině Moria, kde Abraham měl obětovat svého syna Izáka. Chrámová hora, hora Sion, se stává božím sídlem. Označení Sion se postupně rozšiřuje na celý Jeruzalém a potažmo i Izrael, místo, kam přijde Mesiáš. A v tomto směru jde o rozměr věčnosti. Sion jako střed světa, symbol přebývání Hospodina se vším lidem země, nebeský Jeruzalém. A to už se dostáváme k proroctví o Mesiáši a nebeském království. Příběh obětování Izáka, snad na této hoře kdysi dávno, je předobrazem zástupné oběti a získává ještě další význam. Abychom vůbec mohli vystoupit nahoru Sion a být s Hospodinem, potřebujeme odpuštění hříchů, očištění obětní krví nevinného beránka. A tím je Ježíš. I v jeho životě je několik hor, které hrály důležitou roli. Pojďme se na ně podívat. Prvním významným vystoupením je Ježíšovo kázání nahoře. Je zaznamenáno v Evangeliu Matoušově, 5. kapitole. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Hospodin dal Mojžíšovi na hoře Sinaj zákon, soubor nařízení, podle kterých se mají řídit. A Ježíš na jiné hoře dává těmto nařízením rozměr hluboké lidskosti s důrazem na vztah. Toto vyučování se odehrálo na skalnatém pahorku nedaleko Genezareckého jezera. Dnes se nazývá Hora blahoslavenství. Druhou významnou událostí v Ježíšově působení je jeho proměnění nahoře. To je podle tradice spojeno s horou Tábor, která se údajně nachází v oblasti Galileje, na východní hranici izraelského údolí 17 kilometrů od Genezareckého jezera. Hora Tábor je poprvé zmíněna v knize Josué jako hranice mezi třemi izraelskými kmeny. Dále v knize Soudců. Soudce Barak z této hory porazil kanánské vojsko. Evangelista Lukáš popisuje příběh proměnění takto. Ježíš vzal sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas, toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Lukáš 9. kapitola. Možná si také vzpomenete, jak Mojžíšovi po setkání s Hospodinem nahoře Sinaj zářila tvář tak, že si ji musel zakrýt. Lidé na něho nemohli pohledět. Ježíšovi zářila nejenom tvář, ale zářil celý i jeho šaty.
Je to výjimečná událost, kdy se pro tři učedníky otevřou nebesa a spatří Ježíše v celé jeho slávě. Není divu, že Petr chce ten okamžik uchovat co nejdéle. Chce se v tom nebi zabydlet. Ale Mojžíš a Eliáš se zjevili, aby mluvili s Ježíšem o cestě, která ho čeká, až sejde z vrcholu dolů. O cestě ponížení a utrpení v Jeruzalémě. Bůh sám učedníkům zdůrazňuje, aby Ježíše poslouchali. Čeká je nesnadná cesta dolů. Přiznává se k němu jako ke svému synu a zaslíbenému mesiáši. Učedníci nic nechápou a stihnou usnout. V tak duchovně nabitém okamžiku je obestřel těžký spánek. Podobně jako pod horou Olivovou v Getsemanské zahradě, kde je Ježíš prosí, aby s ním bděli. Neposlouchají. Na Olivovou horu se vrátíme ještě později. Všimli jste si, že celá událost proměnění se odehrává, když se Ježíš modlí? Boží přítomnost přijde tak silně a Bůh mu z nebe odpovídá. Toto je vrchol Ježíšovy pozemské slávy. Možná i pro nás se můžou chvíle modlitby stát vrcholem dne, kdy zakusíme Boží přítomnost, kdy se to všední promění ve svaté a slavné díky Boží blízkosti. Víme, že Bůh je vždy s námi, ale ne vždy to cítíme. Potřebujeme takové hory proměnění, kdy znovu zakoušíme Boží slávu a svatost. Můžeme přijmout sílu na další nestadnou cestu údolím těžkostí a zápasů. Ne se na té hoře zabydlet, udělat si dobře sami pro sebe, ale na čas načerpat posilu na další cestu. To je důležité. Víra čerpá posilu z takových momentů Božích doteků, ale také prochází výhní zkoušek pouště a bouře moří, kde se tříbí jako zlato v peci. Cesta kříže se nakonec stane zaslíbenou cestou slávy, kterou smí učedníci zakusit nahoře proměnění. A Bohu díky, čas od času i my. V evangeliích čteme, že se Ježíš často odcházel modlit nahory, aby byl sám jen s Otcem. Uprostřed namáhavé služby potřeboval čerpat sílu, odpočinout si od lidí. Nevždy se mu podařilo jen tak odejít, někdy musel nejdřív uspokojit potřeby zástupů a jindy téměř utéct. Nešlo mu o to být někde na vrcholku hory, Ježíš si určitě nemyslel, že tím by byl Otci blíž, ale potřeboval klid, samotu, bez rozptilování. Vylézt na vrchol hory může být někdy docela námaha, ale tak možná proto ho tam lidé tak nenásledovali. Měl větší šanci, že nebude rušen, než někde v nížině u vody. Být s Bohem v klidu a samotě může i nás něco stát. Uspořádat si práci během dne jinak, odložit volnočasové aktivity. A třeba také odejít někam do lesa, kde se budeme moci lépe soustředit, než uprostřed městského ruchu. Zastavit se. Fyzicky i psychicky. A být s Bohem.

pořadu Kudy kam, který posloucháte na Rádio 7, se dostáváme do poslední části našeho horského putování. Další důležitou horou na Ježíšově cestě byla, jak už jsme řekli, Olivová nebo také Olivecká hora. Na jejímž úpatí je Getsemanská zahrada. Olivová hora je horský hřeben, 3,5 kilometru dlouhý, východně od Jeruzaléma, který se táhne podél potoka a údolí Kidron. Na východní straně začíná Judská poušť. Vrchol má 3 pahorky. Je to významné biblické místo. Sem se uchýlil král David na útěku před Absalonem. Bylo zde posvátné místo, kam se Izraelci chodili modlit. V biblickém slovníku píše Adolf Novotný: zde také stála sláva Hospodinova, když odešla z Jeruzaléma. Ezechiel 11:23. Zde stanou nohy Hospodina, jenž přispěchá na pomoc svému lidu. Zachariáš 14:4. Z evangelií víme, že Ježíš se sem často chodil modlit. Na jejím vrcholku plakal nad svatým městem. Odtud také prorokoval zkázu města i chrámu. A odtud vstoupil na nebesa. Je zde velký hřbitov a údajné hroby proroků. Na úpatí Olivové hory se nachází Getsemanská zahrada, kde se podle evangelií Ježíš modlil před svým ukřižováním. Getsemane znamená doslova lis na olivový olej. V Getsemanské zahradě byla jeskyně 17 metrů dlouhá, kde byly 3 až 4 ploché kameny a kde se dalo přenocovat. Dnes na místě, kde údajně Ježíš potil krev, stojí bazilika utrpení, která se také někdy nazývá chrám národů. Evangelista Lukáš popisuje událost takto. Potom se Ježíš jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a zhledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jak asi bylo Ježíšovi? On ví, co ho čeká. Ví, že bude muset trpět sám. Poklekne, modlí se. V olivovém háji na místě, které se nazývá lis na olivový olej. A právě tak si Ježíš asi připadá, jako v lisu na oleji. Olej, který používali k bohoslužebným účelům, k pomazání králů, k pomazání při modlitbě za uzdravení, ale také běžně ke svícení a vaření. Olej, který je všední a každodenní, zároveň posvátný a posvěcený. Olej, který se získává pod velkým tlakem, rozdrcením plodu olivovníku. Ta symbolika není náhodná a vypovídá víc než tisíce slov. Ježíš by se oběti na kříži raději vyhnul. Nechce zemřít. Nechce být opuštěný Bohem. Je mu z té představy úzko. Kolik utrpení a bolesti ho čeká. Unese to? Vždyť ani teď už nemůže. Ještě, že se mu zjevuje anděl z nebe, aby ho posiloval. Ten zápas je nad jeho síly. Kdyby se tak učedníci modlili s ním, aby v tom nebyl sám. Ale má tu svého anděla. Ježíš ví, co chce, a proto ví, že ještě víc než tu svou vůli chce naplnit tu boží. Proto se narodil, aby naplnil boží vůli. Narodil se, aby zemřel. Za hříchy celého světa. Aby smířil lidstvo i celé stvoření se svým stvořitelem, se svým otcem. Nemůže minout předem dané poslání, to by byl jeho život promarněný. Ježíš se rozhoduje přijmout boží vůli a obětovat svůj život a na čas i svůj vztah s otcem. Ví, že ani pro otce to není snadné.
že pro něj není snadné obětovat svého milovaného syna. Bůh sám prožívá rozdělení, které způsobil hřích. Nejen rozdělení mezi člověkem a Bohem, ale Boží srdce samotné puká, krvácí. A když se lidská vůle svobodně podřizuje té Boží, spojuje se s ní, aby byla obnovena ta původní jednota. Skrze poslušnost v utrpení Ježíš odčinil ten původní hřích neposlušnosti v ráji. Ježíš v zápase v Getsemane zvítězil, přijal cestu kříže, cestu oběti, utrpení a smrti. A pak jsou tu spící učedníci. Ježíš ví, že nezbývá moc času, jak jen je má varovat, že přichází čas, kdy je potřeba bdít a modlit se, jinak to nezvládnou. Modlete se, abyste neupadli do pokušení. To je výzva Olivové hory i pro nás. Na horách je totiž někdy uspávající vzduch.

Ježíš sejde do údolí cestou na další vrchol hory, kde bude dokonána jeho oběť. Kříž bude vztyčen na Golgotě. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Jan 19:17. Golgota, latinsky Kalvárie, je místo, kde byl Pán Ježíš ukřižován. Dnes se neví jistě, kde to místo je. Z biblických svědectví víme, že to bylo místo vně tehdejšího Jeruzaléma, který není shodný s tím dnešním. Označení Lebka se může vztahovat ke tvaru skalního výběžku, který připomíná lebku, ale může vycházet i z toho, že to bylo popraviště, kde bylo pohřbeno mnoho lebek. Těch legend vážících se k tomuto místu je mnoho. Ví se, že římský císař Konstantin nechal poblíž místa Golgoty nad Ježíšovým hrobem postavit chrám svatého hrobu, ale bylo to až nějakých 300 let po ukřižování, takže nejde s jistotou tvrdit, že je to skutečně to místo. Golgota je hora poněkud paradoxní. Tady Ježíš sestoupil nejníž, kam to jde, do podsvětí. Jeho kříž se tyčel nad hlavami lidí. Smrt byla vyzdvižena a zdálo se, že zvítězila. Ale skrze Ježíšovu oběť byla smrt navždy poražena. Ježíš byl pohřben do skalního hrobu na úpatí této hory a třetího dne nalezli kámen od hrobu odvalen a prázdný hrob. Možná proto není důležité, kde přesně to bylo, protože Ježíš tam už fyzicky není. Na kříži nevisí, v hrobě neleží. Je vzkříšený a vstoupil na nebesa. Podle evangelisty Jana se na nebe vstoupení odehrálo na Olivové hoře. Odtud byl po 40 dnech od vzkříšení vzat do nebe před zraky učedníků a oblak jim ho zastřel. V Matoušově evangeliu čteme. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Taky jste si všimli něčeho zajímavého? Učedníci tam stojí, vidí vzkříšeného, oslaveného Ježíše, klaní se mu a přesto někteří pochybují. S vírou je to někdy složité, ani viditelný zázrak nemusí změnit naše přesvědčení. Co víc může být přesvědčivého, než stát nahoře se vzkříšeným Ježíšem?

příběhu spásy z pohledu vrcholků hor se dostáváme k poslední hoře. O té už byla řeč a je spojena s Božím královstvím a věčným životem. Hora Sion. Podle proroctví Starého zákona budou dějiny světa dovršeny na vrcholu této hory. Na Sionu se Bůh ujme jednou provždy vlády. V Izajáši 24:23 čteme: Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástupů ujme králování na hoře Sionu a v Jeruzalémě před svými staršími v slávě. Hora Sion se stane místem radosti, štěstí a poznání Boha. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy. V onen den se bude říkat: Hle, to je náš Bůh, v něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Izajáš 25:6-9. V knize Zjevení popisuje Jan vidění beránka na hoře Sion. Podle 21. kapitoly ale není tím nejvyšším místem ani tato hora, odtud je ale vidět sestupující nebeské město. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Když se tak rozhlížíme z vrcholu hor do kraje, je to podobné jako některá proroctví. Vidíme další špičky hor, ale nevíme, kolik je mezi nimi údolí či menších vrcholů. Tomu se říká prorocká perspektiva. Některé části proroctví o Mesiáši se už naplnila a na další čekáme, i když jsou třeba součástí jednoho popisu. S příchodem Mesiáše bude nastolena spravedlnost a obnoven pokoj. Ale někdy v těch proroctvích chybí ten první příchod, údolí ponížení, do kterého musel Mesiáš sestoupit dřív, než přijde znovu ve slávě. I když jsou hory svou majestátností důstojným místem pro setkání s Hospodinem, ani ty nestačí na vyjádření Boží velikosti a moci a toho, co pro nás Bůh ve své dobrotě připravil. Až se někdy vypravíte na nějakou vysokou horu, připomeňte si, že to nejlepší a nepředstavitelně nádherné nás teprve čeká. A v příštím díle pořadu Kudy kam se podíváme na příběh spásy z perspektivy chrámu. K poslechu vás zve a pro dnešek se loučí Dana Kenningová.

0: odcházíme z hor, jednoho z biblických prostředí, se kterým nás seznamovala Dana Kéningová. Ještě jedno prostředí nás čeká, a to ve středu v 21 hodin, totiž chrám. Ale my se ještě vypravme s Pavlem Helanem a kapelou do hor.
1: Když hory pokleknou do rovin, ke komu modlí se, nepovím. Roviny vztyčí se v pohoří a na vrcholcích ohně se rozhoří. Když hory pokleknou do rovin, za koho modlí se, nepovím. Když země ustlaná pro úrodu, na povrch život se dere ze spodu. Obklopí svou zemi, chrání ji do rána, ať cizí nevstoupí. Když země ustlaná, my stejně jako ta zem, čekáme na úrodu.

S druhou hodinou v pondělí 24. srpna bude na Rádiu 7 prostor pro vaše písničková přání, ale ještě než otevřu všechny brány sem do studia, tak nahlédněme do pořadů, které nás čekají pro dnešní odpoledne. Marta a Marie, známé biblické postavy vykreslující dva charaktery, starající se a naslouchající. Každý se občas nacházíme v jednom z nich, ať už si připadáme podobně té či oné, důležité pro nás je Ježíšovo slovo z tohoto příběhu. Připomeneme si ho v 15 hodin 15 minut s Věrou Peliovou. Chce někdo prožít šťastný život? Chce někdo okusit dobré dny? Co nabízí jako odpověď apoštol Petr, se dočteme v 15.45. Po hladině je možné klouzat i důstojně kráčet, nebo se na ni dívat ze spodu. Za hmyzem, který pozorujeme u vodní plochy, se vydává další setkání s entomologem Petrem Rousem. Zajímavosti i ponaučení zní vysíláním po 16:00 odpolední. Dnešní ranní telefonát zval k šíření dobré zprávy o Ježíši. Reprízu naladíte v 16.30. V letním cestovatelském jazzovém klubu nabídneme mimořádně působivou atmosféru hudby tuniského mistra ve hře na arabskou loutnu. V 5 hodin bude už s prvními tóny vát horký dech pouště. Bůh přenáší svůj trůn z nebe na zem, blíž k lidem. Když je hřích odstraněn, Bůh se lidem přibližuje. Přibližujeme se i my k němu díky další části Bible Guidu, kterou si naladíte v 18 hodin. Obavy ze smrti i hledání své identity zakouší mnozí, nejen mladí lidé. Když navíc ztratíte blízkého člověka, určitě to ve vašem životě zanechá hlubokou ránu. Tomáš Mikuš přestál i tyto nepříjemné okolnosti a dnes je z něj muž víry, který čerpá ze vztahu s Bohem a pomáhá druhým lidem. O své proměně hovoří v relaci Život víry od 6:30. V Kanafásku v 19.15 otevíráme knížku Paula Whitea Po stopách lva. Uši k duši v 19.45 s Markem Macákem o emocích. A knihu Zjevení otevřeme ve 8:45 v pořadu Světem Bible. Hláska v 21 hodin, Markovo evangelium ve 22 hodin a pro vás prostor nechat se unášet, ať už písněmi, pořady, povzbudit, cokoliv, vybírejte, naslouchejte. Já posílám skupinu Ovce a během ní už je můžete posílat vaše tipy na písničková přání.

Znělka čítání nám otevřela hodinku, ve které zní vaše písničky, o které se napíšete na některý z těchto kontaktů, ať už e-mail studio@radio7.cz, případně SMS-ka nebo WhatsApp na 608 566 773, anebo si zavoláte sem do studia na telefonní číslo 515 535 485. Tak jako to udělala posluchačka Iva, která by ráda poslala žalm 23. v podání Jiřího Zmoška pro Milenku do Prahy, pro Radku do Jilemnice a Mílu do Vizovic. Píseň tu mám a těším se na další vaše písničková přání.

0: Hodíš mě po stezkách svých, po stezkách spravedlivých, a kdybych úplně sám měl jít údolím smrti, s tebou se nebudu bát.
1: Písnička, která se rozletěla tedy z brněnského studia do různých koutů České republiky, do Prahy, Jilemnice či Vizovic, doznívá a mezi tím dorazila písnička od Radky, která by chtěla píseň My jsme děti jako květy pro kamarádku Zuzku, pro všechny posluchače a také pro Milenku, Ivu a zborové sestry Marušku, Ruth a Esterku. Tak píseň jsem našel v podání Ztracené kapely.

0: Jedna píseň k velebení chvále od Jana Knížka je tu.
1: Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učeníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdný, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří.

blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

vstupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.

odvahu, kvůli který naše pouto nic nezlomí, jenom sílí. Oddaností se plní a proto naše energie vždy pozbuď si moje světlo, můj strážný anděl, smysl.

se s ní podělit i s ostatními. Je tu ještě půl hodiny prostor na Rádiu 7. Tady v podání Boba Fleedera písnička Dejme pánu díky.

Na Slezsku ještě chvilku zůstaneme, skupina Noé Miracles, a pokud chcete během půl hodinky změnit tvář nebo poslech Rádia 7 jinou písničkou, jiným rytmem, tak jsou proto připravené kontakty. SMS-kové nebo WhatsAppové číslo 608-566-773, e-mail studio@radio7.cz, případně telefon sem do studia 515-535-485.

Jedna písnička střídá druhou, chytili jsme vítr do plachet a tak se chvilku nechme unášet na lodi. Jako plavčík Žán. Písnička, o kterou si zavolal posluchač Pavel a posílám pro něj jeho manželku. A můžu prozradit, že o plavčíku Žánovi vyšla i knížka, kterou se na Rádiu 7 také zabýváme. Tak třeba v nějaké blízké době uslyšíme nejen píseň, ale i životní příběh plavčíka Žána.

slunce, dovést bukanýrům zbraně a podpořit tak válku proti Španělsku. Mezi posádkou, kterou tvořili ke všemu odhodlaní muži, byl i plavčík Žán, o kterém

Tolik připomínka jednoho starého příběhu a odvahy jednoho muže. Plavčík Jean Samuela Kalety. My se vypravme ještě k vodám se skupinou Adorare.

Když už jsme se tak rozhýbali, tak ještě na závěr například Krista Fary a píseň Our God. A pomalu se blížíme ke konci dnešních písniček na přání, tak tedy jedna z posledních možností se do nich zapojit svým telefonátem, SMS-kou, e-mailem.

A poslední písnička, která uzavře písničky na přání na Rádiu 7 v pondělí 24. srpna, bude od Miťo Bodnára píseň Identita, o kterou si napsal posluchač Jiří. Tak posílám a uzavírám dnešní písničková přání. Možnost připojit se je zase zítra po 14. hodině.

15. hodina na Rádiu 7 nám otevřela prostor pro modlitbu za Ukrajinu. Také nahlédneme do zamyšlení Věry Peliové pro uštvané křesťany a nebo se začneme do prvního listu Petrova. Tolik výhled pro tuto hodinku a začněme modlitbou. Již několik let se na Ukrajině bojuje a my se je snažíme nést na modlitbách. Můžete se přidat. Ježíši, králi, ty jsi pánů pán a králů král. A ty víš a vidíš, co se děje na zemi, jak lidé válčí, bojují, ničí a tak myslím na Ukrajinu, na národ, který má tu svoji hrdost a identitu, kéž je ukotvena v tobě, kéž lidé tam naleznou pokoj v tobě, ať se můžou dít zázraky, ať můžou přicházet k tobě, vidět, jaký jsi, jak působíš, jak jednáš. A stejně tak prosím i za vojáky z Ruska, kteří tam jsou, ať i pro ně to může být setkání s tebou, s tím králem a pánem. Ať se nemusí účastnit nějakého krveprolití, ať můžou hledat cesty k smíření, k naději, k pokoji, k životu. A tak prosím, promluvej do srdcí lidí tam, do srdcí vládců, kteří mohou situaci ovlivnit. A děkuji, že ty sám bojuješ za nás, že nejen mečem a zbraněmi, ale těmi duchovními zbraněmi, jako jsou modlitba, půst, že bojujeme ty naše boje, tak kéž máme sílu i tady k těm duchovním bojům. Prosím za to, ať za posílení lidí, kteří na Ukrajině slouží, pomáhají druhým, posilují je, podporují, ať mají dost sil, naděje i prostředků. Amen.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Ježíš nás drží, když jsme rozlítaní, plní energie, plní nápadů, úkolů a také, když toho je na nás moc. Pro uštvané křesťany, to je série zamyšlení, které připravila Věra Peliová a my se na jednu z nich o Marii a Martě podíváme po písni od Izraela Hagtna.

Stojím v příběhu, starém, přeznámém, a rozhlížím se. Vidím dvě dospělé ženy, které porodila jedna matka. Jsou svobodné a sdílejí sestersky společnou domácnost. Vědí, co od sebe mohou čekat, už kolikrát narazili na to, že se od sebe neskutečně liší, nesou si vlastní nedorozumění, zranění i zvláštní nadhled, že všechno mohou odložit a že smíření je možné. Jsem v Bibli. Stojím v příběhu a rozhlížím se, kde se nacházím já. Jinak to v Bibli ani nejde. Buď se najdete a budete přicházet znovu, nebo zde pro vás není místo. A pak proč byste sem chodili? Já sem chodím, protože to je o mně. Vždy. Nesetkávám se jen s cizím příběhem, setkávám se sama se sebou. Ale občas se musím nějaký čas hledat. Tedy ještě jednou. Dvě sestry z doby Ježíšovy. Marta. My dvě si bytostně rozumíme. Dýcháme stejným smyslem pro povinnost. Vždyť my dvě víme, jak to chodí. Je potřeba dát druhým najíst. Každý ať je na svém místě. K pohodě patří úklid a věci rozstříděné do škatulek. Myšlenky běží dopředu a plánují, představují si. A podnikají kroky. A pak to chce zakousnout se a nedívat se nalevo a napravo, prostě vydržet a dotáhnout to do detailů a do konce. Jak prosté. A Marie? Pochopili jsme se až blíž u dna sil. Ve chvíli, kdy se mě a Martě ztratilo řešení. Nic z toho, co jsem si naplánovala, nevyšlo. Přestala jsem rozumět lidem kolem a prožívala úzkost. A tak ustaly i mé neustálé aktivity. Sedla jsem si vedle Marie a začala poslouchat. A bylo to fakt to nejlepší, co jsem mohla udělat. Slyšela jsem důležité věci. Jednoho je třeba. Zvolit si to, o co nepřijdu. Ať už v aktivitě pro druhé, nebo v tichém naslouchání. To podstatné je společenství lásky a pokoje. Jsem Marie i Marta. Obě jsou měněny Ježíšovým slovem a to je to nejpodstatnější. Ať už jsem v konkrétních okamžicích blíž Marii nebo Martě, v tom slovu je moje naděje, radost a vítězství. Boží promluvení, jakkoliv pronesené, mění lidský život. Prochází mým příběhem a já už před stovkami let směla projít příběhem onoho slova. Protože na počátku bylo slovo. A to slovo se stalo tělem, to slovo se spojilo s mým životem a s mou vinou a bolestí prošlo až na Golgotu a za mě řeklo, dokonáno jest. Díky Bohu, že jsem se mohla najít.

0: Další zamyšlení pro uštvané křesťany nabízí Věra Peliová zase zítra v 6:45. A naslouchejme Bohu jako Marie. Bůh je tu 24 hodin 7 dní v týdnu.
1: Vidím tě všude, jako kdyby slezl z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, Bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, Bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

Nahlížíme do kalendáře a kalendária s datem 24. srpna. Svůj svátek mají Bartolomějové. Toto původně aramejské jméno znělo Bartalmaj, čili syn Talmajův. Přičem Talmaj souvisí s hebrejským slovem telem, což znamená brázda. Jeho otec byl totiž oráčem. Bartoloměj byl tedy oráč, anebo také bojovný syn. Aspoň tak toto jméno vykládají současní jazykovědci. Nejznámějším nositelem tohoto jména byl učedník Bartoloměj, který měl však vlastní jméno Natanael, Bůh dal. Narodil se někdy v prvním století v Káně v Galileji. Podle Janova evangelia se dostal k Ježíšovi díky apoštolu Filipovi. Když jej Kristus poprvé uvítal, řekl prý: hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Natanael či Bartoloměj patřil k věrným apoštolům a po smrti Ježíše se vydal šířit křesťanství do Arménie, Indie a Mezopotámie. Nahlédneme-li do kalendária, tak roku 1572 v Paříži vypukla takzvaná Bartolomějská noc, při které došlo k vraždění hygenotů, francouzských protestantů. Ve druhé polovině 16. století měla za sebou země několik desítek let bojů v nejrůznějších náboženských válkách. Situaci měl uklidnit sňatek napříč náboženstvími. Manželství Igenota Jindřicha Bourbonského se sestrou francouzského krále princeznou Markétou z Valois. Sňatek však nebyl dobrovolný a byl pouze zástěrkou pro akci proti nekatolíkům. Vraždění, které započalo v Paříži, se rozšířilo do dalších měst a na venkov. Během dalších týdnů si vyžádalo tisíce obětí. Tedy 24. srpna se na roku 1527 se narodil Václav Solín, český duchovní, kněz Jednoty bratrské. Patřil do okruhu vydavatelů Šamotulského a později Ivančického kancionálu. Do roku 1564 působil jako správce tiskárny v Ivančicích a pak až do své smrti roku 1566 působil v bratrském sboru v Třebíči. Je autorem několika písní a spisu muzika. Připomínáme si také narození Williama Wilberforce, anglického poslance, bojovníka za zrušení otroctví. Narodil se 24. srpna 1759. Na sklonku 18. století bylo z Afriky do Evropy a Severní Ameriky každý rok přepraveno více než 100 000 černých otroků. Boj za zrušení otroctví byl tedy v mnohem bojem s větrnými mlýny. Do čela této snahy se ve Velké Británii postavil poslanec William Wilberforce. S hluboce prožívanou vírou se potkal už v dětství díky tetě, která patřila k ranému metodistickému hnutí. Poslancem se stává už ve svých 21 letech, tedy na anglické poměry velmi mladý. Po přečtení knihy Filipa Dodridge se rozhodl ke změně života, do té doby nepříliš spořádaného, a vyznal osobní víru v Krista. Vysokou politiku chtěl opustit, ale na radu několika přátel se rozhodl své další působení v politice brát jako službu Bohu. Většinu své politické kariéry následně věnuje boji za zrušení otroctví a obchodu s lidmi. Návrh zákona na zrušení otroctví pak na půdě parlamentu předkládal rok co rok celých 18 let. Přijat byl nakonec v roce 1807. Až 3 dny před Wilberforceovou smrtí pak byl přijat zákon na osvobození otroků ve všech britských državách. Jeden z životopisců později o největším evropském bojovníku za zrušení otroctví napsal: v úsilí o spravedlnost byl trpělivý a vytrvalý. Podal důkaz o tom, že jeden člověk může změnit svou dobu, třeba že tak nemůže učinit sám. Pokud byste chtěli o životě tohoto zajímavého muže dovědět více, zkuste najít film Nezlomná vůle, Amazing Grace, který se právě Williamu Wilberforceovi věnuje, stojí za vidění. Dodejme, že William Wilberforce zemřel 29. července 1833.
A zmíním ještě dvě úmrtí k dnešnímu datu. Roku 1683 umírá John Owen, anglický protestantský teolog. Mnoho jeho děl dodnes vychází knižně. Používán je jeho katechismus, sbírka kázání nebo komentáře k listu židům. A roku 1999 umírá český katolický duchovní, básník, teolog, benediktínský mnich a opat Jan Anastás Opasek. Často se mu říkalo opat chuligán. Po druhé světové válce byl vyznamenán za zásluhy v boji proti nacismu. V roce 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. V roce 60 byl amnestován, 8 let na to odchází do Rakouska a později do Spolkové republiky Německo. Zde pořádal pravidelná setkání umělců, kteří se hlásili či tíhli ke křesťanství. V roce 91 mu byl udělen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Po písničce nás čeká první list Petrův, 3. kapitola. Můžete si ji nalistovat, budeme číst společně s Josefem Sommerem.

Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech, v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech, ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívali kdysi ony svaté ženy, které doufali v Boha. Podřizovali se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a přátelští. Neodplácejte zlo zlem, ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. Víte přece, že vás k tomu Pán povolal a že takto máte obdržet požehnání. Vždyť chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový, ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest, ať odmítá zlo a koná dobro, ať hledá pokoj a nechá se jim vést. Hospodinovi oči hledí na spravedlivé, své uši naklání k jejich modlitbám, svou tvář však obrací proti pachatelům zla. Kdo by vám ublížil, když se budete řídit dobrem? I kdybyste však měli trpět pro spravedlnost, blaze vám. Nemějte strach z toho, čím vás straší. Nenechte se tím vylekat. Zasvěťte svá srdce Pánu Bohu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají jako zločince, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy, nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby nás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři, těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik, totiž 8 duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu. Nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé vlády i moci.

Do 16. hodiny zbývá jen několik málo okamžiků. Ty strávíme se Simou Magošinovou. Po 16. hodině se vypravíme prozkoumat báječný hmyz kolem nás. Dostaneme se k vodě, tedy na vodní hladinu i pod ní.

Do hmyzí říše nás vezme Kaleidoskop po 16. hodině na Rádiu 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a posloucháte Rádio 7 v pondělí 24. srpna. A já dávám slovo Broně Procházkové a Petru Rausovi.

0: Už několik týdnů se s Petrem Rausem, entomologem, vydáváme do říše hmyzu. Říše, která je neuvěřitelně rozmanitá a která nepomíjí snad jakékoliv prostředí. Dnes s pozváním k vodní hladině vás u poslechu vítá Broňa Procházková a vítám i tebe, Petře. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přiblížit se k jakémukoliv rybníku nebo studánce nebo potoku, strouze nebo i jenom louži, tak znamená jisté setkání s hmyzem. Už jen když o tom mluvím, tak úplně slyším takový ten typický pískot komáří, všudy přítomný pískot komára. Má první otázka k té vodní hladině. Jak to, že někteří lidé komáry přitahují více než ostatní?
1: Protože hmyz pracuje s chemickou komunikací a i ta atraktivita potravy je pro ně různá podle chemického složení. Tedy ta lidská krev v tomto případě reagují na pach, který velmi dobře cítí a který je u každého člověka trošku jiný. Jiné zastoupení plynných složek.
0: Připomeňme, u komára jsou krvelačné samice. Proč?
1: Protože potřebují bílkovinné zdroje pro tvorbu vajíček. Tam je větší nárok na zastoupení dusíkatých látek a obecně na kvalitnější potravu.
0: Tak pojďme od komára na nějaký další druh. Pojďme se podívat na tu vodní hladinu. Koho tam můžeme potkat?
1: Na vodní hladinu se můžeme dívat jednak zhora, co po ní běhá, jednak ze spodu, co k ní připlouvá z té vodní hlubiny. Já bych zatím zůstal u toho, co vidíme zhora, tedy co běhá po hladině. Samozřejmě na hladině můžeme najít spoustu hmyzu, který tam spadne a který je tam velmi nerad, který se posléze utopí, pokud ho dřív nesežere nějaká ryba nebo jiný hmyz. Ale jsou také druhy hmyzu, které jsou na hladině doma. Nedostávají se tam nedopatřením, ale žijí tam celý svůj život. Těch je větší množství. Já bych možná v tom našem prostředí zmínil tři skupiny hmyzu. Dvě z nich patří k plošticím. To jsou především bruslařky. Bruslařky jsou ploštice, kterým se běžně lidově říká vodoměrky. Ploštice, které stojí na vodní hladině, na svých nožkách a popojíždějí. Vždycky vystřelí, popojede kus, zase se zastaví, zase zastaví, tedy působí to dojmem toho bruslení, proto ten český název. Žijí ve větších společenstvech, když nás uvidí, jak se skloníme nad hladinou, tak se vylékají a odjedou po hladině někam do bezpečí. Určitě je znáte, jsou to velmi běžné ploštice. Kromě nich ovšem žijí na vodní hladině také ty opravdové vodoměrky, které většina lidí nezná, nejsou zdaleka tak běžné, jsou hezké, mají taková velká očka a chodí důstojně po té hladině. Zdaleka takhle neběhají jako bruslařky, nekloužou, ale důstojně kráčí pomalu a zvolna a hledají tu svoji potravu. Jak vodoměrky, tak bruslařky jsou masožravé. Nechci říct úplně dravci, protože oni velmi často vysávají už mrtvou kořist, prostě to, co najdou na té hladině, v každém případě ale potravu živočišného původu. Třetí skupina, to je rod brouků, který tady určitě stojí za zmínku, jsou vírníci. Brouci z rodu Gyrinus, kteří také žijí na hladině, ale ne tak, že by po ní kráčeli nožkama, oni na hladině plavou. Polovinu těla mají pod hladinou, polovinu těla nad hladinou a dokáží se pohybovat velmi rychle. Jezdí po hladině v takových kruzích a prohlížejí skutečně hladinu. Jsou to rovněž masožravé druhy, dravci, případně se živí tou mrtvou potravou, ale dravci ano, zejména, loví. Zase žijí v komunitách, takže jsou to celá hejna těch brouků, kteří takhle rejdí po hladině a jsou velmi těžko chytitelní, protože jakmile zjistí nebezpečí, tak okamžitě zajedou pod hladinu. Schovají se pod vodu a za chvilku vyskočí ven a jezdí po hladině dál. Taková jejich zajímavost, Protože potřebují sledovat, co je pod vodou i co je nad hladinou, tak mají rozdělené oči. Ty velké složené oči, který má hmyz běžně po stranách hlavy, tak oni mají rozdělené, takže vlastně mají ty složené oči ve čtveřici. Takhle to působí, i když vnitřně jde zase jenom o dvě oči, ale každá ta část oka sleduje jiné prostředí. Tou, kterou mají nad hladinou, sledují to, co je ve vzduchu, tou, kterou mají pod hladinou, sledují to, co se děje ve vodě.
0: Jak se pohybuje vírník, to si dovedu představit, nebo vlastně to chápu, je to taková loďka s nějakými pádílky, ale jak se pohybuje ta bruslařka a vodoměrka? Že se udrží na hladině, je to tou lehkostí nebo tvarem těla, nebo mají nějaký speciální na nožkách chloupky? Jak to dělají?
1: To je velmi zajímavá věc, která nedala spát mnoha badatelům, a to tady je to taky úkol pro fyziky, které to zajímalo. Určitě hmyz není těžký, čili to hraje svoji roli, ale klíčová tam je stavba jejich chodidel, těch nožek tarzů. Mají na nich obrovské množství mikroskopických chloupků, které mezi sebou udržují bublinky vzduchu, takže oni chodí po vzduchových polštářích. A možná ještě jedna taková zajímavost, konkrétně u bruslařek. Tam zajímalo badatele, jak ona se dokáže tak rychle rozjet, rozběhnout, že vystřelí najednou, popojede, zase se zastaví. Když by měla veslo zanořené pod tu vodu, tak by tomu člověk rozuměl. Ale ona je ze zhora na té hladině. Jak se odráží? Přišli na to, že pokud jde o dospělou bruslařku, tak je přeci jenom dostatečně těžká na to, aby když zabere, aby tu vodní hladinu trošku promáčkla, vytvořila jakousi jamku, která ji umožní se o stěnu té jamky opřít a opravdu se od té vody odrazit. Problém nastal u nedospělých bruslařek. Bruslařky jsou ploštice, tedy hmyz s proměnou nedokonalou, nemají kukly, takže malé bruslařky, děti bruslařek, vypadají stejně jako dospělé, jenom nemají křídla a jsou menší, lehčí. Ty nestačí na to, aby si udělali z té vodní hladiny takovou odrazovou jamku. A tam přišli na to, že tam hrají klíčovou roli víry, víření vody. Že oni pohybem těch nožek dokáží za sebou vytvořit vír, který je posouvá. Takže je to úplně jiný mechanismus, jiná technologie pohybu, než v případě toho dospělého hmyzu.
0: Zmínil jsi, že dospělé bruslařky mají křídla, to znamená, že létají?
1: Ano, létají, často přiletí na světlo v noci.
0: Nechci minout první dámu rybníků, takový klenot vodní hladiny, a to jsou vážky. Kolik druhů vážek u nás je?
1: Také celá řada, zase nevím z paměti číslo, nebudou to stovky. To určitě ne, ten řád vážek je proti jiným řádům, třeba mouchám, výrazně menší, ale těch druhů přesto je celá řada.
0: Tak vyjmenujme nějaké nejběžnější druhy.
1: Velmi nápadné je šídlo královské, což je vážka ta asi největší u nás. Vážka ploská bývá poměrně častá, s takovým plochým světle modrým zadečkem. K vážkám patří i motýlice a šidélka. Liší se tím, že pravé vážky, když sednou, tak drží křídla roztažená od sebe. Vytvářejí vlastně jakýsi kříž tělo a tak roztažená křídla, kdežto motýlice skládají křídla jako motýly k sobě, když si sednou. Nebo jako moly třeba v případě těch šidélek.
0: Jakými jsou letci?
1: Ty pravé vážky velmi dobrými. Je to jediná skupina hmyzu, která má svaly upnuté přímo na křídla, takže dokážou každým křídlem pohybovat jinak, dokážou létat pospátku, dokážou skvěle manévrovat. Šidélka a motýlice jsou výrazně horší letci. Ti létají stěžka a neohrabaně, ale létají také.
0: Jak vypadá dospělá vážka, vím. Jak ale vypadá larva vážky?
1: To je zajímavá věc, protože larva vášky se vyvíjí ve vodě. A je to dravec, stejně tak jako dospělá váška, jenomže dospělá loví ve vzduchu, larva pod vodou, takže si vzájemně nekonkurují. Největší zajímavostí larvy vášky je její ústní ústrojí. Říká se tomu maska. Ale s maskou divadelní to mnoho společného nemá, spíš to připomíná filmového vetřelce, respektive vetřelec ve filmu, nebo některé ty modely zřejmě se nechali inspirovat larvou vášky. Larva vášky má vystřelovací ústa. Kusadla a celý ten ústní orgán je na takovém jakoby rameni, které je normálně složené pod hlavou, ale ve chvíli, kdy se přiblíží kořist, tak larva vystřelí ta svá kusadla dopředu a zachytí kořist, přitáhne si ji a skonzumuje. Takže to je velmi zajímavý útvar, který umožňuje larvě vášky zachytit i poměrně vzdálenou potravu. Druhá zajímavost je její schopnost raketového pohonu. Larva vášky dokáže nasát vodu do zadečku a v případě nebezpečí ji prudce vypudit ven, což ji vystřelí opačným směrem, opravdu raketový pohon, takže ona z toho ohroženého místa velmi rychle zmizí.
0: Netušila jsem, jak nahlédnutí pod hladinu může být dramatické. Co ještě můžeme najít? Jaké druhy ještě můžeme najít pod hladinou? Napadá mě znakoplavka?
1: Ano, znakoplavka je ploštice, která žije ve vodním sloupci. Dravá ploštice loví, podobným způsobem žije ve vodě i řada brouků, potápníci, mnoho druhů plavou ve volně ve vodě a loví kořist. Jinou skupinou jsou bíložraví brouci pod hladinou, vodomilové, kteří sbírají rostlinnou potravu. Potom jsou druhy, které žijí vyloženě na dně, třeba splešťule blátivá, známá ploštice, která dokáže bolestivě bodnout, pokud ji někdo vezme do ruky nebo na ní šlápne, vyloženě leze po dně. Co je taková zajímavost, a teď budu mluvit zejména o těch znakoplavkách a potápnících, případně vodomilech, protože to je možné vidět a pozorovat, jsou na tom podobně jako larvy nebo kukly komárů, potřebují dýchat vzdušný kyslík. Takže sice žijí pod hladinou, ale jsou na tom jako potápěči, potřebují se čas od času vynořit a načerpat vzduchové zásoby. Znakoplavky i potápníci to dělají dotykem, dotknou se hladiny zadečkem, prorazí hladinu zadečkem a načerpají vzduch v případě potápníků pod krovky a tam si drží tu svoji zásobu vzduchu. Vodomilové to mají jinak, ti čerpají vzduch pomocí makadel, tedy ústního orgánu. Zase ale nasají si ten vzduch a drží si ho v zásobě u sebe, nosí si ho sebou pod hladinou, dokud ho nevyčerpají, pak musí nasát další dávku.
0: Máš nějaké podobenství z této oblasti hryzu od vodní hladiny?
1: Zase by se určitě dalo najít spousta paralel k tomu našemu životu a ke smyslu našeho života. Já možná zůstanu u té vášky, o které jsme mluvili víc. Dokud váška žije jako larva, žije v prostředí, pro které je skvěle přizpůsobená pod vodní hladinou, je zvyklá tam žít, tam má zdroje potravy, tam má ten svět, který jí je vlastní. Pokud ale chce jednou žít i ve sluneční záři, na vzduchu, v tom prostoru, který je nad hladinou, tak musí projít proměnou, musí se změnit. Vášky jsou hmyzem s proměnou nedokonalou, neprochází stadiem kukly, přece ale ta změna, ta zásadní změna u ní proběhnout musí. Larva vášky, když už dospívá, když už se blíží konec toho larválního období, tak musí ten svůj známý svět opustit. Musí se vydat nad hladinu, do prostředí, které nezná, které je jí nepřátelské, kde vlastně nedokáže přežít, nedokáže dýchat. Musí vylézt ven, musí se přichytit někde na nějakém stébe rákosu a tam potom dochází k tomu poslednímu svlékání, kdy z té larvy vylézá už vlastně úplně jiný tvor s křídly, už nemá tu masku, kterou dokáže zachytit vzdálenou potravu, už má normální kusadla jako každý jiný slušný hmyz, vylézá ta hotová, skvěle létající váška. Natáhne křídla, ta jí stvrdnou a vyrazí do vzduchu. Tahle ta proměna a ta odvaha jít té proměně vstříc. To znamená nezůstat ve vodě, nezůstat v tom známém, nezůstat v tom, na co jsem zvyklý, ale mít odvahu jít do něčeho, co neznám, o čem vím, že je úplně jiné, cizí, ale věřím, že to bude dobré, tahle ta odvaha, ta mě připadá úžasná a inspirující i pro život člověka. Pokud budeme se držet jenom toho, co už známe, na co jsme si zvykli, tak se nikam nedostaneme. Potřebujeme sebrat odvahu a vydat se vstříc něčemu, co je nové.
0: Bez proměny váška nepoletí. Petře, děkujeme za dnešní výpravu do světa hmyzu a děkujeme i za toto memento.
1: S potěšením.
0: Od vodní hladiny vás zdraví a na setkání příště se těší Broňa Procházková.

Do říše hmyzu zve Kaleidoskop ještě v pátek v 9 hodin 30 minut. Vypravíme se za nováčky na scéně a uzavřeme tak tento prázdninový cyklus s Petrem Rausem, co by entomologem. Teď jsou před námi Timothy a píseň Ku komu pojdem.

Před námi je skupina Adonai a poté si zopakujeme ranní telefonát s Kubou Lofítkem a Peterem Kubou o Jesus Eventech.

Tam, kde je Boží království, tam přichází pokoj, radost a život. Skupina Souznění pokračuje na Rádiu 7. My se blížíme k 17. hodině, kdy jste zváni do jazzového klubu.

Bůh nás vyzývá, abychom žili na této zemi, byli světlem a solí. Píseň Johna Formana a Lauren Daigle, A Place Called Earth. Místo nazvané Země.

Přiblížili jsme se k 17. hodině, poté už s vámi bude Milan Remeš, od mikrofonu se tak loučí Pavel Kol. Dobrý poslech jazzového klubu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. V letním prázdninovém jazzovém klubu jsme se vydali na cesty po hudebních koutech pestrého světa a dnes navštívíme Tunisko, zemi proslulou bohatou historií i slunými plážemi, a okusíme syté kořeněné vůně severní Afriky i středního východu. Roku 2000 vydal tuniský virtuózní hráč na arabskou loutnu Anouar Brahem se svým triem album Astrakhan Café. Už první tóny klarinetu na mě dýchnou horkým dechem pouště a vzorované koberce se pode mnou začnou vlnit a nadnášet. Dobré naladění, možná dobré snění tisíce a jedné noci a dobrý poslech.

Anouar Brahem se narodil v tuniské Medině krátce poté, co země získala nezávislost na Francii. Na konzervatoři studoval hru na arabskou loutnu. Stal se z něj hráč a skladatel, známý svým inovativním přístupem k užití tohoto tradičního nástroje. Po odchodu do Paříže zkoumá další hudební směry a potkává muzikanty různých žánrů. Zdárně se etabluje na jazzové scéně. Po mimořádně úspěšné nahrávce Timar se albem Astrakhan Café obrací ke svým hudebním kořenům středního východu. V triovém obsazení najdeme jeho dlouhodobé spolupracovníky. Na klarinet hraje turecký hudebník Barbaros Erkese a na bubny Tunisan Lasat Hosni.

V jazzovém klubu posloucháme album Astrakhan Café tuniského virtuózního hráče na arabskou loutnu jménem Anwar Brahm. Arabská loutna, oud, je drnkací nástroj s krátkým krkem ohmatníku bez pražců, rezonanční skříň má viduté dno s rovným víkem. Z názvu nástroje s arabským určitým členem al-oud pochází označení loutny v řadě evropských jazyků, včetně češtiny. Význam tohoto názvu hledejme v arabském slově pro dřevo. Možný je však též původ v perském výrazu pro strunu. A takto zní v rukou Anwara Brahma.

V letním cestovatelském jazzovém klubu jsme poslouchali album tuniského hudebníka Anouara Brahema Astrakhan Café z roku 2000. Atmosféra, kterou zde spolu arabská loutna, klarinet a perkuse vykreslují, je mimořádně působivá, silná, dramatická, tajemná, jako poušť. Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková a dalším zpracováním titulní skladby i Anouar Brahem Trio.

S letním jazzovým klubem navštěvujeme různá hudební zákoutí naší planety a cestování. Zakončíme temperamentními španělskými rytmy v podání dvou kytarových velmistrů Gerardo Nuñeze a Ulfa Vakeniuse, na které se můžete těšit v příštím vydání, které premiérově naladíte na Rádiu 7 v sobotu od 21 hodin.

0: s 18. hodinou srpnového pondělí s datem 24.8.2026 začíná večerní vysílání Křesťanského rádia 7, u kterého vás srdečně vítá Milan Remeš. V tuto chvíli vás zveme do starozákonního biblického světa, kde nás 43. kapitolou knihy proroka Ezechiele provede pastor Jiří Zdráhal a já vám od mikrofonu přeji poslech plný poznání.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 43. kapitola. Vnímat posledních 8 kapitol knihy Ezechiel jako symbolický text je velmi lákavé. Vysvětlovalo by to tolik otázek. Prostě na každou odpovíme, je to jen symbol. Také se tím vyhneme obskurním vykladačům všech proroctví. Existují totiž vykladači písma, kteří jsou přesvědčeni, že nám již nyní bylo vše zjeveno a lze z předpovědí budoucnosti vytvořit jasný a přehledný scénář a plán. Těchto scénářů a plánů je nicméně skoro tolik, co těchto vykladačů. Výklad tohoto Ezechielova textu nám může trochu připadat jako spor ohledně způsobu stvoření světa. Někteří tvrdí, že Bůh vše stvořil za našich 6 pozemských dní. Jiní věří, že to bylo 6 dlouhých období. A ještě jiní, že to Bůh udělal pomocí jím řízené evoluce. Když to sledujeme z odstupu, tak si můžeme všimnout dvou věcí. Za prvé, dokážeme si představit, že Bůh je schopen použít jakoukoliv z těchto možností. A za druhé, zjistíme, že můžeme být všichni křesťané, i když tuto věc vidíme každý jinak. Podobné je to s výkladem Ezechielova vidění. Za prvé, můžeme ho číst jako popis budoucího zázračného světa, anebo jako symbol velkých duchovních pravd. A za druhé, všichni můžeme být křesťané. Víra ve správný výklad Ezechielova proroctví spásu nepřináší, ani ji nebere. Neměli bychom se tedy tímto nechat zneklidňovat a rozdělovat. V jedné církvi mohou být ti, kteří věří ve stvoření v 6 dnech, a také ti, kteří věří v Boha jako původce evoluce. Tak stejně můžeme mít v církvi jak toho, kdo věří, že Ezechielův chrám bude jednou na Blízkém východě stát, tak i toho, který tomu nevěří. Toto pravidlo bychom měli použít ve všech podobných otázkách týkajících se budoucnosti. Apoštol Pavel nás varuje, abychom svou jistotu v přesvědčení neobrátili proti své duchovní rodině. Jako příklad používá víru v dodržování židovských svátků. Někdo si cení jednoho dne nad jiné. Pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o svém názoru. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. V této 43. kapitole čteme o tom, že boží zjevení, které měl Ezechiel v první kapitole své knihy, se mu znovu ukázalo, a Bůh dokonce vstoupil do chrámu. Čteme. Poté mě přivedl k východní bráně a hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Ezechiel viděl na počátku své knihy, jak boží sláva odchází z Izraele, nejprve z chrámu a pak z města. Tato vidění byla spojena s obviněním Izraele z hříchů a porušováním smlouvy a předpovědí zničení Judska a Jeruzaléma. Tady, na konci své knihy, Ezechiel vidí, jak Bůh vstupuje do chrámu, a nejen to. Uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu. Synu člověčí, řekl mi. Zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou, zde budu uprostřed synů izraelských přebývat na věky. V knize Izajáš zase čteme. Toto praví Hospodin, nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde má být místo, kde bych spočinul? Bůh z nebe bere svůj trůn na zem, blíž lidem. Když je odstraněn hřích, Bůh se přiblíží lidem. O tom zde také čteme. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy, ať si uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchali. Když vidíme Boží velikost a dokonalost, vzbuzuje to v nás ten správný druh úcty. A úcta k Bohu je dveřmi do jeho blízkosti. Čteme. Hospodinovo poučení, synu nebo dcero, neodmítej. Když tě napravuje, nezoufej. Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě. Soudnost a prozíravost, ať nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem ICF Brno Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra ve dvou vysílacích časech. Ráno v 8 a večer v 18 hodin. Nyní se pojďme podívat, na jaké pořady se kromě písniček můžete v dalších hodinách těšit. Obavy ze smrti i hledání své identity zakouší mnozí nejen mladí lidé. Když navíc ztratíte blízkého člověka, určitě to ve vašem životě zanechá hlubokou ránu. Tomáš Mikuš přestál i tyto nepříjemné okolnosti a dnes je z něj muž víry, který čerpá ze vztahu s Bohem a pomáhá druhým lidem. O své proměně hovoří v relaci Život víry od 6:30. Kanafásku v 19:15 otevřeme opět knihu Paula Whitea Po stopách lva, ve které dnes objevíme touhu mladého Simby bojovat o dívku svého srdce. Jenže ono se těžko bojuje s jakýmkoliv protivníkem, když k tomu máte silnou malárii. Jakou roli hrají emoce v duchovním životě? Kdy nás vede Duch Svatý a kdy jde o naše emotivní prožitky? Další zastavení emotivní série pořadu Uši k duši je věnováno emocím v duchovním životě. Marek Macák se těší na slyšenou od 19 hodin a 45 minut. Kniha Zjevení na svých posledních stránkách odhaluje pustošivou realitu velkého soužení. Jaký má ale smysl vědět, co přesně svět čeká a jak by měl tento dramatický výhled utvářet náš život tady a teď? Svůj pohled na toto proroctví přidává biblický učitel John Vernon McGee v cyklu Světem Bible ve 8:45. Nelpění na svém životě, božím volání i nesení vlastního kříže bude řeč v pořadu Hláska. Do archivu saháme pro nahrávku rozhovoru Kuby Lofítka s Janou Peštovou, kterým pořad navazuje na předchozí díl. Vysíláme v 21 hodin. V této části rozhlasového výkladu Markova evangelia přemýšlíme nad dvěma scénami. Předpovědí Petrova zapření a především Ježíšovým zápasem v Getsemanské zahradě. Silné události rozebírají v pořadu Ke kořenům Petr Vaďura a Jáchym Gondáš po 22. hodině. Do roku 1932 nás dovedly vzpomínky baptistického kazatele Miloše Šolce, kterými se probíráme v rámci četby na pokračování. Měl dva životní směry, tenis jako zdroj peněz a kazatelskou dráhu, která se začala rozvíjet. Obojí bral vážně a zodpovědně. Ve 23 hodin a 15 minut jeho příběh, který líčí kniha Jak život šel, pokračuje. Tolik přehled pořadů, které vyplní vysílání Rádia 7 až do dnešní půlnoci. V následující půlhodince vám také nabídnu pohled do kalendáře a kalendária s dnešním datem a nyní už k vám posílám první písničková pohlazení. První bude od Pavla Helena s názvem Radci a druhé od skupiny Dor, která bude zpívat, že Bůh o mě ví, nezapomíná na mne a každé mé trápení vyřeší v pravý čas. A to je slovo i naděje pro každého z nás.

Dnes je 24. srpna a svátek má Bartoloměj. Toto původně aramejské jméno znělo Bartalmaj, čili syn Talmajův, přičemž Talmaj souvisí s hebrejským slovem telem, což znamená brázda. Jeho otec byl totiž oráčem. Bartoloměj byl tedy oráč, a nebo také bojovný syn. Alespoň tak toto jméno vykládají současní jazykovědci. Poslední známé statistiky uvádějí v naší zemi 808 nositelů tohoto jména, tak pokud se Bartoloměj ve vašem okolí vyskytuje, srdečně mu popřejte a zpříjemněte dnešní večer třeba tím, že mu v příštích dnech domluvíte traktor s pluhem a dopřejete mu zážitek z orby, nebo si s ním zabojujte v jeho oblíbené disciplíně na sportovním nebo jiném kolbišti. My všem Bartolomějům z Rádia 7 přejeme, aby v nich Bůh upevňoval ducha rozhodnosti, udatnosti a hlavně lásky. A posíláme jim písničku kapely Team 4D V srdci mám jenom tebe, po které nahlédneme společně do kalendária.

0: Kalendárium.
1: Pojďme se společně ponořit do řeky času a podívat se na události a osobnosti spojené s datem 24. srpna. V roce 1572 vypukla v Paříži takzvaná Bartolomějská noc, při které došlo k vraždění Huguenotů, francouzských protestantů. Ve druhé polovině 16. století měla za sebou země několik desítek let bojů v nejrůznějších náboženských válkách. Situaci měl uklidnit sňatek napříč náboženstvími. Manželství Huguenota Jindřicha Bourbonského se sestrou francouzského krále princeznou Markétou z Valois. Sňatek však nebyl dobrovolný a byl pouze zástěrkou pro akci proti nekatolíkům. Vraždění, které započalo v Paříži, se rozšířilo do dalších měst a na venkov a během dalších týdnů si vyžádalo tisíce obětí.

24. srpna roku 1527 se narodil český duchovní kněz jednoty bratrské Václav Solín. Patřil do okruhu vydavatelů Šamotulského a později Ivančického kancionálu. Do roku 1564 působil jako správce tiskárny v Ivančicích. Pak až do své smrti 5. června roku 1566 působil v bratrském sboru v Třebíči. Je autorem několika písní a spisu muzika.

Roku 1759 se narodil anglický poslanec, bojovník za zrušení otroctví, William Wilberforce. Na sklonku 18. století bylo z Afriky do Evropy a Severní Ameriky každý rok přepraveno více než 100 000 černých otroků. Boj za zrušení otroctví byl tedy v mnohém bojem s větrnými mlýny. Do čela této snahy se ve Velké Británii postavil poslanec William Wilberforce. S hluboce prožívanou vírou se potkal už v dětství, díky tetě, která patřila k ranému metodistickému hnutí. Poslancem se stává už ve svých 21 letech, tedy na anglické poměry velmi mladý. Po přečtení knihy Filipa Doddridge se rozhodl ke změně života, do té doby nepříliš uspořádaného, a vyznal osobní víru v Krista. Vysokou politiku chtěl opustit, ale na radu několika přátel se rozhodl své další působení v politice brát jako službu Bohu. Většinu své politické kariéry následně věnuje boji za zrušení otroctví a obchodu s lidmi. Návrh zákona na zrušení otroctví pak na půdě parlamentu předkládal rok co rok celých 18 let. Přijat byl nakonec v roce 1807. Až 3 dny před Wilberforceovou smrtí pak byl přijat zákon na osvobození otroků ve všech britských državách. Jeden z životopisců později o největším evropském bojovníkovi za zrušení otroctví

roce 1999 umírá český katolický duchovník, duchovní, básník, teolog, benediktínský mnich a opat Jan Anastás Opasek. Často se mu říkalo opat chuligán. Po druhé světové válce byl vyznamenán za zásluhy v boji proti nacismu. V roce 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném monster procesu odsouzen na doživotí. V roce 1960 byl amnestován. 8 let na to odchází do Rakouska a později do Spolkové republiky Německo. Zde pořádal pravidelně setkání umělců, kteří se hlásili či tíhli ke křesťanství. V roce 1991 mu byl udělen řád Tomáše Garrigua Masaryka. To je z kalendária s datem 24. srpna, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší vše. Na další se můžete těšit opět zítra. Před námi je písnička Kde jsou ty časy kapely Onmy a po ní už nás čeká pořad Život víry. Tak zůstaňte s námi.

Já jsem Tom Mikuš, narodil jsem se na Vsetíně, v srdci Valašska a chtěl bych se vám říct příběh o tom, jak jsem poznal Boha. Já jsem vyrůstal v rodině, která je nevěřící do dneška, jakoby ta moje rodina věří, že Bůh existuje, ale to je tak všecko, nemají s Panem Bohem prostě žádný vztah a ani tu svoji víru nějak nepraktikují. Takže jsme doma nikdy o Bohu nemluvili a maximálně tak babička prostě něco řekla, úplně něco hodně tradičního, ale nějak mě to k Bohu nepřibližovalo. A vyrůstal jsem v rodině a byl jsem spokojený a všechno šlo dobře. Takový první zvrat v mém životě začal, když mě umřel taťka. To bylo, když mi bylo 8 let a to jsem měl potom strach, co to v mém životě způsobí, protože jsem se s tím musel nějakým způsobem vyrovnat a když jsem potom dál dospíval, tak jsem prožíval strachy ze života, prostě jestli budu schopný vychovat prostě svoje děti, starat se o svou manželku a takovéhle běžné věci, protože jsem nikdy neviděl, jakoby jak to má ten manžel a ten otec dělat. Takže jsem nad tím pořád přemýšlel a cítil jsem v tom opravdu velkou nejistotu. A chodil jsem dál normálně do školy, ale prožíval jsem jakoby tady ty obavy, celkově bych to nazval obavy z budoucnosti prostě. V páté třídě mě můj soused pozval na církevní tábor do Rostoví. A tak jsem si říkal, že pojedu. I s mým bráchou, já mám bráchu dvojče, jsme oba dva jeli na tento tábor. A byl jsem zaražený z toho, jak se tam ti lidi k sobě chovali, protože oni se k sobě chovali moc hezky. Měli prostě ti vedoucí, měli zájem o ty děti, byli obětaví, přátelští. Já jsem pozoroval ten jejich život a říkal jsem si, já bych chtěl mít taky takový život. A tak jsem se s nima zpřátelil a měli jsme na tom táboře duchovní programy a říkal jsem si, přemýšlel jsem o tom celkově, a na ten tábor jsem jezdil rok co rok a pozvali mě i do dorostu, do církve. Tak jsem tam přišel a zpřátil jsem se tam prostě s těmi všemi lidmi a slyšel jsem evangelium, slyšel jsem o Ježíši, o tom, že mě má Bůh rád a přemýšlel jsem nad tím. Porovnával jsem to s tím, co mi říkají doma, s tím, co slyším od spolužáků a snažil jsem se udělat nějaký názor na život. A zásadní věc nastala, když ti moji vrstevníci začali chodit do takzvaného předkonfirmačního cvičení, což je příprava na konfirmaci v evangelické církvi, protože ta církev, do které jsem chodil, byla evangelická. A já jsem chtěl být s nima, ale neměl jsem ještě takový velký zájem o Boha. Ale to pro mě byla tak velká motivace, že jsem si říkal, budu tam chodit na to předkonfirmační cvičení, ale zároveň jsem byl i zvědavý, jakoby, co se tam bude probírat. Tak jsme tam s bráchou oba začali chodit a to změnilo můj život, protože my jsme v tom konfirmačním cvičení četli Bibli, mluvili jsme prostě o Bohu, o jeho vztahu člověku, o církvi, o pokání, o hříchu a já jsem si uvědomil prostě, že Bůh mě má rád a že dal za mě Ježíše, abych já mohl být s ním a nemusel jsem prostě mít v životě takové velké prostě nejistoty, problémy a že můžu žít život takový, aby jsem se mu líbil. A tak jsem tomu uvěřil. V průběhu toho roku byl to proces, nemůžu říct, že to bylo hned, ale na konci jakoby toho školního roku jsem určitě věřil, že Bůh existuje, že mě má rád a že za mě dal Ježíše. Že Ježíš za mě umřel. A za to jsem strašně moc vděčný, že mi to tam řekli. Musím jako říct, že to byla prostě nejzásadnější informace v mém životě. A potom nastaly v mém životě změny, ty, že jsem přestal mít strach z budoucnosti, z toho, jak to zvládnu, jak prostě svoji rodinu povedu a takové každodenní věci, protože jsem si uvědomil, že jestli je Pán Bůh se mnou, a jestli mě má rád, tak mi bude pomáhat a nemusím ovšem mít konkrétní představu a nemusím mít všechno naplánované a vědět, jak všechno udělám a takové věci. Protože jsem si říkal, jestli mě Bůh má rád, tak se za to budu modlit a
jakoby lepší průparová stejně pro život neexistuje, než že prostě vím, že jsem milovaný Boží syn. A tady to se stalo mojí identitou. A další takovou výraznou změnou bylo, že jsem se začal odlišovat od mých spolužáků, že jsem přestal prostě mluvit prostě a jakoby chovat se jinak. Protože jsem viděl, že to je na místě, že v tom není hodnota žádná chovat se jakoby tady tím způsobem, jak oni se chovali. A další zásadní změnou bylo to, že jsem přestal mít strach ze smrti. Já bych si to dneska ani jakoby neuměl představit, co to pro člověka znamená, kdyby jsem si to jako dítě neprožil. Pamatuju si docela zřetelně, že potom, co mi umřel ten taťka, tak večer, když jsem usínával, možná to bylo ještě předtím, než umřel, ale prostě v tom dětství, no, že když jsem večer usínával, tak jsem přemýšlel nad životem a říkal jsem si, jak je možné, že já teďka tady žiju život, mám nějaké tužby, mám nějaké představy, můžu se pro něco rozhodnout, něco mám rád a jednou nastane chvíle, kdy umřu a úplně přestanu existovat. A už nikdy nebudu moct něco chtít, něco mít rád, že moje bytost a vědomí se úplně ztratí. A já dneska se mi to ani téměř nedaří si vybavit ten pocit. Ale já jsem měl z toho hluboký pocit beznaděje a smutku, že něco takového se prostě vůbec může stát, že jako prostě to naše bytí je tak strašně dočasné, že já tady budu chvilku a pak to už navěky nebude mít vůbec žádný smysl. A mně jako dítěti to bylo tak líto, že já večer, kolikrát se to stalo, že jsem usínal v posteli a já jsem z toho plakal. A nedovedl jsem se s tím absolutně prostě vyrovnat. A bylo mi z toho prostě smutno. A měl jsem prostě strach ze smrti a z toho, jak je to prostě možné, něco takového. A dneska už se mi ten pocit ani nedaří si vybavit, protože vím, že to je nesmysl, že já budu mít život věčný, že budu s Bohem a že on mě má rád a že už nic lepšího si nemůžu ani představit. Takže tady v tomto nastala u mě velká změna a chtěl bych říct každému, že ten strach ze smrti je špatná věc, je to fakt strašné, ale není to pravda. Můžeme být s Bohem, můžeme s ním být na věky a mít se dobře. Stačí prostě akorát se prostě rozhodnout žít s ním a přijmout to, co udělal pro nás Ježíš. A udělat pokání ze svých hříchů. A to jsem udělal taky, když jsem Bohu předložil svoje představy o životě, to, jak jsem chtěl svůj život vést bez něho, jak mít naplánovanou svoji budoucnost. A s ním jsem nepočítal, protože jsem ho neznal. Tak tady to jsem Pánu Bohu vyznal a i všechny ostatní věci, které jsem dělal špatně. A jsem za to moc vděčný. A takový život, jaký žiju dneska, já ve svém dětství bych si ani nedovedl představit, že prostě člověk může být tak šťastný a žít takový, já bych řekl s nadsázkou, bezstarostný život. Jako bezstarostný není, jo? V tom správném slova smyslu. Ale s takovou nadsázkou, jo? Protože si s tím nemusím dělat starosti, že bych všechno musel řídit a mít pod kontrolou. A jsem za to moc vděčný.

0: toho, co vyprávíš, tak je jasné, že do tvého života vstoupila radost a štěstí a tak, že tvůj život je teď naplněný. A když člověk začne poznávat Boha, tak tam přijde ta radost a to štěstí. Ale život není vždycky snadný. Ty jsi ještě mladý člověk, ale přesto už jsi poznal i tu druhou stránku života, že jsou i těžkosti. A jak jsi to řešil?
1: No, řešil jsem to s modlitbou hlavně. Jako největší těžkost bylo, když mi umřel ten taťka, no.
0: A to jsi se ještě modlit neuměl?
1: Ano, to jsem se modlit neuměl. Snažil jsem se s tím vyrovnat, jak jsem uměl, ale nejvíc mi pomohlo to, když jsem si uvědomil, že já sice nemám pozemského otce, ale já mám nebeského otce. Já jsem Boží syn a já nejsem žádný sirotek. Ani napůl sirotek. Tady tato identita se stala jakoby v mém životě tak bytostnou, že mě ani nenapadlo, že nemám otce později. Mně to na mysl nepřišlo, protože já jsem cítil, že někomu na mě záleží, někdo můj život koriguje a dává mi cenné rady, které potřebuju. A tady to se prostě stalo pro mě strašným vysvobozením, že jsem si uvědomil, že mám prostě nebeského otce. Je to můj otec v nebi, prostě, který mě má tak rád, že mi nahradil toho pozemského otce.
0: Každý křesťan, když nastoupí na tu cestu za Bohem, tak musí dělat další kroky. Jaké byly ty další kroky v tom tvém životě, v tom duchovním životě?
1: Začal jsem číst Bibli, to byl hodně zásadní krok, protože Pán Bůh se člověku dává často poznat a základní věci člověk pochopí z písma. Takže jsem četl Bibli a nestačil jsem se divit, jaký má Kristus charakter, co učí. A hodně mě to zajímalo. Řekl bych, že jsem se do toho ponořil a ty slova Nového zákona jsem hodně hltal. Ale do jisté míry to moje obrácení bylo intelektuální. Ne tak úplně, protože jsem vnímal tu duchovní realitu jako církve a to, co Bůh ke mně cítí. A i jakoby to obrácení a pokání není nikdy úplně intelektuální věc. Ale do jisté míry byla. A pochopil jsem z toho, jak jsem četl Nový zákon a příběhy různých lidí, že nemám plnost Ducha Svatého v mém životě. A moc jsem potom začal toužit. Když jsem četl příběhy různých lidí, jaký zvrat v jejich životě způsobilo to, když Duch Svatý naplnil úplně celé jejich bytí. Jo, literatura a některé církve to nazývají křes Duchem Svatým. A když jsem četl v Novém zákoně, jaký to mělo zásadní vliv na učedníky. A Pavel, když potkal těch 12, kterým říkal Duchu Svatém, oni říkali, my jsme ani neslyšeli, že byl Duch seslán, tak jsem si říkal, no to je téměř můj případ, jako. Já jsem věděl, že Duch Svatý je se mnou, ale ta plnost toho, aby naplnil moje bytí, tak to jsem neměl. A začal jsem potom moc toužit. A toto je poměrně dlouhý příběh. Modlil jsem se za naplnění Duchem Svatým 4 roky. Neměl jsem nikoho moc, kdo by mi s tím dokázal pomoct a poradit, a kdo by to prožil nějak podobně. Ale Pán Bůh mě vyslyšel. A i když já jsem měl pocit, že nemám vůbec žádné předpoklady k tomu, abych žil život, který nese takové ovoce, jaké čtu v Biblii, nebo jaké jsem četl v knihách, které byly z jiných kontinentů, tak se to začalo přesto dít. Protože z té Boží vůle není nikdo vyňatý. A po tady té zkušenosti já jsem si říkal, jestli i mně Bůh dal svého ducha, tak to je opravdu pro každého. Opravdu pro každého. A moc mě pozbuzovaly ty slova Pána Ježíše, kdy on nás učí, že když se modlíme, tak to máme dělat, jako když ta vdova chodila za tím soudcem. Pořád. A tam je napsané, že ten soudce jí to dá pro její neodbytnost. A já jsem si říkal, jestli Kristus takto vyučuje o modlitbě, tak já to musím takhle dělat. On nám říká, že to máme takhle dělat. Takže jsem si říkal, já budu na tom lpět. úplně na tom budu lpět. A byly pro mě v podstatě přípustné jenom dvě boží odpovědi. První bylo to, že mi Bůh řekne, dívej se Tome, já vidím, že se modlíš za Ducha Svatého, ale já tě nevyslyším z tady toho a toho důvodu. Že mi Pán Bůh odpoví na moje modlitby a tak, že to pochopím. Ale to se nikdy nestalo. A druhá možnost byla ta, že mi Pán Bůh Ducha Svatého dá a že to bude mít viditelné vnitřní změny v mém životě. Ovoce Ducha Svatého hlavně. Ale ani jedna z tady těch dvou věcí se nedělá. A třetí cestu jsem si neuměl představit. Tak jsem si říkal, je potřeba být vytrvalý. Tak jsem se za to modlil 4 roky. Různé lidi jsem žádal o modlitbu, starší církve. A na Campfestu se za mě pomodlila jedna malá holka, modlitebnice, a tam jsem si uvědomil hodně bytostně svoje hříchy a to, jaký jsem člověk. Protože to byl bod, kdybych řekl, že mě naplnil Duch Svatý, protože jsem cítil takovou radost a pokoj, ale zároveň jsem vnímal to, jaký jsem člověk. Že moje motivy, to, co dělám, nejsou prostě vůbec dobré. Že často myslím jenom na sebe a Bohu slibuju prostě, jak ho budu mít rád a takové ty prostě naše lidské řeči, ale přitom to nezvládnu. Vůbec. Nikdo z nás to prostě nezvládne, že jo, když Pánu Bohu bude slibovat, já už nikdy neudělám tohle a takové. A říkal jsem si, ale i přesto prostě, Bůh mě má tak rád. Tak moc rád. A viděl jsem, že on je v té lásce úplně radikální. Že on ne, že mě má jenom rád, ale on chce být se mnou a on chce přebývat ve mně. A viděl jsem to tak bytostně v tu chvíli, a že mě prostě z toho bylo do pláče, jak se ta holka za mě modlila. Já jsem začal plakat. Já jsem plakal a plakal a plakal. A někdo tam hrál chvály. A já jsem tam plakal dobrou půl hodinu. A já jsem plakal tak moc, že já jsem měl jakoby ve tváři úplně křeče z toho, že prostě mě úplně už ta tvář celá bolela. A já jsem si tak uvědomoval Boží dobrotu a jeho lásku ke mně, že to nešlo jinak. To prostě v tu chvíli to nešlo zastavit. Já jsem si uvědomoval svůj hřích a to, jak on za mě dal svého syna, že jsem z toho byl úplně mě to dostalo. Ale já jsem si neuvědomil, že Duch Svatý se mnou v tu chvíli tak jedná a že to je to, co bych mohl nazvat křtem Duchem Svatým. A já jsem se potom dál za to modlil a to trvalo dalšího déle než půl roku. Až potom jsem si uvědomil, no jo, ale to, co já prosím, tak to Pán Bůh už mě dal. A protože jsem měl představu, že v tu chvíli, kdy mě naplní Duch Svatý, tak se musím začít modlit v jazycích. Ale v tu chvíli se to nestalo. To se stalo krátce potom, když jsem si tady tohle uvědomil. Tak jsem se začal modlit v jazycích. Ale to bylo déle než půl roku po tady té zkušenosti, kterou jsem měl s tím, že mi Bůh dal uvědomění mého hříchu, jeho lásky, a zažil jsem to, jak Duch Svatý mě prostě úplně obejmul a tady to mi všechno ukázal. Takže já jsem to neměl ve stejný okamžik, ale měl jsem tu představu, že to tak bude, což byl pro mě trochu problém. Ta touha, kterou jsem měl po mém obrácení po Duchu Svatém, tak tu Pán Bůh bez zbytku naplnil a jsem rád, že můžu cítit, že se mnou každý den, v každém okamžiku. A do dneška mě nepřestává udivovat, když vidím, co Pán Bůh v mém životě dělá. Protože když se to vezme z toho lidského pohledu, tak já nejsem absolutně nějaký výjimečný člověk. Já jsem úplně obyčejný kluk, prostě z nějakých valašských pasek, jak my tam říkáme, a k tomu mi umřela taťka, což mě jakoby v začátku handicapovalo v podstatě do toho života. Ale Pán Bůh v mém životě vidím, že dělá prostě věci, které nejsou obyčejné. Kdy já jsem vždycky toužil potom, aby v mém životě byly stejné věci, které čtu v Novém zákoně. Aby jsem někomu řekl o Bohu a ten člověk uvěřil. Nebo se za někoho modlil a ten člověk byl uzdraven. Ale říkal jsem si, to je pro ty supermany a ty lidi, co nežijou úplně normální život, ale buď se pořád jenom modlí, nebo jsou někde na misi, nebo jsou někde v Africe, nebo v Jižní Americe. A nebo ještě v Číně, že jo, to je taky taková možnost. Ale jsem rád, že můžu vidět, že to je pro každého člověka. Pro každého úplně obyčejného člověka. protože to je ten samý Duch Svatý, kterého má, já nevím, David Hogan, který je v Jižní Americe a káže tam Indiánům, jako já. A opravdu vidím, že když někomu říkám evangelium a ten člověk mi řekne, víš co, já tomu nevěřím. A já mu řeknu, dobře, ale Ježíš není ten, kdo jenom mluví, ale on v Novém zákoně uzdravoval nemocné a stejně tak to dělá i dnes. A já jsem viděl, že tebe bolí noha, co kdyby jsem se za tebe pomodlil. A ten člověk, to se stalo přednedávnem, mi řekl, tak jo? Tak já jsem mu říkal, to je fajn, že se nebojíš, pomodlíme se. Pomodlili jsme se a natažené vazy v jeho koleně byly na místě uzdravené. A já jsem mu totiž řekl, víš co, řekni jenom, Pane Bože, jestli je pravda, co říká tento kluk o Ježíši, tak mi prosím tě uzdrav koleno. On to řekl a to, co jsem říkal o Ježíši, to byla pravda. A Pán Bůh mu uzdravil koleno. A pro něho, to věřím, bylo velkým svědectvím. My jsme už potom tolik v kontaktu spolu nebyli. Ale Pán Bůh svoje slovo dosvědčuje mocnými skutky, stejně tak jako dřív. Je to jenom o tom, jako jestli potom toužíme. Jestli chceme, aby ti lidi opravdu viděli, že Bůh je dobrý a že to evangelium je pravda. A potom to jsem vždycky moc toužil, aby jsem viděl takové to boží jednání i v mém životě. A vidím ho, ale vím, že bez Ducha Svatého to absolutně není možné. Z našich sil to nebude nikdy možné.

Svědectví Tomáše Mikuše natočila pro Rádio 7 Lenka Malinová. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. V dalším vydání Života víry, které premiérově naladíte v pátek od 11.15, zazní příběh Karly Daňové. Další svědectví o životě s Bohem nabízí relace Stopy, kterou naladíte zítra v 19.45, kdy bude hovořit Helena Jetmarová. Blížíme se k 19. hodině, ke které nás doprovodí svými skladbami Michaela Kadlecová a skupina Nad čarou.

Na Rádiu 7 jsme se přehoupli přes 19. hodinu pondělí s datem 24. srpna 2026. Večerním vysíláním vás provází Milan Remeš, který vám v následující 60 minutovce nabídne uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem. Ty dostanou prostor ve 19:45 a už za čtvrt hodinky pozvu k přijímačům děti všeho věku, aby si v kanafásku poslechli další příběh z knihy Paula Whitea Po stopách lva. Teď už skupina Mlask s písní Nezastavitelný a Kirsten se skladbou Půjdu dál.

Před námi je Jesus Cabello a jeho písnička Sin tu amor, bez tvé lásky, ve které zpívá: bez tvé lásky jsem jak řeka bez moře, válka bez míru, slepá vášeň, raněný sirotek. Bez tvé lásky necítím, nenacházím své srdce, bez tvé lásky se ztrácím ve své bolesti. Jak je dobře, že Bůh nás svou láskou zahrnuje, že je nám k dispozici, když k němu přicházíme, když k němu voláme. Bez něj a jeho lásky jsme opravdu ztracení. A je to opravdu úžasný dar, že Bůh tady je a ve svém synu Ježíši Kristu nás zve do své náruče. Po písničce Už na vás děti čeká Kanafásek.

Ahoj děti. V Kanafásku už po 9. otevřeme knihu Paula Whitea Po stopách lva. Potkáme lékaře Daudyho i statečného Simbu.

0: Měsíc svítil neobyčejně jasně. Stál jsem v nemocničním pokoji a díval jsem se oknem zajištěným drátěnou moskytovou sítí ven do širé roviny. Měsíční světlo, které procházelo jemnými drátěnými oky, tvořilo kříž ze světelných paprsků. Moje oči bloudily přes blízký baobab dál na pokraj houštiny, kde začínal prales. Na druhé straně jsem slyšel z dálky divoké víření bubnů a vysoké, pronikavé hlasy zpívajících černochů. Zdálo se mi, že v té noci je cosi horečného. Bylo krátce před druhou hodinou.
1: Buana,
0: ozval se za mnou v pološeru chraptivý hlas.
1: Kdy mi dáš lék?
0: Brzo, Simbo. Přece víš, že Daudy prohlíží tvou krev mikroskopem, abychom věděli, který lék potřebuješ. A zase bylo ticho. Ve stínu domu se plížil stín zvířete, které se poněkud podobalo ovčáckému psu. V témže okamžiku jsem zaslechl vedle sebe hlas. A když jsem se otočil, viděl jsem Simbu, který se mi díval přes rameno, zabalený do přikrývek.
1: Mbisi, hyena, buana, kéž bych zde měl svůj oštěp.
0: Zvíře zmizelo v houštině. Simba se dotkl mé paže.
1: Poslouchej, bubny. Buana, slyšíš je?
0: Přikývl jsem. Jejich zvuk se mi dnes vůbec nelíbí. Co znamená to bubnování, Simbo?
1: To jsou zásnubní bubny. Přicházejí ze strany, kam odešel včera Mafuta. Možná, že krávy jsou předány a Perisi už není volná.
0: Zatřásl se.
1: Kumbe, Simbo, ty jsi byl nemocný a patříš do postele. Není to dobré pro tebe vstávat v tento noční čas a myslet na takové věci.
0: Ha, řekl, jak mohu spát, když mi ty bubny bubnují do srdce a když vím, že tam dole... A ukázal bradou směrem ke škole.
1: Má Perisi ty též myšlenky.
0: Kumbe, buana, nech mne, ať tu věc vezmu sám do ruky. Chci o ní bojovat. Ne, řekl jsem. Vím, co bys dělal. Podívej se přece na muže tam v třetí posteli vzadu. Nechtěl udělat to též a neodnesl si škaredé bodnutí nožem? A nezapomeň, že tu mám víc takových, kteří byli bodnuti oštěpem. A také víš, že budou muset trávit nějaký čas v Sindindilo, kde jsou dveře pod závorou a kde nosí na šatech značku šípu. Je to způsob, jakým chceš Perisi dokázat, že ses odvrátil od cesty pohanů a chceš chodit po cestách božích, he?
1: Och, nevím si rady, ale musím přece něco podniknout.
0: Hongo, Simbo, tak mluví lidé, kteří nosí amulety na krku a kteří se nechají natírat lvým sádlem. Mají radost, že se jim leskne kůže, ale bolesti trvají dál. Takoví lidé poslouchají rádi, jak kouzelník mumlá zaklínací formuly, dívají se rádi, když hází střevícem, aby se dověděli, proč duchové přepadli člověka.
1: Simba pomalu přikývl.
0: Ano, dívat se na všechny ty nesmysly je pro tvé soukmenovce mnohem zajímavější, než když my vezmeme kapku krve z prstu pacienta, prohlížíme ji pod mikroskopem, abychom poznali nemoc a potom pomocí injekční stříkačky použili správný lék. Ale Hongo, naše ošetření má výsledek.
1: Ano, já,
0: smál se Simba a hladil si láskyplně svá stehna.
1: Opravdu, buana, a já to také cítím.
0: Vysánu, řekl jsem. Tak dobrá, půjdeme tedy boží cestou, i ve tvé obtížné situaci. Jsme-li dítkami božími, on vyslyší také naši modlitbu. Což jsem ti to už neříkal dost často. To nestačí volat k Bohu, jen jsme-li nemocní, nebo máme-li těžkosti. Bůh není jako mocný pohlavár, před kterého předstupujeme jen tehdy jsme-li v nebezpečí. On je jako otec, ke kterému jeho děti mohou přiběhnout s malými i velkými žádostmi. Zajisté nás může Bůh zachovat před nebezpečím a nemocí, ale on vlastně dělá mnohem víc, vždyť bdí nad každým krokem v našem životě. Odpovídá také na naši modlitbu.
1: Jenom tehdy, není-li něco v pořádku v našem životě, nebo máme-li v srdci zlé myšlenky, pak nás Bůh neslyší.
0: Ká, Buana, ale já nemám zlé myšlenky ve svém srdci. Vždyť jsem si přece vzal, že budu pro Boha pracovat.
1: Je-li tomu tak, Simbo, pak platí i pro tebe Boží slovo. Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději. On zajisté všecko spraví.
0: Ano, to by bylo krásné, zamyslel se Simba.
1: Tak pojď, pomodlíme se a poručíme Bohu tvé cesty.
0: A Simba se modlil.

Zakrátko jsem slyšel klapnout dveře laboratoře a Daudy se vracel. Buana, řekl, lovec je teď sám honěn. Podívej se, v každé jeho krevní kapce nacházím ony zlé dudu musugumi, moskitů. Ká má silnou malárii. Simba kývl hlavou. Simba dostal tedy svou chininovou injekci, pak jsem postál ještě chvíli u okna a díval se do noci. Ach, vzdychl Simba a přetáhl si pokrývku přes ramena. Kdybych jen věděl, Buana, jak Bůh tuto zamotanou historii rozmotá. Mně se to zdá být nemožné. Potřásl hlavou. A pak najednou zahlédl ze své postele onu zvláštní zář ve tvaru kříže, kterou měsíční světlo vrhalo moskytovou sítí. Ká, Buana, zvolal. Víš, tam právě nad vesnicí, kde se to všechno děje, nevypadá to, jako by tam stálo znamení kříže? Simbo, řekl jsem, to je jen měsíční světlo v síti. Ale věř mi, Bůh je právě tak tam, jako zde. Vidíš, Bůh se dá do díla, jakmile se modlíme. Dá-li se Bůh do díla, je to dobré, Buana. Teď se pokusím usnout. Měl jsem tentýž pocit, když jsem šel nocí ke svému domovu. Příští ráno jsme se dověděli nejnovější zprávu od malého chlapce, který tluče na buben. Ká, Buana, vyprávěl. Ve vesnici za Houštinou měli včera v noci sikuku. Hoj, Buana, mnoho piva, mnoho tance a dnes ráno mnoho lidí s bolením hlavy. A také jsem slyšel, že pohlavár Makaranga předal zásnubní dary za novou ženu. Mafutovi daroval dokonce prsten ze samého zlata. Zdálo se, že se novinky dostaly až do nemocnice. Daudy, zeptal jsem se, co znamená ten prsten? Patří to k obyčejům při zásnubách? Ne, to je pro mne také nové, Buana. Tak, zlatý prsten. Nože z toho mohou vzejít pořádné těžkosti, ale netušil jsem, jaké. Simba ležel v posteli a měl třesavku. Stále měl ještě horečku. Blížil jsem se k němu se svou stříkačkou. Tak pojď, starý lovče, otoč se. Vidíš, dnes jsem já lovcem a tebe ulovím. Jo, Buana, vzdychl a otočil se. To dokáže každý zapíchnout kopím polomrtvé zvíře. Otřel jsem místo v pichu lihem a vpíchl jsem jehlu. Jej, Simba lapal po vzduchu. Ká, Buana, dnes ráno se necítím vůbec dobře. Tak, řekl jsem, nemáš dokonce hlad? Tu mu po obličeji přeběhl slabý úsměv. Trošku, Buana. Daudy se široce usmíval. To je dobře, Buana, neboť právě přišlo několik Wagogo Waskuli, malých školaček, a nám přinesl hrnec vugali, ovesné kaše pro Simbu. Peri si sama ji uvařila pro něho. Simba se posadil v posteli. Já, Buana, já mám radost. O, mně se zdá, že je mi už lépe. Už jen pomyšlení na jídlo ti udělalo dobře, co? Ach, Buana, budeš se mi smát, ale moje myšlenky leží trochu výše než můj žaludek. Jsou v mém srdci. Podívej se, nemyslí Peri si na mne v mé nemoci? A není to obratná žena? Vyšel jsem ven. Předmět našeho hovoru nebyl daleko. Buana, začne už brzo moje práce v nemocnici? Vždyť si už začala. Vždyť si dnes ráno jednomu z mých pacientů prokázala mnoho dobrého. Mladá Afričanka se usmála, ale potom velmi zvážnila. Buana, dnes v noci jsem nemohla spát. Slyšela jsem bubny. Také jsme je slyšeli zde nahoře. Prosili jsme Boha, aby celou záležitost vzal sám do svých rukou. Buana, i já jsem se tak modlila, ale přece si neumím představit, jak se to může ještě v dobré

Buku a děti. Loučí se s vámi Kanafásek s příběhem Paula Whitea Po stopách lva, který načetl Pavel Hromádka. Vydalo nakladatelství A. Aleph v roce 1994.

Kanafásik k vám děti zamíří zase zítra o 7:45 večer, kdy zazní 10. příběh z knihy Paula Whitea Po stopách lva. Tento bude mít název Zásnubní dar a co z toho vzešlo. Teď vám ještě na dobrou noc posílám písničku kapely Brouci Andělé.

Bohem se nemusíme bát, co přinese budoucnost, protože se o nás dobře stará. O tom byla písnička Coryho Ashberryho Sparrows, Vrabci. Před námi jsou ještě skladby Immanuel Adama Bubika a The Best, ten nejlepší skupiny Solu Izrael, kde zní slova o tom, že Bohu se nikdo nemůže rovnat. Je zdrojem života, naděje i lásky, je tím nejlepším, koho člověk může potkat. A toto poselství zní i dnešním večerem pro každého z nás. Po těchto písních už vás zveme na setkání s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem v dalším vydání relace Uši k duši s tématem Nechej se vést. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Emocím se v současné době věnujeme v pořadu Uši k duši. Pořadu, který pravidelně hostí psychologa Marka Macáka. Vaší průvodkyní v něm je Lucie Endlicherová. Vítejte, vítej i ty, Marku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se dnes scházíme po třetí u tématu emoce a to dnešní setkání by mohlo mít titulek Emoce v životě, možná Emoce v životě víry. Tak nejprve emoce v životě. My už jsme hodně mluvili o tom, že bez emocí to prostě nejde, že je spíš naším úkolem naučit se ty emoce číst, naučit se jim rozumět a naučit se s nimi jistým způsobem nakládat. A stejně se chci zeptat, opravdu to bez emocí v životě nejde? Není jednodušší život, když je prostě racionální, neemotivní?
1: Tak, v jistém smyslu asi jednodušší je, ale jak jsem říkal kdysi na začátku této série, oni tam vždy nějak jsou v celku naší bytosti, nějak jsou i u těch lidí, kteří opravdu jakoby jsou pouze racionální pro sebe a pro druhé navenek. Tak prostě jejich tělo něco prožívá, akorát může být člověk od toho odpojen a ona je to škoda. Oni ty dvě stránky se doplňují, navzájem potřebují, navzájem se o sebe opírají. Velká část emocí dává zprávu o tom, že něco je rozumné nebo nerozumné udělat teďko. Oni jsou taky součástí motivačních nějakých jako struktur v naší duši a v tom smyslu mají svoji racionalitu vlastní. Souvisí taky s nějakou tou moudrostí těla, které nám nabízí reakce, podněty, pocity, které dávají zprávu o tom, jak něco je, často pravdivou, když nevždy. A zase racionalita, abstraktní, taková ta logika, tak je naprosto podstatné součástí našeho lidství, ale jak jsme zmiňovali, opírá se o emoce. A vlastně, když máme opakovaně zkušenost nějakých situací, tak ona se usadí v pocitech a můžeme si vybavit, co se nám stalo, ale daleko rychleji, že nám to dostupný v pocitu z toho třeba okruhu situací. Třeba, že s takovýmhle psem se nejedná. A nemusím potom vymýšlet, když takového psa uvidím, kolik jsem jich viděl a spočítat si ho, jak je to statisticky pravděpodobný, že zrovna tenhle bude taky nebezpečný. Ty emoce mi sdělí, že mám utíkat. A pak to třeba domyslím, jo, ale pokud dobře fungujou a dobře odráží realitu, což není vždy, tak ty funkční emoce vlastně hodně urychlí racionální jednání v řadě situací v životě. A my se o to opíráme, aniž bychom to věděli.
0: Dobře, tak v životě jsou emoce v pořádku a přijde mi, že ještě ten čílet je emoce v životě víry, protože tohle už je něco, co je úplně těžko popsatelné, těžko uchopitelné a stejně bych byla ráda, kdybychom o tom mluvili. Možná to vezměme z té nejjednodušší stránky. Jak se o emocích píše v Bibli?
1: Různorodě, protože třeba ve staré smlouvě tak máme emoce popsané častokrát, takže bychom to skoro nepoznali, že jsou to emoce pro dnešního člověka takovým divným způsobem. Já jsem kdysi napsal článek, který se jmenoval Hebrejská psychosomatika a bylo to přesně o tom, jak v žalmech třeba, ale nejenom taky u proroků, tak velmi často místo toho, aby prorok řekl, že se někdo bude bát, tak řekne, že se mu roztečou kolena. A někdy to máme už v té češtině i převedený do toho emotivního, emočního jazyka naší kultury, ale zatím jsou velmi, velmi často tělesné popisy, což je vlastně překvapivě aktuální v tom, jak dneska, když se bavím o psychosomatice a psychologové vůbec, když se zabývají emocema, tak ta tělesná stránka je velice důležitá. Takže tam v tom biblickém starozákonním jazyce máme jakoby skondenzovaný to, že se mluví o emočním prožitku, zároveň se mluví o fyzickém nějakém aspektu a zároveň se mluví o postoji. Jo, když se mi roztečou před někým kolena, anebo moje oko je vysoké před někým, nebo nad někým, anebo moje nozdry se rozšiřují. Tak to jsou jako velmi zajímavé věci pro současného čtenáře, které ukazují na to psychosomatické nějaké jakoby jednotu u člověka. A v Novém zákoně tak potom jsou ty emoce už popsané víc tím jazykem, který je nám bližší, když se mluví o ovoci ducha, láska, radost, pokoj a podobně, tak to už je nám srozumitelnější, to už je více naše, to už je více ovlivněno řeckým způsobem přemýšlení, který byl apoštolu Pavlovi třeba hodně blízký, ale pořád to nese spoustu jiných věcí v sobě. Třeba to ovoce ducha, to nejsou jen emoce. My to dneska zpětně tak chápeme, že láska, když o ní mluví Pavel, tak je pocit. Ale když se díváme na to, jak ta láska vypadá v jeho popisu, tak vidíme, že to je jednání. že je to ta stránka nejenom pocitová, ta je tam dokonce možná jedna z těch méně významných. Láska je to, jak se stavím prakticky, to je zrealizovaný postoj. A ten už zahrnuje taky, jak se dívám na svět, co si myslím o sobě, o druhých, to je způsob myšlení, to, co mám v srdci, zase biblicky řečeno, a zatím někde ještě hlouběji, jak vnímám Boha, jak vnímám sebe. Takže myslím, že když se zabýváme emocema v písmu, tak se zabýváme celým člověkem v jeho vztahu ke světu, k Bohu, k sobě, akorát jenom je to z jedné stránky, zrovna z té stránky emočně hodnotící, postojové, ale vlastně je to pořád tak trochu vo všem najednou.
0: Není trošku matoucí to, když třeba apoštol Jakub píše, mějte z toho jenom radost, bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vlastně najednou emoci, kterou my vnímáme jako velmi kladnou, dává úplně jiný náboj a úplně jinou náplň. Není i tohleto to, co vlastně mate náš náhled na emoce?
1: Mějte radost, když vás něco drtí. Taková bohužel asi častá reakce, kterou si právě moc nezreflektujeme, taková lidová, běžná, tak bývá ta, že vezmeme takovéhle věci jako zbožnou metaforu a chápeme to tak jako nadneseně. My jsme zvyklí, třeba když jdeme do kostela někdy a je to takový zrovna hodně zdobený kostel, tak je to takový jako majestátně, tam spousta úžasných věcí a když to vidíte často, tak váš zážitek je, že jdu do budovy, která se jmenuje kostel, to je celý. Ale už si nevšimnete, co tam je na těch zdích třeba, nebo dneska, já nevím, když byly poprvé filmy, takové ty jako fantazie a podobně, tak to bylo strašně majestátní pro nás, fascinující a tak. A teď je toho tolik, že už člověk jako si hodně rozmýšlí, zda půjde zase do kina na něco, kde budou všechny ty efekty a všechny ty věci a už to nebereme moc vážně. A my si zvykneme někdy takhle zacházet s tím biblickým jazykem, že když je tam něco, co z běžného hlediska, takovým běžným okem vlastně je trochu jako moc nadnesený, nebo trochu moc jako duchovní, nebo trochu moc jako nějak jako moc vážný, kdybychom to domysleli do důsledku a trochu nám to nesedí tím lidským naším přemýšlením, tak to přehlídneme jako, že to je bibličtina. Mějte radost, když vás něco drtí, když přicházejí na vás rozličné zkoušky. A já si myslím, že je třeba zvlášť věnovat pozornost tady těm textům, protože za nima většinou se skrývá způsob přemýšlení a způsob vnímání vztahu a reality, který je nám cizí, ale do kterého nás Pán Bůh volá. Když to vezmeme na té rovině, že se na to díváme tak jako zase běžným okem, tak můžeme skončit u toho, že buď si budeme vyčítat, že nemám radost, když se mi děje něco hrozného, anebo že budu někomu, komu se děje něco těžkého, říkat, že se má radovat a držet hubu a krok po křesťansku a začneme dělat násilí. Ale když budeme pořádně číst ten text, tak celá ta kapitola Jakuba, ta první, tak nás uvádí a zve do nového způsobu přemýšlení, který umožňuje, že člověk bude mít radost v situaci zkoušky. Ale tak je to jiná radost, než ta běžná, kterou si představíme. Jo? Je to radost, která je hlubší, která je barvitější, která je komplexnější. Většinou, když se mluví o duchovních emocích, tak vycházejí z těch, které známe, ale ty, které známe, jsou takový semínko, které musí umřít, aby mohla vyrůst ta duchovní emoce, láska, radost, pokoj a ty další, o kterých jsme mluvili předtím. Takže třeba u toho Jakuba, tak se potom dál mluví o tom, že v těch zkouškách, tak když zažíváme, že nerozumíme, proč se něco děje, tak že máme prosit o moudrost, což předpokládá, že ji nemáme. On nám řekne, mějte radost, a potom nám řekne, kudy tam. A vlastně nám řekne, proste o moudrost. V tom je předpoklad, že nám může chybět, že je to v pořádku. A potom říká, no, lidé v takovéhle situaci, to je parafráze, tak můžou mít dojem, že Bůh je proti něm, že Bůh je zlý, že je v něm nějaké zatmění, tak vězte, že v něm žádný zatmění není, i teďko v situaci zkoušky, že Bůh se chce oslavit, že Bůh ví, co dělá. A teprve v takovéhle situaci se můžete o to zkusit učit, opřít. A vlastně vám ukazuje jednotlivý kroky směrem k té radosti, o které se tam mluví, která vychází z opření se o Hospodina v situaci, kdy jsem utiskován něčím, kdy přichází rozličné zkoušky. Takže on mluví sice jen o té emoci, a když to vytrhneme z kontextu a neřekneme ten zbytek, tak to vypadá, že nám říká něco nesmyslného, ale když to vezmeme ze široka, tak vidíme, že nás zve pozvednout zrak a jít do perspektivy, která umožní, aby jsme něco takového to prožívali. A tam vidíme i to propojení těch emocí v biblickém jazyku s určitým porozuměním, s určitou racionalitou, která ale počítá s realitou duchovního života, s realitou Boha, který nad tím bdí, s realitou věčného života a tak dále. Vlastně je to takový přechod od těch přirozených emocí, které na sobě pak někdy vynucujeme v duchovním životě, k těm emocím skutečně duchovním, které je nepopírají ty přirozené, ale dávají jim ještě daleko větší hloubku a rozšiřují jejich kontext.
0: Takže nás Bůh může skrze emoce vést nebo dokonce i vychovávat?
1: Myslím, že skrze emoce nás vychovává často a vede, a jednak nás vede a vychovává k novým, hlubším a lépe zakontextualizovaným emocím. Oni jsou tam prostě nějak od začátku přítomny, ale právě tak, jak o tom říkám, ne jako hlavní vodítko, ani ne jako poslední vodítko, ale jako jeden ze všude přítomných aspektů. Křesťané si často pletou emoci s Duchem Svatým. Duch Svatý je osoba. Já jsem taky osoba, nebyl bych rád, aby se někdo pletl se svou emocí. A přitom vím, že vyvolávám v lidech emoce. Myslím, že takhle potřebujeme brát Hospodina taky komplexně, když mu nasloucháme, když hledáme, co chce, kam mě vede, co mi chce sdělit, tak víc si vědom ty emoční stránky a toho, že někdy mám něčeho pocit, že tohle je dobře. A potom můžu k tomu hledat to myšlení. Jo. A nebo někdy člověk už ví, že o některé pocity se může opírat víc. A nebo někdy vnímáte na takové té nějaký hlubší duchovní rovině, že tenhle prožitek, že se třeba bojím a někam nemá mít, takže je nějak speciální. Ale udělat si z toho pravidlo, že když něco prožívám, tak je to boží. A nebo když něco neprožívám, tak není. To je na druhou stranu taková specialita řady křesťanů, že když mám pocit prázdnoty, nebo když mám pocit, že neprožívám takové to nadšení, takže Bůh je daleko, a nebo že je něco špatně. C.S. Lewis to komentuje tím, že tímhle způsobem si velmi snadno spleteme špatnou večeři z nepřítomnosti Hospodina. Prostě, že to není jednak jedný. To, že Bůh je a jak se k nám staví, je otázka objektivní reality, ze kterou my nic moc neuděláme. My tu realitu buď přijmeme, anebo ne. A naše emoce to nějak reflektují, anebo ne, v danou chvíli z různých důvodů. Ještě je to hodně vidět v těch společenstvích, kde se hodně klade důraz na čtení písma, což je výborná věc, tak se někdy třeba říká o tom, že písmo někoho oslovilo, nebo neoslovilo. A sdílej potom lidi, co je kdy oslovilo. A vlastně někdy je to o tom, že lidi si říkají, u kterých textů prožili něco emočního. Většinou pozitivního, někdy třeba i negativního a tak. A začne se měřit, zda Bůh mluví, když čtu Bibli, tím, zda jsem u toho něco prožil. A upadneme do představy, že když u toho něco neprožiju, tak se nic nestalo. Respektive tak to bylo zbytečné, nebo Bůh nemluvil, nebo to nebylo to čtení písma takové to, jak má být. Od té doby, co jsem si prošel malým peklem, kde jsem si tohle sám působil, tak lidem říkám, nečtěte písmo proto, aby vás oslovilo, čtěte ho proto, že je to pravda. Užitečnost čtení písma nevychází z těchto pocitů ani z těch zvláštních situací, kdy najednou to zapadne. Ono je to pravdivý bez ohledu na to, v jakém stavu od toho odcházíme nebo co toho prožíváme. To, jak věci prožíváme, hodně souvisí ještě s mnoha jinými aspekty, které jsou na naší straně, než s nějakou objektivní, materiální anebo duchovní realitou.
0: Děkuji, Marku, za praktickou radu na závěr. Těším se na příští setkání, kdy budeme znovu mluvit o emocích. Pro dnešek se uzavírá pořad Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.

S pořadem Uši k duši jsme se přehoupli přes 20. hodinu srpnového pondělního večera s datem 24.8.2026. Další vydání Uši k duši, které přinese závěr série věnované emocím a nese název Dotkni se, naladíte v pátek ráno od 8 hodin a 30 minut. Vysíláním Rádia 7 vás provází moderátor Milan Remeš, který vás již za 15 minut pozve k dalšímu nahlédnutí do biblického světa, kde nám tentokrát bude průvodcem teolog John Vernon McGee, se kterým v těchto dnech procházíme poslední knihu Nového zákona Zjevení Janovo. Dnes se zahloubáme do prvních veršů její 15. kapitoly. Další chvíle nám zpříjemní i písničky kapela Not an Idol a KSP Music, tak doufám, že s námi zůstanete i nadále. Ale

skláním se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláním se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: pořadu Světem Bible otevřeme 15. kapitolu Zjevení Janova, která slouží jako předehra k závěrečné fázi Božího zúčtování se světem. Hlavním smyslem prorockého varování před nadcházejícími soudy však není vyvolat strach, ale probudit věřící k činorodosti a misijní práci, dokud trvá čas nabízené milosti. Znalost budoucích událostí má křesťany motivovat k aktivnímu sdílení naděje a záchraně druhých, nikoli k nečinnému přihlížení. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho uslyšíte v přednesu Pavla Vopaleckého.
1: Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, nebo pokud jste nás poslouchali aspoň v našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible, tak víte, že jsme dokončili spolu 14. kapitolu knihy Zjevení. Téma další, v pořadí už 15. kapitoly knihy Zjevení, náš věrný průvodce v těchto pořadech, doktor teologie John Vernon McGee, zhrnuje těmito slovy. Příprava na závěrečný soud velkého soužení. Přitom upozorňuje, že kapitoly 15. a 16. patří k sobě. Pojednává se v nich o vylití obsahu ze 7 připravených nádob hněvu. Posledně jste si možná už trochu vydechli, že to nejhorší pominulo, ale není tomu tak. To nejhorší má v době soužení, na kterou se teď prorockým pohledem spolu s Janem díváme, teprve přijít. Viděli jsme už 7 pečetí, 7 polnic a 7 bytostí, ale 7 nádob hněvu, které přicházejí na řadu nyní, představuje to ze všeho nejstrašnější. Kapitola 15., kromě toho, že je nejkratší kapitolou v knize Zjevení, je předmluvou k závěrečné sérii soudů, které dolehnou na zemi během velkého soužení. Jsou to soudy nejtvrdší a pustoší víc než všechny dřívější. Účelem, čili cílem anebo smyslem velkého soužení je soud, nikoli nějaké očištění, byť třeba očištění církve. Satan má dostat poslední příležitost, aby ukázal, kým je, oč mu jde. Na základě výpovědí písma jsem přesvědčen, že si Bůh odvede církev před tím, než tento čas soužení nastane. Bude to další projev jeho nádherné, nekonečné milosti. Jste-li ochotni přijmout jeho milost, oddáte-li se mu s důvěrou jako svému spasiteli, pak můžete velkému soužení uniknout. Věřte, nádoby hněvu nejsou onou blahoslavenou nadějí, kterou věřící vyhlížejí. Vždyť Boží milost nás vychovává k tomu, abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Titovi 2. kapitola 13. verš. Příteli, pokud důvěřuješ Kristu, velké soužení se tě netýká. Ale na druhé straně potřebuješ vědět, že nespasení lidé tím velkým soužením budou muset projít. A ty se máš stát horlivým následovníkem Kristovým v nynější době, v době nabízené milosti. Nesmíme strkat hlavu do písku jako příslovečný pštros a odmítat knihu Zjevení. Poroste-li naše láska k Pánu Ježíši, nebudou nám soudy velkého soužení připadat jen tak hrůzostrašné, ale budou nás motivovat k činorodosti v misijní práci pro záchranu lidí, dokud je čas. O Dwightovi Moodym kdo si řekl, že se ve své době osobně setkal s více lidmi než kdokoli před ním a že zredukoval počet obyvatel pekla asi o 2 miliony. Slýcháme plno řečí o populační explozi na zemi a o tom, jak ji vyřešit, nebo jak ji utlumit. Populační exploze pro odsouzení trvá už mnoho roků a já bych rád přispěl k jejímu poklesu. vypovídá náš hlasatel z pásného evangelia v Pánu Ježíši.

A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné. Sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom. Jimi se dovrší Boží hněv. Tolik zatím první verš z 15. kapitoly. Přenášíme se svým způsobem až docela na konec velkého soužení. Pak uvidíme příchod Krista na zem. Apoštol Jan zde říká: a viděl jsem. Znovu jsme ujištěni, že Jan stále přihlíží probíhajícím událostem. Účastní se generální zkoušky posledního aktu kratičkého období dosavadního pobytu lidstva na zemi. Vyjádření jiné znamení poněkud propojuje tuto 15. kapitolu s 12. kapitolou knihy Zjevení, kde bylo uvedeno první znamení svého druhu. V úvodu 12. kapitoly jím byl Izrael. Těch sedm andělů hněvu, kteří jsou v textu před námi, je spjato se soudy, jež budou následovat jeden za druhým těsně před tím, než přijde Kristus. Viz také 19. kapitolu Zjevení. Od 12. kapitoly po Kristův návrat na tuto zem probíhá série událostí, které jsou vzájemně propojeny. Neznamená to, že jsou uspořádány přímo chronologicky, ale spíš logicky, tak, že se k týmž událostem připojuje vždycky nový doplňující detail. Dá se říci, že takový postup ukazuje něco jakoby vlastní podpis Ducha Svatého. Poprvé můžeme něco takového vidět v 1. Mojžíšově 1. a 2. kapitole. Genesis 1 ukazuje popis stvoření. Sedm dnů Boží tvůrčí činnosti. Ve 2. kapitole knihy Genesis vzal Duch Svatý jako hlavní téma znovu stvoření člověka a zabýval se jím s připojením dalších podrobností. Někdy se tomu říká zákon rekapitulace a uplatňuje se mnohokrát v celém písmu. Jiným příkladem je třeba vydání Mojžíšova zákona. Ve 2. Mojžíšově a potom v 5. Mojžíšově vidíme jakoby jeho nové podání. Je to vlastně výklad zákona se 40letou zkušeností na poušti a s množstvím podrobností navíc. Když se dostaneme do nového zákona, nacházíme ne jeden, ne dva, ale hned čtyři záznamy evangelia. Záznamy, které se navzájem doplňují, protože je zapotřebí, aby byla zachycena mnohostrannost převzácné osoby Kristovi. Dovrší se. V řečtině je sloveso v takovém tom prorockém minulém čase, jak tomu říká náš doktor teologie, čili v aoristu. To znamená, že událost viděná v budoucnosti je v textu komentována, jako by se už uskutečnila. Boží hněv označuje poslední soud velkého soužení. Bůh mnohokrát v historii pozhověl, ale zde čas jeho trpělivosti končí. Tresty v závěrečných stadiích toho dne hněvu pocházejí od Boha, nikoli od Satana nebo od dravé šelmy. Rozsudky znějí přímo od Božího trůnu. Bůh bude soudit. Z našeho pohledu, kde teď právě žijeme, můžeme říci, že až bude Satan svržen na zem, soustředí svůj hněv na pozůstatek Izraele. Zároveň naposledy vnutí světu svou nadvládu prostřednictvím těch dvou šelem, o kterých jsme už hovořili. Pak, rovněž naposledy, dá v plné míře najevo svůj hněv svrchovaný vládce Bůh. A tak skoncuje s pozemskou špinavou tragédií hříchu.

A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm. A ty, kteříž svítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy boží. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm. A viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží loutny. Jiskřící moře, planoucí ohněm, znázorňuje hrozné pronásledování, které šelma vystupňuje během závěru období velkého soužení. Viděli jsme už, že jde o časový úsek, kdy žádný člověk, který nebude mít znamení šelmy, nebude smět kupovat ani prodávat. Bude nesmírně obtížné získat v těch dnech vůbec něco k jídlu. Z toho důvodu pán Ježíš o tomto období mluvil nahoře Olivecké. Řekl, že kdokoliv by podal jednomu z těch maličkých, ale věrných, číši studené vody v jeho jménu, tedy ve jménu pána Ježíše, nepřijde o svou odměnu. Podá-li tedy někdo v onen den byť i jen pohár studené vody někomu ze 144 tisíc věrných, dá v sázku svůj život. Protože šelma jej může dát popravit za poskytnutí pomoci, kterou bude klasifikovat jako zločin. Jak přetěžké dny to budou. Kteří zvítězili? Zde máme před sebou pohled na svaté z doby soužení. Na lidi, kteří prošli ohněm pronásledování na zemi a přece nestratili píseň. Mají boží harfy anebo loutny. A v několika příštích verších uvidíme, že

cti? Židům 12. kapitola 15. verš nás předtím varuje, protože se to tak snadno může přihodit. Možná se vás tato věc netýká, ale mne se týká, přiznává náš kazatel. K Pánu Ježíši jsem se obrátil jako teenager, bylo mi asi 14. A když mě pak bylo 17 nebo 18, rozhodl jsem se pro životní úlohu kazatele. Čekal jsem, že ostatní křesťané mne budou v mém rozhodnutí povzbuzovat a snad také finančně podporovat. Ale ve skutečnosti se brzy jedna bohatá rodina v Nashvillu postavila vyloženě proti mně. Měl jsem tehdy známost s jejich dcerou, ale oni nechtěli mít v rodině chudého kazatele. Přiznám se, že až dodnes musím trochu bojovat s kořínkem jakési hořkosti vůči oné třídě lidí, kteří se mnou tehdy tak zle jednali. Ovšem, že to nebylo vůbec žádné soužení, byla to jen bolest srdce, rozhodně ne velké soužení. Tedy, co ten malý kořen hořkosti ve vašem životě, přátelé? Adresuje náš stařec svou otázku nyní přímo na nás. Máte s tím problém? Potkávám lidi, křesťany, kteří dovolili, aby jedovatý kořínek je do té míry nakazil, tedy jejich životy, že je úplně vyřadil z křesťanského života, ze služby i ze svědectví. Znám jednu docela milou křesťanskou rodinu. Něco se tam přihodilo a oni velmi zahořkli vůči jiné rodině ve sboru. Z jedovatého kořene pronikla do celého jejich duchovního života nepřístupná zatrpklost. Viděl jsem je sedět jednou v neděli ve shromáždění. Ani jeden z nich se neusmál. Hořkost dokáže zrujnovat náš vnitřní křesťanský život. Je zapotřebí, abychom se modlili a abychom také vědomě zápasili se svými emocemi, aby se navzdory životním okolnostem mezi námi žádný hořký kořínek nezakořenil. V našem pozemském životě se ovšem často vyskytne něco trpkého. Co s tím máme dělat? Potřebujeme se modlit. Musíme dovolit Pánu, aby on sám naplnil naše srdce sebou a svými dobrými věcmi. Většinou se za to, co je trpké, musíme modlit víc než za cokoliv jiného. Vraťme se ale ke svatým v době soužení, na nichž zde v našem textu vidíme, že hrůzy velkého soužení, které prožili, je v konečném důsledku nepřipravili o jejich píseň. Jestli mohou tito svatí prožít velké soužení a ještě k tomu zpívat, oč víc bychom měli mít ve svých srdcích píseň my, v době milosti, bez ohledu na naše okolnosti. Žalmista ve 30. žalmu napsal: pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. 6. verš z 30. žalmu. Lety jsem se poučil, že Bůh nikdy nedovolí, aby nám kdokoliv skřížil cestu, leda by nás tím Bůh sám chtěl něčemu dobrému naučit. Když to dovolí, pak sleduje svůj záměr, totiž rozvoj našeho charakteru. Musíme stále zůstávat v úzkém spojení se svým Spasitelem a Pánem.

Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.

Zjevení 15. kapitola, verše 3. a 4. Chcete-li se dozvědět víc o Mojžíšově písni, která je tu zmíněna, najdete ji ve 2. knize Mojžíšově 15. kapitole, verše 1 až 21, a potom v 5. Mojžíšově 32, verše 1 až 43. V obou těchto textech se opěvuje Boží vysvobození, Boží spasení a věrnost. Píseň Beránková vyjadřuje chválu Kristu jako vykupiteli. Setkali jsme se s ní už ve zjevení 5. kapitole verše 9 až 12. Znovu dovolte, abych vás upozornil na skutečnost, že kniha Zjevení je vlastně výsostně kristocentrická. To znamená, že v jejím středu je Kristus. Od tohoto faktu se nedejte odvést ani 4 jezdci na koních, ani se nenechte odvrátit jinam troubením na polnice nebo 7 bytostmi. A nepřipusťte ani teď, aby se váš zájem příliš soustředil na nádoby hněvu. Mějte oči stále upřeny na Krista. On je to, kdo nyní jedná. On je svrchovaný pán. V této knize jakoby se rozhrnula opona a my vidíme Ježíše Krista ve svatosti, moci a slávě. Jak obdivuhodný je člověk Kristus Ježíš. On jediný může, obrazně řečeno, vložit svou ruku do ruky Boží, druhou rukou uchopit ruku člověka a ruce spojit. On to může, protože je člověk a současně Bůh. Král svatých, král národů, král věků, to jsou 3 různá podání jeho pozice, jeho úlohy, jeho suverenity. Všechny vyjadřují skutečnost, že Kristus bude předmětem všeobecného klanění a vděčnosti. Nebude místo, kde by nebyl ctěn. Kdo by se nebál tebe, pane, a nevzdal slávu tvému jménu? V naší době je velmi málo pravé, uctivé bázně před Bohem, a to dokonce i mezi věřícími. Jsme zaujati postojem Boží lásky a jeho přátelství, ale myslím si, že bychom neměli přitom spustit ze zřetele skutečnost, že Bůh je zároveň světlo, což znamená, že je svatý a že v jeho světle neobstojí žádná nečistota. Četli jsme si už dávno, že Pán Ježíš se prochází uprostřed církví a jedná s věřícími lidmi a řekl bych, že s nimi dnes jedná jako nikdy dřív. Jsem křesťanem, který to může dosvědčit, povídá náš pastor. Sily Boží dítě, raději bys neměl dělat jen tak, co se ti zlíbí, ale měl bys hledat především jeho cestu pro svůj život, abys dělal, co je jemu milé, abys mu byl stále na blízku. V tomto smyslu je záhodno se Boha bát, neboť náš Bůh je svatý Bůh, i když nám chce být blízko a chce být naším nejbližším přítelem. Touto myšlenkou se, milí posluchači, pro dnešek loučíme, abychom příště mohli zase pokračovat kousek dál. Bůh vám žehnej.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttv.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Jeho pokračování naladíte na Rádiu 7 opět zítra ve 20 hodin a 15 minut, kdy budeme pokračovat dalšími verši z 15. kapitoly knihy Zjevení.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Mike Danahy dospíval písničku You Belong Here, která byla o bezpodmínečném přijetí. Ty patříš sem. Ty se všemi touhami a strachy, celé tvoje srdce a slzy prolité v tajnosti. Ty patříš sem. Až do včerejška jsme byli s týmem Rádia 7 na křesťanském festivalu United ve Vsetíně, kde byl kolem jdoucím k dispozici také modlitební karavan s dobrovolníky, kteří s nimi přinášeli k Bohu všechny jejich starosti a strasti a kde mohli slyšet také slovo o tom, že sem patří a v Bohu mohou najít svůj domov, přijetí, radost a pokoj přemáhající všechna utrpení. Patříte sem a ať prožíváte ve svém životě cokoliv, pojďte a otevřete Bohu a jeho synu Ježíši Kristu svoje srdce a vylejte před ním všechno, co vás trápí. On o vás ví. Na dohled je 21. hodina a s ní na Rádiu 7 pořad Hláska, která přinese rozhovor s Janou Prstovou o tom, jak opustit sociální dělohu a nést svůj kříž. Jsme rádi, že i dnešní večer trávíte v naší společnosti.
1: Hašmieni baboker chadnecha, kibcha batachti, hodieni derach zuele, kielecha, kiasati na...

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: to by svou duši svěřil sem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: vyslyš mě dřív.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

21. hodina pondělního večera s datem 24. srpna je za námi. Ve vysílání Rádia 7 nyní dostane prostor pořad Hláska. V jehož rámci saháme toto léto do archivu. Je před námi další rozhovor s Janou Peštovou, tentokrát o nesení vlastního kříže i božích impulzech v životě člověka. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7. Můj dnešní host pro vás nebude překvapením, protože už minulý týden jsem avizoval, že se potkáme znovu. Ve studiu je tady se mnou Boží dcera, zpěvačka, hlasová pedagožka, moderátorka Jana Peštová. Ahoj Jani.
1: Ahoj, já zdravím i posluchače.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: V předchozím rozhovoru jsme udělali malou sondu do tvého života a vnímání křesťanské víry a zprávy Evangelia. Mluvili jsme o době předrevoluční i porevoluční a dali jsme také prostor představení projektu Plain i tomu, jak se věnuješ mladým lidem a jak je zveš do spolupráce. Zaznělo také, že Evangelium nemusí vždy být primárně dobrou zprávou, zejména s ohledem na kontext toho, v jaké situaci k nám přichází, jak mu rozumíme a podobně. Mluvíme-li o evangeliu, o Ježíši samotném, nevyhneme se jeho výrokům, které mohou být celoživotní výzvou pro jeho následovníky. Například výroky, které jsou zapsány v Lukášově evangeliu 14. kapitole. Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Jak se prakticky přestával lpět na vlastním životě?
1: To je zajímavá otázka, kterou se možná poslední dobou právě s ohledem na práci nebo na přátelství s mladými lidmi zabývám, protože mám dojem, že to je taková opravdu hodně tenká hrana, na které je potřeba se pohybovat a že když člověk spadne do toho lpění, tak to může vést až k nějaké duševní poruše, typu panické poruchy a tak dále. Ale zase se nedá říct, že každý člověk, který na něčem lpí, tak rovnou míří do nějaké duchovní nebo duševní poruchy, do nějaké závislosti. Myslím si, že ideální je, když se nám podaří do toho nelpění vcházet pomalu. První krok je nějakým způsobem přirozeným opustit, dneska se tomu moderně říká sociální dělohu, to znamená to prostředí, ve kterém jsem vyrostl, ve kterém jsem doma, ve kterém se cítím bezpečně. A to neznamená, že tohle prostředí je doopravdy bezpečné. Tou sociální dělohou jsou i rodiny nebo prostředí, kde člověk vyrostl a jeden z rodičů byl třeba nějak narušený nebo chyběl. Prostě je to prostředí, na který jsem zvyklý, když to tak řeknu zjednodušeně, a ačkoliv mě může i nějakým způsobem omezovat nebo dokonce trápit, tak je to ten můj prostor, ze kterého prostě musím vykročit. A to je v různých životních etapách různé. A já si myslím, že důležité je ten krok udělat, a pokud mám přítele, kamaráda, sourozence, žáka, který je před takovým krokem, tak si myslím, že je na místě mu pomoct, aby ten krok měl odvahu udělat. A přesvědčil se, že i vně té nějaké sociální bubliny může být minimálně bezpečný, pokud vezme tu část odpovědnosti za svůj život. Takže já si myslím, že to nelpění začíná tam, kde si uvědomím, že musím udělat ten krok, že nemám ty věci pod kontrolou, že musím vzít zodpovědnost za ten krok, který dělám. A na druhou stranu, a to je teda moje bohatá zkušenost, že si vlastně nemůžu úplně zařídit, aby na druhé straně nebo po překročení té pomyslné nějaké hranice bylo totální bezpečí, byl totální dostatek, bylo všecko tak, jak bych si přál, že to prostě vezmu se vším všudy. A proto si taky myslím, že je lepší udělat jeden krok, trošku se zorientovat a pak teprve dělat ty kroky další, abychom nakonec mohli zjistit, že už tedy na tom pohodlí, byť to třeba bylo jenom naše představa o tom, jak pohodlí vypadá, nebo bezpečí, že už v něm vlastně nestojíme, nejsme na něm závislí.
0: A je v tom ještě ta druhá polovina. Co si představuješ pod slovy nést svůj kříž, jak to říká Ježíš?
1: To je taky častá otázka každého z nás, protože když se objeví nějaká těžkost, může to být nemoc, může to být nějaký pokažený vztah, nějaká co já vím, něco, co si prostě neseme a nemůžeme to změnit a dokonce na to třeba není ani žádný lék nebo pomůcka, tak přesto, že takovou věcí se potýkáme, u mě je to třeba docela silná dyslexie, s kterou se potýkám celý život a dlouhou dobu jsem si myslela, možná 15-20 let, že to musím se nějak naučit zvládnout, že musím se naučit nedělat chyby. A ono to nejde. Prostě ty chyby dělám. Dělám zase jiné chyby, než dělají jiní lidé, ale třeba tohle, ačkoliv to není nějaká velká zátěž, tak to vnímám jako ten svůj kříž, protože je to něco, co je hodně vidět. Něco, s čím se neustále musím srovnávat, protože jsem učitelka, která byla zvyklá vždycky, nebo hlavní moje práce po léta byla pedagogická, a to znamenalo pomáhat lidem odstraňovat jejich chyby, tak smířit se s tím, že jsou chyby, které se musí neustále opravovat, ale úplně se bez nich obejít nelze, to je ten můj kříž, nebo minimálně jeden z těch mých křížů, kterým čelím a který nesu, prostě je to určitá tíže, určitá zátěž. Pro mě, ale i pro moje okolí.
0: Děkuju za otevření toho, jak se to prolíná do tvého života, i tyto verše. Na webu Rádia 7 ve svém medailonku píšeš mimo jiné toto. Moc bych si přála umět vyprávět o tom, co je doopravdy boží. Povídat i zpívat srozumitelným jazykem svého kmene. Jazykem těch, kteří jsou mi blízcí a ke kterým mě Pán Bůh vysílá. Nejprve bych se rád zastavil u toho umění vyprávět a potom u té srozumitelnosti. Umění vyprávět o tom, co je doopravdy boží. Co k tomu člověk potřebuje?
1: No, v první řadě si myslím, že každý vnímáme tu skutečně boží povahu, ty skutečně boží impulzy nějak trošku jinak. A důležitá si myslím je v těch posledních 10 letech, ve kterých žijeme v té naší euroamerické společnosti, která je vlastně bezproblémová, do jisté míry velmi bohatá, tak najít to, co tam Pán Bůh zanechává za stopy, to je pro každého člověka něco úplně jiného. A také ještě si myslím, že je důležité, aby jsme to dokázali s Pánem Bohem prokonzultovat. Protože se mi stává, po celý můj život se mi stává, že to, co pro mě je zdrojem božího doteku a prožití boží přítomnosti, to pro někoho jiného může být pomalu na hranici něčeho zlého. Teď narážím konkrétně na zkušenosti s kulturou, protože první moje setkání s kulturou byl tanec a byl to jazzový tanec, vycházející z afrických kulturních rituálů. A já jsem se tady v tom setkala s Bohem. A přitom to jakoby může být pro někoho protimluv, protože Afričané mají bohy v zemi a jakoby se prolíná ta jejich kultura s nějakou démonickou přítomností. Já jsem v téhle kultuře a v těchto zvucích a potom v tom tanci, následně hudbě, nacházela setkání s Hospodinem, Ježíšův, nějaký příklon ke mně. Takže jsem si na tom mohla uvědomit a po léta si to uvědomuju, že naše srdce Pán Bůh zná a ví, jakým způsobem ho možná formoval už před stvořením světa, jak o tom čteme v Bibli, a tak i ví, co jsme schopni vnímat jako boží. A tohle bych chtěla nějakým způsobem předávat. Takže se nedá říct, že je to nějaká konkrétní věc, ale je to spíš ten boží život. Boží život v nás, který se může projevovat a možná i probouzet nebo vzkřísit jinými prostředky, než bychom třeba i očekávali, nebo se to nedá jednoznačně na to ukázat, tak tohle je boží a tam to už boží není. Takže si myslím, že to je opravdu o tom božím doteku, o tom, co v nás působí dobré, lásku, pravdu, úžas, radost ze života, vášeň pro to setkávat se s Bohem. To věřím, že je boží.
0: A může to být i otázka jakési jazykové vybavenosti, protože zkušenost je jedna věc, to, co nějak prožívám, co si formuluju ve vlastní mysli, je věc druhá a to, jak to nakonec komunikuju někomu dalšímu, na tom to někdy může celé ztroskotat.
1: Přesně tak, proto možná jsem použila i to jazykové spojení, že bych chtěla mluvit jazykem svého kmene, protože se setkávám s určitou skupinou lidí, většinou jsou to mladí lidé, většinou jsou to lidé pod 20 a nějakým opravdu si myslím božím zázrakem se tam děje takové zvláštní propojení. Nedávno jsem jela v autě s jednou mladou svojí spolupracovnicí, ještě na základní škole, má všecku službu, všechny život, všechny představy teprve před sebou a ona se v jedné větě tak jako mimochodem zmínila, jestli ji taky nechci dělat maminku. A mně se v tu chvíli strašně moc věcí prohnalo hlavou, těch patřičných i těch nepatřičných, jak to nejde, protože ona je z normální spořádané rodiny, ale je přesně v tom životním období, které znamená opuštění té sociální dělohy, jak jsme o tom předtím mluvili, a potřebovala by nějakou jakoby na chviličku náhradní postavu, která jí pomůže do toho nepřátelského světa udělat bezpečný krok. A to většinou nemůžou být rodiče, to je právě přítel, kamarád, někdo, na koho se spoléhám. Tak v tu chvíli jsem si tak jako matně uvědomila, že pro ní by to slovo matka tohle znamenalo. Jako spíš matka nějakého kmene, nějaká mateřská postava v rámci skupiny, v rámci, co já vím, oddílu, nebo co si pod tím farnosti, co si pod tím dokážeme představit. To je možná úplně nejbližší ta představa, protože i v Bibli přece nacházíme duchovní otce a duchovní matky, takže tady v tom kontextu by to určitě šlo. A to jsme u těch slov. Pro někoho, když bych tu mateřskou úlohu zmínila, tak pro někoho, třeba pro rodiče té dívky, by to dokonce mohla být urážka. By to mohlo být snížení jejich dlouholeté péče, modlite, všeho, co do toho děcka investovali. A pro tu děvče to v tu chvíli byla představa, kdyby takhle vypadala moje maminka teď, tuhle tu chvilku, tak by to pro mě bylo jednodušší překročit ten práh, který přede mnou je a který se mi prostě zdá vysoký a nedaří se mi přes něj přejít. Takže já si myslím zase, že to není něco, mluvili jsme o těch jazykových vyjádřeních, co se dá předem určit, tohle je dobře, tohle je špatně. Vidíme i v písmu, že některé výroky jsou tak ostré, až možná v originále bychom našli téměř vulgarismus. A přesto si mnozí z nás nedovedou představit, že by pán Ježíš jako pastýř, jako ten, který pracoval se svými učedníky a dalším lidem kázal, mluvil do života, že by byl schopen nějakého ostřejšího výroku. A zjevně v nějaké situaci byl. Takže je to taková opět jsme na špičce nože a myslím, že tady člověk musí opravdu volat k Pánu Bohu a stejně si nemyslím, nebo nezdá se mi možné, že bychom vždycky dokázali mluvit srozumitelně ke každému v každé situaci. Prostě využijeme tu dobu úžasnou, že můžeme mít tak široké pole třeba i posluchačů na Rádiu 7 a doufejme, že si něco najdou, co upokojí jejich srdce.
0: Té srozumitelnosti jsme se tady už taky trochu dotkli a přijde mi to jako takový evergreen, co se týče otázky žití, předávání, evangelia, musí to být srozumitelné a musí to být relevantní v dnešní době. Tak ta slova jsou často používaná. Co si třeba víc představit za tou srozumitelností? Znamená to snížit se nějak na tu úroveň nebo připodobnit se té úrovni toho člověka, se kterým mluvím?
1: Já si myslím, že Pán Bůh nás posílá k lidem, s kterými tu srozumitelnost už nějak předpokládá on sám. Věřím, že když slyšíme dobře to boží volání, tak nás to taky ujišťuje v tom nasměrování, že jsme schopni zrovna tenhle jazyk se naučit, protože často se ho musíme učit, není to něco, s čím jsme se narodili. A nemyslím si, že jde o snižování, ale spíš o skutečné, upřímné poznávání toho pole, ve kterém se ti lidé pohybují. My máme tu výhodu, že žijeme ve společnosti, kde se třeba rozhlasové vysílání může dostat úplně ke každému, kdo by ho ale chtěl poslouchat. A to si myslím, že je další taková otázka, že ta zpráva se může dostat k lidem, pro které ale nebude v tu chvíli třeba relevantní a už vůbec ne srozumitelná. A i s tím se musíme smířit, ale ne tím způsobem, že teda vytřeseme prach z mikrofonů, ale uvědomit se, že prostě někdy ta nesrozumitelnost je jenom špatné načasování. Uvedu příklad, jeden můj kolega, kterého si velice vážím, před už 25 nebo 30 lety přeložil knížku, ve které je takový, když to zjednoduším, návod na to, jak je možné dneska právě v církvi používat nové metody, nový způsob třeba kázání, použít nějaká média při zvěstování evangelia. A ta knížka teda vznikla někde v zahraničí, nechci to úplně konkretizovat, protože si myslím, že to je spíš obecná věc. A před těmi zhruba 20 lety, když se mu to podařilo přeložit, byl tím nadšený, tak to předložil svým kolegům, farářům a oni se úplně zhrozili, co to jako po nich chce, to v žádném případě nemá přece cenu. To určitě po nich Pán Bůh nechce a vůbec nerozuměli ta jeho intenci a tomu jeho nadšení z tohohle návodu, když to zjednoduším. No a myslím si, že problém nebyl v tom, že by to nebylo správné a že by to nebylo použitelné do naší kultury, ale prostě ještě nebyl ten čas. Ještě nebyl ten čas, aby to lidi pochopili a pokud mám ty správné informace, tak zrovna nedávno se tento můj kamarád už sdílel znovu tady s tím materiálem a to pochopení a přijetí už bylo daleko vřelejší a jeho kolegové kolem něj už měli víc pocit, že tohle je přesně to, co hledáme, teď je ten čas. A myslím si, že i ta jeho 20-letá, 30-letá touha tady ten materiál nějak přenést do života v České republice, že byla vlastně takovou modlitbou, která právě teď je vyslyšená.
0: Pro Rádio 7 si zpracovala také sérii základů, 16 zastavení u elementárních témat a otázek křesťanství. Kromě obsahu mě zaujal právě i jazyk, kterým si to psala, protože máš tato témata nejen zpracovaná, ale především prožitá, tak mě napadlo zeptat se tě na pár výroků, které jsou různým způsobem spojené s křesťanskou vírou, ať už ji nějakým způsobem dotváří, nebo třeba jdou proti ní. Můžeme?
1: Můžeme.
0: Křesťanská víra je jen berlička pro ty, kteří si neumí poradit se životem. Jak to vidíš?
1: Já mám na to jeden protislogan, který vzniknul kdysi před už těmi asi 20 lety na jednom misijním tažení. Nemáte problémy, staňte se křesťanem, budete je mít. A já si myslím, že víra v Krista v dnešní době, ale ono to tak bylo vždycky, je spojená s odvahou. Ono možná někde na začátku, když se člověku nedaří a dostane první odpověď na modlitbu, kdy mu Pán Bůh pomůže v nějaké věci, mně se to stalo třeba, když jsem se modlila za zkoušku na střední škole, tehdy jsem byla v maturitním ročníku a Pán Bůh mi pomohl vykonat zkoušku z českého jazyka, tam byly nějaké prostě nesrovnalosti a tak jsem prošla, díky Bohu. Ale potom v mém životě byly spíš věci, které už bych nikomu nedoporučovala, aby to taky zkusil se pomodlit, protože přece Pán Bůh pomůže. Ano, byla to také boží pomoc, ale byla to boží pomoc úplně jiného charakteru. Když se musíte rozhodovat, udělat nějaký nepopulární krok, rozloučit se s přítelem, který vás vydírá, přestat chodit na nějaké místo, přestože to místo máte rádi, ale zjistíte, že vám to škodí, třeba na zdraví. A takových věcí je spoustu, se kterými se neustále každý člověk setkává. Ale my jako křesťané víme, že tu zodpovědnost nemáme jenom za sebe, abychom byli dobří lidé a měli, nevím, krásné vztahy a to si dovedete představit, nějaký morální profil. My tu zodpovědnost máme před Bohem. A myslím si, že většina z nás ví, pokud nějaké boží doporučení mineme, jdeme proti němu nebo děláme, že ho nevnímáme. A tohle chce opravdu odvahu, přestěhovat se z města do města, ukončit nějakou práci nebo službu, přestože tam máte dost peněz a jste zajištění, ale kvůli nějaké jiné skutečnosti, třeba v úvozovkách jenom kvůli tomu, že cítíte, že Bůh vás vede jinudy, tak skončit v takovém zaměstnání například, to chce odvahu. A odvahu dohromady s vírou, protože ten krok, který děláte, nějakou změnu, tak ho děláte ne proto, že byste se pak měli líp, ale děláte ho proto, že věříte, že v tom vašem rozhodnutí hrálo uposlechnutí Boží vůle, Božího impulzu hlavní roli. Takže jakoby jdete do nejistoty z lidského hlediska, do větší jistoty z toho Božího nebo z té otázky víry, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že je to vždycky znova a znova otázka velké odvahy, protože si nikdy stoprocentně nejste jistí, jestli jste správně rozuměli tomu, co Pán Bůh vám říká.
0: Takže jeden z typů mít na každý nepříjemný výrok svůj protivýrok, kterým můžeme třeba někdy tu otázku vrátit nebo se bavit o tom tématu trošku z jiného úhlu pohledu. Děkuju. Všechna náboženství jsou jen různými cestami k Bohu. Co bys na to řekla?
1: Já tedy ctím závěr druhého vatikánského koncilu, ačkoliv nejsem katolička, a myslím si, že opravdu v každé cestě, která upřímně hledá Pána Boha, nějaké stopy toho Božího bytí lze najít. Spíš než té cestě, tak v tom, že Pán Bůh se na to naše srdce dívá a vidí, co máme k dispozici. A nemyslím si, že člověk, který v jehož okolí, například někde, co já vím, v divočině, kam se křesťanství ještě nedostalo, nemá k dispozici evangelium a má k dispozici jiné náboženské, řekněme, tradice. Takže se mu Pán Bůh v těchto tradicích nemůže nějakým způsobem dávat poznat. Konec konců jsou například v muslimských tradicích časté konverze právě k křesťanství, protože se Ježíš člověku, který hledá upřímně Boha, nějakým způsobem dá poznat buď přímo s písem, jak známo, tak i pro muslimy je Ježíš minimálně prorok, tak i v té osobní zkušenosti. Takže si myslím, že v první řadě se Pánu Bohu nikdo nemůže úplně ztratit. I když ten člověk to vysvětlení evangelia, to, jak to doopravdy je, jak tomu věříme jako křesťané, takže to je prostě na té Boží straně ten zájem, aby nás našel. Na druhé straně se mi zdá tenhle výrok takový alibistický, protože nás k ničemu nezavazuje. Tak si najdi, co se ti líbí a v tom funguj. Do jisté míry v tom dnešním světě asi je to hodně frekventovaný postoj, ale když s tím člověkem, který ho zastává, vedete nějakou diskuzi nebo se poznáváte, tak často zjistíte, že nerozumí tomu pojmu Bůh. Tomu, že Bůh je nad vším, že má nějakou autoritu, že je schopen nějakým způsobem jednat s člověkem a že pokud člověk se po něm vztahuje, tak tento Bůh to, ten skutečně živý Bůh, to ocení, aniž bych mu musel dávat nějaké úlitby. A to si myslím, že je fajn, pokud máme možnost někým takovým trávit čas, tak ne ho teda zahltit nějakými poučkami, jak by to správně mělo být, ale spíš konfrontovat ten náš a jeho obraz s tím, jak věříme tomu, že o Bohu mluví Bible. A myslím si, že i my sami si v takové situaci můžeme lecos uvědomit a poopravit.
0: Další je citát Jana Amose Komenského. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami.
1: Zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, říká písmo, takže tohle bych řekla, že je skoro takové Komenského jenom převyprávění, protože tohle ten verš známe z písma, že máme všechno zkoumat a dobrého se držet. Ale zase v dnešní době, kdy to zkoumání může být tak strašně rozsochaté, když si vezmeme všechna média, která máme k dispozici, tak je to zní až skoro nebezpečně. Ale já si myslím, že to důležité je, že bychom například neměli bezhlavě věřit každému výroku faráře, který nám něco říká z kazatelny, jenom proto, že to říkal pan farář. sama vím, jak je to nebezpečné, když jsem léta působila jako pedagog na různých místech, tak se mi stávalo, že za mnou občas někdo přišel s tím tvrzením, že jsem něco řekla v nějaké autoritě, na nějakém kurzu, ale Jana Peštová říkala. A tak to musíme přece zohlednit. Já si myslím, že obecně platí, zvlášť v dnešní době, že máme věci zkoumat, a to zvlášť, když nám nepřinášejí pokoj. Já si myslím, že to je ten zásadní zlom. Můžeme zjistit, že nám nepřinášejí ten pokoj, protože je někde problém v nás, anebo také může být problém v nositeli, například výroku nebo výkladu. A tak si myslím, že je dobré, opravdu dobré zkoumat, pokud vlastně vždycky. Nejen pokud je v tom neklid, ale vlastně vždycky, protože někdy člověk snadno přijme to, co se mu líbí. To zase by jsme mohli citovat ty svrablavé uši z písma, že? Takže je dobré, když učení zkoumáme a takzvaně nesežereme všechno i s navijákem.
0: A možná je to vlastně i ten jednodušší způsob nad těmi věcmi až tolik nepřemýšlet, protože je to možná i součást té instantní doby, ve které žijeme, kdy potřebujeme ty věci rychle, potřebujeme prostě mít věci hned a ne tolik možná nad nimi přemýšlet, tak někdy lehce můžeme spolknout něco i s navijákem, jak se říká. Poslední je výrok Františka z Assisi. Hlásejte evangelium stále, ale slova používejte jen, když je to nutné. Co si o tom myslíš?
1: No tak teď bych, protože jsem za mikrofonem rádia, měl mlčet, protože tady to přece jenom ta slova bude chtít. Ale myslím si, že pokud slova nejsou v souladu s naším životem, jestli o něčem mluvíme

0: zkušenější věci než já. A přesto si je Pán Bůh nejen používal, ale dokonce o nich čteme jako o určitých vzorech, archetypech. A já si myslím, že tohle je obrovské povzbuzení pro každého člověka, že z toho našeho života nemá vyvírat naše bezchybnost, ale Boží svatost. A ta bude vždycky v kontrastu s tou naší hříšností.
1: Myslím si, že to byla krásná tečka za naším dnešním rozhovorem. Jani, děkuju za to, jak žiješ s Bohem, jak se to prolíná i do tvých dalších vztahů s lidmi, i do toho, jak komunikuješ věci, jak o těch věcech přemýšlíš, jak k tomu přizýváš druhé lidi. Děkuju za to, co jsme dnes mohli otevřít, i za tvé zkušenosti z cesty života víry. A díky za čas, který jsi i pro pořad Láska udělala.
0: Já děkuju za zajímavé povídání a přeju všem Boží čas.
2: Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: O nelpění na svém životě, Božím volání i nesení vlastního kříže hovořila v pořadu Hláska zpěvačka, moderátorka a hlasová pedagožka Jana Pestová. Další vydání Hlásky je připraveno ve středu od 11.15, kde nás čeká poslední letní repríza, tentokrát s Pavlínou Števkovou z Evangelizačního centra Mise. Kuba Lofítek s ní otevře témata objevování křesťanské víry, služby mladé generaci, učednictví, vykazatelnosti nebo umění odpočívat. Já doufám, že před vámi jsou další odpočinkové chvíle, pro které vám z Rádia 7 posíláme písničky Terezie Šterc a také kapely Ovca. Tak zůstaňte s námi.

0: Na Rádiu 7 dozněla písnička kapely Ovca Baránek, tedy Beránek, kde se zpívalo Beránek na trůnu je hoden chvály, jemu patří čest. Další písničky před námi kapely On Fire, Iveta Janecká-Kuželová a také Matt Hammett se svou písničkou Life is Good, tedy Život je dobrý. A já doufám, že ten dnešní večer je pro vás dobrý.
1: Každá cesta určuje život náš, tak proč se ptáš, proč se ptáš? Já jen vím, že už nechci promarnit ty chvíle, který jsem měl tu chvíli tvou. Tak co ty tamhle v dálce?

Nepotřebuji být na vrcholu světa, abych viděl, jak si ke mně dobrý dospíval ve své písni Life is good, život je dobrý, Matt Hammett. Na dveře už nám na Rádiu 7 klepe 22. hodina, po které se vydáme ke kořenům, což je pořad Petra Vaďury a Jáchyma Gondáše, ve kterém dnes budeme přemýšlet nad dvěma scénami z Markova evangelia, předpovědí Petrova zapření a především Ježíšovým zápasem v Getsemanské zahradě. Předtím ještě Jana Zibalová a její píseň vycházející z 63. žalmu a také Blessing of Four a skladba Brighter Days, ve které zní, že s Bohem nastanou jasnější dny.

Prázdninové pondělí s datem 24. srpna dospělo ke své 22. hodině. Ve vysílání Rádia 7, kterým vás od mikrofonu provází Milan Remeš, vám nyní nabízíme pořad ke kořenům s tématem Ježíšův zápas. Přeji vám dobrý poslech.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst 14. kapitolu Markova evangelia. Pokračujeme tak v rozhlasovém seriálu výkladů tohoto biblického textu. Naším dnešním hostem bude, tak jako i v předchozích relacích, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce, Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se v našem čtení 14. kapitoly k 26. verši, probrali jsme si tedy již několik částí, mluvili jsme o rozhodnutí velekněží a zákonníků zlikvidovat Ježíše, mluvili jsme o jeho pomazání ženou v Betánii, také jsme probrali Jidášovo vydání, přípravu velikonoční večeře a ustanovení večeře páně. Když bychom měli celý ten úsek, který jsme až dosud ze 14. kapitoly četli, shrnout, jak vlastně připravuje ty následující události, které budeme probírat dnes a ještě příště?
1: Já sám to vnímám tak, že Marek tady vlastně nám pomáhá, vysvětluje nám tak trochu dopředu, jakou optikou máme číst tu akci, která bude následovat, protože to, co následuje, to už je scéna, která vlastně by mohla být klidně obsažena v nějakém akčním filmu. Přichází tam už velká vnitřní rozervanost, po které potom následuje zatčení Ježíšovo a už ten běh událostí je velmi rychlý a prudký. Takže vlastně to, co Marek dělá dopředu, hlavně v tom popisu společného stolování Ježíše s učedníky, to nám dává takový návod, jak tomu porozumět. Není to věc, která se děje náhodou, není to věc, která se děje nedopatřením, je to něco, co Ježíš předvídá a co sám připouští a čemu se vydává. On sám se dává k dispozici i takovéto krajní podobě uchopení Ježíše. Myslím, že to je důležitý motiv pro křesťany, protože ukazuje, jakou mocí Ježíš přichází k nám a jakou mocí je ostatně i písmo. To boží sebezjevení v písmu. Že to je moc, která je vždycky nějak vydaná, dávající se člověku, aby s ní udělal, co chce. A je vlastně v našich rukách. Stejně jak se můžeme zmocnit písma a udělat si s ním, co chceme, různě ho dezinterpretovat nebo se ho zbavit, zahodit ho, založit někam, tak stejně tak se můžeme takto zmocnit i Ježíše. A přitom všem to ale neznamená, že ta moc je tím úplně znemožněná, že končí.
0: Před námi je úsek, který budeme teď číst od 26. do 31. verše. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tomu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakukrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni.

0: dnešní relaci, milí posluchači, přemýšlíme nad 14. kapitolou Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, tady ten úsek, který jsme před chvíli slyšeli, jako kdyby navazoval na úseky v té kapitole, ve kterých jednak Jidáš vydává Ježíše těm jeho nepřátelům a potom především na tu chvíli, kdy při večeři Ježíš oznamuje svým učedníkům, že jeden z těch, kteří s ním namáčejí chléb v míse, ho vydá. A teď ti učedníci se ptají, snad ne já. A tady najednou přichází Petr, postava, která je známá a je to jeden z předních učedníků. A Ježíš mu tady oznamuje, že to bude právě on, kdo ho tu noc zapře.
1: Je to určitě text, který je v návaznosti na to předchozí. A zase to nějak souvisí s praxí církevní, s praxí večeře páně a s tím, jak můžeme a máme večeři páně rozumět. Znovu se vmysleme do toho momentu, kde se právě nacházíme. Ježíš stoloval se svými učedníky, tím, že je bez nějakých vnějších podmínek i s těmi všemi pochybnostmi přijal, jim svým způsobem udělil určitou absoluci. A oni tak od něj dostali novou naději, nový život, který teď mohou nějakým způsobem zúžitkovat, do kterého mohou vstoupit. V takové chvíli člověk má tendenci čekat, že to bude proměna, která bude trvalého charakteru, proměna, která už se nedá nějak pokazit. A my zároveň vidíme, že hned to první, co přichází jako ozvěna toho společného stolování, je Ježíšovo velmi realistické pochopení toho, že učedníci od něj odpadnou, že takové odpadnutí začne právě od těch, kteří jsou zdánlivě nejblíž, nejpevnější, nejvíc se Ježíše drželi, nejvíc ho následovali, jako je Petr. Přitom ale všem, i když v tom cítíme určitý stesk nebo určité rozčarování, tak Ježíš neříká, ale tím už to tedy definitivně pokazíte, protože už i po té absoluci, kterou jsem vám dal, teď najednou to znovu kazíte, ale popisuje to jako prostě součást křesťanského života, jako to, co k člověku pro jeho hříšnost patří a bude patřit i tehdy, když mu Pán Bůh odpustí. To znamená, ta proměna, která se při večeři páně děje, není proměna lidského charakteru, ale je to proměna Božího vztahu k nám. Pán Bůh nám říká, že už nechce hledět na naše přestoupení, že vzdaluje od nás naše nepravosti tak daleko, jako je východ od západu, ale je si vědom, že na naší straně tomu neodpovídá ta náležitá odpověď. To myslím, že podstatné pro to přemýšlení nad večeří páně, tak jak ji praktikujeme my, abychom tomu správně porozuměli a nevytvářeli si nějaké klamné sebepochopení. To klamné sebepochopení je takovým návykem, do kterého upadáme, a je to vidět i na tom, co říká Petr jako odpověď. Já tě nikdy nezapřu. Velmi sebejistě tady Petr vystupuje jako ten, který se dokáže už sám na sebe spolehnout. A my záhy zjistíme, že samozřejmě Ježíš měl pravdu a že to Petrovo sebehodnocení bylo klamné a že neodpovídalo realitě. Ale zároveň v tom není Petr sám. Petr není příklad nějakého zvlášť nepodařeného učedníka. Jsou tam i ty další, kteří také ujišťují Ježíše, že ho budou následovat a že se od něho nikdy nevzdálí, že ho neopustí. A my vidíme, že to je výbava celého toho společenství, nikoli Petra. Petr je jenom reprezentantem toho pohybu, reprezentantem toho, co se člověku stává, když si je příliš jistý sám sebou.
0: To je možná věta, kterou často přehlížíme. Padá to na Petra samozřejmě, protože ten je tím znám, ale tady je skutečně napsáno, tak mluvili všichni.
1: A Petr tady už v Markově evangeliu náznakem reprezentuje skutečně nějakého zástupce církve jako celku. Ne snad v tom smyslu, v jakém byl později interpretován jako nějaká hlava církve. Víme, že hlavou církve je Kristus, ale jako ten, který je určitým prototypem církevní existence, církevního jednání a je prototypem také všech těch selhání, do kterých neustále upadáme. Proto ten dovětek o tom, že to říkali společně s nimi ostatní, je tam důležitý a to Petrovo zapření by, myslím, bylo dobré chápat jako zapření církve.
0: To je téma, které dnes nám přijde možná málo aktuální, ale víme z církevních dějin, že už v těch prvních staletích, kdy bylo pronásledování církve v době Římské říše, To bylo téma, které stálo v centru pozornosti. Co s těmi, kteří zapřeli ve chvíli pronásledování, kteří třeba obětovali ten kousek kadidla na pohanský oltář? Možná dnes můžou být ve stejné situaci lidé někde v nějakých muslimských zemích nebo v Severní Koreji a podobně. Jak ty vidíš teď to téma zapření a případně vyrovnání se zapřením?
1: On tam vždycky v tom přemýšlení církve existovalo velmi široké spektrum pohledů na to. Vlastně žádná epocha v dějinách církve nepřináší nějaký úplně jednotný, jednoznačný pohled na to, co se v takovém případě má stát s člověkem, jak k němu má to společenství církve přistoupit, nebo jak k němu přistupuje Bůh, protože o tom my si děláme samozřejmě určité představy. Víme, že stejně jak v těch dobách toho největšího pronásledování a společenství, která odmítala návrat těch, kteří nějak klesli v té své víře a zapřeli Krista, naproti tomu byla společenství, která byla benevolentnější v té otázce. Víme také o těch případech, kdy se pokoušeli o určitý kompromis, kdy například lidé, kteří sloužili v nějakém úřadu římského impéria a z titulu této své funkce, toho svého zaměstnání, se museli účastnit různých pohanských rituálů, tak jim bylo doporučeno, aby například následující týden nebo následujících 14 dní se neúčastnili bohoslužby, aby tak to jejich provinění trochu odeznělo. Takže máme celé to spektrum stále před sebou. Co je ale důležité pro mě, je určitá sebereflexe Petra. To jeho zapření Krista se děje pod tlakem, my to vidíme, ale vidíme také tu jeho reakci na to, ten jeho nářek, to jeho zaplakání nad tím, čeho se dopustil, co se mu vlastně pod tím tlakem stalo, a určitou proměnu, kterou prochází. A myslím, že otázka je spíš, by měla směřovat na tu budoucnost, co po takovém zapření následuje, jak člověk sám hodnotí tu svou situaci, jestli ji relativizuje nějakým způsobem a snaží se z toho vykroutit, někdy i právě za pomoci toho příběhu o Petrově zapření a poukázat na to, že to je prostě věc, která se zkrátka děje, a zlehčit tak ten problém, anebo jestli skutečně se mu to vrací jako něco, co v něm vyvolává zármutek a co si uvědomuje v plnosti. Petr ten nehraje potom už žádnou hru a vidíme, že se propadá do velmi žalostného stavu a že součástí té jeho reakce je určité pokání a určité rozčarování nad sebou samým. Pro církev je to důležitá zkušenost a domnívám se, že církev, které by se nějakým způsobem podařilo žít bez takových zapření Krista, by byla velmi nebezpečná, protože by to byla církev, která by mohla nějak kalkulovat s lidskou dokonalostí, s lidskou bezhříšností a vlastně by postupně se dostala do stavu, kdy nepotřebuje Kristovo odpuštění. Proto si myslím, že určitá míra selhání a takového rozčarování nad sebou samým může být velmi důležitým hnojivem pro ten život církve, pro sebe pochopení církve a přístup církve k lidem, kteří jsou kolem.
0: Po slovech, kterým Ježíš oznámil odpadnutí učedníků, kdy cituje starý zákon, budu být pastýře a ovce se rozprchnou, řekne ještě zajímavou větu, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. A to je možná v kompozici celého Markova evangelia věta do značné míry ústřední, protože Markovo evangelium nekončí přece v Galileji.
1: Je to zvláštní obrat, který musíme nad ním přemýšlet v těch souvislostech Markova evangelia. Tam vidíme, že Ježíš opakovaně je tím, který předchází učedníky v tom, co po nich chce. Vede je určitou cestou a tou cestou jde před nimi. Jako ten, který jim ukazuje, kudy se má jít, a ten, který tu cestu prošlapává. Ať už je to při jejich cestě přes Galilejské jezero, ať už je to potom později vlastně při té cestě kříže, kdy Ježíš prochází tou cestou jako první a zároveň ale netají před svými učedníky, že ti, kdo ho budou chtít následovat, jsou povoláni na stejnou cestu. A teď mluví o svém vzkříšení, o předcházení do Galileje. My víme, že v tom přemýšlení rané církve takovým centrem a skutečně tím epicentrem toho evangelijního příběhu se nakonec stává Jeruzalém. Galilea už potom stojí trochu stranou. Ale tady je důležitý ten obraz návratu do té všednosti, do té každodennosti. Ježíš tam přichází a když učedníci zklamaní tím výsledkem se vrací domů, tak Ježíš je ten, který už v té každodennosti je, který je tam očekává, který nebyl jenom pro tu sváteční chvíli, nebyl jenom pro ten výkmit jejich víry, jejich důvěry, ale který skutečně patří i tam do té úplně obyčejné praxe těch rybářů, kteří zase si musí vydělávat na svůj život tím, že pracují a tam na ně čeká. A to je takový obraz, který je důležitý vlastně i v rytmu bohoslužebného života církve. My někdy přicházíme do kostela jako na návštěvu za Kristem. Tam přijdeme z té naší každodennosti do toho jeho domu, do toho božího domu, tam se s ním setkáme, tam s ním rozmlouváme, posloucháme ho a potom se s ním rozloučíme a jdeme pryč. Ale on nás ku podivu předchází do Vršovic, do Nuslí, do všech těch našich čtvrtí, do těch našich domovů a je tam. My ho neopouštíme. My vlastně jdeme cestou, kterou on už prošel před námi a čeká na nás. Otázkou je, nakolik nám to skutečně dochází při tom návratu do těch našich domovů, nakolik ten náš odchod do světa chápeme jako odchod do Kristovy blízkosti.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia, kterou nám vykládá kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Budeme číst úsek od 32. do 42. verše. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. Řekl jim: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: Abba Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich. Ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim: ještě spíte a odpočíváte? Už dost. Přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Jáchyme, před časem byl natočen film Utrpení Ježíše Krista, natočil jej Mel Gibson, který jako těžiště Kristova utrpení učinil jeho mučení, bičování, smrt na kříži. A někteří filmoví teoretici s tím polemizují a říkají, Mel Gibson nepochopil evangelium, nepochopil, o co vlastně jde, kde je těžiště Kristova utrpení. Vždyť to je zde, ve scéně v Getsemane. Souhlasil bys s tímto pohledem?
1: Do určité míry ano, s tou výhradou, že utrpení Ježíše Krista samo o sobě je nepostačitelné. Právě to vnímáme a vidíme na Markově evangeliu. Marek je ten z autorů, který neříká nic, co by bylo postradatelné a soustředí se opravdu jenom na to důležité. A ta jeho zkratka je už vlastně neskrátitelná. Nemůžeme už dál pokračovat v tom vynechávání a vyzobat si z toho jenom to, co by pro nás bylo nějak nosné a zajímavé. Tak i předávání evangelijního příběhu tím, že se soustředíme jenom na určitou jeho část, je vlastně vždycky nějakým ochuzením. Každopádně vidíme, že Ježíšovo utrpení nezačíná na kříži, nezačíná jeho zatčením, nezačíná jeho bičováním, to je evidentní. Ale ono nezačíná ve skutečnosti ani v tuto chvíli. To Ježíšovo utrpení předchází ještě daleko tu událost v Getsemane, už vlastně v prvním setkání s lidmi, za kterými jde. To opakovaně vidíme Ježíšův zármutek nad tím, co vidí kolem sebe, Ježíšovo rozčarování nad lidským selháním, nad tvrdostí lidského srdce. To všechno můžeme pozorovat a vidíme, že to utrpení je utrpením, které vychází z toho, že se člověk takový, jaký má být, setkává s člověkem takovým, jaký je. A to napětí v Kristu je tak intenzivní, tak silné, tak bolestivé, že ta nit zklamání, nit rozčarování vlastně prochází celým evangeliem. Na druhou stranu je nadějné to, že vidíme, že ani v tom největším zklamání Ježíš neláme hůl nad těmi, za kterými byl poslán, a vnímá je jako své společenství. A to do takové míry, že sám sebe dává všem v tom společenství, i těm nejvíce selhávajícím, a vyzývá je, aby se stali oni jeho tělem. A to je míra identifikace, kterou vlastně v žádném lidském rozhodnutí jinde nenacházíme. Taková míra solidarity s těmi, kteří jsou tolik nedokonalí a tolik chybující, kterou prostě jinde nemáme k nalezení. Velmi silně je to vidět právě v tom vyprávění o Ježíšově modlitbě v Getsemane, kde učedníci nejenom, že nezvládají být těmi kristovskými, jít s Kristem, být jako Kristus, ale dokonce nezvládají být ani těmi zaujatými diváky toho, co se děje. To je moment, který může i nám samotným přivodit určitou závrať nad námi, nad naší vlastní schopností. Dává nám pocit takovou hořkost nad tím, jaká je někdy nízká míra naší vlastní schopnosti být alespoň těmi zaujatými diváky toho, co Kristus pro nás dělá. Trochu mi ten příběh připomíná jiný příběh z písma z knihy Skutků, kde apoštol Pavel káže v Troadě a jeho kázání se protáhne dlouhé a nějaký mladík, který sedí na okně, usne a spadne a zabije se. Myslím, že to je právě to, co provází každou křesťanskou bohoslužbu. I když třeba fyzicky neusínáme, tak ta schopnost toho následování Krista nebo doprovázení Krista je pro nás něco někdy nedosažitelného. Něco, co prostě nezvládáme a přičem usínáme ne fyzicky, ale vnitřně. Prostě ztrácíme pozornost, ztrácíme zaujetí tím, co se děje.
0: Marek mluví o hrůze a úzkosti a cituje zde slova: má duše je smutná až k smrti. Můžeme se snad jen domýšlet, co Ježíš vlastně prožíval, ale víme, co chce po svých učednících. Zůstaňte zde a bděte. To slovo bděte známe z kapitoly 13., kde Ježíš líčí všechny ty hrůzy, které budou následovat v dějinách a všechny ty události, které budou připravovat příchod konce, a on říká učedníkům: ale vy bděte. Co to slovo bděte tedy znamená? Co to je? Do jaké pozice nás i s těmi učedníky Ježíš vlastně volá?
1: Myslím, že je to varování před tím rizikem, že začneme prožívat svůj život a svoji víru v takové ukolebanosti toho, že vlastně je všechno v pořádku, že už není potřeba ničemu věnovat pozornost. Ta bdělost, eschatologická bdělost, o které Ježíš tak často mluví, je voláním k tomu, abychom neokorali, aby se z nás nestaly takové jenom netečné položky na tom výčtu evangelia, abychom se nestali jenom takovou netečnou součástí, ale zůstali těmi, kdo bedlivě sledují a jsou účastní toho, co se děje. Ona ta bdělost vždycky, a tady je to vidět, znamená zase určitou míru solidarity. To, že jsme bdělí k ostatním lidem, neznamená, že je sledujeme, kdy udělají chybu a kdy je budeme moc napomenout nebo se nad nimi nějak pohoršit, ale ta bdělost má být takovou živou pozorností pro to, aby nám neuniklo něco, co je důležité, co je podstatné, nějaká nouze.
0: No a jaká vlastně byla ta Ježíšova nouze? Co tedy vlastně Ježíš prožíval?
1: Ten popis, který tady máme, je velmi expresivní, velmi výrazný. A proto vždycky vyvolával určité pokusy vyložit to, co bylo vlastně podstatou toho, co Ježíš prožíval v zahradě Getsemane při své modlitbě. My vidíme, že je v určitých pochybnostech, v nějakém napětí a že musí udělat určité osobní rozhodnutí. Z toho můžeme chápat, že to pokračování jeho cesty není dáno, ale musí ho on sám přijmout, musí se rozhodnout, že v té cestě, kterou nakročil, bude i dál pokračovat. Zase nám to připomíná důležitý Markův motiv, a to sice to, co se s Kristem děje, není shoda okolností, náhod, není to nějaká věc, která by na něj spadla, se kterou on nemůže nic dělat, ale je to věc jeho osobního rozhodování. Někteří autoři vždy v tom hledali i ten motiv zavržení Bohem. Kristus jako ten, který je v té chvíli kříže odsouzen a zavržen Bohem za naše viny, za naše hříchy, jako reprezentant lidského hříchu. Tak daleko ale Marek tu situaci nerozehrává a my můžeme sledovat, že Ježíš, jak ho popisuje v zahradě Getsemane, je velmi lidský. Prochází nějakou úzkostí, úzkostí i v tom vztahu, který má k Bohu, a zároveň součástí té úzkosti je i právě ta opuštěnost, to zklamání, že s ním ti ostatní nejdou, že ho nenásledují, že ho nedoprovází. A je v tom rozčarování právě z té neschopnosti učedníků. To, že se opakuje opět ten motiv třikrát a ta Ježíšova modlitba má zase takový trojiční charakter, je znovu jenom tím, co jsme už u Marka viděli, a to sice, že ty osudové momenty, ty osudové refrény se vrací znovu a znovu, nabývají na velké tíživosti a připravují to samotné

0: do toho dne, kdy bude pít nový kalich v Božím království, a teď se objevuje motiv kalicha po třetí. Co znamená zde?
1: Tady akcentujeme právě tu soudní symboliku kalicha jako určité plnosti, která reprezentuje Boží hněv, který se uvádí do pohybu, realizuje se. Kalich hořkosti, který přetéká, který vlastně bude nástrojem také k záhubě, nástrojem soudu. Ježíš ví, že ten soud, ta krize, a my v tom nemusíme vidět lidský soud, ani jenom Boží soud, ale soud tak, jak je vždy, to znamená spojení těchto dvou soudů, na něj přichází, že to je něco, co je už neodkladné. A protože Marek ho vykresluje jako člověka a jako svobodného člověka, tak Ježíš vede svobodný zápas. To by žádná loutka udělat nemohla. Nikdo, kdo by dopředu měl nalinkováno, co má udělat, by nemohl vést svobodný zápas. A v tom je Ježíš také naším souputníkem, protože i my jsme svobodní, ani my nejsme žádné loutky před Bohem, a také naše zápasy, zápasy naší víry, tu úzkost z Božího a lidského soudu vedeme stejně jako Ježíš, a on nám může být v tom příkladem. Ten kalich, o kterém tady Ježíš mluví, není blíž specifikován, ale uvádíme si ho do těch souvislostí právě s Božím odsouzením, protože stejně jak se při večeři páně potkává Ježíšův příběh s příběhem paschy, tak se zase na kříži potkává ten lidský soud, konaný lidskýma rukama, s Božím soudem nad světem. Jsou to vlastně taková epicentra, takové úzly, kde se ta témata spojí do jediného celku. A proto Ježíš ví, že tím hlavním a svrchovaným soudcem v tu chvíli nebude velerada, nebude to ani Pilát, nebude to ani římská moc, ale je to Bůh, který stojí nad ním. Zajímavá je ta formulace, ve které Ježíš v modlitbě prosí o to, aby, pokud je to možné, ho ten kalich minul, ale ne podle jeho představ, ale aby se realizovala Boží vůle. To je modlitební formulace, která by pro nás zase mohla být v mnohem příkladem, nejenom tehdy, když se modlíme v nějaké osobní úzkosti, ale třeba i tehdy, když prosíme o pomoc pro někoho, když prosíme o uzdravení. Až příliš často Bohu předkládáme už hotovou představu toho, co by měl dělat, to Ježíš vlastně v tuto chvíli vůbec nedělá. Sděluje otevřeně svůj pocit, sděluje, že by chtěl, aby to bylo nějak jinak, ale jedině pokud je to možné, a ne tak, aby se naplnili jeho představy, ale aby Boží vůle se uplatnila.
0: Ještě se vrátím k motivu kalicha. V 10. kapitole Markova evangelia jsme četli o žádosti synů Zebedových, kteří chtěli být jeden po levici, druhý po pravici Ježíše v jeho slávě. A Ježíš se jich tady na to ptá, můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? A oni odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale ta místa, ta přiděluje někdo jiný. Ale mě teď zajímá ten kalich, který budou pít. Do jaké míry ti učedníci, a potažmo tedy i my, jsme spolunositeli Ježíšova osudu, jeho údělu?
1: Tady vždycky vládne velké napětí v tom křesťanském myšlení mezi tou představou, že Kristus prodělal celé své utrpení za nás zástupně a proto z nás vlastně jakoukoliv další nutnost utrpení nebo krize, kříže odejmul. Nás už se to netýká, můžeme jenom vděčně se obracet ke Kristu a děkovat mu za to, že vlastně už nic takového nemusíme prožívat. Což je ale obraz, který těm novozákonním textům za stolik neodpovídá. A vedle toho je vědomí toho, že Kristův kříž je za nás a přesto je právě nějak s námi. Že ta naše cesta následování Krista souvisí s tou jeho cestou a kdo chce jít jeho cestou, ten musí pít stejný kalich a bude ho pít. Možná v nějaké odlišné podobě, v jiných kulisách, než se odehrálo Kristovo ukřižování, ale každopádně ne bez něj. Myslím, že ta velká změna není v tom, že se nám nic zlého už nebude stávat a že nás už žádná krize a žádný kříž nečeká, ale že ta velká změna je v tom, že už v té krizi a na tom kříži nejsme sami. Že už nikdy tam nebudeme sami a vždycky je tam Kristus s námi jako ten, který nás předešel a který tuto cestu učinil schůdnou až ke vzkříšení a k životu. Bez něj by to byla špatná zpráva. S ním je

0: to zpráva, která vyžaduje odvahu, ale ve své podstatě, ve svém jádru je to zpráva dobrá. To se musí promítnout do kázání, do mluvení v církvi, do vztahování se církve k utrpení, protože pokud se to tam nepromítne, tak budeme vytvářet jenom falešnou představu, že křesťanství chrání člověka od bolesti a opakovaně budeme docházet k zklamání z toho, že to nefunguje.
1: Ježíš říká svým učedníkům, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. To slovo pokušení má dnes trochu jiný význam, než v jakém je použito zde. Zkus nám ten termín trochu přiblížit.
0: No to vlastně velmi úzce souvisí s tím, jakou proměnu prodělal v historii termín hřích. Víme, že od toho původně velmi celistvého termínu, který označoval určitou existenci a hlní nouzi člověka, se postupně posiloval spíš ten etický rozměr hříchu a také pokušení. A postupně dokonce v nějakém prostředí se to omezilo čistě jenom na určitou oblast problematickou, jako byla třeba sexuální nečistota nebo sexuální jednání člověka. A tak trošku to vypadá dnes i s tím pokušením, že ještě si dokážeme představit, že se to objeví v nějaké lechtivé reklamě nebo v reklamě na nějaké jídlo, ale tím to vlastně končí. Myslím, že tady, když Ježíš mluví o pokušení, tak opravdu mluví ještě celistvě o tom určitém postoji člověka. My jsme neustále v ohrožení toho, že náš životní postoj bude postojem mělkým a nerealistickým. A to učeníkům velmi silně hrozí. Oni sami sebe chápou nerealisticky, i to následování Ježíše chápou vlastně tak trochu mělce, jako určité vítězné tažení. A když se to potom začne hroutit, tak jsou rozčarovaní. A předtím je Ježíš varuje. Varuje před tím, aby nezaspali tu bolest, aby nezaspali ty nesnáze, aby nezaspali to velmi náročné osobní rozhodování, jestli chceme nebo nechceme se vydat touto cestou. Aby se nestali jenom zavazadly, protože to ostatně křesťanům vždycky hrozilo a hrozí dodnes, že se ve svém sboru, ve své církvi stanou vlastně jenom takovými zavazadly, která někdo nese někam pravděpodobně snad k Bohu a oni už jsou spokojení a hoví si v tom polospánku. A to je to, před čím Ježíš varuje. Zároveň to bděte a vstaňme, které se tam objevuje, je výrok exorcisty. Jsou to výroky, které vlastně nám připomenou situace, kdy Ježíš vymítal démony, kdy uzdravoval nemocné, velmi autoritativní slovo, právě o nemocných, nemohoucích, nechodících. Tam se to opakovalo. Vstaň a choď. A to je to, co říká Ježíš svým učedníkům v té jejich rozespalosti. Vlastně znovu se tady dostává ke slovu jako ten, který uzdravuje člověka tím, že ho probouzí ze spánku. To je součást kázání. Zase je to součást kázání. Ne nějaké strašení před tím, co se může stát, ale uzdravení člověka z nějakého jeho nezdravého polospánku.
1: Ježíš zde říká, přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. A mě zajímá, jestli ten trpný rod je vydáván, jestli to je pasivum divinum, že to tedy je Hospodinovo vydání, anebo jestli je to pasivum, které znamená, že je lidmi vydáván.
0: Ono tam nacházíme obě strany a teď je otázka, jestli vůbec můžeme v těch novozákonních textech tyto dvě aktivní strany oddělit od sebe. Já myslím, že se stále opakovaně ukazuje, že to boží jednání a ta boží aktivita, v tomto případě boží vydávání Krista nebo dokonce Ježíšovo sebevydávání těm hříšníkům, je vždycky provázeno tou aktivitou člověka. Je provázeno tím Jidášovým vydáváním Ježíše, je provázeno tím, že zbožní Židé vydávají Ježíše světské moci. A to všechno je vlastně taková lavina, která se společně valí a těžko tam už rozpoznat, který z těch motivů je ten řídící. Kdybych to měl popsat tak, jak tomu rozumím já, tak to vnímám tak, že z boží strany nejde o vydání jako aktivitu, ale o vydání jako dopuštění. Pán Bůh dopouští, aby se něco takového stalo a nechává vlastně, aby člověk realizoval svůj záměr. Stejně tak Kristus jde touhle cestou, jde tou cestou Boha, Boha Otce, který ho poslal, a tak, jak se nechával vodit Duchem Svatým, tak najednou se nechává vodit těmi, kteří ho chtějí někam vést. Vedou ho na popraviště. Kdežto na lidské straně je to vydávání Krista vlastně projevem určité aktivity člověka. Čili je to v souhře, patří to k sobě, je to nerozdělitelné. Kdybychom řekli, že to je jenom boží věc, tak z toho uděláme zase to loutkové divadlo, ve kterém lidé bez své vlastní vůle jenom realizují to, co jim Bůh předepsal, hrají ten připravený scénář. Kdežto, když řekneme, že to bylo jenom lidské vydání, tak se musíme logicky ptát, kde je tady Bůh, proč nechrání Ježíše, proč nespůsobí, aby byl z těch rukou hříšníků vytržen.

0: V dnešním pořadu, milí posluchači, jsme četli a promýšleli část 14. kapitoly Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ještě bych z celého toho úseku scény modlitby v Getsemanské zahradě vytáhl jednu otázku. Ještě spíte a odpočíváte? Nemáš pocit, že to je otázka, která je velmi aktuální směrem k nám, k lidem církve 21. století?
1: Je aktuální směrem ke mně, tak já sám ji cítím jako takové popíchnutí ironické, sarkastické i pro sebe. A zároveň je vidět, že byla aktuální v té Markově době, že to je prostě výbava církve. Marek, to si na něm velmi cením, jako na autorovi novozákonního spisu, má často velký smysl pro takový suchý, ironický humor, kterým si vlastně popíchne do té reality, ve které stojí. Bible je plná takového humoru, který vlastně s určitým nadhledem dává člověku porozumět sám sobě a uvidět nějakou svoji negativní vlastnost nebo nějakou slabinu. Církev samozřejmě nejvíc usíná, nejvíc spí tehdy, když je jí dlouhá chvíle. Tady učedníkům je dlouhá chvíle snad proto, že je noc, jsou unavení. I my jsme možná unavení, je nám dlouhá chvíle, nic se kolem nás tak závratného neděje. A někdy prostě potřebujeme takový impuls, který by nás probral k životu, který by nás probudil. Takovým impulzem může být dobré kázání, tak tomu věřilo celé probuzenecké hnutí, že takové silné apelativní kázání může přivést probuzení v církvi. A někdy, když si neumíme poradit, tak takovým apelem a probuzením bývá i nějaká událost, která se nám děje zvenčí. Změna poměrů pro následování, anebo někdy třeba velký křik kolem toho, co se z církví děje, co se v církvi děje. Třeba takovým probuzením může být pro nás i dneska aktuální nesnadné téma církevního majetku. I to může být takovou pobídkou k tomu, abychom neklimbali, ale abychom začali přemýšlet nad tím, kdo jsme a proč jsme.
0: Na co mi tedy poradíš, jestliže mám pocit, že můj duch je sice odhodlán, ale tělo slabé?
1: To, co opakuje Kristus, bděme, probuďme se, uslyšme to, když to tolik opakuje, když to říká stále dokola, a zároveň nepropadat nějakému zoufalství, že se nám přesto zavírají oči, protože i když my usínáme, Kristus jedná, Kristus sám se svobodně rozhoduje, že svou církev ponese i v jejich selháních, takže na jednu stranu nepropadat beznaději a na druhou stranu pokusit se alespoň na půl ucha zaslechnout tu výzvu a aspoň pootevřít oči, aby jsme nebyli úplně těmi neosobními zavazadly.
0: Těmito slovy končíme naše dnešní uvažování nad 14. kapitolou Markova evangelia. Do této kapitoly se vrátíme zase v další relaci. Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad a těším se opět na setkání.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: A na setkání se těším, milí posluchači, i s vámi. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Další díl pořadu Ke kořenům naladíte v sobotu ve 20 hodin a 15 minut. Petr Vaďura s Jáchymem Gundášem v něm budou pokračovat ve výkladovém cyklu Markova evangelia posledním dějstvím velkého dramatu o Ježíši a jeho díle. Máme necelých 13 minut před 23. hodinou a na Rádiu 7 zazní další písničky, tentokrát od City House Music k písnička vydávám All Tight, Pamätaj si ma, a také Aarona Schusta, písnička Be Gracious, Buď ke mně milostiv.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: שגואלי חי, הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: נבים צו פרינסה זיטרק, אלה וים גדוי סיטי. O tobě nepochybuji. Nevím, jestli dnešek přinese radost nebo těžkosti, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. Dospíval Shilo Ben Hod ve své písničce I Know, já vím. Před námi je ještě písnička Lidie Zoubkové Boží sláva a po ní už vás pozvu k poslechu další kapitoly knihy Miloše Šolce Ve čtení na pokračování.

Do roku 1932 nás dovedly vzpomínky baptistického kazatele Miloše Šulce, kterými se probíráme v rámci četby na pokračování. V tomto roce se Miloš Šulc zúčastnil mistrovství světa v tenise v Německu. V té době byl druhým nejlepším profesionálním tenistou u nás. Vždy se snažil chovat jako opravdový křesťan a kladl si podmínku, že nebude hrát v neděli, protože ji Bůh dal jako den odpočinku. Kromě tenisu, kterému se věnoval naplno, stále studoval Bibli a všude svědčil o Bohu. Spolupráce s armádou spásy se stala jeho velkou radostí. A k tomu tenis jako služba Bohu, kde stál ve jménu Pána Ježíše Krista. Měl dva cíle – oslavit Boha a vydělat peníze na vybudování sirotčince. Přeji vám dobrý poslech.

roce 1935 jsem se na mistrovství světa profesionálů opět probojoval mezi posledních 16 hráčů. A to po výhře v prvém kole nad Bulem 6-0, 6-0, 6-0 a ve druhém kole nad Boriezem 6-1, 6-0, 6-1. Díky Hitlerovu vzestupu se v tomto roce němectví dostávalo na takové výsluní, že i německý tenis měl dokázat, že už jednou nohou stojí Německo v tisícileté obnovené říši. Ve třetím kole turnaje nám nečekal výborný Němec Messerschmitt, který byl tehdy po Nislajnovi druhým německým profesionálem. Velikášskému duchu Německa však nebylo po chuti, aby Čechoslovák porazil jejich borce, který měl obhajovat čest německých profesionálů a probojovat se mezi posledních 8 mistrů. Podle tehdejších stanov posledních 8 hráčů vytvořilo po prvním kole 2 čtveřice, takže svět znal nakonec z 1. až 4. a 5. až 8. nejlepšího hráče světa. Tito hráči tvořili i platové třídy a hlavně byli nejrůznějšími tenisovými svazy najímáni k trénování Davis Cupových družstev. Zápas s Messerschmittem byl můj největší tenisový zápas, který jsem do té doby hrál. Boj dospěl do 5. setu. Messerschmittovi síly ubývaly. Mně bojovnosti a chuti přibývalo. Vybojoval jsem stav 5-1 na gemi. Za tohoto stavu přišel pořadatel z ředitelství turnaje a požádal nás o možnost odvolat našeho rozhodčího, který prý má důležitý telefon. K žádosti jsem neměl námitek a náš soudce tedy odešel. Jeho nástupce usedl na soudcovskou stolici a začal německý cirkus. V poslední 7. hře jsem vedl 40-15. Po dlouhé výměně míčů soupeř dal míč dobrých 20 cm do autu. Míč jsem nevracel, ale radostně jsem běžel k síti, abych soupeři podal ruku. Messerschmitt šel také k síti, přendal si raketu z pravé ruky do levé, ale soudce zvolal 40-30. Lidé volali, že míč byl v autu, ale pan sudí mohutným hlasem znovu opakoval svých 40-30 a čekal na pokračování ve hře. Hráči se zastavili, dívali se po sudím, dívali se na sebe. Otočil jsem se, šel jsem na servisovou čáru a v jistotě, že poslední míč vyhraji, jsem servíroval. 7. hru jsem nakonec nevyhrál. Střídali jsme strany, začal jsem mít špatné tušení a poněkud jsem znejistěl. Vypnul jsem se však k takovému výkonu, že jsem opět dosáhl stavu 40-15. Míč šel možná 30krát přes síť a pak se opakovalo přesně to, co v předcházející hře. Soupeř zase zahrál dlouhý aut, ale v očích darebáka sudího se jednalo o dobrý míč. Nyní jsem si v duchu vybavil stav 5-1, výměnu soudců, a v soudci jsem poznal člověka, který byl vždy tam, kde se děly nějaké lumpárny. V hledišti bylo několik mých přátel. Ti měli vykulené oči z toho, co se děje, a čekali na mne, že něco podniknu. Já zase měl představu, že budou jednat oni za mne. K ničemu takovému však nedošlo. Soudcovo záměrné šizení pokračovalo. Já přestal protestovat. Zápas nakonec skončil 5-7 ve prospěch soupeře. Povzdechl jsem si, otče, proč? A šel jsem k síti vstříc svému přemožiteli. Šel jsem s úsměvem, jako bych zápas vyhrál. Byl jsem si vědom toho, že mě nepřemohl on, ale boží řízení a boží dobrá vůle. Kráčel jsem mu v ústrety, abych mu potřásl pravicí a blahopřál. Přitom jsem slyšel nebeskou hudbu, která mě povznášela k tomu, abych kráčel do dalšího života odhodlaně, navzdory překážkám a zklamáním. Byl jsem si jist, že mě můj pán nikdy neopustí. Naučím nesnášet všechny rány života a modlit se, jak se modlíval on, můj pán. Otče, odej mi tento kalich ode mne, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

0: Můj přemožitel se mě nemohl podívat do očí. Zástupy diváků nezatleskali vítězi. Zlořečili soudci. S úsměvem jsem i jemu podal ruku. Bylo to roku 1935. Němec v Německu musel vyhrát nad Čechoslovákem. Už tehdy měl Hitler všecko v Německu v rukou, včetně tenisu. Na divácích byla vidět tísnivá účast nad darebáckou nečestností. Čekali, že si vymyslím něco, co by mi nahradilo ukradený zápas. Čekali, že si najdu způsob, v čem si vylít svůj hněv a snad i zoufalství, bolest a ponížení z nezasloužené porážky. Nic se však nestalo. Nic než to, že porážka byla přijata s takovým úsměvem, jak se přijímá to největší vítězství. A naděje na titul mistra světa byla odložena na příští rok. Messerschmitt nakonec v dalším kole prohrál, ač prohrát neměl, ale já se tomu nedivil. Můj tenis byl tenisem z boží milosti. Pán Bůh mi dal právě tolik světské slávy, lásky a bohatství, kolik jsem mohl unést, aby snaha po věčném životě a božím království v mém životě nikdy nebyla posunuta na druhé místo. To, že jsem byl zneuctěn a degradován ředitelstvím turnaje, bez nejmenšího mého ohrazení vyvolalo při udílení cen na závěrečném banketu takovou odezvu, že takovou nezískal žádný Němec ani žádný světový mistr. Zazněla fanfára a já byl vyzván, abych přišel a přijal dar. Stříbrnou tabatěrku o velikosti asi 20×10 cm, ve které bylo uvnitř vyryto zavěrné přidržení se Německého svazu tenisových profesionálů. K mé lítosti došlo k tomu, že tuto tabatěrku dal můj otec jednou v mé nepřítomnosti do brněnské zastavárny, nikdy ji nevyplatil a já ji už nikdy neviděl. Když píši tyto řádky, je mi proti mysli být zahleděn na sebe sama. Mám jedinou touhu, aby vynikla boží láska a moc. Pán Ježíš Kristus mne pozvedl z prachu bídy. Dal mi nové srdce, novou mysl skrze svého ducha.
1: Možná, že si někdo položí otázku, jak se něco takového vůbec mohlo stát. K podobným událostem opravdu docházelo, jak o tom píše ve své Zlaté knize tenisu Stanislav Chvátal. Zmiňuje například finále evropského pásma Davisova poháru z roku 1928, které hrálo Československo v Itálii proti jejich tenisovému mužstvu. Tehdy byl na nátlak diváků vyměněn vrchní rozhodčí Rakušan Velic a nahradil ho Ital Balbi. Statistika naší výpravy pak říkala, že jsme byli za 3 dny úmyslně poškozeni 23krát. V zápase Davis Cupového utkání s Jugoslávií, které se hrálo v Záhřebu, byl náš František Cejnar dokonce poškozen o 57 míčů. Poškozování v Berlíně tedy nebylo ničím výjimečným.
0: Geniálním hráčem je ten, kdo je geniálním myslitelem, bojovníkem. Nemůže prohrát ten, kdo má větší vůli vyhrát. Vyhrává ten, kdo nepřipustí vůbec na mysl možnost prohry. Hraje cílevědomě svou hru, až zvítězí. Velmi záleží na přístupu k zápasu, na připravenosti duševní, na odhodlanosti, bojovnosti a jasném cíli zvítězit za každou cenu, ať zápas stojí jakoukoliv námahu. Každý nový míč je novou příležitostí k vítězství. Neprohrál zápas ten, kdo se vnitřně nevydal na milost a nemilost soupeři. Neprohrál zápas ten, kdo neprohrál poslední míč. Neprohrál zápas ten, kdo duchovně nepodlehl soupeři. Nikdo jiný nemůže závodníkovi prohrát zápas než on sám. Tenista musí vědět od prvního míče, co chce, jaký je cíl, k čemu spěje. Musí hledat a najít soupeřovu achillovu patu a z této pozice překonat úderově a hráčsky i takticky svého soupeře. Největším vítězstvím je však vítězství nad intrikami, špatnými charaktery, zlou vůlí, zlými úmysly, zákulisními machinacemi funkcionářů, vedoucích turnajů a soudců.

Počátkem roku 1937 jsem se nemohl dohodnout na své pracovní smlouvě s několika českými tenisovými kluby. Jednání se protahovala, protože kluby spekulovaly a počítali, jak by na mě co nejvíce vydělali. Já jsem se nakonec rozhodl zajet do libereckého Reichenberger Sportherein klubu a ostatní kluby nejen nevydělali, ale určitě prodělali. Liberec si v roce 1937 v ničem nezadal s lázeňskými městy, jako byly Karlovy Vary, Mariánské nebo Františkovy Lázně. Kdo tehdy znal evropská města, musel vnímat výstavnost i vysokou společenskou úroveň této severočeské metropole. Bylo 7. dubna a v Liberci právě dokončili jarní úpravu 7 nádherných antukových hřišť. Byl krásný slunný den, nebe modré bez jediného mráčku. Vzduch byl prosycen vůní stromů i vůní bystřiny tekoucí z Goldenteichu, jezírka pro projížďky na lodičkách. Jezírko omývalo vysoké stromy strmých návrší, ale i násyp, pod kterým byly položeny tenisové dvorce. Ty byly opravdovou chloubou města Liberce, Reichenbergu. Přijal jsem poledním rychlíkem. V Liberci jsem byl poprvé. Najal jsem si taxi a kolem 14. hodiny jsem vystoupil z auta v klubu. Sekretář klubu uviděl taxi a dobře oblečeného muže s několika koženými kufry a plnou náručí raket. Seběhl z prvního poschodí, kde byla kancelář, a zarazil se před mladým, sportovně vyhlížejícím, více mužným než hezkým chlapíkem. Představil jsem se, byl jsem mu známý z korespondence, na kterou jsem však nedostával odpověď. Klub by asi dával přednost trenéru z Německého svazu tenisových profesionálů. Sekretář, poněkud zaražen a překvapen, řekl: ale my jsme vás zatím nepozvali. Já na to: ano, ale sezóna už začala, tak jsem se nezávazně přišel představit a buď zůstanu, nebo odjedu. Sekretář se potom zeptal, jak dlouho chci zůstat, a po mé odpovědi, že 2, nejvíce 3 dny, odpověděl, že tedy souhlasí, ale je to bez jakýchkoliv závazků ze strany klubu. Zůstal jsem tedy v Liberci a toto město mě už nikdy nechtělo ztratit. Liberec jsem opustil až ke konci sezóny pro angažmá v Jugoslávii, kde jsem měl trénovat jugoslávské reprezentanty. Já jsem v Liberci a Jablonci nejvíce přijal a také nejvíce ztratil. Tak to v životě bývá, něco za něco. V Liberci a Jablonci jsem v letech 1937

V Liberci se stávalo, že pršelo někdy třikrát nebo čtyřikrát za den. Někdy dokonce bez přerušení den a noc. Pro mě to však bylo svátkem. Měl jsem svůj klid jen tehdy, když pršel. To se mi dodnes tak vžilo, že miluji dny, kdy vidím a slyším, jak padá déšť. A vrcholným zážitkem je pro mne, když burácí bouře a křižují se blesky. A tu se modlívám za ty, které zastihla bouře na cestě, zejména za děti a za ty, kteří jsou někde v přírodě a nemohou se před bouří ukrýt. S námi to v Liberci bylo jinak. Když začalo drobně poprchávat, tak se ke mně mládež seběhla pod mohutný strom a když začal déšť padat i ze stromu, přeběhlo se do klubovny a bylo nám hej i přes sporé tenisové oblečení. Byly to zvláštní chvíle. Tahle inteligentní sportovní mládež mě tak inspirovala, že jsem hovořil více pro své duchovní prohloubení a povznesení než pro kohokoliv z mých posluchačů. Měl jsem hluboké přesvědčení, že jsme jakoby jednoho srdce, jedné mysli a jednoho ducha, protože Pán Ježíš Kristus byl uprostřed nás. A tam, kde je Pán Ježíš uprostřed, tam je Boží království. Mluvil jsem asi takto. Povím vám něco, co vás bude jistě zajímat, ale bude to pro vás asi nepochopitelné a překvapivé. Poslouchejte dobře. Znám a umím málo věcí. To, čemu rozumím, co dokonce prvotřídně ovládám, jsou mé sportovní profese. Musel jsem se v životě rozhodovat mezi řecko-římským zápasem, boxem, vzpěračstvím, bruslením, výukou plavání, jízdou na kole, což bylo ve 20. letech velice vyhledávané. Brzy jsem se však specializoval na tenis, bruslení a lehkou atletiku. Dnes už hrají výlučně profesionální tenis, tréninkově fotbal a gymnastiku. A co myslíte, že dělám nejraději? Někteří se usmáli jakoby vítězně. Znali moji největší životní lásku. A to byla Bible svatá. Začali si to šuškat mezi sebou. Ano, je to Bible. Mám lásku k pravdě a pravda pro mne znamená Pán Ježíš Kristus. On je jedinou pravdou na nebi i na zemi. Pán Ježíš Kristus je ta jediná naděje celého lidstva. Satan, kníže tohoto světa, strhává svět do válečného vření. Hrozba válečné bouře nám visí nad hlavou. Křesťanství v této době je v mnohém plané a jalové. Tak, jak tomu bylo v době Pána Ježíše s tehdejšími duchovními vůdci v Izraeli. A co situace v rodinách? Rodiče jsou proti dětem, děti proti rodičům. Vy mladí potřebujete správnou orientaci, kterou najdete pouze v Bibli. Proto, moji mladí přátelé, které mám velice rád, prosím vás, nikdy nezapomeňte na to, že co člověk rozsévá, to bude i sklízet. Rozsévejte jen lásku a dobro. A pamatujte na Boží zákon, který říká, že Pán Bůh navštěvuje hříchy otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, ale činí milosrdenství nad tisíci těmi, kteří se ho bojí. To je mi naprosto jasné, že pro svou budoucnost uděláte ten největší čin, když si zvolíte Písmo svaté za nejbližšího průvodce svého života. A nezapomenu na radu největšího Čecha, mistra Jana Husa. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, prav pravdu, braň pravdu až do smrti. Potom se nemusíte nikoho a ničeho bát. Naschledanou, až bude opět pršet.

Rok 1937 se pro mne stal dosud nejúspěšnějším rokem ve smyslu mých tenisových úspěchů. Jednalo se především o profesionální mistrovství světa v Berlíně, které se hrálo na dvorcích berlínského tenisového klubu Blau-Weiss. Prvé a druhé kolo v Berlíně jsem vyhrál snadno, vždy se ztrátou jednoho nebo dvou gemů. Tím jsem se dostal mezi posledních 16 hráčů turnaje. Nyní měl být mým soupeřem světoznámý W.T. Tilden, a to již po

Čtvrté v mé tenisové kariéře. Byl nádherný den a my jsme byli nasazeni na 15. hodinu. Vzpomínám, jak jsem před zápasem stál před velkou mohutnou tabulí a díval se na pavouka turnaje. Pročítal jsem jednotlivá jména, promítal si za nimi známé i méně známé tváře a výsledky odehraných zápasů. Přemýšlel jsem o vítězích i poražených. Nyní zůstávalo pouze 16 dosud neporažených. Mé jméno bylo ve spodní polovině, která končila číslem 2, to znamená jménem druhého nasazeného hráče, kterým byl právě Velký Bill. Byl jsem v jeho 16. Měl jsem s ním nyní hrát již po čtvrté a v duchu jsem se vracel k našemu prvnímu zápasu, ke kterému došlo v roce 1932. Tehdy on hrál své první mistrovství světa profesionálů. Již tehdy jsem k zápasu nastupoval s předsevzetím zvítězit, o co více to bylo nyní. Tehdy jsme se střetli v prvním kole, tentokrát to bylo kolo třetí. I on vyhrál své dva předchozí zápasy naprosto suverénně. Možná, že ztratil pouze jeden nebo dva gemy. Uhrát však proti Tyldenovi jediný gem se pokládalo za úspěch. Nyní jsme se měli utkat spolu. Zápas nakonec skončil opět Tyldenovým vítězstvím, ale tentokrát bylo skóre 6-3, 6-2, 6-3, což byl můj nejlepší výsledek ze vzájemných střetnutí. Tylden nakonec vyhrál celý turnaj před Nislainem, Ramionem a Goritschnigem. Náš zápas měl obrovský úspěch a pro mne veliký význam. Dokonce ten týžden zápas běžel ve všech premiérových kinech v celém Berlíně. Toho večera kolem půlnoci bylo bušeno na dveře mého pokoje. Měl jsem moc špatné zkušenosti s podobným tlukotem na dveře borců, kteří vypadli ze hry. Rozhodl jsem se podobně jako ve Francii, že neotevřu. Jenomže za dveřmi se ozývalo mnoho neodbitných hlasů, takže jsem nakonec otevřel. Byla to skupina asi 20 kolegů, kteří již v turnaji prohráli a kteří mi přišli gratulovat a blahopřát. Já jsem zprvu nevěděl, o co jde. Až mi konečně řekli, že mě viděli ve výborném filmovém sestřihu odpoledního zápasu. Tvrdili mi, že tak kvalitní reportáž stojí za 10 000, protože bude pro mne tou nejlepší reklamou. Filmové sestřihy z mistrovství totiž bývaly uváděny nejen v mnoha zemích Evropy, ale i za oceánem. A to se opravdu stalo. I když mě o žádnou reklamu nešlo, bez pochyby právě úspěch na tomto profesionálním mistrovství vedl Jugoslávský tenisový svaz k tomu, že se mnou navázal kontakt a já se stal trenérem jejich Davis Cupového mužstva.

Jak jsem přišel k talentu, že jsem se stal tenistou, že jsem hrál jako málokdo? Co je pro mě talent? Nebo co je tajemství úspěšného života? Co je opravdu život? Co je život sám? Mohu tiše a pokorně říci, říkám si to vlastně ve svém nitru jen sám sobě, život je osamění. Život je vyprázdnění. Být ode všech opuštěn. Nemít nic a nikoho. Milovat Pána Boha, neboli život. Protože život, to je Pán Bůh v nás. Tedy milovat Pána Boha, milovat člověka, milovat veškeré tvorstvo, živé i pro nás jen zdánlivě neživé, vesmír, moře. Milovat vše tak hluboce, že člověk zapomene i sám na sebe. To je noření se do hlubin samého života. A z kořene života roste ten osamělý, nikým nepochopený, nikým nevyhledávaný, všemi opomenutý člověk do závratných výšin. Z ruky svého stvořitele vyšel a jen z jeho velikosti může vyrůst v opravdového velikána, myslitele, hudebníka, proroka, evangelistu, apoštola, učitele, dobrého pastýře. A teprve, až je člověk ničím, roste do hloubky. A pak teprve z něj vyroste člověk. On, Pán Ježíš Kristus, musí růst, já se menšit. To teprve začíná naplnění životního poslání, určení, které Stvořitel dal svému stvoření, člověku. Z takového osamění roste talent. To jest síla, která zvedá k nadprůměrnosti. Lidé však nemají odvahu, ani sílu, ani trpělivost být sami. Proto ta všeobecná lidská průměrnost. Ta je dána i sobeckostí, prodejností a zpupností dnešního tak chudobného člověka. Byť si sobě říká, zbohatl jsem soběstačný a nikoho nepotřebuji. Neví, že je bídný a obnažený. A proto neužitečný a nešťastný. A kdo je nešťastný, je zlý. Proto všichni potřebujeme Pána Ježíše Krista.

knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydali v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Pokračování nás čeká na Rádiu 7 opět zítra 15:15.

0: Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Lukášovo evangelium, 3. kapitola, 8. verš.
1: Zůstaňte s námi na Rádiu 7.

Čekal jsi na mě dost dlouho. Tentokrát necouvnu. Cítím, že se ve mně zvedá plamen, nebudu se ostýchat. Když mě svět háže klacky pod nohy, když mě pohlcuje strach, nebudu coufat a nebudu opatrný. Dospívala na Rádiu 7 kapela For King and Country svoji písničku Shy, tedy ostýchavý. 10 minut před půlnocí se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Přeje vám pokojnou noc, ať už budete spát či bdít, a boží blízkost tam, kde právě jste.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Minula půlnoc. V úterý 25. srpna posloucháte Rádio 7, jehož dalšími pořady vás bude provázet Daniel Zeman. Kniha Zjevení na svých posledních stránkách odhaluje pustošivou realitu velkého soužení. Jaký má ale smysl vědět, co přesně svět čeká a jak by měl tento dramatický výhled utvářet náš život tady a teď? Svůj pohled na toto proroctví přidává biblický učitel John Vernon McGee v cyklu Světem Bible od 1:15. Kdyby mohly hory vyprávět. A víte, že vypráví? Pojďme společně naslouchat příběhu spásy z horské perspektivy. Hory, kam lid vystupuje, aby se setkal s Bohem, a Bůh sestupuje, aby se setkal se svým lidem. Hory, kde lidé obětují modlám a kde Bůh obětuje svého syna. Ale tam to nekončí. Co bylo a bude dál? Do dalšího prostředí Bible zve Dana Keningová v pořadu Kudy kam v 1 hodinu. Do roku 1932 nás dovedly vzpomínky baptistického kazatele Miloše Šolce, kterými se probíráme v rámci četby na pokračování. Měl dva životní směry. Tenis jako zdroj peněz a kazatelskou dráhu, která se začala rozvíjet. Obojí bral vážně a zodpovědně a ve 14:45 bude jeho příběh, jak ho líčí kniha Jak život šel, pokračovat. Jaké to je opřít si hlavu o hruď mistra a naslouchat tlukotu Božího srdce? Nejmladší z učedníků Jan nás učí, že nejhlubší poznání nepřichází skrze rozum, ale skrze blízkost a lásku. Další z biblických portrétů přináší klíčové slovo po 3 hodině raní. Už několik týdnů se v pořadu Modlitby podle Bible zabýváme jednotlivými částmi Boží výstroje. Teď se dostáváme k samotnému závěru tohoto slavného oddílu z listu Efeským. Předposlední díl seriálu nese výstižný název Odvaha k modlitbě. K čemu by nám totiž byla sebedokonalejší zbroj, kdybychom neměli odvahu komunikovat s naším pánem? K poslechu se připojte od 4:15. Jakou roli hrají v našem duchovním životě emoce? Kdy nás vede Duch Svatý a kdy jde o naše emotivní prožitky? Další zastavení emotivní série pořadu Uši k duši je věnováno emocím v duchovním životě. Marek Macák se těší na slyšenou po 5. hodině. Po hladině je možné klouzat i důstojně kráčet, nebo se na ní dívat ze spodu. Za hmyzem, který pozorujeme u vodní plochy, se vydává další setkání s entomologem Petrem Rausem. Zajímavosti i po naučení v kaleidoskopu Rádia 7 budou znít vysíláním od 5:30.

0: pořadu Světem Bible na Rádiu 7 otevřeme 15. kapitolu Zjevení Janova, která slouží jako předehra k závěrečné fázi Božího zúčtování se světem. Hlavním smyslem prorockého varování před nadcházejícími soudy však není vyvolat strach, ale probudit věřící k činorodosti a misijní práci, dokud trvá čas nabízené milosti. Znalost budoucích událostí má křesťany motivovat k aktivnímu sdílení naděje a záchraně druhých, nikoli k nečinnému přihlížení. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho uslyšíte v přednesu Pavla Vopaleckého.
1: Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, nebo pokud jste nás poslouchali aspoň v našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible, tak víte, že jsme dokončili spolu 14. kapitolu knihy Zjevení. Téma další, v pořadí už 15. kapitoly knihy Zjevení, náš věrný průvodce v těchto pořadech, doktor teologie John Vernon McGee, shrnuje těmito slovy. Příprava na závěrečný soud velkého soužení. Přitom upozorňuje, že kapitoly 15. a 16. patří k sobě. Pojednává se v nich o vylití obsahu ze 7 připravených nádob hněvu. Posledně jste si možná už trochu vydechli, že to nejhorší pominulo, ale není tomu tak. To nejhorší má v době soužení, na kterou se teď prorockým pohledem spolu s Janem díváme, teprve přijít. Viděli jsme už 7 pečetí, 7 polnic a 7 bytostí, ale 7 nádob hněvu, které přicházejí na řadu nyní, představuje to ze všeho nejstrašnější. Kapitola 15., kromě toho, že je nejkratší kapitolou v knize Zjevení, je předmluvou k závěrečné sérii soudů, které dolehnou na zemi během velkého soužení. Jsou to soudy nejtvrdší a pustoší víc než všechny dřívější. Účelem, čili cílem anebo smyslem velkého soužení je soud, nikoli nějaké očištění, byť třeba očištění církve. Satan má dostat poslední příležitost, aby ukázal, kým je, oč mu jde. Na základě výpovědí písma jsem přesvědčen, že si Bůh odvede církev před tím, než tento čas soužení nastane. Bude to další projev jeho nádherné, nekonečné milosti. Jste-li ochotni přijmout jeho milost, oddáte-li se mu s důvěrou jako svému spasiteli, pak můžete velkému soužení uniknout. Věřte, nádoby hněvu nejsou onou blahoslavenou nadějí, kterou věřící vyhlížejí. Vždyť Boží milost nás vychovává k tomu, abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Titovi 2. kapitola 13. verš. Příteli, pokud důvěřuješ Kristu, velké soužení se tě netýká. Ale na druhé straně potřebuješ vědět, že nespasení lidé tím velkým soužením budou muset projít. A ty se máš stát horlivým následovníkem Kristovým v nynější době, v době nabízené milosti. Nesmíme strkat hlavu do písku jako příslovečný pštros a odmítat knihu Zjevení. Poroste-li naše láska k Pánu Ježíši, nebudou nám soudy velkého soužení připadat jen tak hrůzostrašné, ale budou nás motivovat k činorodosti v misijní práci pro záchranu lidí, dokud je čas. O Dwightovi Moodym, kdo si řekl, že se ve své době osobně setkal s více lidmi než kdokoliv před ním a že zredukoval počet obyvatel pekla asi o 2 miliony. Slýcháme plno řečí o populační explozi na zemi a o tom, jak ji vyřešit, nebo jak ji utlumit. Populační exploze pro odsouzení trvá už mnoho roků a já bych rád přispěl k jejímu poklesu. povídá náš hlasatel spásného evangelia v Pánu Ježíši.

A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné. Sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom. Jimi se dovrší Boží hněv. Tolik zatím první verš z 15. kapitoly. Přenášíme se svým způsobem až docela nakonec velkého soužení. Pak uvidíme příchod Krista na zem. Apoštol Jan zde říká: a viděl jsem. Znovu jsme ujištěni, že Jan stále přihlíží probíhajícím událostem. Účastní se generální zkoušky posledního aktu kratičkého období dosavadního pobytu lidstva na zemi. Vyjádření jiné znamení poněkud propojuje tuto 15. kapitolu s 12. kapitolou knihy Zjevení, kde bylo uvedeno první znamení svého druhu. V úvodu 12. kapitoly jím byl Izrael. Těch sedm andělů hněvu, kteří jsou v textu před námi, je spjato se soudy, jež budou následovat jeden za druhým těsně před tím, než přijde Kristus. Viz také 19. kapitolu Zjevení. Od 12. kapitoly po Kristův návrat na tuto zem probíhá série událostí, které jsou vzájemně propojeny. Neznamená to, že jsou uspořádány přímo chronologicky, ale spíš logicky, tak, že se k týmž událostem připojuje vždycky nový doplňující detail. Dá se říci, že takový postup ukazuje něco jakoby vlastní podpis Ducha Svatého. Poprvé můžeme něco takového vidět v 1. Mojžíšově 1. a 2. kapitole. Genesis 1 ukazuje popis stvoření. Sedm dnů Boží tvůrčí činnosti. Ve 2. kapitole knihy Genesis vzal Duch Svatý jako hlavní téma znovu stvoření člověka a zabýval se jím s připojením dalších podrobností. Někdy se tomu říká zákon rekapitulace a uplatňuje se mnohokrát v celém písmu. Jiným příkladem je třeba vydání Mojžíšova zákona. Ve 2. Mojžíšově a potom v 5. Mojžíšově vidíme jakoby jeho nové podání. Je to vlastně výklad zákona se 40letou zkušeností na poušti a s množstvím podrobností navíc. Když se dostaneme do nového zákona, nacházíme ne jeden, ne dva, ale hned čtyři záznamy evangelia. Záznamy, které se navzájem doplňují, protože je zapotřebí, aby byla zachycena mnohostrannost převzácné osoby Kristovi. Dovrší se. V řečtině je sloveso v takovém tom prorockém minulém čase, jak tomu říká náš doktor teologie, čili v aoristu. To znamená, že událost viděná v budoucnosti je v textu komentována, jako by se už uskutečnila. Boží hněv označuje poslední soud velkého soužení. Bůh mnohokrát v historii pozhověl, ale zde čas jeho trpělivosti končí. Tresty v závěrečných stadiích toho dne hněvu pocházejí od Boha, nikoli od Satana nebo od dravé šelmy. Rozsudky znějí přímo od Božího trůnu. Bůh bude soudit. Z našeho pohledu, kde teď právě žijeme, můžeme říci, že až bude Satan svržen na zem, soustředí svůj hněv na pozůstatek Izraele. Zároveň naposledy vnutí světu svou nadvládu prostřednictvím těch dvou šelem, o kterých jsme už hovořili. Pak, rovněž naposledy, dá v plné míře najevo svůj hněv svrchovaný vládce Bůh. A tak skoncuje s pozemskou špinavou tragédií hříchu.

A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm. A ty, kteří svítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy boží. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm. A viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží loutny. Jiskřící moře, planoucí ohněm, znázorňuje hrozné pronásledování, které šelma vystupňuje během závěru období velkého soužení. Viděli jsme už, že jde o časový úsek, kdy žádný člověk, který nebude mít znamení šelmy, nebude smět kupovat ani prodávat. Bude nesmírně obtížné získat v těch dnech vůbec něco k jídlu. Z toho důvodu pán Ježíš o tomto období mluvil nahoře Olivecké. Řekl, že kdokoliv by podal jednomu z těch maličkých, ale věrných, číši studené vody, v jeho jménu, tedy ve jménu pána Ježíše, nepřijde o svou odměnu. Podá-li tedy někdo v onen den byť i jen pohár studené vody někomu ze 144 tisíc věrných, dá v sázku svůj život, protože šelma jej může dát popravit za poskytnutí pomoci, kterou bude klasifikovat jako zločin. Jak přetěžké dny to budou. Kteří zvítězili, zde máme před sebou pohled na svaté z doby soužení, na lidi, kteří prošli ohněm pronásledování na zemi a přece nestratili píseň. Mají boží harfy anebo loutny a v několika příštích verších uvidíme, že jsou schopni zpívat a taky zpívají. Přátelé, jak jsme na tom my, křesťané, v současné době?

Nejsme někdy v nebezpečí, že by se mohl v našem srdci rozbujet například nějaký, třeba jen malý, kořen hořkosti? Židům 12. kapitola 15. verš nás předtím varuje, protože se to tak snadno může přihodit. Možná se vás tato věc netýká, ale mne se týká, přiznává náš kazatel. K Pánu Ježíši jsem se obrátil jako teenager, bylo mi asi 14, a když mě pak bylo 17 nebo 18, rozhodl jsem se pro životní úlohu kazatele. Čekal jsem, že ostatní křesťané mne budou v mém rozhodnutí povzbuzovat a snad také finančně podporovat. Ale ve skutečnosti se brzy jedna bohatá rodina v Nashvillu postavila vyloženě proti mně. Měl jsem tehdy známost s jejich dcerou, ale oni nechtěli mít v rodině chudého kazatele. Přiznám se, že až dodnes musím trochu bojovat s kořínkem jakési hořkosti vůči oné třídě lidí, kteří se mnou tehdy tak zle jednali. Ovšemže to nebylo vůbec žádné soužení, byla to jen bolest srdce, rozhodně ne velké soužení. Tedy co ten malý kořen hořkosti ve vašem životě, přátelé? Adresuje náš stařec svou otázku nyní přímo na nás. Máte s tím problém? Potkávám lidi, křesťany, kteří dovolili, aby jedovatý kořínek je do té míry nakazil, tedy jejich životy, že je úplně vyřadil z křesťanského života, ze služby i ze svědectví. Znám jednu docela milou křesťanskou rodinu. Něco se tam přihodilo a oni velmi zahořkli vůči jiné rodině ve sboru. Z jedovatého kořene

naše srdce s sebou a svými dobrými věcmi. Většinou se za to, co je trpké, musíme modlit víc než za cokoliv jiného. Vraťme se ale ke svatým v době soužení, na nichž zde v našem textu vidíme, že hrůzy velkého soužení, které prožili, je v konečném důsledku nepřipravili o jejich píseň. Jestli mohou tito svatí prožít velké soužení a ještě k tomu zpívat, oč víc bychom měli mít ve svých srdcích píseň my, v době milosti, bez ohledu na naše okolnosti. Žalmista ve 30. žalmu napsal: Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. 6. verš z 30. žalmu. Lety jsem se poučil, že Bůh nikdy nedovolí, aby nám kdokoliv skřížil cestu, leda by nás tím Bůh sám chtěl něčemu dobrému naučit. Když to dovolí, pak sleduje svůj záměr, totiž rozvoj našeho charakteru. Musíme stále zůstávat v úzkém spojení se svým Spasitelem a Pánem –

Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15. kapitola, verše 3. a 4. Chcete-li se dozvědět víc o Mojžíšově písni, která je tu zmíněna, najdete ji ve 2. knize Mojžíšově 15. kapitole, verše 1 až 21 a potom v 5. Mojžíšově 32. verše 1 až 43. V obou těchto textech se opěvuje Boží vysvobození, Boží spasení a věrnost. Píseň Beránková vyjadřuje chválu Kristu jako vykupiteli. Setkali jsme se s ní už ve zjevení 5. kapitole verše 9 až 12. Znovu dovolte, abych vás upozornila skutečnost, že kniha Zjevení je vlastně výsostně kristocentrická. To znamená, že v jejím středu je Kristus. Od tohoto faktu se nedejte odvést ani 4 jezdci na koních, ani se nenechte odvrátit jinam troubením na polnice nebo 7 bytostmi. A nepřipustíte ani teď, aby se váš zájem příliš soustředil na nádoby hněvu. Mějte oči stále upřeny na Krista. On je to, kdo nyní jedná. On je svrchovaný pán. V této knize jakoby se rozhrnula opona a my vidíme Ježíše Krista ve svatosti, moci a slávě. Jak obdivuhodný je člověk Kristus Ježíš. On jediný může, obrazně řečeno, vložit svou ruku do ruky Boží, druhou rukou uchopit ruku člověka a ruce spojit. On to může, protože je člověk a současně Bůh. Král svatých, král národů, král věků, to jsou 3 různá podání jeho pozice, jeho úlohy, jeho suverenity. Všechny vyjadřují skutečnost, že Kristus bude předmětem všeobecného klanění a vděčnosti. Nebude místo, kde by nebyl ctěn. Kdo by se nebál tebe?

Pane, a nevzdal slávu tvému jménu. V naší době je velmi málo pravé, uctivé bázně před Bohem, a to dokonce i mezi věřícími. Jsme zaujati postojem Boží lásky a jeho přátelství, ale myslím si, že bychom neměli přitom spustit ze zřetele skutečnost, že Bůh je zároveň světlo, což znamená, že je svatý a že v jeho světle neobstojí žádná nečistota. Četli jsme si už dávno, že Pán Ježíš se prochází uprostřed církví a jedná s věřícími lidmi a řekl bych, že s nimi dnes jedná jako nikdy dřív. Jsem křesťanem, který to může dosvědčit, povídá náš pastor. Sily Boží dítě, raději bys neměl dělat jen tak, co se ti zlíbí, ale měl bys hledat především jeho cestu pro svůj život, abys dělal, co je jemu milé, abys mu byl stále na blízku. V tomto smyslu je záhodno se Boha bát, neboť náš Bůh je svatý Bůh, i když nám chce být blízko a chce být naším nejbližším přítelem. Touto myšlenkou se, milí posluchači, pro dnešek loučíme, abychom příště mohli zase pokračovat kousek dál. Bůh vám žehnej.

pokračovat kousek dál světem Bible s Pavlem Opaleckým podle komentářů kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Můžeme na Rádiu 7 už dnes večer v obvyklém čase ve 8:45, kde budeme tedy pokračovat v procházení a rozboru knihy Zjevení od 5. verše 15. kapitoly. Tento a další díly pořadu Světem Bible, jak v češtině, tak v ukrajinštině i řadě dalších jazyků, najdete i na webu na stránkách ttb.bible. No a pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, a to buď na mailové adrese radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích, tam máme profil radio7.cz. Pořad Světem Bible může vznikat a Rádio 7 ho může vysílat jenom díky vaší finanční podpoře. Tak pokud byste se do ní chtěli zapojit, dává vám to smysl, tak se podívejte na web radio7.cz do sekce Zapoj se, kde najdete všechny potřebné informace. Děkujeme.

Nevím, jestli dnešek přinese radost nebo těžkosti, ale vím, kdo jsi ty. O tobě, Bože, nepochybuji. Zpíval Shiloh Ben-Hod. Po jedné hodině je na Rádiu 7 připravena repríza pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou a sérií o biblických prostředích. Dnes nás Dana Kenningová pozve do hor. Už za chvilku.

Minula jedna hodina z úterý 25. srpna. Dobrý poslech pořadu Kudy kam na Rádiu 7 vám teď přeje Daniel Zeman.

Vrcholový zážitek. Zkušenost, kdy po namáhavém výstupu konečně stojíme na vrcholku hory a rozhlížíme se do kraje. Vidíme hřebeny hor, údolí, pláně, města, všechno, co je pod námi. Někdy dokonce jsou i mraky pod námi a nad námi modrá obloha. Možná právě chodíte po horách, nebo jste podobné pocity nedávno zažili. Dnes se v pořadu Kury kam podíváme na příběh spásy z vrcholové perspektivy. Necháme hory v Bibli vyprávět důležité momenty historie Božího lidu. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Dana Kenningová. Vrcholový zážitek někdy popisuje také v přeneseném významu silný prožitek naplnění, setkání s Bohem. Třeba na konferenci nebo akci pro mládež. Možná jste za mlada také žili z víkendovky k víkendovce, abyste měli pocit, že vůbec žijete, a svou víru jste sami v soukromí moc pěstovat neuměli. Intenzivní Boží blízkost jste tenkrát zažívali především ve společenství na akcích. Ponechám teď stranou, jestli je to tak dobře nebo špatně, realita je prostě taková a i Bible ji zná, je to něco přirozeného. První horou, přesněji pohořím, které je v Bibli zmíněno, je pohoří Ararat, kde zakotvila Noémova archa na konci potopy. Nejdřív ale čteme, že vody bylo tolik, že přikryla všechny vysoké hory. Po 150 dnech začala voda opadat a archa spočinula na pohoří Araratu. Bůh začíná znovu s Noem a jeho rodinou a uzavírá s nimi smlouvu, že už nezničí zemi další potopou. Ve starověku si lidé představovali, že bohové sídlí na nebesích a proto stavěli na horách oltáře, aby byli bohům blíž. Tyto představy částečně sdílel i Izrael. Není co se divit, člověk má na vrcholu hory opravdu výjimečný pocit nadhledu, volnosti. Hory působí majestátně a vzbuzují v nás úžas a bázeň. Ale hory nejsou jenom pro člověka, aby tam vystoupil a byl blíž Bohu. I biblický Bůh, Hospodin, sestupuje na hory, aby se dal lidem poznat a setkal se s nimi. Důležitým příběhem, který se odehrává na hoře, je obětování Izáka. Najdeme jej v první knize Mojžíšově 22. kapitole. Bůh vyzve Abrahama, aby mu obětoval svého jediného syna. Syna, na kterého Abraham dlouho čekal. Počal ho Božím zázrakem v době stáří a skrze něho má mít víc potomstva, než je písku na mořském dně nebo hvězd na obloze. A teď má jít nahoru v krajině Mória a tam ho obětovat na oltáři Hospodinu. Je to zkouška a zároveň je v ní i zaslíbení, že jednou Bůh na jiné hoře obětuje svého syna místo nás, beránka bez vady. Hospodin zastaví Abrahama, který už má v ruce nůž, a ukáže mu, že v trnitém keři uvízl za rohy beran a ať obětuje toho místo svého syna. Abraham nic Hospodinu neodepřel, byl ochoten mu dát to nejdražší. A Hospodin pak dává to nejdražší nám. Hory jsou někdy místem, kdy setkání s Hospodinem může pro nás znamenat zkoušku naší oddanosti, může znamenat oběť. Tou nejvýznamnější starozákonní horou setkání s Hospodinem je hora Sinaj. Přesněji pohoří Sinaj, které má různé vrcholky. Jeden z nich je hora Choréb, kde se setkává Hospodin s Mojžíšem v hořícím keři. Bůh říká, že vidí utrpení Izraelců v Egyptě, zná jejich bolesti a chce je z moci Egypta vysvobodit. A k tomu povolává Mojžíše. Tomu se moc nechce, ale Bůh mu říká, já budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě povolal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Pak Hospodin Mojžíšovi zjevuje své jméno. Jsem, který jsem. Je to zásadní okamžik. Bůh promluvil k Noému, k Abrahamovi, k Josefovi, ale zde poprvé zjevuje svoje jméno. Jméno bylo pro tehdejší kulturu něco důležitého, vypovídalo o tom, jaký je nositel toho jména. Hospodin se dává poznat Mojžíšovi jako osobní Bůh, který je nad časem, vládne světu, ale zároveň se konkrétně zjevuje a jedná v dějinách světa.
Je to Bůh smlouvy, který je vždy věrný a stálý na věky. Jeho slovo platí. Na Sinaj přichází Izraelci, když vyjdou z Egypta. Mojžíš dostává přesné instrukce. V 2. Mojžíšově 19. kapitole čteme. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně – budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj, ať si vyperou pláště a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš, střeste se vystoupit nahoru nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zastřelen, ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až se dlouze zatroubí na roh, smějí nahoru vystoupit. Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Mojžíš dostává desatero a lid uzavírá smlouvu s Hospodinem. Pak vystoupil Mojžíš, Áron, Nádab a Abíhů a 70 izraelských starších nahoru, kde viděli Boha Izraele a jedli a pili, a přestože Boha viděli, tak nezemřeli. Pak jde jen Mojžíš na samý vrchol, kde je 40 dní a 40 nocí a dostává kamenné desky desatera napsané Božím prstem. Také mu Bůh dává instrukce pro stan setkávání, svatyni, kde bude přebývat uprostřed svého lidu. Všimněme si toho zajímavého detailu. 70 starších spolu s Mojžíšem a dalšími nahoře Sinaj jí a pijí se samotným Hospodinem. A přesně tam směřuje celý příběh spásy. Bůh se chce dát poznat všem lidem, chce, aby s ním všichni měli společenství. A také touží potom, aby všichni jednou spolu stolovali v Božím království. Hospodin dává instrukce o stanu setkávání, kde se chce setkávat s lidem. A v tom je předobraz chrámu, který bude stát na jiné svaté hoře, na hoře Sionu, a k té se dostaneme později.

pořadu Kudy kam na Rádio 7 vás Dana Keningová provází přes vrcholky hor napříč Biblí. Zmínili jsme horu Ararat, kde kotvila Noémova archa. Horu v krajině Mória, kde měl Abraham obětovat svého milovaného syna Izáka a místo něho mu Bůh sám připravil zástupnou oběť beránka. Dalším důležitým vrcholem je pohoří Sinaj. Zde na Chorébu dává Hospodin Mojžíšovi poznat své jméno a svůj plán záchrany z otroctví. Na Sinaji Izrael přijímá zákon, uzavírá smlouvu s Hospodinem a dostává plán na stavbu svatostánku. Hospodin je Bůh dějin. Nejen, že ty dějiny naplánoval, ale také do nich aktivně sám vstupuje. A neděje se vše najednou, ale plán spásy se odvíjí postupně. Dějiny se pohybují rychlostí jednoho lidského života. Bůh povolává Abraháma a jeho rodinu a uzavírá s ním smlouvu. Pak dává Mojžíšovi poznat své jméno a uzavírá smlouvu s izraelským národem. Smlouvu, která je už od začátku kdysi s Abrahámem nevyvážená. V čem? Je garantovaná jen jednou stranou, jenom ze strany Boží. On ví, že lidé nemají na to jí dodržet. Ví, že jednou kvůli tomu bude obětovat svého syna. Problém porušování Božích nařízení souvisí i s horami. Na horách se nesetkávají Izraelci jen s Hospodinem, ale je to místo modloslužby. Staví oltáře cizím bohům tak, jak to dělají okolní pohanské národy. Izrael znovu a znovu upadá do tohoto pokušení. Možná je otázka i pro nás, jakým bohům obětujeme my na svých horách. Kde hledáme ty výjimečné vrcholové zážitky, které by nás vytrhly z všední reality? Když někdo nebo něco nasytí naši duši, zaplní nějaké prázdné místo, jsme v pokušení to začít uctívat. Proto při vstupu do zaslíbené země dal Hospodin lidu jasný příkaz. Úplně zničíte všechna místa, kde pro národy, jež si podrobíte, sloužili svým bohům na vysokých horách a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Deuteronomium 12.2. Tím se dostáváme k další významné hoře, kde se odehrál klíčový zápas mezi Hospodinem a cizími bohy. Na jakéže to bylo hoře? Ten název mi vždycky připomínal bombóny karamelky, ale ten zápas Eliáše a Bálových proroků moc sladký nebyl. A ani tu výhru si Eliáš neužil, protože královna Jezábel se mu za ponížení jejich bohů a zničení jejich proroků chtěla pomstít. Eliáš prchá do pouště, kde na něho padne pořádná deprese. I to se stává po vrcholových zážitcích. O co vyšší a silnější jsou ty vrcholy, o to hlubší jsou údolí pod nimi. Pohoří Karmel znamená Boží vinice. Dnes je to národní park v severním Izraeli, na jehož úpatí se rozkládá město Haifa. Celé pohoří je 23 kilometrů dlouhé. Na západě od něho je Středozemní moře. Nejvyšším bodem je vrch Rom Karmel, vysoký 546 metrů nad mořem. Pohoří člení četná boční údolí z potoky, které tečou jen v době dešťů, takzvané vádí. Výškový rozdíl mezi dnem údolí a vrcholky Karmelu představuje často několik set metrů. V lesním porostu se dochovaly i části původního lesa s borovicemi. Karmel je místem, kde se odehrál zápas o to, kdo je pravý Bůh a pán světa a koho budou Izraelci poslouchat. První královská, 18. kapitola. Ale nyní zařiď, ať se ke mně zhromáždí nahoru Karmel celý Izrael i 450 bálových proroků a 400 proroků ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. Achab tedy obeslal všechny Izraelce a zhromáždil proroky nahoru Karmel. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Pak mají jakousi soutěž, který Bůh sám zapálí oběť na oltáři.
Bálovi a Ašteřině proroci dělají všelijaké kotrmelce, poškozují se, aby přiměli své bohy k jednání, ale nic se neděje. Eliáš, který je tam jako Hospodinův prorok sám, ještě stíží svoje podmínky tím, že všude naleje hromadu vody, aby ho snad nepodezřívali, že se to stalo náhodou. A pak se prostě modlí. Odpověz mi, Hospodine. Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. A oheň z nebe pozřel nejen oběť, ale i kamenný oltář a všechnu vodu. Lidé viděli jasně, kdo je živý a pravý Bůh, a padli na kolena. Eliáš je vyzval, aby pochytali proroky, a všechny je zabil. To celé se odehrávalo v době dlouhého sucha, kdy Izrael už trpěl hlady a lidé umírali kvůli jejich hříchu, kvůli modloslužbě. A zanedlouho přichází i vytoužený déšť. Víte, co se mi líbí na Eliášově modlitbě? Prosba, aby Bůh sám obrátil srdce lidí zpět k sobě. Eliáš ví, že žádný zázrak to neudělá. Jen Bůh sám může skrze svého ducha proměnit srdce člověka, aby přestalo vzdorovat a hřešit. Ve Starém zákoně je Karmel symbolem krásy, například v Písni písní, a příchodu Božího království. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Izajáš 35:2. Než se dostaneme k další velmi významné hoře, kterou lze snad označit jako horu s velkým H, zastavím se ještě u jednoho božího jména. El Shaddai. Někteří vykládají význam tohoto jména jako Bůh všemohoucí a jiní jako Bůh hor. Protože El znamená Bůh a Shaddai je údajně příbuzné s akadským výrazem Shadů, který znamená hora. Jako boha hor El Shaddai uctívali Hospodina praotcové Abraham, Izák, Jákob, ještě než Bůh zjevil své jméno Mojžíšovi. Podle biblické tradice vyvedl Bůh Abraháma z mezopotámské nížiny do hornatých oblastí Kanánu a tuto zemi zaslíbil Izraeli do dědictví. Tam přivádí Mojžíš boží lid z egyptského otroctví. Za boha hor považovali boha Izraele i nepřátelé, jak ukazuje například text z 20. kapitoly 1. královské, kde se aramejský král chystá znovu napadnout izraelského krále Achaba. Aramejskému králi služebníci řekli, jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli, ale budeme-li s nimi bojovat na rovině, jistě přemůžeme my je. A ve verši 28 čteme, tu přistoupil muž boží a řekl izraelskému králi, toto praví Hospodin, protože Aramejci řekli, Hospodin je bohem hor a nikoli bohem dolin, dám celý tento veliký hlučící dav do tvých rukou a poznáte, že já jsem Hospodin. Náš Bůh je bohem celého světa, hor i údolí, moře i pouště. To je hlavní poselství celé této série pořadu Kudykam. Pohanská náboženství měla boha slunce, boha hor, boha moře, pro každou část přírody nebo přírodní jev byl jiný bůh. Ale Hospodin je jeden. Jeden bůh a pán, stvořitel vesmíru a zachránce. To je kontrast, který se Bůh snaží naučit izraelský lid. Pro nás je to povzbuzením, že Bůh s námi není jenom v dobách výjimečných, jen když zažíváme povznesení, radost, nadšení, stojíme na vrcholku zdolané hory starostí, práce, zápasů. Ale je také bohem nížin a údolí. I kdybych šel roklí šeré smrti, budeš se mnou, vyznává David v Žalmu 23. Není žádné místo pod nebem, které by bylo Hospodinu nepřístupné, skryté, kde by neměl moc. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí. Žalm 139.

Bůh všemohoucí, Bůh hor i údolí, Bůh celého světa. O něm si dnes povídáme v pořadu Kurikam na Rádio 7. Tentokrát se na příběh spásy díváme z vrcholků biblických hor. Hory, kam lid vystupoval, aby se setkal s Bohem. Bůh sestupoval, aby se dal poznávat svému lidu. Hory, kde Izraelci upadali do pokušení pohanských národů a obětovali cizím bohům. Dostáváme se k té nejdůležitější biblické hoře, k hoře Sion. Hora Sion byl původně jeden z vrchů, kde byla starobylá pevnost Jebus, kterou dobyl král David a přejmenoval na město Davidovo, Jeruzalém. Sem přenesl schránu smlouvy, takže se Sion stal posvátnou horou. Král Šalomón zde vybudoval chrám. Proto je někdy hora Sion označována jako chrámová hora. Podle jedné tradice se údajně jedná o stejnou horu v krajině Moria, kde Abraham měl obětovat svého syna Izáka. Chrámová hora, hora Sion, se stává božím sídlem. Označení Sion se postupně rozšiřuje na celý Jeruzalém a potažmo i Izrael, místo, kam přijde Mesiáš. A v tomto směru jde o rozměr věčnosti. Sion jako střed světa, symbol přebývání Hospodina se vším lidem země, nebeský Jeruzalém. A to už se dostáváme k proroctví o Mesiáši a nebeském království. Příběh obětování Izáka, snad na této hoře kdysi dávno, je předobrazem zástupné oběti a získává ještě další význam. Abychom vůbec mohli vystoupit nahoru Sion a být s Hospodinem, potřebujeme odpuštění hříchů, očištění obětní krví nevinného beránka. A tím je Ježíš. I v jeho životě je několik hor, které hrály důležitou roli. Pojďme se na ně podívat. Prvním významným vystoupením je Ježíšovo kázání nahoře. Je zaznamenáno v Evangeliu Matoušově, 5. kapitole. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Hospodin dal Mojžíšovi na hoře Sinaj zákon, soubor nařízení, podle kterých se mají řídit. A Ježíš na jiné hoře dává těmto nařízením rozměr hluboké lidskosti s důrazem na vztah. Toto vyučování se odehrálo na skalnatém pahorku nedaleko Genezareckého jezera. Dnes se nazývá Hora blahoslavenství. Druhou významnou událostí v Ježíšově působení je jeho proměnění na hoře. To je podle tradice spojeno s horou Tábor, která se údajně nachází v oblasti Galileje, na východní hranici izraelského údolí 17 kilometrů od Genezareckého jezera. Hora Tábor je poprvé zmíněna v knize Josué jako hranice mezi třemi izraelskými kmeny. Dále v knize Soudců. Soudce Barak z této hory porazil kanánské vojsko. Evangelista Lukáš popisuje příběh proměnění takto. Ježíš vzal sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v

Možná si také vzpomenete, jak Mojžíšovi po setkání s Hospodinem na hoře Sinaj zářila tvář tak, že si ji musel zakrýt. Lidé na něho nemohli pohledět. Ježíšovi zářila nejenom tvář, ale zářil celý i jeho šaty. Je to výjimečná událost, kdy se pro tři učedníky otevřou nebesa a spatří Ježíše v celé jeho slávě. Není divu, že Petr chce ten okamžik uchovat co nejdéle. Chce se v tom nebi zabydlet. Ale Mojžíš a Eliáš se zjevili, aby mluvili s Ježíšem o cestě, která ho čeká, až sejde z vrcholu dolů. O cestě ponížení a utrpení v Jeruzalémě. Bůh sám učedníkům zdůrazňuje, aby Ježíše poslouchali. Čeká je nesnadná cesta dolů. Přiznává se k němu jako ke svému synu a zaslíbenému Mesiáši. Učedníci nic nechápou a stihnou usnout. V tak duchovně nabitém okamžiku je obestřel těžký spánek. Podobně jako pod horou Olivovou v Getsemanské zahradě, kde je Ježíš prosí, aby s ním bděli. Neposlouchají. Na Olivovou horu se vrátíme ještě později. Všimli jste si, že celá událost proměnění se odehrává, když se Ježíš modlí? Boží přítomnost přijde tak silně a Bůh mu z nebe odpovídá. Toto je vrchol Ježíšovy pozemské slávy. Možná i pro nás se můžou chvíle modlitby stát vrcholem dne, kdy zakusíme Boží přítomnost, kdy se to všední promění ve svaté a slavné díky Boží blízkosti. Víme, že Bůh je vždy s námi, ale ne vždy to cítíme. Potřebujeme takové hory proměnění, kdy znovu zakoušíme Boží slávu a svatost. Můžeme přijmout sílu na další nestadnou cestu údolím těžkostí a zápasů. Ne se na té hoře zabydlet, udělat si dobře sami pro sebe, ale na čas načerpat posilu na další cestu. To je důležité. Víra čerpá posilu z takových momentů Božích doteků, ale také prochází výhní zkoušek pouště a bouře moří, kde se tříbí jako zlato v peci. Cesta kříže se nakonec stane zaslíbenou cestou slávy, kterou smí učedníci zakusit na hoře proměnění. A Bohu díky, čas od času i my. V evangeliích čteme, že se Ježíš často odcházel modlit na hory, aby byl sám jen s Otcem. Uprostřed namáhavé služby potřeboval čerpat sílu, odpočinout si od lidí. Nevždy se mu podařilo jen tak odejít. Někdy musel nejdřív uspokojit potřeby zástupů a jindy téměř utéct. Nešlo mu o to být někde na vrcholku hory. Ježíš si určitě nemyslel, že tím by byl Otci blíž, ale potřeboval klid, samotu, bez rozptylování. Vylézt na vrchol hory může být někdy docela námaha, ale tak možná proto ho tam lidé tak nenásledovali. Měl větší šanci, že nebude rušen, než někde v nížině u vody. Být s Bohem v klidu a samotě může i nás něco stát. Uspořádat si práci během dne jinak, odložit volnočasové aktivity. A třeba také odejít někam do lesa, kde se budeme moci lépe soustředit, než uprostřed městského ruchu. Zastavit se fyzicky i psychicky a být s Bohem.

pořadu Kurikam, který posloucháte na Rádio 7, se dostáváme do poslední části našeho horského putování. Další důležitou horou na Ježíšově cestě byla, jak už jsme řekli, Olivová nebo také Olivecká hora. Na jejímž úpatí je Getsemanská zahrada. Olivová hora je horský hřeben, 3,5 kilometru dlouhý, východně od Jeruzaléma, který se táhne podél potoka a údolí Kidron. Na východní straně začíná Judská poušť. Vrchol má tři pahorky. Je to významné biblické místo. Sem se uchýlil král David na útěku před Absalonem. Bylo zde posvátné místo, kam se Izraelci chodili modlit. V biblickém slovníku píše Adolf Novotný: zde také stála sláva Hospodinova, když odešla z Jeruzaléma. Ezechiel 11:23. Zde stanou nohy Hospodina, jenž přispěchá na pomoc svému lidu. Zachariáš 14:4. Z evangelií víme, že Ježíš se sem často chodil modlit. Na jejím vrcholku plakal nad svatým městem. Odtud také prorokoval zkázu města i chrámu. A odtud vstoupil na nebesa. Je zde velký hřbitov a údajné hroby proroků. Na úpatí Olivové hory se nachází Getsemanská zahrada, kde se podle evangelií Ježíš modlil před svým ukřižováním. Getsemane znamená doslova lis na olivový olej. V Getsemanské zahradě byla jeskyně 17 metrů dlouhá, kde byly 3 až 4 ploché kameny a kde se dalo přenocovat. Dnes na místě, kde údajně Ježíš potil krev, stojí bazilika utrpení, která se také někdy nazývá chrám národů. Evangelista Lukáš popisuje událost takto. Potom se Ježíš jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a zhledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jak asi bylo Ježíšovi? On ví, co ho čeká. Ví, že bude muset trpět sám. Poklekne, modlí se. V olivovém háji na místě, které se nazývá lis na olivový olej. A právě tak si Ježíš asi připadá, jako v lisu na oleji. Olej, který používali k bohoslužebným účelům, k pomazání králů, k pomazání při modlitbě za uzdravení, ale také běžně ke svícení a vaření. Olej, který je všední a každodenní, zároveň posvátný a posvěcený. Olej, který se získává pod velkým tlakem, rozdrcením plodu olivovníku. Ta symbolika není náhodná a vypovídá víc než tisíce slov. Ježíš by se oběti na kříži raději vyhnul. Nechce zemřít. Nechce být opuštěný Bohem. Je mu z té představy úzko. Kolik utrpení a bolesti ho čeká. Unese to? Vždyť ani teď už nemůže. Ještě, že se mu zjevuje anděl z nebe, aby ho posiloval. Ten zápas je nad jeho síly. Kdyby se tak učedníci modlili s ním, aby v tom nebyl sám. Ale má tu svého anděla. Ježíš ví, co chce, a proto ví, že ještě víc než tu svou vůli chce naplnit tu boží. Proto se narodil, aby naplnil boží vůli. Narodil se, aby zemřel. Za hříchy celého světa. Aby smířil lidstvo i celé stvoření se svým stvořitelem, se svým otcem. Nemůže minout předem dané poslání, to by byl jeho život promarněný. Ježíš se rozhoduje přijmout boží vůli a obětovat svůj život a na čas i svůj vztah s otcem. Ví, že ani pro otce to není snadné.
že pro něj není snadné obětovat svého milovaného syna. Bůh sám prožívá rozdělení, které způsobil hřích. Nejen rozdělení mezi člověkem a Bohem, ale Boží srdce samotné puká, krvácí. A když se lidská vůle svobodně podřizuje té Boží, spojuje se s ní, aby byla obnovena ta původní jednota. Skrze poslušnost v utrpení Ježíš odčinil ten původní hřích neposlušnosti v ráji. Ježíš v zápase v Getsemane zvítězil, přijal cestu kříže, cestu oběti, utrpení a smrti. A pak jsou tu spící učedníci. Ježíš ví, že nezbývá moc času, jak jen je má varovat, že přichází čas, kdy je potřeba bdít a modlit se, jinak to nezvládnou. Modlete se, abyste neupadli do pokušení. To je výzva Olivové hory i pro nás. Na horách je totiž někdy uspávající vzduch.

Ježíš sejde do údolí cestou na další vrchol hory, kde bude dokonána jeho oběť. Kříž bude vztyčen na Golgotě. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Jan 19:17. Golgota, latinsky Kalvárie, je místo, kde byl Pán Ježíš ukřižován. Dnes se neví jistě, kde to místo je. Z biblických svědectví víme, že to bylo místo vně tehdejšího Jeruzaléma, který není shodný s tím dnešním. Označení Lebka se může vztahovat ke tvaru skalního výběžku, který připomíná lebku, ale může vycházet i z toho, že to bylo popraviště, kde bylo pohřbeno mnoho lebek. Těch legend vážících se k tomuto místu je mnoho. Ví se, že římský císař Konstantin nechal poblíž místa Golgoty nad Ježíšovým hrobem postavit chrám svatého hrobu, ale bylo to až nějakých 300 let po ukřižování, takže nejde s jistotou tvrdit, že je to skutečně to místo. Golgota je hora poněkud paradoxní. Tady Ježíš sestoupil nejníž, kam to jde, do podsvětí. Jeho kříž se tyčel nad hlavami lidí. Smrt byla vyzdvižena a zdálo se, že zvítězila. Ale skrze Ježíšovu oběť byla smrt navždy poražena. Ježíš byl pohřben do skalního hrobu na úpatí této hory a třetího dne nalezli kámen od hrobu odvalen a prázdný hrob. Možná proto není důležité, kde přesně to bylo, protože Ježíš tam už fyzicky není. Na kříži nevisí, v hrobě neleží. Je vzkříšený a vstoupil na nebesa. Podle evangelisty Jana se na nebe vstoupení odehrálo na Olivové hoře. Odtud byl po 40 dnech od vzkříšení vzat do nebe před zraky učedníků a oblak jim ho zastřel. V Matoušově evangeliu čteme. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Taky jste si všimli něčeho zajímavého? Učedníci tam stojí, vidí vzkříšeného, oslaveného Ježíše, klaní se mu a přesto někteří pochybují. S vírou je to někdy složité, ani viditelný zázrak nemusí změnit naše přesvědčení. Co víc může být přesvědčivého, než stát nahoře se vzkříšeným Ježíšem?

příběhu spásy z pohledu vrcholků hor se dostáváme k poslední hoře. O té už byla řeč a je spojena s Božím královstvím a věčným životem. Hora Sion. Podle proroctví Starého zákona budou dějiny světa dovršeny na vrcholu této hory. Na Sionu se Bůh ujme jednou provždy vlády. V Izajáši 24:23 čteme: Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástupů ujme králování na hoře Sionu a v Jeruzalémě před svými staršími v slávě. Hora Sion se stane místem radosti, štěstí a poznání Boha. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh, v něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Izajáš 25, 6 až 9. V knize Zjevení popisuje Jan vidění beránka na hoře Sion. Podle 21. kapitoly ale není tím nejvyšším místem ani tato hora, odtud je ale vidět sestupující nebeské město. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Když se tak rozhlížíme z vrcholu hor do kraje, je to podobné jako některá proroctví. Vidíme další špičky hor, ale nevíme, kolik je mezi nimi údolí či menších vrcholů. Tomu se říká prorocká perspektiva. Některé části proroctví o Mesiáši se už naplnila a na další čekáme, i když jsou třeba součástí jednoho popisu. S příchodem Mesiáše bude nastolena spravedlnost a obnoven pokoj. Ale někdy v těch proroctvích chybí ten první příchod, údolí ponížení, do kterého musel Mesiáš sestoupit dřív, než přijde znovu ve slávě. I když jsou hory svou majestátností důstojným místem pro setkání s Hospodinem, ani ty nestačí na vyjádření Boží velikosti a moci a toho, co pro nás Bůh ve své dobrotě připravil. Až se někdy vypravíte na nějakou vysokou horu, připomeňte si, že to nejlepší a nepředstavitelně nádherné nás teprve čeká. A v příštím díle pořadu Kudy kam se podíváme na příběh spásy z perspektivy chrámu. K poslechu vás zve a pro dnešek se loučí Dana Kenningová.

Další z biblických prostředí, které navštívíme v této sérii v pořadu Kudy kam na Rádiu 7, bude chrám. Dana Kenningová se na vás těší zase ve středu v 21 hodin.

všeho zlého. Vždy po tvé pravici bude ti stínem. Žár slunce nepoznáš, ani chlad měsíce. Život tvůj zachová, nyní i na věky.

Z úterý 25. srpna už minula druhá hodina. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Až do roku 1932 nás dovedly vzpomínky baptistického kazatele Miloše Šolce, kterými se probíráme v rámci četby na pokračování na Rádiu 7. Miloš Šolc měl dva životní směry. Tenis jako zdroj peněz a kazatelskou dráhu, která se začala rozvíjet. Obojí bral vážně a zodpovědně. Ve čtvrt na tři jeho příběh, který líčí kniha Jak život šel, pokračuje.